To bylo třetí dějství opery Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta. V dalším dějství hrabě podle pokynu v dopise poslal jehlici, která ho pečetila, zpátky Zuzaně a dal ho Barbarině. Barbarina ji však ztratila. Figaro a Marcelina Barbarinu uvidí a Figaro se ptá, co jí trápí. Barbarina řekla, že ztratila jehlici, kterou má vrátit Zuzaně. A přemůže ho žárlivost, zvláště když si vzpomene, že byla na dopise hraběti. Figaro si myslí, že se Zuzana s hrabětem setká za jeho zády a tak si stěžuje matce a přísahá, že se pomstí na hraběti, Zuzaně a všech nevěrných manželkách. Marcelina naléhá na opatrnost, ale Figaro ji neposlouchá. Spěchá pryč a Marcelina se rozhodne informovat Zuzanu o Figarových úmyslech. Figaro, motivovan žárlivostí, řekne Bartolovi a Bazíliovi, aby mu přišli na pomoc, až dá znamení. Bazílio komentuje Figarovu pošetilost a tvrdí, že byl kdysi stejně lehkovážný jako on. Přijíždějí Zuzana a hraběnka, každá oblečená v šatech té druhé. Marcelina je s nimi, protože informovala Zuzanu o Figarových podezřeních a plánech. Poté, co proberou plán, Marcelina a hraběnka odejdou a Zuzana škádlí Figara tím, že mu v jeho doslechu, on je skrytý, zpívá milostnou píseň. Figaro se schovává za keřem a v domění, že píseň je pro hraběte, stává se čím dál žárlivějším. Hraběnka přichází v Zuzaniných šatech. Objeví se cherubin a začne si ze Zuzany, ve skutečnosti z hraběnky, utahovat. Hrabě se ve tmě vrhá na cherubina, ale jeho rána zasáhne Figara a cherubin utíká. Hrabě se setká se Zuzanou, ve skutečnosti hraběnkou, a dá jí prsten s drahokamy. Společně odejdou z jeviště, kde se hraběnka odloučí a schová se ve tmě. Na jeviště mezitím vstoupí skutečná Zuzana v hraběnčiných šatech. Figaro si ji splete se skutečnou hraběnkou a začne jí vyprávět o hraběcích úmyslech. Ale najednou pozná svou nevěstu v přestrojení. A hned předstírá, že je do ní, jako do hraběnky, zamilovaný. A vyzve ji k milování hned na místě. Zuzana, oklamaná, neprohlédne proměnu, ztratí nervy a mnohokrát ho spohlavkuje. Figaro nakonec prozradí, že poznal Zuzanin hlas, uzavřou mír, přičemž se dohodnou, že komedii společně zakončí. Páče, páče, mio dolce tesoro. Mír, mír, můj sladký poklade. Hrabě, kterému se nepodařilo najít přestrojenou Zuzanu, vstoupí a zaslechne Figarovo hlasité ohlášení o lásce k hraběnce, ve skutečnosti k Zuzaně. Rozhořený hrabě volá po svém lidu a zbraních. Bartolo, Bazílio a Antonio vstupují s pochodněmi, zatímco hrabě jednoho po druhém vytahuje cherubina, Barbarinu, Marcelinu a nepravou hraběnku zpoza pavilonu. A když se konečně objeví skutečná hraběnka a odhalí svou pravou identitu, hrabě uvidí prsten, který jí dal, uvědomí si, že údajná Zuzana, kterou se snažil svést, je ve skutečnosti jeho žena. Poklekne a prosí o odpuštění. Hraběnka odpoví, že mu odpouští a všichni prohlásí, že s tím budou spokojeni a vydají se oslavovat.

0: Skončilo čtvrté dějství a tím také opera Buffa o čtyřech dějstvích Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Premiéra opery se udála 1. května 1786 ve Dvorním divadle v Burgtheatru ve Vídni. A dnes je to dva dny, co uběhlo jubileum 240 let od premiéry. Figarovu svatbu v originále Le Nozze di Figaro komponoval Wolfgang Amadeus Mozart na libretto Lorenza da Ponte. Ten pro scénické potřeby vhodně upravil politicky výbušný text divadelní hry, kterou v roce 1778 napsal Pierre Augustin Caron de Montmarché. Nese název Šílený den, aneb Figarova svatba. V originále La Folle Journée ou le mariage de Figaro. Osoby a obsazení opery. Figaro, osobní komorní hraběte. Gerrit Evans, basbariton. Hrabě Alma Viva, Gabriel Bajke, bariton. Hraběnka Rosina Alma Viva, Elisabeth Söderström, soprán. Zuzana, služebná hraběnky, Rary Grist, soprán. Cherubín, hraběcí páže, Teresa Berganza, mezzosoprán. Marcelina, hospodyně doktora Bartola, Annelies Burmeister, alt. Bartolo, lékař ze Sevilly a také právník Michael Lengen, bas. Basilio, učitel hudby, Werner Holweg, tenor. Don Curcio, soudce, Willy Bromkay, tenor. Antonio, hraběcí zahradník, Astrid Zuzany, Clifford Grant, bas. Barbarina, dcera Antonia a sestřenice Zuzany, Margaret Price, soprán. Dvě dívky, Teresa Cahill, soprán, a Kirite Kanava, soprán. Dále zpíval sbor Johna Oldise, sbormistr John Oldis, hrála Nová filharmonie a čimbalista Henry Smith, řídil Otto Klemperer. Nahrávka vznikla v lednu roku 1970 ve studiu 1 na Abbey Road v Londýně. Vydala ji společnost EMI v roce 1971. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A ve zbývajícím čase uslyšíte ještě tři hlasy invence Johanna Sebastiana Bacha BWV 787 až 801 komponované pro klavír. Dnes v úpravě pro housle, violu a violončelo. Hrají Janin Jansen, Maxim Rysanov a Torleif Tedén.

To byly tříhlasé invence Johanna Sebastiana Bacha, BWV 787 až 801, komponované pro klavír. Dnes zazněly v úpravě pro housle, violu a violončelo. Hráli Janin Jansen, Maxim Rysanov a Torleif Tedén.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, v minulých dakápech věnovaných sonátové formě už zaznělo několik ukázek symfonií a sonát, ale ještě žádný koncert. I v prvních větách koncertů se totiž vyskytuje sonátová forma, i když trochu modifikovaná. Nejčastěji tyto věty vypadají tak, že orchestr nejprve přednese klasickou sonátovou expozici, to znamená uvede do hry tři témata, hlavní, vedlejší a závěrečné. Stejně jako v sonátách a symfoniích pak přichází opakování expozice. Ale tentokrát se už přidává solový nástroj, který obohacuje hudební materiál o různé virtuózní prvky. Ty přidané ozdůbky a kudrlinky mohou podobu témat k nepoznání změnit a také se jimi expozice často protáhne na několika násobek své původní délky. Je proto lepší místo hlavní, vedlejší a závěrečné téma říkat oblast hlavního, oblast vedlejšího tématu a tak dále. O tom, jakých rozměrů může takové rozšíření dosáhnout, se přesvědčíme v první větě Beethovenova prvního klavírního koncertu. Jeho expozice by docela dobře mohla být součástí symfonie. Začíná přirozeně hlavním tématem.

Další odchylky od běžné formy si vynucuje kadence. Parádní virtuózní vsuvka solujícího nástroje, která bývá zařazena buď na samý konec provedení a připravuje tudíž příchod reprízy, nebo v koncertu nahrazuje druhé provedení. Tak je tomu i v Beethovenově prvním klavírním koncertu. Z jehož první věty si poslechneme ještě závěr.

Řekli jsme si, že sonátová forma mívá tři části. Expozici, provedení a reprízu. A velice často se připojuje ještě čtvrtá část, takzvané druhé provedení. Je třeba poznamenat, že na tuto hudební bitvu bývají někdy posluchači připravováni pomalou introdukcí, předehrou. Ale protože introdukcím se budeme věnovat v jednom z příštích dakáp, pouze si tento jev doložíme Pražskou symfonií Wolfganga Amadea Mozarta.

Největšího rozmachu dosáhla sonátová forma v klasicismu. Ani romantici na ní však nezanevřeli, tak jako na jiné formové typy, protože se jim hodila její schopnost udržet v napětí velké hudební celky. Proto ji v relativně čisté podobě najdeme dokonce i v některých Mahlerových symfoniích, a to i navzdory jejich legendární bezbřehosti. Poslechněme si v celku pravidelnou expozici úvodní věty Mahlerovy první symfonie.

Ve 20. století se hudba, jak známo, vydala několika směry. Pro skladatele inspirované folklórem byla sonátová forma příliš složitá. Dodekafonistům připadala naopak moc průhledná. Ale kontinuita nebyla přetržena. Dokonce se sonátová forma dočkala nového rozkvětu ve skladbách neoklasických. V první větě prosté symfonie Benjamina Britna uslyšíme sonátovku jak ze škatulky.

Vážení posluchači, dnešním povídáním o sonátové formě můžeme uzavřít sérii dakáp o formových typech. Máme za sebou malou písňovou formu, chorální předehru, čakonu, fugu, rondo, variace a sonátovou formu. To znamená tři polyfonní a tři homofonní formy. Cože? Říkáte, že jsme si ještě nevysvětlili, co je to ta homofonie a polyfonie? Že bych na tyto pojmy zapomněl? Už je to asi tak. Tak to musíme v příštím dakápu napravit. Dnes si ale ještě poslechneme jednu sonátovou formu od Alberta Roussela. Naschledanou.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Friedrich Händel, vodní hudba F-dur, svita číslo 1, třetí část zní Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Jazz a minimalismus jsou zřejmě nejvýznamnějšími inspiračními zdroji současného amerického skladatele Michaela Torka, narozeného v roce 1961. Mezi jeho nejznámější skladby patří Color Music, barevná hudba. Jde o sérii několika orchestrálních kompozic z druhé půle 80. let 20. století, v nichž Tork exponuje pokaždé jinou barvu. Jak? Tak takto například pink, růžovou. Baltimore Symphony Orchestra vede David Zinman.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinkas Zuckerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimiž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se nenáhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chent.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovnou prošla malá novela stavebního zákona. Federální soud v New Yorku zveřejnil dopis na rozloučenou, který údajně napsal Jeffrey Epstein. Ve Svatavě na Sokolovsku vznikla nová expozice o ženském koncentračním táboře. A čekejte většinou oblačno, postupně přehánky a bouřky. Teploty většinou do 21 stupňů Celsia. Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Malou novelu stavebního zákona ve zrychleném řízení schválila sněmovna. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný. To by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
3: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
2: Podporu měla novela i u opozičních poslanců. Teď ji projedná Senát. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. V Národním parku začalo hořet v sobotu a hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večera. Pracovníci Povodí Moravy zahájili v Šišmě na Přerovsku rekonstrukci tamní vodní nádrže. Před 2 lety je poničili bleskové povodně. V září v obci začnou také práce na rozšíření koryta potoku. Podobné úpravy vodohospodáři plánují také v okolních vesnicích, které postihla v červnu 2024 velká voda při přívalových deštích. Pokračuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
4: To stejné na Šišemce začneme také v září v Hradčanech. Tam se jedná o 2,3 kilometry dlouhý tok a ty náklady už vysoutěženého zhotovitele jsou 3,3 milionu korun. V současné době se dotahuje stavební povolení na další 2 akce a to jsou v obcích Oldřichov a Vinsko na toku Libuška a potom ještě ve Lhotě a v Kladníkách na Šišemce.
2: Americký soud zveřejnil dopis, který měl napsat sexuální predátor Jeffrey Epstein na rozloučenou ve vězení. Vyhověl tak žádosti deníku New York Times. Epstein dopis údajně napsal v roce 2019 před prvním pokusem o sebevraždu.
5: Dokument, jehož pravozatím nebyla oficiálně potvrzena, byl dosud veřejnosti utajený. Novináři deníku jej objevili díky poznámce v Epsteinových složkách a soudně si vyžádali jeho zveřejnění. Epstein si v něm podle deníku stěžuje, že jej policie vyšetřovala celé měsíce bezvýsledně a že už život pro něj není žádná zábava. Vzkaz prý objevil jeho spoluvězeň v cele a to poté, co tam Epsteina našli v bezvědomí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Organizace Postbellum dnes otevře ve Svatavě na Sokolovsku novou interaktivní expozici o ženském koncentračním táboře. Připravila ji k 81. výročí osvobození tábora americkou armádou. Návštěvníkům připomene příběhy některých žen, které nacisté ve Svatavě věznili, jak říká za paměť národa Viktor Portela.
6: Je tady 6 zastavení. Ty zastavení připomínají takové zvláštní lampy, které promítají tváře na zdi. Naznačují příběh toho tábora. Vyprávějí o tom, jak se sem ženy, většina z nich byla z Ravensbrücku, jak se sem dostali a končí tím, že tady tím táborem prošla velká spousta pochodů smrti.
2: Pietní akt začíná v 16 hodin a expozice zůstane volně přístupná veřejnosti.
0: Počasí.
2: Bude většinou oblačno, od západu místy přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty od 17 do 21 stupňů, na severu a západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
7: Socher slaví 100 let.
8: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
9: Radioservis představuje
10: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrudly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, vítejte u poslechu, jsme rádi, že jste si naladili právě Vltavu. A kam vás zavedeme? Třeba mezi barvy, vůni dřeva, ale i poctivé řemeslo. V Pražském muzeu Kampa ožívá slavné zátiší malíře Václava Špály. Obrazy, které možná vypadají podobně, ale každý v sobě skrývá tak trochu jiný příběh i náladu. A vydáme se taky na veselý kopec do Chrudimsko, kde po 50 letech dokončili roubenou vesničku. Nově obnovenou stodolu tam řemeslníci přestěhovali z 30 kilometrů vzdáleného boru a návštěvníci ji vůbec poprvé uvidí už tento víkend. My tam ale společně zamíříme už za malou chvilku. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
2: Zpívat bude za pár minut Ella Fitzgerald, zahrajeme si taky z tvorby Václava Vodičky nebo Petra Iliče Čajkovského. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Marka Šedivého. 6:06.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou v 6 hodin a 11 minut. Tohle byl Petr Iljič Čajkovský.
1: Protesty ruské skupiny Pussy Riot a feministického hnutí Femen proti otevření ruského pavilonu včera provázely 61. zahájení ročníku Bienále umění v Benátkách. Protest se podle agentury AFP odehrál také před izraelským pavilonem.
0: Rusko má expozici v Benátkách poprvé od invaze na Ukrajinu v roce 2022, což vyvolalo silnou kritiku. Šéf pořadatelské organizace ruskou účast znovu obhajoval tím, že Bienále je prostor pro dialog a ne tribunál.
1: Výstava se stovkou expozic, včetně československé, se zatím otevřela pro hosty a akreditované návštěvníky. Pro veřejnost to bude pozítří. Bienále potom potrvá do poloviny listopadu.

0: Václav Vodička a část sonáty číslo 7, Alena Hennigová, Michal Ambrozy a Petr Hamous.
1: Před námi prodloužen sváteční víkend, za chvilku vás pozveme na veselý kopec do Hlinska, nebo to uděláme už teď, protože 3 dny volna lákají k výletům a na veselém kopci na Chrudimsku nově stojí 170 let stará stodola.
0: Pamatuje už doby rakouské monarchie a několikrát skončila rozebraná na díly. Tesařům se je podařilo znovu poskládat.
1: A v Muzeu lidové architektury se tak zaplnilo už poslední prázdné místo. Stodola teď ukrývá kupy žita a také stroje, které už na polích dávno nepotkáte.
2: Pokud se chcete podívat dovnitř a vstoupit na mlad z jílové hlíny, tak si musíme otevřít velká vrata.
3: Tak, a do lehce.
2: Nám právě chyběla ještě zemědělská stodola, která by doplnila statek z mokré lhoty.
4: Ředitelka muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
2: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný, nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset buď to tedy nastavit, naplátovat, anebo udělat kopie. Realizace té stavby od prvního okamžiku až do dnešního dne byla víceméně 5 let.
5: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru Uskuče z této stodoly a společně se stodolou se sem k nám na veselý kopec v uvozovkách přistěhoval.
4: Pavel Bulena, kurátor zemědělské sbírky. Můžeme k němu trošku blíž, podíváme se. To je taková dřevěná krabice.
5: Uvnitř té konstrukce je větrák. Větrák uvnitř vytvořil proud větru a lehké nečistoty, plevy třeba, tak ty byly pomocí toho větráku odfukovány z toho čistícího mlýnku.
4: My se tady opíráme o klínový řemen.
5: Pomocí řemenu je na elektromotor připojený buben na moření osiva.
4: Kde to? A je zatuhlý. To je ta násypka.
5: Ano, přesně tak.
4: Jsme tam. Takže tady se nasypalo to obilí, ta směs nějaká na ošetření a už se jelo, už se točilo.
5: Ano, přesně tak. Tady ve stodole máme i třeba vyorávač brambor, kterému se lidově říkalo čert, a pračku brambor.
4: Čerta vidím, tady ten
5: ano,
4: zelený.
5: Čerta vidíte, přesně tak. To je tenhle ten kovový barevný stroj.
4: To jste stěhovali v kolika lidech, mě pověste.
5: 6 lidech.
6: Obnovenou roubenou stodolu si můžou návštěvníci poprvé prohlédnout tuto sobotu. Z veselého kopce Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Jak poznat během krátké chvíle, kdo se hodí pro filmovou roli?
1: Podcastingu po natáčení, aneb hledání důvěry a autenticity.
0: Další ze série Art Café k 80. výročí pražské FAMU moderuje Agáta Hrnčířová 7. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Ignác Jan Paderewski, Ivan Klánský a Dvořákův komorní orchestr. 6 hodin a 24 minut.
1: Češi mohou na speciální webové stránce poslat přání známému britskému dokumentaristovi a přírodovědci Davidu Attenboroughovi. Zítra, tedy 8. května, oslaví sté narozeniny.
0: Lidé mohou Attenboroughovi napsat vzkaz, nahrát fotografie anebo video. Řada Čechů ke svým přáním připojuje fotografie své rodiny nebo oblíbených míst.
1: Tak všechno nejlepší, Sire Attenborough.

0: Kromě jiných nám hrál Bobby Hutcherson, americký jazzový vibrafonista a taky skladatel, považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností moderního jazzu. My jsme slyšeli skladbu I Only Have Eyes For You. Já mám tedy oči jenom pro čas. Je aktuálně 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česká národní banka dnes oznámí výši základní úrokové sazby. Podle analytiků nejspíš zůstane na stejné úrovni, tedy na 3,5%. A to navzdory rychlému růstu inflace. Za poslední dva měsíce se zvýšila o více než 1 procentní bod. Podle expertů ale zatím nejsou dopady takové, aby se měnová politika musela zpřísnit. Papež Lev XIV. Ve Vatikánu přijme amerického ministra zahraničí Marka Rubia. Podle Washingtonu má cesta posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. Americký prezident Trump za poslední měsíc několikrát zaútočil na papeže. Obvinil ho z toho, že je příliš schovývavý ke zločincům a přeje si, aby Irán získal jaderné zbraně. To ale papež, který pochází ze Spojených států, nikdy neřekl a jenom vyzýval k ukončení konfliktu na Blízkém východě, aby netrpěli obyčejní lidé. Dnes je Světový den hesel. Cílem je upozornit na to, aby uživatelé nepodceňovali zabezpečení svých internetových účtů. Často totiž používají slabá hesla anebo podobná hesla pro víc aplikací. Expert na kybernetickou bezpečnost Michal Špaček doporučuje nastavit si vícekrokové ověření, například pomocí SMS kódu. Výstava s názvem Přetnuté životy dnes začne na Krajském úřadě v Brně. Mapuje osudy židovské rodiny Majerových, která pocházela z Hodonínska. Deník Ruth Majerové, jedné z obětí holokaustu, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO. Představuje unikátní svědectví o životě židů za druhé světové války. Na projektu spolupracovala Rakouský archiv odboje a Norské centrum pro studium holokaustu. Lidé můžou výstavu navštívit až do poloviny června. A čekejte zataženo, bude taky oblačno. Od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21, na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme další kulturní tipy. Ostravské muzeum zve třeba na vernisáž výstavy mikrofotek rostlin Nery Klusové. Tahle výstava představuje rostliny z pohledu, který oku běžně zůstává skrytý.
2: Ve Valčtejnské zahradě v Praze startuje série kulturních večerů Valčtejnské léto a program pod širým nebem potrvá do konce září.
1: Udělejte si výlet do Horšovského Týna, kde začíná tradiční přehlídka ochotnických divadel, tedy memoriál Václava Kuneše s názvem Divadelní máj.
2: Pojízerská galerie v Semilech, ta zve na výstavu radosti života 24krát jinak, představí díla 20 umělců.
1: A ještě pozvánka na mezinárodní výstavu studentských projektů Less is More, More or Less začíná ve Zlíně a je součástí Zlín Design Weeku.

0: Martin Klett a ansámba tango ve stylu Horácia Salgána a Osvaldo Pugliese. 6:07.
1: A dotančili jsme až na pražskou Kampu. Jeden z nejznámějších českých představitelů kubismu, Václav Špála, dodnes patří mezi sběrateli umění k nejvyhledávanějším autorům. V době první republiky a před druhou světovou válkou se ale živil hlavně jako autor mnoha zátiší.
0: Většinou na nich byla váza plná pestrobarevných květů, kytice pivoněk, narcisů i šeříků v různých nádobách. Maloval Špála hlavně mezi 20. a 40. lety minulého století.
1: A je to skoro až neuvěřitelné, ale vytvořil jich údajně až 800. No a v muzeu Kampa v Praze jich teď uvidíte 350.
2: No, na mě to působí nádherně, strašně se mi líbí jeho práce s barvami a tvary a prostě nevím, všechno.
3: To je taková síla v jednoduchosti.
4: Před koncem výstavy si Špálova zátiší přišlo prohlédnout mnoho českých i zahraničních návštěvníků. Kurátor výstavy Jan Skřivánek říká, že právě dnes mají zvýhodněné vstupné, ale zájem o výstavu je i tak velmi výrazný.
5: A přestože všichni Špálu známe jako toho malíře kyte, tak překvapivě nikdy nebyla výstava zaměřená jenom na tento segment jeho tvorby.
2: A
5: ono se to se Špálou vlastně vleklo už někdy od začátku 30. let, kdy mu kritika začala předhazovat, že ty kytky jsou vlastně všechny stejné a že to maluje jenom na kšeft. Zajímavý prvek je, že vlastně Špála byl takový velice pečlivý a on si od roku 1926 vedl soupis svého díla, pečlivě si zaznamenával každý obraz.
4: A dokonce si je i známkoval.
5: Používal hodnocení dobré, prima vzácné a primissima. Tyhle ty vlastně známky on ale těm jakoby kupcům a sběratelům samozřejmě nezděloval. Když na konci roku si píše nějaké shrnutí, tak je tam něco takového jako 15-20 obrazů prodal, zhruba stejně daroval nebo vyměnil. Čili po většinu doby, kdy mu to bylo předhazováno, že to je na kšeft, tak vlastně zas tak velký kšeft to nebyl. To, že tomu věnoval tolik energie, muselo být i něco jiného.
6: Kytky jsem měl odjakživa rád. V mládí měli jsme jich mnoho v zahrádce, kde jsem často pobýval v jejich prostředí. A svítilo-li ještě k tomu slunce, bývaly to nejšťastnější mé chvíle.
4: Napsal Václav Špála ve svém textu nazvaném Malovaná kytice z roku 1938. Z něj také zjistíme, že jeho nejoblíbenější květinou byly pivoňky.
5: Takže my jsme schopni sledovat vlastně den po dni, jak v podstatě ta kytka uvadá nebo jak s ní pracuje.
7: Kytici před malováním dlouho upravoval, postavil za ní své obrazy krajin, aby měl vhodné pozadí a teprve, když mu celé zátiší po několika změnách úplně vyhovovalo, namaloval vše přesně tak, jak to viděl před sebou.
4: Vzpomínal v 60. letech minulého století malířův syn Jan a také kurátor Jan Skřivánek upozorňuje na pozadí jednotlivých obrazů.
5: To pozadí, které vlastně vypadá jako pohled do krajiny, tak jsou vždy vlastně jiné malířovy obrazy. Tady jsem rád, že se potkali tyhle ty dva obrazy, kdy jeden je z Národní galerie, druhý je z Galerie výtvarného umění v Chebu.
4: V levém rohu je výsek toho obrazu, který vlastní Národní
5: Přesně
4: galerie.
5: Tak.
4: Michaela Betyšková, Český rozhlas.
8: I když pro snobský slepice, i když pro snobský

0: Jiří Dědeček na vlnách Českého rozhlasu Vltava v nahrávce z roku 1998. 2 minuty zbývají do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A pravidelně na Vltavě v 2:30 odpoledne nabízíme povídky, pochopitelně i tenhle týden. Polský spisovatel Kazimierz Orloš se ve své tvorbě soustředí na každodenní situace a nenápadné okamžiky, ve kterých se odkrývají hlubší otázky lidského života.
0: Patří k autorům, jejichž psaní bylo ovlivněno společenskou atmosférou Polska druhé poloviny 20. století, včetně zkušenosti s cenzurou a omezenou svobodou projevu.
2: Několik Orlošových povídek jsme v tomto týdnu nabídli a dnes tedy ve 13 hodin 30 minut pokračujeme dílem Andílek strážný. Tady už je ukázka.
3: Sedíme a čekáme. Stova nikde. V kolik mají přijít? V 5. V 5? No co, vole, jsem snad blbej. No už je 15, povídám. 17:45. Bylo půl pryč a kdo ví, jestli ne 6, když se konečně objevili. Stova první. Přes dívku dostal nejspíš podle těch stováků, který jiným záviděl a sám je nikdy neměl. Andílku v kámoš. Přes něj, teda přes Kryška, jsme se seznámili. Dobrej kluk. Šine si to k nám, ramena udělaný, nohy jak klády, chlupatý lejtka od ran 3/4. Ručičky pěkně dozadu, jak křídílkama jima mává, a taky si odplivuje. Za ním Aneta. V pomerančovém svetříku, kabelku na řemínku, celá zmalovaná, vlasy jak pírka na růžovo, na tenkých nožkách bufy jak kopita. Z dálky je slyšet, jak se směje. To je kluci ale číslo. Spustí Kryšku v kámoš jakoby nic a sedá si vedle nás. Anka voškubala nějakou babku, co se modlila na hrobě.
0: Slyšeli jsme Jiřího Langmajera, který bude číst povídku Andílek strážný Kazimíře Orloše ve 13:30 u nás na Vltavě.
2: Na co ale tak dlouho čekat nemusíte, je úvaha. Dnes ji pro nás napsala Alena Šajnostová a slibuje, že se společně podíváme na reklamu. Teď je 6:45. Hezké ráno.

0: Kdo zná, neničí.
1: Centrum stavitelského dědictví v Plasích ukazuje historický vývoj stavebních prvků, materiálů a konstrukcí.
0: Pořad Miroslava Buriánka ve víkendové příloze v sobotu 9. května.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Jan Křtitel Vaňhal, část sonáty číslo 1 pro flétnu a basso continuo, Monika Knoblochová a Klára Nováková u nás na Vltavě.
1: Pojďte teď s námi společně objevit, co všechno se skrývá pod povrchem. Reklama, vzpomínky anebo příběhy dávno přepsané. Poslechneme si dnešní zamyšlení novinářky a publicistky Aleny Šajnostové.
2: Vyplatí se umít si sem tam auto. Nejenže pak svět přes čelní sklo vypadá zářivěji, ale možná se vám stane to, co mě, učiníte objev. Škodovka z bazaru, se kterou už několik let jezdím, je totiž vlastně palimpsest. Jenže až doteď nebylo pod patinou poznat, že měla dřív na dvířkách polep. Logo, slogan, telefonní číslo. Jak se teď blízká, najednou jsou vidět zřetelné stopy. Trochu je mi líto, že dvířka odhalila něco tak přízemního, jako je reklama. O co bych byla radši, kdyby tajila báseň nebo alespoň recept na koláč. Možná bych mohla zkusit přepsat ta zastřená čísla sama. 10 deka tuku, vejce, jeden tvaroh. Ať se za pár let potěší zase další majitel, pokud se tedy škodovička do té doby nerozpadne. Právě takhle postupovali starodávní písaři. Pergamen byl drahý, skoro jako dnes to auto, a tak psali, škrábali a přepisovali znovu a znovu, jak tuší každý, komu se kdy podařilo odmaturovat. Už badatelé tzv. Kostnické školy si v 60. letech minulého století všimli, že praxe palimpsestu jako opakovaného mazání a přepisování původního textu odpovídá tomu, jak se během dějin jedna přes druhou přepisují kulturní vrstvy. Ve středověkých klášterech mnohdy zmizela z pergamenů díla antických klasiků jako Titus Livius nebo Plautus a jejich dějiny Říma nebo komedii o hrnci překřičely biblické texty. A právě tak na antické vzdělanosti a kultuře vyrostla vzdělanost a kultura křesťanská. Bingo. Ale aby nevznikl dojem, že se tu křesťanským textům nadržuje, dodejme, že se přepisovaly i starší církevní zápisy. Tak třeba vídeňský badatel Grigory Kessel takhle před 3 roky objevil ve Vatikánské knihovně starosyrské znění části Matoušova evangelia, převrstvené pozdější řeckou a nakonec gruzínskou verzí. Ta byla z 10. století. Vědec nad takovými objevy jásá. V matce odrůstajících potomků se ale rozezní nostalgická struna. Vzpomene si na všechny ty palimpsesty v písance pro první i druhou třídu, kdy jsme donekonečna psali, gumovali a zmizíkovali a psali nanovo, dokud příslušné dítě nevykroužilo aspoň takové B, aby ho pustili do dalšího ročníku. Co na tom, že teď na prahu samostatné existence už zase píše jako čuňátko. Vzpomene si na xkrát přemalovanou stěnu v kuchyni, kam některé z nich opakovaně vyjádřilo svého ducha voskovkami, na přetřená futra vchodových dveří, kam jsme zaznamenávali, jak rok po roce rostou, na školní notýsek, kam pod záznam přinesu 20 kč na školní výlet, vyrytý propiskou těsně nad řádek, vepsala pančitelka netlač při psaní s takovou razancí, až se to propsalo i na další stránku. A pak zmíněná matka zatlačí slzu, oklepe se a půjde si zase po své práci. Auto už mám umyté, co takhle dát se do díla? Napadá mě třeba napsat detektivku. Vražedný plán by byl odhalen podle písma vyrytého příliš průbojnou propisovačkou do spodních stránek bloku, do kterého si pachatel sumíroval, na co se chystá. Stránku se zápisem sice odtrhl, ale ty pod ní ho prozradili. Nejspíš už to tu bylo. Tak jako evangelium podle Syřanů, Titus Livius nebo reklamní slogan na naší škodovičce. Převrstvila bych to ale po svém. To dřívější by jenom sem tam prosvítalo. A koho by to nebavilo, může vzít gumu a napsat si přesto zase svoji verzi.
1: Alena Šajnostová to umí, propojit humor, nostalgii, ale i zamyšlení nad tím, že nic úplně nezmizí, jenom je překryto novými příběhy.
0: Miles Davis, toho slyšíte právě teď, nahrávku z poloviny 60. let. Hezký poslech a dobrý den.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Teď je 7 hodin. Dobré ráno.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
6: Rusko dál útočí na Ukrajinu. Příměří vyhlášené Kyjevem odmítá. Nové hry mají děti ve školkách naučit lépe zvládat emoce. V Jičíně se dnes konají 3 vzpomínkové akce k ukončení druhé světové války. A čekejte většinou oblačno, postupně přehánky a bouřky. Teploty většinou do 21 stupňů Celsia. Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zemřela jedna žena a další 2 jsou zraněné. Jedna žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti. Informovali o tom tamní úřady. Ukrajina v pondělí vyhlásila jednostranný klid zbraní platný od půlnoci na středu. Rusko ho ale nedodržuje a samo vyhlásilo jednostranné příměří na 8. a 9. května. Chce si v tu dobu vojenskou přehlídkou připomenout konec druhé světové války. Od začátku května na Ukrajině kvůli ruským úderům zemřelo nejméně 70 civilistů, více než 500 dalších utrpělo zranění. Uvedla to mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Děti se mají už v mateřských školách učit zvládat své emoce a rozumět jim. Učitelé k tomu mají nově k dispozici materiály s hrami a aktivitami. Připravila je organizace SOFA.
7: Když se děti naučí ovládat své emoce, posílí svou sebedůvěru, zlepší se v komunikaci a lépe fungují v kolektivu, říká Monika Kubásková ze SOFA. Dodává, že metodika je rozdělená do 7 oblastí.
8: První oblast je například identita, kde vlastně děti vůbec poznávají sebe sama, co mají rády, co jim vadí, co naopak přivítají.
7: Děti si tím vytvoří lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
9: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
7: Metodika je zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Britové dnes volí své zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev. Podle průzkumů můžou vládní libristé ztratit až 3/4 křesel, která zatím drží. Premiér Keir Starmer v posledních měsících čelí silné kritice.
10: Pokud by takhle moc prohráli, tak by to byl pravděpodobně konec Keira Starmera v čele vlády.
11: Soudí Matěj Trávníček, který sám kandiduje na předměstí Londýna za konzervativní stranu. I v jeho obvodě, stejně jako v celé zemi, nejspíš vyhraje strana Nigela Farage Reform UK. Ve stínu celostátní politiky se dnes budou volit poslanci do skotského a velšského parlamentu. Přitom v obou případech mohou posílit nacionalistické strany. Šéf Skotské národní strany a předseda skotské vlády John Swinney prohlásil, že pokud získá většinu, bude prosazovat nové referendum o nezávislosti. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Český rozhlas.
6: Od zítra do nedělního večera nepojede v Praze metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražského povstání budou muset cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici budou obnovovat zabezpečovací zařízení trati, jak říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
12: Technici budou vyměňovat původní relejová zabezpečovací zařízení za moderní elektronická stavidla. V dotčeném úseku zavedeme autobusové linky XC a XC1 a tramvaj číslo 36.
6: Jičín si dnes připomíná 81. výročí od konce druhé světové války. V 10 hodin bude u základní školy 17. listopadu odhalena pamětní deska členům odbojové organizace Obrana národa, kteří byli za války popraveni. Další program doplňuje mluvčí radnice Jan Jireš.
13: Následovat bude vzpomínkové pásmo divadelního typu, které připomene válečné události, včetně zamyšlení nad hrdinstvím.
5: Počasí.
6: Bude většinou oblačno, od západu místy přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty od 17 do 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Silné lidské osudy, paměť a taky příběhy, na které se nesmí zapomenout. Tohle všechno vám nabídneme mezi 7 a 8 hodinou raní. My vás za chvilku zavedeme do Svatavy, kde nová interaktivní expozice organizace Postbellum připomíná osudy žen vězněných v koncentračním táboře. Návštěvníky vtáhne také do autentického prostoru protileteckého krytu. No a připomeneme si i 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga, jednoho z nejvýznamnějších svědků holokaustu. Proč jsou jeho knížky pořád tak důležité a co o něm prozradil jeho pracovní stůl? I odpovědi na tyto otázky nabídneme. A stejně tak přijde za námi do studia po 7:30 publicista Jan Nejedlý, aby přidal svoje dnešní knižní tipy.
1: Rudy Linka Trio se připojí před 7:30, potom taky Wolfgang Amadeus Mozart nebo Hanna Hegerová. V této půl hodině ještě Esperanza Spalding a Jan Křtitel Václav Kalivoda.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dastnoje orchestr Kaln a Christoph Spéring, Jan Křtitel, Václav Kalivoda, 10 minut po 7 ráno.
1: Letos si připomínáme 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. Autora, který z vlastní zkušenosti svědčil o holokaustu i hranicích lidskosti.
0: Jak s jeho odkazem pracuje nová výstava Lustig, svědek rozvratu lidskosti v Pražském muzeu literatury.
1: Na to se byla podívat Šárka Jančíková a zároveň se zeptala autora výstavy Bohumila Melichara.
2: Arnošt Lustig hodně čerpal ze svého prožitku nacistický genocidy, holokaustu, do kterého se dostal jako velice mladý člověk, teenager, kdy prošel Terezínem, potom Osvětimí a dalšími koncentračními tábory, zažil tu otrockou práci. Ten jeho život hodně ovlivňuje tahle ta zkušenost, včetně toho profesního života, včetně té jeho tvorby. Proto my jsme věnovali poměrně velký prostor tomu, jak se jeho život ubíral. On sám o sobě říkal, že má dva životy a že ten jeden jeho život skončil v 19 letech, kdy skončila druhá světová válka. On povedlo utéct z transportu smrti těsně před koncem války, někdy na jaře 45, a přes Sudety se zázrakem dostal až do Prahy. A v těch 19 letech najednou stál mladý člověk s velkým traumatem a poválečný svět. On potom umožnil udělat poměrně rychlou velkou kariéru. On se stal novinářem pro Mladou frontu, psal pro Zemědělské noviny a další a vjel do Izraele referovat o izraelsko-arabském konfliktu v roce 1948, kdy tenhle jeho zážitek ho přivedl k celoživotnímu sionismu a vlastně až od 50. let začal být autorem té beletrie, z kterého známe a kvůli kterému vlastně si ho připomínáme i teď ve výročí jeho narozenin.
3: To, co se stalo za války, nemá v jinách období. Byla to největší masová vražda.
2: To, že on psal o holokaustu tím způsobem, jakým psal, bylo dost novátorské na 50. léta, protože stalinismus moc nepřál zážitkům obětí holokaustu. Ten židovský holokaust byl někde ve stínu za heroickými obrazy komunistických odbojářů a sovětských rodoarmějců. Až ten poststalinismus a Pražské jaro potom otevřelo možnosti pro takzvanou druhou vlnu válečné literatury, kdy přichází jak Arnošt Lustig, tak další, kteří přichází s existenciální rovinou toho dramatu druhé světové války. No a nakonec Lustig končí v exilu, protože byl velkým příznivcem Pražského jara, reformní komunistou a od roku 1971 se skrz Jugoslávie Izrael dostává do USA, kde žil až do sametové revoluce.
3: Těch 6 milionů mrtvých se vymýká pochopení, protože v té velikosti, v té ohromné sumě vražd se ztrácí jednotlivci. Ztrácí se v tom tvůj otec, tvoje matka, tvůj bratr.
2: Tenhle toho rozhovor je z jednoho televizního pořadu z roku 67, kdy Lustig právě už měl tu svoji roli veřejného intelektuála, opory toho Pražského jara, kdy vysvětluje svoji tvorbu a holokaust v kontextu těch 60. let.
4: Jak vznikl celý koncept té výstavy, z čeho jste vycházeli, co jste se rozhodli, že vystavíte jako ten vizuální potenciál?
2: Ten jeho život je velmi zajímavý, tak ten tady chceme představit a zároveň chceme představit to, jakým způsobem Lustig stal hlavním mluvčím paměti české společnosti na holokaust, protože ty jeho romány a novely byly velmi čtenářsky úspěšné už na konci 50. a 60. letech, ale i pak v 90. letech, kdy se stal takovým veřejným intelektuálem. Ta výstava je hodně postavená na autentických předmětech, kdy tady můžete vidět třeba scénáře těch jeho nejslavnějších filmů, které sám psal na základě svých novel a románů. Vidíte tady Ditu Saxovou, modlitbu pro Kateřinu Horvicovou. A zároveň hodně pracujeme s textem a s fotografií a s dobovými materiály jako z prameny, jinak vzpomínky Arnošta Lustiga, protože on v 90. letech se hodně staral o ten svůj obraz a napsal několik vzpomínkových knih a dál pracujeme hodně s dobovým tiskem, kdy tady můžete vidět i některé fotokopie dobových článků, které buď Lustig psal, nebo jsou to interview, která s Lustigem vyšla v průběhu 60. let. Ty vzpomínkové knihy vždycky psal někdo s ním, ale Arnošt Lustig do toho velmi zasahoval. Můžete vidět tady rukopisy, kolik je tam korektur přímo Lustiga, kdy se opravdu staral o to, aby ten jeho život měl určitou image. Já mluvím o nějaký image jednak toho starozákonního starce, který prošel složitým životem a nahlédl to, o čem život je, a zároveň trochu playboyství a frajerství, které se jako udržoval dlouhodobě, a že on byl znám tím, že příznivcem lascivního humoru a ten život bere s nadhledem a vždycky své přednášky začínal nějakým vtipem. A tenhle ten způsob ho potom třeba dovedl k tomu, že se stal redaktorem v časopisu Playboy v 90. letech, což nikdo nečekal. Byl zván do televize, rozhlasu, mnoha interview. Ty tady taky divák může vidět od vážných pořadů diskuzních o kultuře až po opravdu lifestyleové pořady, až po bulvár.
5: A Platon říká, že sex se nemůže popisovat do detailu. To už učí Platon svý žáky, že v sexu je důležitý to, co lidi cítí.
2: A zároveň Lustig je důležitý i proto, že patří té klenotnice české literatury a jedna místnost se věnuje vyloženě otisku v učebnicích a názoru dnešních maturantů na jeho dílo. Tady můžete vidět tři maturanty z Prijednopreského gymnázia, kteří se vyjadřují o modlitbě pro Kateřinu Horvicovou, které mají číst jako povinnou četbu.
6: V tom třeba mě osobně vyhovoval ten v uvozovkách chladný styl. Já jako stejně cítím sympatie k těm postavám, stejně cítím jako tu bezvýchodnost.
7: Já jsem si skoro od začátku byla jistá, jak to s nima dopadne, protože byly tam dost často ty jako návnady, takový to, jak tam říkali konečná otázka a že dovršíme konečně.
8: Ten autor dokáže budovat napětí. A já jsem se třeba konkrétně bál v té kuse, že tu Kateřinu Horovicovou je
9: skončí to tak jako hodně dramatický, tak tarantýnavský bych je.
2: Od roku 60 pracoval v Barandovských ateliérech jako scénarista, sám ty svoje příběhy přetvářel do filmových scénářů a dostával je do kin a do televize, což je velmi zajímavý posun od literárního díla do jiného média, to je vlastně v té další místnosti.
4: Když tady vstoupíme do té místnosti na konci chodby, tak kromě filmu a dalších informací, tak je tady pracovní stůl Arnošta Lustiga, to je přímo jeho stůl nebo rekonstrukce?
2: Všechny ty předměty, které tady můžete vidět, včetně toho psacího stroje, rádia, budíku, telefonu, to jsou všechno dotýkané předměty, které Arnošt Lustig opravdu používal. Na tom stroji psal dokonce. Jsme s rodinou diskutovali i to, jak budou ty artefakty vystavené, aby to opravdu odpovídalo tomu, jak on byl zvyklý pracovat. Lustig psal na stroji a to až do konce života, i přesto, že přišly počítače a nová vydání přepracovaná, tak on opravdu přepracovával a někdy se dost výrazně liší od toho původního textu, takže on neustále jako ty díla previdoval, přepisoval, snažil se je vylepšovat, takže on jako za tím psacím strojem opravdu seděl dlouho a takhle vypadala jeho pracovna.
0: Pozval nás Bohumil Melichar, autor výstavy Lustig, svědek rozvratu lidskosti v Pražském muzeu literatury, je k vidění až do poloviny července.
1: Za chvíli vám nabídneme 6 silných příběhů žen, které prošly koncentračním táborem ve Svatavě.

0: text, malba, fotografie a videoinstalace. To jsou prostředky v rukou české výtvarnice Kamily Ženaté.
1: Jak se v umělecké tvorbě odráží naše vlastní psychika a podvědomí?
0: A jaké skladby nejlépe vykreslují současný portrét Kamily Ženaté, co by aktivní tvůrkyně?
1: Sedmé nebe s Monikou Načevou a Kamilou Ženatou poslouchejte v neděli 10. května od 19 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Johann Sebastian Bach, Brecon baroka, část koncertu pro čembalo a další nástroje, 7:55.
1: Zítra si připomeneme výročí konce druhé světové války a je to 81 let, kdy americká armáda osvobodila ženský koncentrační tábor ve Svatavě na Sokolovsku.
0: Nacisté tam vězněli tisíce žen, které nutili pracovat v blízké továrně. Příběhy některých z nich zazní na nové interaktivní výstavě.
1: Najdete ji v bývalém protileteckém krytu nedaleko někdejšího tábora. Dnes ji otevře organizace Postbellum.
2: Jedna vězenkyně se schovala na půdě továrny.
3: Tak začíná příběh jedné z tisíců vězenkyň ve zdejším táboře.
2: Stáli jsme za to bez večeře na Appellplatzu.
3: Na zdi je promítnutá tvář Marie Šuléřové.
2: Ostříhali jí vlasy a na prsa pověsili ceduly s nápisem Von der Reise zurück, z cesty.
3: Technologickou část výstavy má na starosti Viktor Portel. Na zemi už teď zase svítí vězeňské číslo. Když jste protnul paprsek světla, promítlo se vám vězeňské číslo na ruku?
4: V tu chvíli ta lampa začne sama hrát, začne slovy té pamětnice vyprávět příběh, který prostě směřuje k tomu, co tady bylo za místo, co tady ty ženy zažívaly.
3: Stojíme u prvního zastavení, chodba krytu pokračuje dál.
4: Procházíme těma 19 metrama dalšíma chodby, potkáváme tam dalších těch 5 zastavení, každý z nich vypráví fragment příběhu jedné svatavské ženy.
3: Expozice bude volně přístupná, je tu nějaké zabezpečení?
4: Ten hlavní technický princip je důvěra. Nám se to dost osvědčilo, protože celá ta expozice i venku je vlastně hodně snadno zničitelná a zatím se daří. My tady samozřejmě budeme mít kamery, ale myslím, že ten prvek té důvěry je vlastně veliký a důležitý.
3: Se Zdeňkou Kučerovou z Paměti národa stojíme u vchodu do druhoválečného krytu. Jak jste vybírali jednotlivé příběhy?
5: My jsme pro tu expozici vybrali 6 příběhů, které by ale měly vlastně za nás reprezentovat tu určitě více než tisícovku, v některých obdobích až 3000 žen, které svatavským táborem prošly. A chtěli jsme také, aby byly zastoupeny ženy různých národností, protože ve Svatavě byly Francouzky, byly tady Němky, byly tady Polky, Ukrajinky, byly tady romské ženy, byly tady Maďarky, to znamená i v tom výběru těch žen jsme chtěli, aby tady to zastoupení bylo.
3: Dnes tu v areálu bývalého koncentračního tábora bude pietní akt.
5: Je to přímo v den, kdy byl tábor osvobozen americkou armádou. Pak bychom chtěli samozřejmě navázat představením naší nové expozice a provést veřejnost a hosty, kteří přijedou tou naší expozicí v krytu. Od 18 hodin potom bude následovat divadelní představení divadelního spolku Johan, který přijede z Plzně a odehraje zde divadelní představení Madame M, které vypráví o příběhu Margaret Michelin ze slavného rodu Michelinů, která byla vězněna v nedalekém koncentračním táboře Holíšov.
3: Pietní akt začne v 16 hodin a nová expozice i divadelní představení jsou přístupné zdarma. Ze Svatavy u Sokolova, Václav Malý, Český rozhlas.

0: takhle skvěle hraje na kytaru Rudy Linka, který nám se svým triem předložil skladbu B-flat Boogie. Je 1:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na území Lotyšska vletěly dva zahraniční drony a následně se na východě země zřítily. Informovala o tom lotyšská stanice LSM. Na místě zasahují jednotky ozbrojených sil, policie, hasiči i záchranáři. Podle armády bezpilotní letouny vstoupily do lotyšského leteckého prostoru z ruského území. Jeden z dronů se podle stanice mohl zřítit na sklad ropy ve městě Rezekne. Na místě už podle stanice LSM nejsou vidět plameny. Okolnosti incidentu vyšetřuje policie. Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň požárního poplachu ze 3. na 2. Oznámili to na síti X. V Národním parku hořelo od soboty mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na ploše až 100 hektarů. A teď už jsou to jenom asi 2 hektary. Je potřeba zlikvidovat například některá ohniska u skalních převisů. Policie požár vyšetřuje jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Stále ale není vyloučeno ani to, že mohlo jít o úmysl. Maximální povolené ceny pohonných hmot se dnes změnily o několik haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají na nejvýš za 44 korun a 52 haléřů, což je o 6 haléřů více než ve středu, jak vyplývá z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 8 haléřů na 44 korun a 60 haléřů. Vedení Brna chce z ústředního hřbitova nechat odstranit podobiznu Josefa Vissarionoviče Stalina. Dohodli se na tom členové rady. Reliéf Stalinovy hlavy je zhruba 80 let nenápadnou součástí sloupu, který stojí na čestném pohřebišti vojáků Rudé armády. Úředníci teď mají se správou hřbitovů vymyslet, jak vyobrazení po dohodě s památkáři nebo ministerstvem obrany vhodně odstranit. A ještě počasí, bude většinou oblačno, od západu místy přehánky, ujediněle taky bouřky. Teploty 17 až 21, na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravě až 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě je informace, které se týkají kultury. V kampusu Hybernská v Praze se dnes otevře výstava Osudy Romů za druhé světové války a uvidíte příběhy romských pamětníků prostřednictvím fotografií Jany Stachové.
2: Švédská jazzová kapela People in Orbit dnes vystoupí v Praze od 8 večer u Malého Glena.
1: Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno zahájí další sérii promenádních koncertů. Od 5 odpoledne zazní ve Smetanových sadech v Plzni pochody, ale i polka, valčík, ale třeba i klasické nebo moderní skladby.
2: A v Brně tam startuje festival Malého divadla Plácek. Nabídne program až do 9. května.

0: Gitarista Vladimír Horovic, část sonáty pro klavír C-dur a Wolfgang Amadeus Mozart na Vltavě.
1: Dnešní trojice nových knížek, se kterými přichází publicista Jan Nejedlý, představuje uměleckou tvorbu, která je znepokojující, riskující a rozhodně je svérázná. Určitě to Jan Nejedlý potvrdí. Dobré ráno přejeme.
2: Dobrý den.
0: Pod první publikací je podepsaný básník a esejista Stanislav Dvorský. Jde o soubor poezie nebo teoretických statí, co to je?
2: Jde o komplet Dvorského esejistiky a publicistiky, který vychází 6 let po autorově smrti. Stanislav Dvorský se v 60. letech podílel na činnosti okruhu kolem Vratislava Effenbergera. Klíčovým tématem zde byl surrealismus, z něhož si autor odnesl spoustu impulzů, osobních přátelství, ale také výhrad. Později už se na aktivitách surrealistické skupiny nepodílel, jak sám říkal, z celé té hantýrky, z kolektivizace tvorby a vážně se tvářících her jsem měl prostě hrůzu. Surrealismus sice zůstal v centru jeho zájmu po celý život, ale stejně tak jej zajímal třeba i existencialismus, psychoanalýza nebo jazz.
1: A o jakých autorech a tématech se v textech Stanislava Dvorského nakonec dočteme?
2: Autor píše především o básnicích a výtvarnicích, kteří patřili do okruhu jeho přátel. To byl zejména Petr Král, Prokop Voskovec nebo třeba Miloš Sýkora. Blízko měl i k Věře Linhartové, která se v 60. letech krátce dostala též do magnetického pole surrealismu. Ze starších osobností mu byli blízcí Karel Taige, Zbyněk Havlíček nebo malířka Toayen, s níž se roku 1968 osobně setkal v Paříži. A bytostně ho zajímala i psychoanalýza, kterou sám podstoupil. Dvorského knihu, čítající na 800 stran, vydalo pod názvem Mezi spodními proudy nakladatelství Malvern.
0: O surrealismu je řeč i v další publikaci, kterou jste přinesl, byť je to druhý díl historie české patafyziky.
2: Ano, ony jsou to spojité nádoby. Patafyzika měla blízko k surrealismu, stejně jako k banalismu, bindecismu, tlapismu nebo ke křižovnické škole čistého humoru bez vtipu, což jsou svérázné tuzemské odnože uměleckých aktivit, které spojuje smysl pro absurdní humor. O všech těchto patafyzických blížencích je v knize řeč. Velmi kreativní byly například akce českých banalistů, třeba když se roku 1975 zúčastnili slavnostního otevření obchodního domu Kotva, který prohlásili za muzeum banality. O surrealismu zde mluví výtvarník Ivo Medek Kopaninský, jenž nedávno tragicky zahynul. Surrealismus je mi relativně blízký, na rozdíl od surrealistů, kteří jsou mi stále více vzdáleni, říká tento ironik a dodává, na patafyzicích je milé, že nikomu nic nevnocují, kdežto surrealisté chtějí stále osvobozovat člověka. Když se ptám, jste si jistí, že chce být osvobozený a proč zrovna od vás, tak to berou jako osobní urážku. Knihu uspořádal Eduard Vacek, vydalo nakladatelství Fedne.

0: autorky Martě Wortl. Jde o znepokojující text, který se nebojí nedořečenosti. Dějištěm je kemp uprostřed lesa, do něhož se sjíždějí nejrůznější protagonisté i se svými příběhy. Od vojáka vyhozeného z armády, přes politika, co se snaží uniknout novinářům, až po milence, skrývající se před prozrazením. Hosté v kempu jsou odsouzeni sdílet společný prostor, přestože je téměř nic nespojuje. Jiný spisovatel by z nakupených příběhů udělal 7 románů. Autorka vrství osudy na sebe a nechává na čtenáři, aby zaplnil bílá místa v ději svojí představivostí. Knihu přeložila Blanka Konečná.
1: A Jan Nejedlý přinesl nejenom kemp, ale taky knihy Mezi spodními proudy a historie české patafyziky. Děkujeme, mějte se hezky.
0: Naschledanou.

0: Blecha.
1: Hana Hengerová s orchestrem Ferdinanda Havlíka. Nahrávka z roku 1965.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Výstava s názvem Křehkost, co přetrvá, The Soft After, se v pražském studiu Prám až do konce května bude věnovat duševnímu zdraví takzvané generace Z.
1: Projekt kurátorského kolektivu společnosti Jindřicha Chalupeckého zkoumá uměleckými prostředky, s jakými psychickými a sociálními tlaky se setkávají lidé narození od poloviny 90. let přibližně do roku 2010.
3: Skupinová výstava 23 umělkyň a umělců se zaměřuje na první generaci, která vyrostla s internetem a chytrými telefony jako naprostou samozřejmostí. Zastavte se tedy v pražském studiu Prám.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava, 8:03 a taky s Erikem Satie. První část taneční svity pro orchestr dozněla právě teď.
1: Vizitka.
2: Hostem bude herec Oscar Hess. Aktuálně ho můžeme vidět jako Roméa v pražském Švandově divadle a v létě stvární v muzikánu Klan Baťa na Kampě samotného Tomáše Baťu.
0: Čeká ho také projekt s tanečníkem a choreografem Jiřím Bubeníčkem. Co pro něj při práci znamená kombinovat tanec, herectví a zpěv?
2: Na to všechno Oscar Hess odpoví v naší vizitce. Poslouchejte ji na Vltavě po 10:00 dopoledne.

0: Árie z prodané nevěsty Bedřicha Smetany, Adam Plachetka se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
1: Díky jednomu nečekanému dárku objevil loutkář Marek Bečka kouzlo současné poezie. A tak je tady další z jeho oblíbených textů.
2: Básnění.
3: Knížku Petra Borkovce Herbář k čemu si horšímu jsem dostal takovým, no vlastně jsem ji dostal úplně obyčejným způsobem k narozeninám, ale vlastně jsem si ji ani nepřál. Běžně knížky poezie nedostávám k narozeninám, ale doma jsem si zmínil, že jsem četl recenzi na básnickou sbírku a že se ta recenze, že je taková pochvalná před ženou, která učí literaturu. A ona nějak iniciovala, že jsem ji dostal k narozeninám, tu Borkovcovu sbírku. A já jsem tak jako ji nechal ležet na nočním stolku, aby bylo vidět, že jsem rád, že jsem dostal takový pěkný dárek. A protože ale současnou poezii vlastně moc nečtu, tak jsem pořád to tak odkládal a pak jsem jednou, když už se na mě všichni dívali, že co to tam mám, tu knížku tak dlouho na nočním stolku, tak jsem ji otevřel a na první čtení se mi docela líbila a pak jsem ji otevřel po druhé a po třetí a některé ty básničky jsem si četl dál a dál. A zjistil jsem, že je to vlastně výborná sbírka, že ty básně jsou nádherné, protože se tam potkává nízké s vysokým, dělá si tam Borkovec legraci ze sebe a z věcí kolem sebe a je to trošku o ženách a je to o životě a vlastně se mi to strašně líbí. Louňovice. Na kulaté výročí s drobnokvětou listopadkou, co sama vypadala jako hrob. Přijeli jsme pozdě. Mně tvojí mámě se zas zdálo o mámě. To jest, dost, že jsi vzpomněl, že máš taky mámu. Vyčítala mi a vyčítala. To jest, chci dělat, dělám všechno jako ona, ale jak můžu, když přijedete pozdě, vždycky jedete pozdě, já si to k mámě nikdy nedovolila. Drží slepice, zeleninu, smutek na výročí. Králíky už ne. Drží záhony floxů, hrob a pohlednice. To všechno se sobě podobá. Na hřbitov jsem nešel sám. Jedna rohová lípa, kdo ví, jak padla, se řízla tak těsně u země, jako by se mělo nějak pokračovat. Výhled v tom místě byl volný, jako by podsekli i zeď. Chtějí pokračovat. Na houby jsem nešel sám. Rostly, ale v kraji posunutém jako po povodních. Nehledal jsem hřiby, ale lesní cestu. Vchody v borovicích, posed a tak dále. A košík byl vrchovatý. Už jsme nezbírali, to je vždycky hrozné. Nechávali jsme tam panské, jak mladé nádory. Napumpované purpurem pod propukající hnědí. Jakoby stály pod vodou. Nejvíc hub nacházíš, když bloudíš. Chtěl jsem M zavést k rybníkům proslulým korálkovými šídly a jasnoskvrnými váškami, ale zahrází jenom svažitá pole a celá hráz, jak jsem pak uviděl, byla cíp neznámého smrkového lesa, sužovaný chapadly a vaky maliní.
1: Uzavírá dnešní básnění a vlastně nejenom básnění dnešní, ale v tomto pracovním týdnu loutkář Marek Bečka, který tentokrát sáhl po sbírce Petra Borkovce s názvem Herbář k čemu si horšímu.
0: Po 10 letech se můžete opět podívat do Hartigovské zahrady na Pražském hradě. I o tom budeme ještě přinášet podrobnosti ve zprávách v 8.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Národním parku České Švýcarsko už nehoří, pomohl noční déšť a jednotky hasičů se chystají k odjezdu. Americký minister zahraničí se setká s papežem. Leva 14. v posledních týdnech opakovaně kritizoval prezident Trump. Hartigovská zahrada v areálu Pražského hradu se po 10 letech znovu otevřela. A čekejte většinou oblačno, postupně přehánky a bouřky, teploty většinou do 21 stupňů Celsia. Požár v Národním parku České Švýcarsko už nehoří. S dohašováním pomohl noční silný déšť. Jednotky hasičů se chystají k návratu na své základny. Místo požáru si dnes převezme správa Národního parku a bude ho dál monitorovat. Jaká je aktuální situace na místě, upřesnil mluvčí hasičů Petr Pelikus.
3: Stupeň popachu se snížil na druhý a na místě je 7 profesionálních jednotek, 4 dobrovolné. Do 1 hodiny budeme stupeň popachu snižovat na první. Zhruba na 10. hodinu máme naplánováno předání místa zásahu správě Národního parku.
2: Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Ve zrychleném projednávání to schválila sněmovna. Přechodné období, kdy se geoportál ještě nemusí používat, se tak prodlouží do 30. června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO se ještě musí systém plně otestovat, aby při dřívějším spuštění nespůsobil komplikace. S tím souhlasí i opoziční poslanec Lukáš Vlček ze Starostů.
4: Tak přineslo by to určité komplikace, že právě v oblasti územního plánování by věci nemusely fungovat tak, jak by fungovat měly. Takže i z těch důvodů, že ten systém v mnoha ohledech je dokončen, ale je potřeba ho otestovat, tak právě proto, že my se snažíme vyslyšet názory města obcí, tak z toho důvodu my to i podpoříme.
2: Novelu podpořili poslanci všech poslaneckých klubů. Proti nehlasoval žádný. Teď ji projedná Senát. Americký minister zahraničí Marco Rubio dnes navštíví papeže Leva 14. Cílem cesty je podle Washingtonu posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. A to v době, kdy hlavu katolické církve opakovaně kritizuje americký prezident.
5: Donald Trump se proti papeži naposledy ohradil v pondělí. Obvinil ho z toho, že schvalováním íránských jaderných zbraní ohrožuje mnoho katolíků. Že by Teherán měl mít atomové zbraně, ale Lev 14. nikdy neřekl. V souvislosti s americko-izraelskou válkou proti Íránu pouze opakovaně vyzval k míru. Marco Rubio se během třídenní návštěvy Vatikánu a Říma setká taky s italskou premiérkou Giorgou Meloniovou. Ta nesouhlasí s nedávným prohlášením amerického prezidenta, že by Spojené státy mohly z Itálie stáhnout své vojáky. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Kvůli konfliktu na Blízkém východě volí část lidí bezpečnější destinace pro jarní a letní dovolené. Podle prodejců letenek se zájem cestujících přesunul třeba do jižní Evropy.
6: Zejména u středomořských destinací, jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Chorvatsko nebo Portugalsko, kde letos poptávka zhruba o 20% vyšší než loni.
7: Říká ředitel portálu Letuška Josef Trejbal. Zvýšil se podle něj zájem i o Maroko nebo Egypt. Méně lidí má naopak zájem o Asii. Přímo na Blízký východ se zatím z Prahy obnovily 4 linky, říká mluvčí ruzyňského letiště Jiří Hanych.
8: V současné době jsou v provozu pravidelné lety společnosti Emirates do Dubaje, Etihad Airways do Abu Zabí a postupně se také začíná obnovovat provoz na spojeních s Tel Avivem.
7: Tam létají společnosti El Al a Izrael. V následujících týdnech by pak měla znovu začít létat aerolinka Qatar Airways do Dauha. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Po 10 letech se můžete opět podívat do Hartigovské zahrady na Pražském hradě. Barokní prostory jsou přístupné zdarma vždy od března do konce října, jak říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
9: Hartigovská zahrada se nachází pod komplexem jižních zahrad a na ně jsou možné dva přístupy, buď skrz býčí schodiště ze 3. nádvoří a nebo skrz vstup směrem z Opiše.
0: Počasí.
2: Bude většinou oblačno, od západu místy přehánky a ojediněle bouřky. Teploty od 17 do 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Kam vás zavedeme? Od prvního obrazu nad gaučem až po svět současného umění a animace. Vezmeme vás do Kroměříže, a to za galeristou Josefem Meixnerem, který proměnil vášeň pro umění v úspěšnou galerii Pekelné sáně. Potom se také podíváme do elegantního Lipska, kde se v historické Mädlerově pasáži ukrývá galerie Mädler Art Forum. Co všechno je na ní k vidění nebo v ní k vidění, to už nám za chviličku řekne náš spolupracovník Martin Krafl. A pochopitelně za chviličku míříme do Liberce, protože tam je v plném proudu 25. ročník festivalu Anifilm. Nabízí stovky animovaných filmů, výstavy, koncerty i tvůrčí dílny. A co už viděl náš filmový redaktor Tomáš Pilát, na to se ho za malý okamžik zeptáme.
1: A co budeme hrát mezi 8. a 9. Jean-Marie Leclerc nebo Chico Buarque a Camille Saint-Saëns hned po 8:30. A teď Ludwig van Beethoven, část smyčcového kvartetu číslo 14.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ludwig van Beethoven a část smyčcového kvartetu číslo 14, 11 minut po 8 hodině.
1: A v Liberci teď mají setkání všichni tvůrci animovaných filmů, počítačových her, pochopitelně i diváci. Sever Čech hostí už po 25. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Jeho dění přímo v místě sleduje také náš filmový redaktor Tomáš Pilát. Tomáši, hezké ráno.
2: Hezké ráno z mírně deštivého Liberce.
0: Jak to v Liberci vypadá, kromě toho deště? Žije město festivalem?
2: Určitě žije. Ty stopy festivalu potkává člověk na každém kroku. Potkává se se spoustou lidí s akreditacemi, kteří mluví o filmech, domluvají si další program. Potkává taky samozřejmě filmové tvůrce a ta atmosféra je znát i na dekoracích a plakátech, kterých je město plné. Navíc včera ještě přálo počasí, nepršelo, bylo krásně teplo, takže v Liberci kypělo festivalové veselí, musím říct, včetně velmi krásně navštívené večerní projekce na náměstí.
1: Během toho slavnostního zahajovacího večera se také předávaly první ceny. Kdo je získal?
2: Tak především cenu za celoživotní přínos animovanému filmu získal Jan Klos, což je spolu s Alfonzem Menzdorfem Pujím nejvýznamnější, je mu jeden z nejvýznamnějších českých animátorů, patří k nestorům tvůrců v tomto oboru. Spolupracoval s mnoha výtvarníky, mnoha významnými tvůrci, režiséry a výtvarníky, jak jsem řekl, za všechny jedno jméno a jeden titul. Přetislav Pojar a Pojďte pane, budeme si hrát. Tedy tady je nutno připojit ještě další dvě jména, Miroslav Štěpánek a Ivan Urban. A ten tedy získal cenu za celoživotní přínos animovanému filmu po právu samozřejmě. A další ceny, nejlepší videoklip, tak tady si cenu odnesli Anna Růžičková a Ariane Berný za videoklip k písní skupiny Praga Union Smrt žije. V zakázkovém díle budoval Jakub Kouřil za film Česko, země na pobřeží, což je propagační film, který reprezentuje naši republiku na frankfurtském knižním veletrhu. Cenu PPF získala Bára Anastejskalová za film 9 milionů barev, nesmírně podmanivý film. A cenu České televize za nejlepší animované dílo získali tvůrci filmu Pohádky po babičce.
0: Jaké filmové zážitky si odnášíš ze včerejšího dne Anifilmu?
2: Tak mluvil jsem o Janu Klosovi, tak on tady včera uvedl jedno z pásem svých filmů, které bylo velmi působivé. Byly to filmy pro děti i pro dospělé, některé i hodně ponuré, řekl bych až depresivní. Například poslední snímek Břetislava Pojara Vánoční balada, ke kterému Břetislav Pojar ještě napsal scénář, ale už nebyl ve stavu ho natočit. Je to taková velmi temná vize světa. A zajímavé je, že Michal Žabka, který ten film režíroval, změnil scénář, protože to vyznění bylo ještě temnější než celý ten film. A Michal Žabka chtěl, aby ten film mohli vidět i děti a aby se úplně tak nebáli a byl trošku nadějný, tak ten scénář změnil. No a vždycky potěší vidět na plátně Medvědy, taky už jsem je zmínil, tedy seriál Pojďte pane, budeme si hrát. Podle mě to je jeden z nejlepších animovaných seriálů českých všech dob. Druhý filmový zážitek byl trošku z jiného soudku. Jedná se o očekávané nové filmové zpracování Orwellovy Farmy zvířat. Stojí za ním režisér Andy Serkis, který na něm pracoval kolem 10 let, bezmála 10 let a chtěl natočit, jak řekl, adaptaci, která bude emocionálně silná, vtipná a přístupná všem generacím diváků. Musím říct, že jsem se na tenhle ten film hodně těšil, ale po jeho shlédnutí jsem byl tak trošku v rozpacích, jednak ze scénáře, který chvílemi mi připadal dost násilně poučný, a jednak z podoby těch zvířátek a animace. Pro mě tam občas to kouzlo animovaných filmů vymizelo, vytrácelo se. Na druhou stranu ale ta jednotlivá zvířátka namluvili významní herci, jako například Woody Harrelson nebo Steve Buscemi, nebo i samotný Andy Serkis, a to velice pěkně.
1: Ty už jsi zmínil, že včera bylo v Liberci krásné počasí. Zaujalo tě něco z doprovodného programu?
2: Z doprovodného programu určitě. Já zmíním dvě věci. Jako každý rok přichystali organizátoři Anifilmu několik zajímavých výstav. V galerii Lázně je k vidění úžasná retrospektivní expozice, která se věnuje vyhlášenému irskému animačnímu studiu Cartoon Saloon. Filmy tohoto studia bývají odvážné, velmi hezky zpracované a současně nabízejí silné příběhy, které vycházejí většinou z irské kinematografie. A přestože tedy jsou ty filmy takhle lokálně zasazeny, tak jsou ceněny po celém světě. No a druhá výstava je na zámku a nabízí artefakty, scény, kulisy, rekvizity a loutky z českých animovaných filmů, které byly natočeny v poslední době, například už taky ze zmíněných Pohádek po babičce.
0: A ještě stručně dej nám pár tipů z dnešního programu Anifilmu.
2: Ano, ve 13 hodin v muzeu bude Jan Klos uvádět další pásmo ze svých filmů. Na stejném místě bude film z toho studia Cartoon Saloon irského, a to Vlkochodci. A v 19 hodin bude k vidění výběr některých filmů z uplynulých ročníků Anifilmu, tedy filmů, které tady zvítězily v těch uplynulých 25 letech, a to ve vysokoškolské aule G.
1: Program je tedy nabitý. Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm v Liberci stále sleduje náš redaktor Tomáš Pilát. My se s Tomášem ale neloučíme nadlouho, protože se uslyšíme, Tomáši, za hodinku a čtvrt. Dnes je totiž čtvrtek, to znamená, že čas kolem 9:30 patří právě tobě a filmové muzice. Je to tak? Co nám nabídneš?
2: Je to přesně tak, samozřejmě bude to, nebo ne samozřejmě, ale nabízí se, že to bude hudba z animovaných filmů a budeme si dneska hodně hrát těch filmů, které se mi vešly do té takzvané malé klapky, je hodně.
1: Těšíme se na to. Taky, hezký den.
2: Naslyšenou do té doby.

0: Bobby McFerrin v nahrávce z roku 1997. Posloucháte Český rozhlas Vltavu v 8.21.
1: Snad jsme vám udělali touhle hudbou aspoň trošku radost a snad jsme ji udělali také našemu stálému spolupracovníkovi Martinu Kraflovi. Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno, já se ještě houpu v rytmu té melodie.
1: A já už teď můžu prozradit, že společně s vámi zamíříme do Saského Lipska. V srdci noblesní nákupní Mädlerovy pasáže v centru města se totiž skrývá oáza klidu a je to Galerie Mädler Art Forum.
0: Ta galerie je spojená se silným rodinným příběhem. Kdo se zasloužil o její vznik, Martine?
2: Je to tak, založila ji a dodnes vede Claudia Stadelmann, vnučka továrníka Antona Mädlera. Právě on v roce 1912 tuto velkolepou stavbu zafinancoval, a to po vzoru milánských nákupních pasáží. Proto je podle něj pojmenována. Je to místo se silným géniem loci.
1: Aktuálně v galerii probíhá výstava Kvinta Buchholce, nese název Tam, kde sníme. Co si pod tím představit?
2: Buchholz je 79-letý mnichovský umělec. Jehož tvorba se pohybuje na pomezí realismu a magie. Jeho vzorem byl německý výtvarník Paul Klee. Buchholz ilustroval nejenom vlastní texty, ale také knihy 50 autorů z celého světa, třeba britského spisovatele a fyzika Stephena Hawkinga. Nejvíce ho proslavili kresby pro norský bestseller Jostaina Gordera Sofiin svět. V Lipsku je k vidění 90 jeho děl a jsou to většinou akryly nebo jemné kresby tuší na kartonu či papíře. Kunsthistorici je zařazují do poetického surrealismu.
0: A když návštěvník do té galerie vstoupí, jak na ně kresby působí? Vybízejí ke snění?
2: Rozhodně ano, Františku. Buchholzova díla jsou protipólem hlučné reality, nejistoty a válek kolem nás. Vyzařuje z nich hluboký klid, něžný humor a jedinečnost okamžiku. Dominantní barvou výtvarníka je nebeská modř. V jeho výtvarném světě je hravost, které díky přítomnosti zvířat a volného prostoru rozumějí i děti. Jeho obrazy vás doslova vybízejí, abyste do nich vstoupili a nechali se vést vlastní fantazií.
1: A vy jste vstoupil, Martine. Kdybyste nám některé motivy výtvarníkovy fantazie měl popsat, jaké by to byly?
2: Pokusím se, tak mám návrh. Na chvíli zavřete oči a já vám některé motivy popíši. Obývací pokoj, ze kterého vstupujete dveřmi přímo do sluncem zalitého moře. Modrá zavěšená košile na ramínku, na jejíž kapse je okno do místnosti plné světla. Člověk, který se před mrazem schovává ve svém vlastním kufru uprostřed zamrzlé hladiny moře. Šnek jako obří tvor, jehož pomalý pohyb v modrobílé mlze doprovází človíček hrající na basu na zeleném trávníku vedle svého kola. A nebo slon a dva tučňáci v malé loďce společně s chlapcem, kterou kormidluje jeho otec, na projížďce jezerem třpitícím se odrazem ranního slunce. Tak snad se mi to trošku povedlo.
1: Úplně to vidíme, máme to před očima.
0: Naděja se teď dostala úplně do jiného světa, ale jeden z nás musel nechat otevřené oči. Dokdy máme šanci výstavu v Lipsku stihnout?
2: Výstava zůstává v programu Mädler Art Fora do 1. srpna. A pokud by naši posluchači chtěli k výstavě odborný výklad samotného výtvarníka, pak si cestu do Lipska musí naplánovat na 6. června nebo 18. července.
1: Martine, děkujeme za pozvání. Za pozvání do Lipska. A co byste teď řekl tomu, když nahlédnu do našeho playlistu, že bychom si společně poslechli Musorgského Obrázky z výstavy. Co vy na to?
2: Já jsem rozhodně pro a těším se.
1: Martin Krafl, hezký den, díky.
2: Naslyšenou.

0: Modest Petrovič Musorgsky a část z obrázků z výstavy Orchestr Lesiekl dohrál necelou minutu po 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Zítra bude státní svátek, den vítězství bude 8. května a právě v tento den otevře se veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který slouží jako reprezentační objekt státu.
0: V minulosti v něm během cest do Česka pobývali například britská královna Alžběta II., španělský král Juan Carlos I. anebo japonský císař Akihito.
2: A prostory paláce si budete moci prohlédnout zdarma. Mimo jiného tam mají také výstavu, která stojí za vidění a nese název Dary premiérům.
0: Uvidíte reprezentační salonky, zlatý sál nebo hnědý sál a další historické prostory.

0: Jean-Marie Leclerc, část sonáty pro housle a basso continuo číslo 4.
1: Celý tento týden mapujeme menší, avšak zajímavé galerie. Svoji galerii Pekelné sáně pojmenoval podle stejnojmenné červené plastiky od Karla Nepraše a byla první sochou, kterou koupil.
0: Majitel kroměřížské galerie, podnikatel a analytik Josef Meixner se k umění dostal netradičně přes oddělení koberců v jednom obchodním domě s nábytkem.
1: A o svůj příběh se v seriálu o malých galeriích také podělil s naší redaktorkou Zuzanou Filipkovou.
2: Takhle mi to výtvarné umění míjelo pouze tím, že jsem navštěvoval ty výstavy. Pak jsem chtěl koupit koberec, byla to ku podivu IKEA. Byl tam koberec s názvem Gabech a já jsem zjistil, že ten koberec, který tam je, je takový spíš jako je náhražka toho Gabehu z Indie, že to patří ten pojem Gabech mezi kočovní koberce z Perzie, z Iránu, z jihu Perzie, nomádské kmeny. Začal jsem se zajímat o koberce. Je to teďka možná už 17 roků. Jezdil jsem do Hamburku, kde Meka prodaje koberců celého světa. Pak jsem jezdil do Vídně na aukce a dělal jsem sbírku koberců a od těch koberců v roce 2015 před Vánoci jsem koupil jako první dílo.
3: Říká Josef Meixner, majitel galerie Pekelné sáně. První dílo si koupil netradičně. Na aukci v New Yorku šlo o obraz Záčí z citrony od Dmitrie Krapivného z roku 1930.
2: Mám rád ruskou avantgardu. A jeden z těch hlavních představitelů byl malíř Filonov a byl to jeho žák. Bylo to v aukci, ta aukce byla v New Yorku, já jsem v New Yorku nikdy nebyl, takže to bylo online, to dílo jsem neviděl. Viděl jsem, že je hodně rozbité to dílo, ale prostě vydražil jsem ho, přišlo, provedla se restaurace toho vydíla, od té doby jsem začal sbírat. Koupil jsem pár fals, měl jsem pocit, že jsou nejchytřejší, poučil jsem se, naštěstí to nebylo finančně náročný, ale začal jsem se věnovat umělcům České republiky a to současný.
3: Josef Meixner nejdříve o galerii neuvažoval, umění sbíral, ale pak si uvědomil, že by ho rád ukázal lidem. Nejdříve našel v Kroměříži asi 7 míst, kde svou sbírku prezentoval.
2: No a posledně mě napadlo, že vedle té sbírky budu mít paralelně galerii, kde bude pravidelný výstavní program, protože tu uměleckou scénu znám, spousta umělců je ve sbírce, že udělám dramaturgii programu, takže vlastně vznikla galerie. Takže jsou dva proudy, je sbírka a je galerie. Ta galerie má v současné době 5 výstavních sálů a 4x do roka obměňujeme ty výstavy, takže my tam máme mezi 20 až 25 výstavami za rok.
4: A ta prostor vlastně bývalé koněrny?
2: Ano, Kroměříž bylo vojenské město a někde kolem roku 1830 tam přišel pluk Karla Kolikátého, nevím, postavili tam kasárna, postavili tam konírnu, předtím ty vojáci používali koně.
3: Meixner jezdí nejen po výstavách, ale sleduje také ateliéry. Svou pozornost soustřeďuje hlavně na současnou českou scénu.
2: Nezbírám sklo a fotografii, to by bylo už prostě příliš mnoho. Sbírám zhruba od toho roku 1920 do současnosti. Ale především jsem zaměřený na současné umění, protože pro mě je strašně důležité to setkání s tím umělcem, povídat se o té věci, ta věc, která jde do sbírky, má vždycky nějaký příběh, z nějakého důvodu vznikla, jsou tam nějaké souvislosti. Ta současná česká scéna je velmi zajímavá, je to generační, tady generace, která už je prověřená, etablovaná, je tady nastupující generace, která má před sebou budoucnost, já řeknu pár jmen z té začínající generace, nebo už jsou to umělci, Jiří Márek, Dominik Adamec, Karolina Netolická, Sabina Knetlová.
4: Například, máte někoho, s kým se radíte, anebo je to opravdu na vašem výběru?
2: To sbírání je postaveno vlastně i ta galerie na tom, že já jsem laik, ale myslím si, že jsem poučený laik, neustále se na to připravuji, studuji, takže vlastně já si to chci vybírat sám, ale chci si to vybírat poučeně tím, že si o tom čtu, že koukám na to výtvarné umění, chci vidět desítky děl, chci je konfrontovat, intuitivně vybírám to, co si myslím, že má smysl. A že přežije vlastně ne jeden den měsíc, ale že to přežije desetiletí a že i za 10, za 100 let se to bude líbit.
3: Pekelné sáně začínají svůj 4. výstavní rok. Josef Meixner neměl na začátku velká očekávání, ale z tohoto prostoru se stala úspěšná galerie.
2: Kroměříž má 25 000 obyvatel. Já jsem se nesnažil nějakým způsobem propagovat tu sbírku, takže mě vlastně skoro nikdo nevěděl v Kroměříži, že sbírám. Najednou se otevřela galerie, k mému nadšení a to obrovské zájem. vemte si, že na vernisáž přijde 200 až 300 lidí. Během toho roku se tam otočí 4 000 lidí. Je o to velikánský zájem, jednak z města, jednak z kraje a jednak z České republiky. Cílíme na návštěvníky Kroměříže, na Kroměřížáky a okolí, to znamená na Zlínský kraj. A potom cílíme na děti, protože ta edukace, to výtvarné umění je strašně důležitá. Tak k nám chodí hodně škol.
4: Takže děláte i nějaké programy pro veřejnost, komentované prohlídky nebo třeba právě pro školy, pro děti?
2: Ano, těch programů je víc. Vlastně jsou programy pro školy, kdy ta škola může přijít a vlastně ta kolegyně, která tam je, vlastně provede. A další věc, která je velmi zajímavá a pro mě je důležitá, že se na to musím připravit a vzdělávat, jsou pravidelné čtvrtky. Ve čtvrtek v 18 já si zvu osobnosti většinou z oblasti vizuálního umění. Je to dialog. Já se připravím a povídám si o jeho životě, o jeho cestě uměním a tak dále. A na tohle taky chodí hodně lidí.
1: Do Kroměřížské galerie Pekelné sáně nás pozval galerista Josef Meixner, se kterým se setkala i naše redaktorka Zuzana Filipková.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. Tuhle větu od nás uslyšíte ve vysílání ještě hodněkrát a je to unikátní příležitost poznat jeho hráče. Za okamžik za námi přijde klarinetista Aleš Tvrdík.

0: příhodně nám hrála sonáta pro klarinet a klavír Camille Saint-Saëns, Lenka Korecká a Marek Švejkar, 3:03.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví letos 100 a chystá se taky na velký okamžik. Už příští týden zahraje 2x po sobě monumentální Mou vlast na zahájení festivalu Pražské jaro. A tak pravidelně každý čtvrtek přinášíme v ranní mozaice sérii setkání s hudebníky, kteří tvoří jedinečný zvuk tohoto tělesa.
0: Dnes se za námi přišel klarinetista a vedoucí skupiny tohoto nástroje Aleš Tvrdík. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Aleši, vy jste v profesionální branži působil nejprve jako první klarinetista orchestru divadla FAX Šaldy v Liberci. Čím vás potom přilákal Sočer?
2: Tak byla to jedinečná příležitost po mých studiích v Helsinkách, kde jsem studoval jako erasmácký student. A byla to příležitost se posadit do tělesa, které má neuvěřitelnou historii a které jsem znal už od svých studentských let. A tak jsem si řekl, kdy jindy než teď, kdy měl člověk skutečně v rámci těch studií v Helsinkách čas se věnovat sám sobě mnohem víc, než tomu je při běžném provozu. A podařilo se.
0: Jak náročné je potom tempo v Sočru? Rychlé střídání koncertu, nahrávání, vlastně i střídání různých žánrů. Člověk má v ruce pokaždé jinou partituru.
2: Já bych řekl, že to je to, co mě na tom baví asi úplně nejvíc. A to je ta pestrost. Je to ta pestrost, jak aktivit, které máme, ať už je to natáčení, nebo jsou to ty naše abonentní koncerty, anebo i jiné koncerty, které máme mimo naše abonentní řady. A ta pestrost těch žánrů a i těch aktivit, které my tady děláme, tak je přesně to, co mě imponuje a to, co mě na tom našem řemesle strašně baví.
1: Já si myslím, že u té pestrosti ještě zůstaneme, protože klarinetisti střídají i v rámci jedné jediné skladby hned několik různých typů nástrojů. Plynule přecházejí mezi S klarinetem, B klarinetem, A klarinetem, bas klarinetem. Do jaké míry se na ně hra liší?
2: Ta hra se určitě liší, pochopitelně je to jedna rodina nástrojů, takže to není úplně o něčem jiném, jak se říká, ale ty rozdíly tam jsou. Rozdíl je pochopitelně v tom, jak moc toho dechu člověk potřebuje, jelikož S-klarinet, pokud si posluchači nedokáží představit, tak měří okolo 40 cm, kdežto bas-klarinet je možná tak pětinásobně delší. Takže pochopitelně to uchopení toho nástroje, jak ergonomicky do našich rukou, tak i z té stránky dechové, je velmi rozdílné. Nicméně proto studujeme na konzervatořích, na akademiích, abychom veškerá tato úskalí se naučili a abychom potom, když to přijde, na to byli připraveni.
0: Od tvých kolegů ze Sočru jsme se dozvěděli, že zatímco například housle zrají, tak trubky nebo lesní rohy stárnou, musí se měnit. S klarinety je to stejně?
2: Bohužel je to tak. Je to tak, jelikož je to živý materiál. Ty klarinety jsou vyráběné zejména z takzvaného granadilového dřeva, což je poměrně vzácné dřevo, které dovážíme z Afriky. A ono je to způsobené pochopitelně i tím, že se bavíme o dechovém nástroji, což znamená, že uvnitř toho nástroje při hře vzniká určitá vlhkost a všechny tyhle ty vlivy na tu kvalitu toho dřeva i s ohledem na ten věk mají určitou roli a klarnet nám jako profesionálním klarnetistům vydrží nejdéle tak 12 let.
1: Aleši, jak dlouho jste potom s tím hudebním nástrojem, který jste nám sem teď přinesl do studia? Popište nám ho trošku.
2: Tak tento klarnet shodou okolností jsem kupoval hned po návratu z Helsinek v roce 2021 a je to přesně ten nástroj, na který jsem potom o půl roku později uspěl na konkursu do Symfonického orchestru Českého rozhlasu, takže spolu máme poměrně už velkou cestu ušlou za sebou a mě velice těší, že ten nástroj zatím, vzhledem tomu, že je 5 starý, tak stále zraje, stále se vyvíjí v tom pozitivním slova smyslu a moc se těším, že příští týden budu mít tu příležitost na něj prožít další velký milník a to je zahájení Pražského jara.
1: Vy jste si taky přinesl humidor, ve kterém máte uložené plátky, to je taková dřevěná krabička obdélníkového tvaru a má tam ten malý barometr, který měří vlhkost uvnitř. Na kolika jsme teď stupních?
2: Pohybujeme se okolo 60.
1: Okolo 60. Tak zkuste, Aleši, vzít klarinet do ruky, vložte plátek. František možná má nějakou otázku ještě připravenou.
0: No, já mám otázek spoustu, ale musím nechat Aleše se připravit.
1: No, Aleš musí vložit totiž plátek do klarinetu.
0: Naďa to zná velmi dobře, protože její syn na klarinet hrál.
1: Ale bohužel nebyl tak trpělivý, vytrvalý, takže toho taky rychle nechal, nebo rychle po několika letech. A dost mě to mrzí, protože klarinet považuji za jeden z nejkrásnějších dechových nástrojů. Tak Aleš Tvrdík se připravuje, plátek je vložen. Aleši, co nám zahrajete?
2: Vzhledem k tomu, že nás čeká, jak už jsem řekla, zahání Pražského jara, tak si myslím, že je poměrně příhodné, pokud bych vám zahrál slavné klarinetové solo ze symfonické básně Šárka.

0: Aleš Tvrdík, Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Takhle se Aleš Tvrdík představí příští týden na Pražském jaru.
1: To byla krásná pozvánka. Můžete taky poslouchat pochopitelně v přímém přenosu na Vltavě. To vás ještě upozorníme. Ty pocházíš z Jablonce nad Nisou, taky tam učíš stále v základní umělecké škole. Od tvých kolegů jsme slyšeli třeba od Zdeňka Ryse, že ten hodně sportuje, běhá ty maratony. Ty, protože je to blízko do Jizerských hor, taky ale sportuješ. Je to důležité se držet v té dobré fyzické kondici?
2: Děkuji za tuhle otázku. Sport byl vždycky pro mě ta příležitost, jak si takzvaně vyčistit hlavu. Jelikož pohyb v té přírodě, kdy člověk nemusí myslet na to, co má na cvičit, kolik času zbývá a veškerý ten diář, který běžně nosíme v hlavách a myslíme na všecko, co nás čeká, tak v tenhle ten okamžik úplně odpadá a pro mě to byl vždycky veliký relax a ta poloha toho Jablonce nad Nisou je, jak už bylo zmíněno, velice skvělá v tom, že je to blízko do Českého ráje, je to blízko do Jizerských hor, takže ta pestrá nabídka jak v létě, tak v zimě tam je a za to jsem moc rád.
0: Když zrovna Aleš Tvrdík nehraje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, tak je také pedagogem na základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou. František už to nakousl. Můj syn asi po 5 letech přestal na klarinet hrát. Řekněte mi, jak motivovat děti ke hře, když to cvičení nejde úplně podle jejich představ, ani možná podle představ pedagoga.
2: Tak vůbec být učitelem je profese, která žádá velkou dávku empatie. A každé to dítě je jiné a každé potřebuje i trošku něco jiného. Takže v té motivaci jsem zažil žáky, kteří potřebovali občas někdy i malinko přísněji říct, že na dechový nástroj to prostě jinak nepůjde.
0: Nejde to ošidit.
2: Přesně tak. Jelikož tím, že při hře na klarnet používáme takzvaný nátisk, který vlastně je to uchopení toho nástroje v našich ústech, tak to jsou v podstatě svaly, které ten nástroj uchopují a které zapřičinují, že ten nástroj hezky zní. A pokud stejně tak jako sportovci se ten čas nenajde v dostatečné míře, tak potom bohužel ani ta hra na ten nástroj není komfortní. Nicméně jsem měl i žáky, kteří byli velice, a mám stále žáky, kteří jsou velice šikovní, velice pracovití. Shodou okolností před 3 týdny uspěl jeden můj žák na prestižní soutěži Mládí a Bohuslav Martinů, odkud si přivezl zlaté pásmo. Takže za to jsem velice vděčný a zatím musím říct, že jsem měl za těch 10 let, které už učím, což je poměrně dlouhá doba, když se tak vrátím zpátky v čase, tak jsem měl opravdu velké štěstí na velice šikovné žáky.
1: To je skvělá zpráva. My jsme moc rádi, že jsme nejenom o tom mohli s klarinetistou Alešem Tvrdíkem ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu dnes mluvit. Nám se blíží zprávy, musíme se rozloučit. Měj se moc hezky, děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání a hezký den.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Teď je 9 hodin. Přejeme hezký den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Do Lotyšska přiletěly z ruského území dva drony. Jeden z nich se zřítil na sklad ropy. Podle hasičů poškodil 4 prázdné nádrže, ale větší škody nespůsobil. Hasiči uhasili jenom doutnající trosky. Po druhém dronu se stále pátrá, jak uvedla lotyšská státní televize LSM. Zatím není jasné, komu drony patřily. Úřady ale i přesto varovaly obyvatele měst podél ruských hranic před vycházením z domu a ve městě Rezekne zůstanou dnes z nařízení úřadů školáci doma. Obyvatelům přišly notifikace na jejich mobilní telefony. V obchodním centru v Dobronické ulici v Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat. Policie o tom informovala na síti X. Po zlodějích pátral psovod a vrtulník. Na místě je pyrotechnik. Výše škody zatím není známá. Kolik peněz pachatelé z bankomatu ukradli, policie zjišťuje. Většina obchodů v Česku bude mít zítra kvůli státnímu svátku zavřeno. Podle zákona to platí pro všechny prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních. Můžou se k něm ale dobrovolně přidat i menší provozovny v obchodních centrech, kterým se nevyplatí otevřít. Zákazníci by si proto měli otevírací dobu ověřit předem a případně si nakoupit dnes. Výstava s názvem Přetnuté životy dnes začíná na krajském úřadě v Brně. Mapuje osudy židovské rodiny Majerových, která pocházela z Hodonínska. Deník Ruth Majerové, jedné z obětí holokaustu, byl v roce 2014 zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO. Představuje unikátní svědectví o životě Židů za druhé světové války. Na projektu spolupracoval Rakouský archiv odboje a Norské centrum pro studium holokaustu. Lidé můžou výstavu navštívit až do 12. června. A čekejte většinou oblačno, od západu místy přehánky a ujedinělé bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech bude kolem 15, na jihu Moravy až 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, Bohuslav Fuchs. Patří k těm architektům, jejichž stavby známe, i když si to třeba hned neuvědomíme. Takový hotel Avion, Zemanova kavárna anebo další brněnské realizace dodnes formují tvář města, připomínají dobu, kdy československá architektura patřila k evropské špičce. Dnes se na jeho odkaz podíváme ale tak trošku jinak. Díky nové knížce, která ho nepopisuje klasicky, ale skládá z něj abecedu příběhů, motivů a souvislostí. Zajímá nás, jaký byl Fuchs vizionář, jaký to byl urbanista a taky pochopitelně člověk. V čem byl opravdu avantgardní a proč jeho jméno možná není ve světě tak známé, jak by si zasloužilo a co o něm odhaluje pohled, který jde za slavné stavby a dívá se i na jeho méně známé stránky. A tak se na to všechno za chviličku zeptáme přímo ve studiu autora knihy o Bohuslavu Fuchsovi Michala Konečného. No a protože je čtvrtek, tak pochopitelně v 9:30 nabídneme taky filmovou hudbu. Malou filmovou klapku pro nás má přímo z Liberce náš kolega Tomáš Pilát.
1: A my máme jazz i klasiku Clifforda Browna, Jana Dismase Zelenku nebo Jana Ladislava Dusíka. Teď je Harry Connick Jr. a nahrávka z roku 2019.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou 7 minut po 9 dopoledne.
1: Architekt, který pomohl proměnit Brno v laboratoř moderní architektury, tak to je Bohuslav Fuchs. Patří k nejvýznamnějším osobnostem československého funkcionalismu a nová knížka Bohuslav Fuchs od A až do Ž přibližuje jeho život i slavné stavby prostřednictvím příběhů, fotek a dobových souvislostí.
0: Jedním z jejich autorů je historik umění Michal Konečný, který už je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Když se řekne Bohuslav Fuchs, tak si většina lidí vybaví hotel Avion nebo možná Zemanovu kavárnu. Čím je podle vás jeho architektura tak výjimečná i po těch 100 letech?
2: To je krásná otázka, děkuji mnohokrát. Bohuslav Fuchs je architekt, který se zapojil samozřejmě do toho širokého proudu funkcionalismu, nicméně on měl naprosto dokonalou intuici v rámci pojímání prostoru, v rámci pojímání nějaké estetické hodnoty a samozřejmě v rámci také urbanismu, to znamená zapojení té moderní stavby do té stávající zástavby. A v tom byl naprosto nepřekonatelný. A vlastně tím, že začal tvořit v Brně, ve kterém působil od roku 1923 a rozprskl de facto tu svoji činnost i do bezprostředního okolí, byť pracoval také na Slovensku a byť se mu podařilo také proniknout do nějakých vzdálenějších destinací, tak vlastně to Brno se stalo takovým stěžejním místem, ve kterém se odehrávalo něco, co jste nazval velmi krásně a správně laboratoří architektury, a jeho realizace například hotelu Avion, co se týče pojímání toho prostoru, toho interiéru, je vlastně cosi, co se může srovnávat vlastně například s barokní architekturou, alespoň na Moravě, se Zelenou horou od Jana Blažeje Santiniho, protože ten účinek, ten vizuální dojem, který si odnáší návštěvník hotelu Avion, je naprosto nepřekonatelný.
1: Takže z toho, co říkáte, chápu správně, že Fuchs držel krok se světovou architekturou své doby.
2: Samozřejmě, on měl takové docela složité hledání té architektury, ale velmi rychle najel na ten proud, který ve Francii reprezentoval slavný Le Corbusier. Oni se spolu znali, Corbusier do značné míry také díky Fuchsovi přijel do Brna, kde měl přednášku, spolu zasedali také v jedné komisi, která se týkala urbanistického rozvoje Zlína, který Corbusier velmi obdivoval, a vlastně Bohuslav Fuchs byl takovým exponentem té moderní architektury, těch moderních avantgardních proudů v architektuře, které do Československa přicházely ze západu.
0: A když říkáme, že se Fuchs znal s osobnostmi jako Le Corbusier, pohyboval se v tom mezinárodním prostředí, proč podle vás nakonec nezískal tak silné světové renomé jako někteří jeho současníci?
2: Bylo to způsobeno tím, že vlastně on na vrcholu svých sil po druhé světové válce, kdy vlastně všichni ti architekti kolem té padesátky přináší vlastně ty úplně nejlepší své realizace, tak on byl zavřen tou železnou oponou. On za první republiky udržoval kontakty se zahraničními architekty, se zahraničními architektonickými reví, sám pracoval na tom svém self-promotion, to znamená vydával knihy o svém díle v německé a francouzské mutaci. Jeho dílo bylo známé, ale prostě ten komunistický režim mu přetěl tady tu dráhu toho úspěšného architekta pojímaného v tom evropském měřítku, a komunistický režim se s ním vlastně vypořádal i co se týče jakýchsi perzekucí, neboť ho odvolal z pozice děkana fakulty architektury a následně proti němu a proti jeho kolegovi vedl rozsáhlý soudní spor, kdy je obvinili prostě z defraudace a rozkrádání veřejného majetku, a Bohuslav Fuchs byl odsouzen za tady tento nesmyslný, za toto nesmyslné obvinění na 4 roky, dostal podmínku. Jo, jeho kamarád Bedřich Rozehnal, autor například brněnské dětské nemocnice, kterou obdivoval Corbusier a považoval Rozehnala za jednoho z klíčových architektů právě tady těch funkčních nemocničních budov, tak vyfasoval 4,5 roku a skutečně si to odseděl.
1: My si Fuchse spojujeme hlavně s Brnem. Můžeme říct, že bez něj by dnešní podoba města byla úplně jiná?
2: Těžko říct, Brno je samozřejmě městem funkcionalismu, zároveň je všem samozřejmě také architektem druhé poloviny 19. století, která vznikala ruku v ruce s vývojem města Brna jako toho proslulého moravského Manchesteru. Nicméně Bohuslav Fuchs byl nejenom praktikujícím architektem, ale na počátku své architektonické dráhy také zaměstnancem městského stavebního úřadu, kde se obklopil řadou dalších architektů, kteří byli generačně stejně staří jako on, se kterými promýšlel ty architektury, se kterými diskutoval a se kterými vlastně vymyslel to, co nazýváme tím fenoménem toho brněnského funkcionalismu. Takže do značné míry ano.
0: Jak představuje Michal Konečný se svými kolegy Bohuslava Fuchse v nové publikaci, na to se ho budeme ptát za pár minut.

0: Třetí věta sonáty pro harfu Jana Ladislava Dusíka a Isabel Moretti v ranní mozaice téměř ve 16:45.
1: A s historikem umění Michalem Konečným si stále povídáme o nové knížce Bohuslav Fuchs od A do Ž. Můžeme říct, že Fuchs byl workoholik, protože jeho pracovitost je opravdu fascinující, více než 100 realizovaných staveb, další stovky návrhů. Jaký typ osobnosti to vlastně byl?
2: Bohuslav Fuchs tou svou prací žil, on ji nesmírně miloval. Kromě toho, že byl architekt, tak on byl taky velmi bystrý pozorovatel toho okolního dění. Fuchs znamená německy liška, mu se říkalo liška podšitá, mu říkali ti jeho kolegové. On kdykoliv přišel do nějaké místnosti, tak podle vzpomínek, jak kdyby tam přišel vítr, prostě najednou prostě okamžitě upoutal tu svoji pozornost tou svojí výmluvností, těm svými nápady, s těmi svými schopnostmi vít de facto úplně s každým a pohybovat se v tom velmi složitém prostoru těch realizací. Zároveň vlastně to byl člověk, který byl neustále v práci, neustále přemýšlel nad tou architekturou a když nepřemýšlel nad architekturou, tak aby zapojil svoji manželku, tak založil firmu AKA, která vyráběla design a vyráběla interiérový design a látky, takže vlastně v tom jela i jeho manželka. Jeho dcera Alena byla architektka, jeho syn Kamil Fuchs byl významným architektem, takže on potom na stará kolena pracoval s těmi svými dětmi, aby je něco naučil, také s nimi také vyhrál výběrové řízení na vlastně dostavbu nové budovy Národního divadla v Praze, což bylo takové zadosti učinění pro něho po těch letech té perzekuce. Samozřejmě komunisté to zrušili, vypsali druhé výběrové řízení, které zase ten Bohuslav Fuchs vyhrál. Jo? Potom jenom bohužel jeho smrt zabránila tomu, aby ta stavba byla realizována. Nicméně to byl člověk, který neustále hýřil nápady, který zároveň byl schopným architektem, zároveň naprosto skvěle vedl tu školu, měl obdivované přednášky všemi těmi svými studenty a byla to taková výrazná osobnost toho uměleckého života města Brna, nejenom za první republiky, ale také v těch poválečných letech.
0: Když se k posluchačům dostane nová publikace Bohuslav Fuchs od A do Ž, tak to není klasická monografie. Jak jste s kolegy postupovali, jaký jste zvolili formát?
2: My jsme nechtěli napsat tu standardní monografii, kdy se autor narodí, nakonec zemře a mezi tím realizuje několik těch staveb. Nýbrž jsme se rozhodli, že vlastně budeme postupovat po důležitých fenoménech, které provází ten jeho život a dílo. Čili je to tak nějak seřazená od A do Ž, jak jste správně říkali, dle toho názvu. Začínám tam nám to jako A, jako hotel Avion, což byla ta jeho klíčová realizace. Končí to písmenem Ž, kde jsou zmíněni a vlastně vysvětleno dílo jeho žáků a vlivu Bohuslava Fuchse na jeho architekturu. A mezi tím je tam Ch, jako chaty, nejenom jeho chata, kterou si navrhl, ale také chaty, které navrhoval svým přátelům a standardním investorům. Je tam P jako proces, který snaží se vysvětlit ten proces, který proti němu byl veden. Je tam I jako časopis Index, takové intelektuální fórum avantgardy, do kterého Bohuslav Fuchs v Brně přispíval. A protože k některým těm fenoménům, jako je například ten proces, nebylo možné najít fotografie, tak jsme se rozhodli, že vždycky každou tu kapitolu uvede ilustrace. Požádali jsme a poprosili jsme našeho kamaráda a úplně skvělého ilustrátora Ondřeje Bodláka, který vysekl prostě naprosto fantastické kresby, které vychází vlastně nejenom z té Fuchsovy estetiky, ale vychází také vlastně z významných uměleckých děl a fotografií, kdy je do nich ten Fuchs takovým nějakým způsobem vmontován, tvoří takovou jako veselou, zábavnou a vtipnou složku celé té knihy, kterou navrhl v rámci zase jakési vlastní reminiscence nebo navazování na tu avantgardní typografii 20. 30. let Dan Vojtíšek, skvělý grafik, se kterým se fantasticky pracovalo. Čili ta kniha je takovou jakoby encyklopedii Bohuslava Fuchse, která není úplně vyčerpávající, rozhodně není brána nějakým způsobem vážně, ale snaží se tady tuto významnou osobnost české kultury a české avantgardy představit pokud možno v tom lidském rozměru nebo v těch lidských proporcích.
1: Teď pro vás mám, Michale, jednu nepříjemnou otázku. Kdybyste měl někoho, kdo o Bohuslavu Fuchsovi nikdy neslyšel, vzít na jedno jediné místo, které nejlépe vystihuje jeho génia, kam byste ho zavedl?
2: Byl by to patrně hotel Avion, který si užije úplně každý a který tvoří naprosto krásnou protiváhu Willy Tugendhat od Mise van der Rohe, se kterou je to ta moderní architektura v Brně spojována. Nicméně je to takový import toho německého Bauhausu do toho Brna, ale ta česká architektura, byť architektura internacionální, kterou představuje ten funkcionalismus, má v hotelu Avion prostě jednu z klíčových inkunábulí, prostě jedno z těch klíčových děl, o kterém je nutno hovořit a kteří obdivují i současní zahraniční architekti. Mnoholi se neví, že do Brna tajně se svými studenty navštěvuje funkcionalistickou architekturu například vyhlasný francouzský architekt Jean Nivel, který ještě před rekonstrukcí hotelu Avion tam spal ze studenty ve spacácích prostě v tom hotelu Avion, aby si užili prostě tu fantastickou atmosféru, kterou to umělecké dílo nabízí.
0: A má Michal Konečný nějakou méně známou Fuchsovou stavbu, která je mu osobně blízká?
2: Já pocházím z Tišnova, což je město kousíček od Brna, kde Bohuslav Fuchs uprostřed krize vybudoval se svým kolegou a blízkým kamarádem, rovněž skvělým architektem a urbanistou Jindřichem Kumpoštem, městskou spořitelnu. A to byl takový zásah vlastně té moderní velkolepé architektury do toho, jako do té standardní stávající historizující zástavby toho moravského maloměsta. A mě vždycky jako už dítě, který kolem chodilo, jako uchvacovala ta budova prostě tou svou bělostností, nebo je obložena bílým keramickým obkladem, ale vlastně na to, jak je obrovská, tou naprosto standardní a ničím jako nepobořující zapojeností do té okolní zástavby. A vlastně kdykoliv tu Fuchsovu stavbu v tom Tišnově vidím, tak jsem strašně šťastný a spokojený, že jsem zase doma. A zrovna tak jako vlastně veškerou tišnovskou architekturu, která byla v časech funkcionalismu budována místními podnikateli pod bezprostředním Fuchsovým vlivem, protože ty stavební firmy se na té spořitelně podílely v rámci její realizace a tam například objevili, jak je perfektní udělat stavbu s tou železobetonovou konstrukcí, jak je to moderní, levný, účelný, rychlý a najednou se ty železobetonové konstrukce začaly objevovat i v privátních projektech soukromých vil v tom krásném zahradním městě, které v Tišnově bylo vybudováno a které je jedno z posledních dochovaných zahradních měst, které vůbec v České republice máme. Je to trošku opomíjené, ale to jenom ukazuje ten dopad toho Fuchsova vlivu na vůbec stavitelství nejenom v tom bezprostředním okruhu města Brna, ale vlastně také po celé Moravě.
1: Život a také slavné stavby Bohuslava Fuchse představuje nová kniha Bohuslav Fuchs od A do Ž. Jedním z autorů a naším hostem je historik umění Michal Konečný. Michale, děkujeme a zdravíme srdečně do brněnského studia Českého rozhlasu.
2: Také moc děkuji, mějte se moc krásně všichni, děkuju.

zatvrdili v roce 2021 Denisa Grimová a Jan Bubeníček. Jeho hlavní postavou je myš Šupito a hudbu v skutku hollywoodského střihu pro něj napsal Křištof Alexander Jančák. A ta zní prakticky po celou dobu snímku. V následující ukázce je Šupito na útěku.

0: Miška Šupito nám utekla. My před sebou máme poslední hudební ukázku dnešní Malé klapky, která nás tentokrát zavede do kinematografické historie. Je to tak?
1: Ano, a konkrétně do roku 1957, kdy měl premiéru snímek jednoho z průkopníků českého animovaného filmu Eduarda Hoffmana Stvoření světa. Jde o opravdu okouzlující dílo podle námětu a s rozhýbanými kresbami Jeana Effela pro malé i velké, které se bohužel dneska moc často neuvádí. Je to škoda. Vyznění snímku je samozřejmě poplatné tehdejší době a zřízení, které u nás tehdy panovalo, ale to, že v roce 1957 vůbec prošlo biblické téma, pokládám za malý zázrak. Hudbu k celosvětově, ovšem výjima tehdejšího Vatikánu, ten se proti tomu snímku ohradil, ceněnému snímku napsal Jan Rychlík a pro písně spojil síly s autorem textu Adolfem Hofmeistrem.

0: orchestr Karla Vlacha a Settleři, hudba z filmu Stvoření světa. Tomáši, co chystáte do Velké klapky v neděli, do vysílání Vltavy odpoledne a co za týden v Malé klapce?
1: Tak v neděli od 16:30 připomene kolegyně Kristýna Šrámková stovku Davida Attenborougha hudbou z jeho dokumentu, která k těm filmům většinou velmi krásně sedne. A za týden se podíváme na několik zdravotních

0: Český rozhlas Vltava je s vámi v 9.43. Před námi zamyšlení. Tentokrát ho pro nás napsala novinářka, publicistka Alena Šejnostová a ptá se, co všechno se skrývá pod povrchem.
1: Vyplatí se umýt si sem tam auto. Nejen, že pak svět přes čelní sklo vypadá zářivěji, ale možná se vám stane to, co mě, učiníte objev. Škodovka z bazaru, se kterou už několik let jezdím, je totiž vlastně palimpsest. Jenže až doteď nebylo pod patinou poznat, že měla dřív na dvířkách polep. Logo, slogan, telefonní číslo. Jak se teď blízká, najednou jsou vidět zřetelné stopy. Trochu je mi líto, že dvířka odhalila něco tak přízemního, jako je reklama. O co bych byla radši, kdyby tajila báseň nebo alespoň recept na koláč. Možná bych mohla zkusit přepsat ta zastřená čísla sama. 10 deka tuku, vejce, jeden tvaroh. Ať se za pár let potěší zase další majitel, pokud se tedy škodovička do té doby nerozpadne. Právě takhle postupovali starodávní písaři. Pergamen byl drahý, skoro jako dnes to auto, a tak psali, škrábali a přepisovali znovu a znovu, jak tuší každý, komu se kdy podařilo odmaturovat. Už badatelé takzvané kostnické školy si v 60. letech minulého století všimli, že praxe palimpsestu jako opakovaného mazání a přepisování původního textu odpovídá tomu, jak se během dějin jedna přes druhou přepisují kulturní vrstvy. Ve středověkých klášterech mnohdy zmizela z pergamenů díla antických klasiků jako Titus Livius nebo Plautus a jejich dějiny Říma nebo komedii o hrnci překřičely biblické texty. A právě tak na antické vzdělanosti a kultuře vyrostla vzdělanost a kultura křesťanská. Bingo. Ale aby nevznikl dojem, že se tu křesťanským textům nadržuje, dodejme, že se přepisovaly i starší církevní zápisy. Tak třeba vídeňský badatel Grigory Kessel takhle před 3 roky objevil ve Vatikánské knihovně starosyrské znění části Matoušova evangelia, převrstvené pozdější řeckou a nakonec gruzínskou verzí. Ta byla z 10. století. Vědec nad takovými objevy jásá. V matce odrůstajících potomků se ale rozezní nostalgická struna. Vzpomene si na všechny ty palimpsesty v písance pro první i druhou třídu, kdy jsme donekonečna psali, gumovali a zmizíkovali a psali nanovo, dokud příslušné dítě nevykroužilo aspoň takové B, aby ho pustili do dalšího ročníku. Co na tom, že teď na prahu samostatné existence už zase píše jako čuňátko. Vzpomene si na xkrát přemalovanou stěnu v kuchyni, kam některé z nich opakovaně vyjádřilo svého ducha voskovkami, napřetřená futra vchodových dveří, kam jsme zaznamenávali, jak rok po roce rostou. Na školní notýsek, kam pod záznam přinesu 20 kč na školní výlet, vyrytý propiskou těsně nad řádek, vepsala pančitelka netlač při psaní s takovou razancí, až se to propsalo i na další stránku. A pak zmíněná matka zatlačí slzu, oklepe se a půjde si zase po své práci. Auto už mám umyté, co takhle dát se do díla? Napadá mě třeba napsat detektivku. Vražedný plán by byl odhalen podle písma vyrytého příliš průbojnou propisovačkou do spodních stránek bloku, do kterého si pachatel sumíroval, na co se chystá. Stránku se zápisem sice odtrhl, ale ty pod ní ho prozradili. Nejspíš už to tu bylo, tak jako evangelium podle Syřanů, Titus Livius nebo reklamní slogan na naší škodovičce. Převrstvila bych to ale po svém. To dřívější by jenom sem tam prosvítalo. A koho by to nebavilo, může vzít gumu a napsat si přesto zase svoji verzi.
2: Palimpsest, tak o tom bylo dnešní zamyšlení, které přinesla stále ještě do ranní mozaiky publicistka Alena Šajnostová.
0: Ranní mozaika je s vámi i ve čtvrtek 7. května. 3 minuty po 3:15.

0: Zandun a China Philharmonic Orchestra. 7 minut a kousek před 10 dopoledne.
1: A za malý okamžik už se otevře dnešní vizitka. Patřit bude tentokrát herci Oskaru Hessovi, kterého si pozval moderátor Ondřej Cihlář. Ondro, vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, vítám se tu sám.
1: No, ať řeč nestojí, o čem bude řeč po 10.
2: No tak samozřejmě o herectví, ale také o vlastně i rozdílech způsobu hraní mezi tím divadelním a filmovým, televizním, také mezi tím, jestli jde Oskar Hess trochu jinak na figury, které mají žijící předlohu, nebo předlohu, která je nějakým způsobem ještě uchovaná v naší paměti čerstvě, anebo jsou to fiktivní postavy. Takže to je celá řada takových startovních témat, kterými začneme a uvidíme, kam se dostaneme.
1: Jistě narážíš na příklad na Bratry Mašíny a potom na Roméa, protože v pražském Švandově divadle teď Oskar Hess bude zářit jako mladý Roméo. Tak Ondřej Cihlář...
0: Už září.
1: Ondřej Cihlář za chvíli, tedy ve vizitce, ať se to povede.
2: Já moc děkuju.
0: Přijměte pozvání taky k poslechu Karla Čapka, jeho Bílé nemoci, kterou uvedeme jako sobotní drama.
1: Ne, zítra je svátek, dnes je čtvrtek, jako páteční či drama jako od 15 hodin.
0: Ty jsi tady do toho totiž nenapsala, kdy to je. Já to tady mám od Dani v podkladech, tak to na ní pěkně prásknu. Každopádně Zdeněk Štěpánek účinkuje, Bedřich Karen, František Smolík nebo Jan Pivec, celá řada dalších skvostných herců.
1: Bílá nemoc Karla Čapka zítra v našem vysílání, svátečním vysílání na Vltavě v 15 hodin, nenechte si ujít a společně se tu sejdeme opět v pondělí. Těšíme se na vás úderem 6., kdy se otevře ranní mozaika. Těší se na vás František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Na nádraží v Ústí nad Labem Západ se při posunu srazily dva vlaky. Lehce zranění jsou 3 cestující. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Událost se podle mluvčího drážních hasičů Martina Kavky obešla bez vykolejení vlaku. Provoz na trati by měl být podle zprávy železnic po 10. hodině obnovený. Na místě jsou hasiči zprávy železnic. Rozsah škod a okolnosti se dál vyšetřují. Při ruském útoku na ukrajinskou oblast Záporoží zahynula jedna žena a další dvě jsou zraněné. Další žena utrpěla zranění při ruském raketovém útoku na obec Popivka v Sumské oblasti. Informovali o tom tamní úřady. Slovensko od zítřka zruší dvojí ceny nafty. Rozhodla o tom vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační. Postbellum dnes otevře ve Svatavě na Sokolovsku novou interaktivní expozici o ženském koncentračním táboře. Připravila ji k 81. výročí osvobození tábora americkou armádou. Návštěvníkům připomene příběhy některých žen, které nacisté ve Svatavě věznili. A ještě počasí bude většinou oblačno, od západu místy přehánky a ujediněle i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 15, na jihu Moravy až 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Cítil jsem, že potřebuju na chvíli uklidnit a potřebuju se na chvíli uklidit od filmu, tedy myšleno do divadla a zase se naučit nové věci a připomenout si proces samotného divadelního zkoušení. Ten je totiž nesmírně zajímavý a intenzivní. Člověk má na začátku pocit, že se tak trochu znovu narodil. Během zkoušení každý den znovu malinko umírá a znovu se rodí. Rozkládáte se na mikročástice a potom se zase sestavujete dohromady. Říká herec Oskar Hess, který je dnešním hostem ve vizitce. Od svých 9 let hrál dětské role v muzikálech Carmen, Polská krev nebo Golem. Dnes je mu 27 a má za sebou řadu významných filmových rolí i suverénní vítězství v televizní taneční soutěži. Před kamerou se na sebe upozornil v seriálu Pustina a Dukla 61. Hlavní role stvárnil také v seriálu Král Šumavy, Gerta Schnirch a ve filmu Bratři, kde si zahrál Josefa Mašína, za níž dostal nominaci Českého lva v kategorii nejlepší herec v hlavní roli. Studoval na konzervatoři Jaroslava Ježka obor muzikál a hned po absolvování konzervatoře se stal členem souboru Švandova divadla. No a teď už v tuto chvíli si pustíme první píseň, kterou vybral náš první host, ještě předtím, než se spolu pozdravíme, a sice Hej Laura od Gregoryho Portra.

0: My se už můžeme přivítat s naším dnešním hostem, hercem Oskarem Hessem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, jsem rád, že jste dorazil. Každopádně je fajn, že jste zahájil svůj hudební výběr právě písničkou Hey Laura od Gregorio Portera. A i to, proč naši hosté vybírají písničky, které zde zazní v jejich přítomnosti, nás zajímá. Tak proč jste ji vybral?
1: Já jsem vybral Gregorio Portera právě proto, že jazz a vůbec Gregory Porter mě provázel na konzervatoři hodně, takže jsem chtěl vždycky vybrat nějakou píseň, která trošku obsáhla jaksi část mého života, a jedna z těch částí byla právě konzervatoř, jazzová konzervatoř, také mimo jiné Jaroslava Ježka, kde bylo spoustu muzikantů a kde mě spoustu muzikantů ovlivňovalo právě jejich hudbou, a Gregory Porter mě provázel celou školu, takže jsem ho vybral.
0: No tak důvodu. To je skvělý. Tak tím jsme odstartovali vizitku s naším dnešním hostem, hercem Oskarem Hessem, a my se už dostáváme rovnou k té poslední, tedy té nejnovější, nejčerstvější divadelní roli, k představení Romeo a Julie ve Švandově divadle.
1: Ano.
0: Vy jste mi řekl teďka, těsně předtím, než jsme se dostali do vysílání, že už vás čeká 9. repríza.
1: Ano.
0: Pravděpodobně představení si sedá, nicméně přesto, jak se v něm cítíte?
1: Tak jak jste řekl sám, představení si určitě sedá, už tam ty rozpaky malinko mizí, za což jsem rád, a já si každou tou reprízou vlastně připadám jako jistější a začínám se v tom i já herecky usazovat a začíná mi v tom být vlastně víc a víc příjemně, protože vím v každé té scéně už o něco víc, co vlastně hraju a kde jsem. Ale musím zmínit vlastně, že na generální zkoušce před premiérou to ještě tak usazené úplně nebylo, poněvadž se tam stala taková nešťastná, možná šťastná věc, že vlastně na konci, kdy Romeo se dozvídá v Mantově, že Julie po smrti a Lorenzův dopis se nedostane Romeovi do rukou, tím pádem tam dochází k té tragédii a on se rozhoduje v tu chvíli, že teda se připraví i on sám o svůj vlastní život, tak tam je mezi tou hrobkou a mezi tou Mantovou je ještě scéna, kdy vlastně bratr Jan oznamuje Lorenzovi, že ten dopis nedorazil. Mm-hmm. A já, jak jsem na té generální zkoušce byl vlastně jako ve stresu, tak jsem jenom přešel z Mantovy jakoby kousek k šále a začal jsem rovnou hrobkou, tak se to je. Mm-hmm. Takže se tam škrtla, já jsem škrtnul tady tu scénu mým kolegům omylem a pak jsem samozřejmě loboval za to, aby se tam ta scéna vrátila, protože logicky by tam měla být, ale Martin Frančišák řekl, hele ne, to je super, to jako nespadne tomu ten dřemen, nechme to tam takhle. Jako.
0: Takže vy jste normálně zaříz prostě scénu ale, vašich kolegů.
1: Ale, ještě můj jako kolega Kristian Černý, který vlastně v té hře má jedinou mluvící scénu, a to je tahle.
0: To byla tahle a přišel oni.
1: A já jsem můj škrtnul.
0: No, jak na to reagovali vaši kolegové?
1: Dobře, tak jako všichni věděli, že to byl jako samozřejmě omyl, přešlap, ale pan režisér se rozhodl to tam nechat, takže to tam do dneška není. A ono vlastně lidi, kteří tu hru znají, a myslím si, že to je většina lidí na téhle planetě možná, tak vědí, jak ten příběh končí a že ten dopis nedorazil, takže si myslím, že vlastně to tam až tak jako nevadí, ale v té původní hře to samozřejmě je, takže je to napováženo.
0: No, dopis nedorazí, každopádně v České poště by o tom asi věděli své, nicméně ta za to tentokrát nemůže, ano. Proto se pod ní nevozme. Nicméně vy jste prohlásil, že v rámci příprav na roli Romea jste četl i jiné překlady, abyste měl srovnání.
1: Ano.
0: No a to by mě zajímalo, jak ty překlady se od sebe liší, na co jste přišel?
1: Tak Topol Hilský a náš pan, to je ráno, náš překlad byl Joskův, ano, pardon, už se probouzím trošku, pan Josek, já bych řekl, že ten náš Josek, vlastně ten překlad je takový jako to se těžko popisem, poněvadž nejsem úplně jako na to specialista, odborník, ale řekl bych, že ten překlad náš, Joska, je jako nejaktuálnější, nejživější, nejmodernější, řekl bych.
0: Uh-huh. A skutečně to tak je i v čase, že je to i nejnovější překlad?
1: Je to překlad z roku 99, ten Josek, a teď si nejsem jistý, jestli ale asi jo. Myslím, že Topolův překlad je určitě, ano, myslím, že to je, snad nekecám, ale myslím, že to je ten nejaktuálnější.
0: Ne, tak no, určitě na tom nelpíme, na té správnosti teďka, ale jenom mě to zajímá.
1: No, mě by to samotně zajímalo, možná si to potom vygooglím.
0: Tak fajn, každopádně, vy jste taky prohlásil v souvislosti právě s rolí Romea, že můžete akorát zrovna hrát to, v jaké věkové kategorii se nacházíte, a to je právě Romeo. Myslím, že přišel ve správný čas. Kdyby přišel dřív, tak bych na něj třeba ještě nebyl připravený a neměl bych dostatek zkušeností. A později už bych zase na něj nemusel mít tvář, to chápu, protože byste byl třeba na 16-letého Romea trochu přerostlý. Romeovi by mělo být mezi 16 maximálně 20 lety, protože má být jenom o něco starší než je Julie, kde je ten věk stanovený na 14 let. No, přesto jsem tady v tom úvodu na začátku na vás prozradil, že vám 27.
1: Ano.
0: No tak stejně, nezlobte se na mě, vy přijdete na Romea už trošku přerostlej.
1: Děkuju, nebudu si to brát nějak jako, že...
0: No ne, tak řekl bych, že máte víc zkušeností než ne to, třeba 17 lety.
1: To určitě, ale jako herec vlastně ty zkušenosti musíte někde jako nabrat a musíte nabrat i to herecký tady něco strašně?
0: Něco tady se asi k nám se někdo provrtá do studia zřejmě, ano, z vedlejšího prostoru.
1: Ano, ano. Já jsem rád, že to přišlo až teď, poněvadž já jsem těch zkušeností vlastně nabral, těch divadelních zkušeností, až v posledních letech více, a tím pádem jsem se na Shakespeara ještě necítil. A letos to přišlo, respektive minulý rok to přišlo, a teď je to tady, ten Romeo, a já jsem za to nesmírně rád, že to přišlo právě teď. Protože jak jsem říkal, prostě ten můj pocit byl takovej, a máte pravdu, že Romeo by měl být asi podle nějakých historických jako přesností mladší, ale nevím, jestli byste našli 16-17 letýho kluka, který by to zahrál třeba, já nevím, no mně přijde, že opravdu ještě kor dnešní mladý člověk je v 16 opravdu jako, nebo já jsem byl v 16 opravdu velký dítě. A 14-letou herečku, která by zvládla takhle obsáhnout takhle dobře tolik textů, takhle náročného textu, nevím, jestli to je jako možný vlastně.
0: No, je to zajímavý rozpor, na který narážíte, protože když mají být ty postavy takového věku a teď je musí ale někdo zahrát, kdo to zvládne, tak vlastně nakolik je potřeba, aby tam byla důležitější ta autenticita toho věku, anebo ta schopnost to zahrát?
1: Nevím, no tak třeba Marek Lambora na Vinohradech to hraje 11. sezónu, začínal ve 20. to hrát, takže mnohem dřív než já. A dneska je mu 30 vlastně. A taky už mi říkal, že vlastně, jakože je to neuvěřitelné, že to hraju takhle dlouho. Ale já si myslím, že to je o tom, jako co vy za esenci do té postavy jako dáte. A že to dítě se jako dá do určitý míry zahrát. Samozřejmě, když mi bude 35, 40, tak pak už to bude jako mnohem obtížnější, ale...
0: Zahrát 20-letýho kluka s šedivýma vlasama.
1: Tak, přesně. Ale tak ono prostě k tomu pomůže, že taky si myslím, že já vypadám poměrně furt jako mladě.
0: No, počkejte.
1: Počkejte.
0: Koukal jste se dneska do zrcadla?
1: Koukal.
0: No tak to je dobře, tak v tom případě je všechno v pořádku. Nebudu vám samozřejmě kazit iluze a rovnou se vrhneme do další písně, která je píseň Neboj Davida Stypky. Proč jste ji vybral?
1: Davida Stypku jsem vybral, protože je to možná jeden z mých nejoblíbenějších českých umělců a autorů hudby, který mám.

0: No a krásným závěrečným výkřikem končí píseň Davida Stypky a pokračuje rozhovor s naším dnešním hostem, hercem Oskarem Hessem. Pokud byste na ně měli a chtěli jakékoliv dodatečné dotazy od vás, posluchačské, tak samozřejmě použijte známý e-mail vizitka@rozhlas.cz. No a my se teď dostáváme k dalšímu tématu a to je právě současné zkoušení, protože jsem tady v tom úvodním textu na začátku říkal, že trošku teďka máte sezonu více divadelní než filmovou a televizní, tak se dostáváme k chystané inscenaci Klan Baťa. Je to divadlo nebo muzikál? Respektive je to činohra nebo muzikál?
1: Je to muzikál. Je to plnotučnej muzikál inspirovaný 30. rokama na Broadway Genem Kellym, Fredem Astarem. A je tam spoustu písní, je tam spoustu tance, spoustu stepů. A řekl bych i, že je velmi zajímavých hereckých možností a příležitostí. Mm-hmm.
0: Na letošek připadá 150. výročí narození Tomáše Bati, to je možná také jeden z důvodů, proč tato osobnost bude tímto projektem připomenutá. Vy jste se v muzikálech objevoval dříve, pak jste si dal další dobu pauzu a dokonce jste někde prohlásil, že další nabídky sice přicházely, ale já je odmítal, protože jsem byl skálo pevně přesvědčený, že muzikál není pro mě, že zpěv je můj nepřítel. Což je zvláštní slyšet o člověku, který je absolventem muzikálového oboru na konzervatoři Jaroslava Ježka. Tak kde se vzala tahle nejistota?
1: Já jsem se vždycky, vezmu to od začátku, já jsem se na škole prvních pár let cítil opravdu jako silně v tom tanci a později trošku silněji v herectví a ten zpěv tak nějak jako zaostával. A vztah k němu jsem si zrehabilitoval až v 5. a 6. ročníku, ale to je málo na to, aby ty 4 roky vlastně, kdy se v tom člověk trošku plácá, aby to za ty 2 roky jako se rapidně zlepšilo. Takže jsem to tak nějak nechal ležet ladem a zpěvu jsem se nevěnoval a teď jsem se k němu po těch letech vrátil k mému profesorovi Tomášovi Neumannovi, který teda učí na konzervatoři Jaroslava Ježka. A musím říct, že mě to nesmírně baví a obohacuje. Nejen jako, teda jako zpěváka nově přicházejícího, který se teda začíná už cejtit malinko jako člověk, který zpívá, což před pár měsíci ještě nebylo vůbec aktuální, ale teď už mám pocit, že vlastně je to možné právě díky tomu mému profesorovi. A postupně si v tom jako postupně se v tom zabydluju a začínám zjišťovat, že jsem schopen zpívat a že mě to vlastně nesmírně baví.
0: No, vy jste člověk, který samozřejmě z toho muzikálového prostředí částečně pochází, protože váš otec byl známým a velmi úspěšným a významným choreografem. Mám vlastně na jazyku otázku, jestli máte trochu přehled o českém muzikálu, protože ten právě ve srovnání třeba s tím evropským nebo dokonce americkým, broadwayským je trochu vysmívaným žánrem, protože skutečně těch dobrých kvalitních muzikálů tady údajně bylo jenom pár. Samozřejmě, že to asi vychází také z toho, že právě muzikál by měl být tím syntetickým tvarem, kde se spojuje herectví a zpěv. A drtivá většina našich muzikálů je obsazená herci, zpěváky, kteří nejsou herci. A to samozřejmě dělá velké limity potom v tom zážitku, které třeba jako někomu může vadit. Jak to vnímáte vy? Máte trochu přehled o českém muzikálu?
1: Já jsem teďko nedávno právě dostal takovou nějakou podobnou otázku, že jsem se takhle někde vyjádřil k tomu českému muzikálovému prostředí. A abych se přiznal, tak vlastně ten přehled jsem malinko ztratil, protože jsem na ty muzikály prostě přestal chodit. Že jsem měl pár takových zážitků, že mě to úplně odradilo.
0: Což trochu naráží na to, co jsem říkal?
1: Přesně tak, přesně tak. Právě kvůli tomu, že ta kvalita a ten trojobor, který je pro ten muzikál vlastně potřeba a je ze všeho nejtěžší, abyste skvěle zpíval, skvěle u toho vypadal, hrál a stepoval, tančil, tak to prostě těch umělců u nás, pojďme být upřímní, moc není, který by vlastně všechno tohle to zvládali na špičkové úrovni. Pár jich je, neříkám, že nejsou vůbec, ale ale není to standard. A to právě v tom Londýně nebo v Americe, když si tam na ten muzikál zahrajete, tak tam to ten standard je. A na to já narážím. A to mě právě trošku neuspokojuje, když si dojedu na Bídníky nebo i na přiblblou pohádku disneyovskou, která je zpracovaná do muzikálu v Queen's Theatre, a pojedu tam na Mowgliho, tak si z toho sednu na zadek. Ale to není kvůli tomu, že by u nás bylo něco extra špatně, ale prostě tady není na to ten rozpočet a herci nemají čas na to se rok připravovat na jednu roli, protože u toho musí stíhat dubbing, divadlo, film, seriál a další věci a do toho ještě mít nějaký osobní život. V Londýně, když dítě začne studovat na Billyho Elliota, tak začne ve 4 letech a oni se je tam pěstují, oni se tam tak jako farmaří tady ty mladý kluky, aby potom mohli to...
0: Pěstovaný Billy Elliot.
1: Nebo, ale fakt, tak to je a oni mají 5x týdně prostě, nebo 6x týdně ty přípravy už od opravdu útlýho věku. Tam je to trošku jako jinak všechno, oni se k tomu až jsou trošku jako extremističtí malinko v těch přípravách. A taky tam mají prostě jiný, úplně jako enormně jiný rozpočty. Tam prostě mi přijde, že jenom na zvučení toho jednoho představení stojí tolik, co tady prostě 14 dní, nebo jako roční budget třeba jednoho divadla, jo. To je fakt jako extrém.
0: Pojďme zpátky k Tomáši Baťovi, kterého hrajete. Jestli jsem se v tom dobře zorientoval, opravte mě, pokud ne, tak z těch 4 Baťů, tedy Antonín Baťa starší, Tomáš Baťa starší, pak Jan Antonín Baťa, který zahynul nebo zemřel potom v Brazílii, a Tomáš Baťa mladší, kterého ještě někteří z nás si pamatují, který potom dožíval v Torontu a v Kanadě, tak vy byste měl hrát toho Tomáše Baťu staršího, který zemřel 12. července 19. 32 v Otrokovicích. Je to tak?
1: Je to tak.
0: No a jakým způsobem se k němu blížíte?
1: No tak my jsme měli vlastně s paní producentkou Danielou spoustu historických nalíváren, respektive jednu, ale velmi dlouhou. A pak jsme dělali takzvaný jako herecký konstelace a nějak jsme na tu postavu s paní režisérkou Adélou, já si furt pletu tady ta dva jména, se omlouvám. Daniela Adélou, s Adélou přicházeli na tu postavu. A myslím, že jsme přišli na to, že stejně jako většina těch Baťovců, jak my jim říkáme, tak Tomáš Baťa byl ten největší vizionář z nich. On opravdu viděl za každým rohem nějakou příležitost a vnímal svůj život jako nesmírně pragmatický jako systém, až asketicky vnímal svůj život a taky podle něj žil. A byl to, ale právě i kvůli tomuhle nastavení, který on měl, tak byl prostě jako nesmírně úspěšný a jeden z největších podnikatelů Československa. To posud, podle mě.
0: To je ten, který tragicky zahynul při leteckém neštěstí.
1: Ano.
0: No, řekněte mi, vlastně, když jste se k tomu dostal, k tomu tématu, tak jakým způsobem vlastně na vás zapůsobila celá ta komplexnost, kdy on vlastně přemýšlel o tom, o architektuře vlastně celého toho, řekněme, továrního komplexu, o těch místech, kam by ubytoval svoje dělníky, o tom, že myslel na jejich kulturu, zábavu, založil tam taky kino kvalitní a tak dál. Tak jak to na vás působí? Máte pocit, že vlastně tady kolem nás někdo takový vlastně zase ještě jako dále žil? Máte tady nějaký srovnání, aktualizaci?
1: To asi úplně, jak to říkáte teď, tak mě nikdo takový nenapadá. V tom byl opravdu výjimečný a já teď končí tu knížku Inspirace Baťa a mám i tu druhou, ten druhý díl, Inspirace Baťa 2. A tam je nějaký soubor jeho jako pravidel a jeho postojů a názorů, že on každý ráno stával, myslím, v 6.30 a hodinu a půl zapisoval svoje nápady, když měl ještě čerstvou hlavu. Až potom začal celý ten den a on měl každou minutu svýho dne opravdu jako přesně rozdělenou, kdy, co a jak dělá. Tomhle to bylo absolutně nepřemožitelný, protože ten systém teda on i hlásil těm svým dělníkům a dalším, měl takovou svoji filozofii. A trošku jsem se v tom zamotal, co jsem chtěl říct.
0: No já vás navedu možná jenom otázkou. Už víte? Dobrý?
1: Už vím. Nenapadá mě nikdo takovej. A v tom je právě úžasný, že my takového člověka můžeme s Markem Lamborou stvárňovat a představovat si, jaký to jako bylo být Tomáš Baťa, protože to byla opravdu výjimečná persona. Hmm.
0: No, chci se dostat k tomu, jak teďka z něj udělat člověka, protože to, co vy jste teď jako zmínil, tak to je skutečně těžko představitelné.
1: Ano.
0: Ale přeci jenom to byl člověk, který měl také jako na svůj osobní život.
1: No, ano.
0: Nebo ne?
1: Jo i ne právě. On jako opravdu neměl moc na nic jiného čas. On prostě opravdu veškerý svůj čas, který měl, tak věnoval tomu podniku. A to budování toho podniku, rozšiřování toho podniku. A všechno tomu vlastně obětoval.
0: Hmm. Vy budete premiérovat toto představení, řekl bych někdy před koncem...
1: 16. června.
0: Před koncem školního roku, no tak je to skutečně, je to den před mými narozeninami.
1: A, výborně.
0: Tak vám děkuju za tenhle ten dárek, ano. To si samozřejmě velmi cením.
1: My ještě budeme vaše narozeniny určitě oslavovat.
0: No tak to jsem zvědavý, jestli se skutečně stane, mám obavu, že k tomu nakonec nedojde, ale chci říct to, že tím pádem je možné pozvat diváky do Muzea Kampa, kde to představím.
1: Můžete, ale ono už je to všechno vyprodaný.
0: Až do konce léta?
1: Je to tak.
0: No tak to je teda skutečně, tady se snažíme dělat propagaci něčemu, co tí nepotřebuje.
1: Ale ne, ono tu propagaci potřebuje třeba na příští rok, takže určitě, milí diváci, pokud se nedostanete letos, budeme moc rádi, když dorazíte rok příští.
0: Tak, říká náš dnešní host, který vybral další písničku od Michaela Jacksona, The Way You Make Me Feel. Tak The Way Make You Feel How? Jak vás tato písnička naladí?
1: Mně naprosto roztančí a udělá mi takzvaný rohlík na obličeji. Začnu se usmívat a začnu se hejbat hlavou do rytmu.
0: Tak to je skvělé, pokud byste si chtěli do rytmu zahýbat i myší, tak můžete poslat svůj dotaz na našeho dnešního hosta Oskara Hesse. Mail je jasný, vizitka@rozhlas.cz.

0: No, my se vracíme zpátky do rozhovoru s naším dnešním hostem, hercem Oskarem Hessem. Dnešní rozhovor vede Ondřej Cihlář. Nicméně pojďme zpátky ještě na chvilku k doznívajícímu Michaelu Jacksonovi. Vy jste mi tady teď před chvílí řekl, že jste byl velmi, no možná víc než nadšen teď současným filmem Michael Jackson. Vyzdvihl jste fantastický herecký výkon hlavního představitele, který hrál Michaela Jacksona. No a mě zajímá vlastně kruciální otázka, která se možná týká vlastně i vaší práce herecké na postavách, které mají živou předlohu nebo skutečnou předlohu. A sice nakolik je podstatné vlastně udělat dokonalou kopii toho člověka, a nakolik tam začíná, řekněme, pak ještě nějaká tvorba, nějaké dotažení třeba v rámci nějakého režijního záměru. Hmm. Protože se třeba z toho člověka ukáže nějaká jeho vrstva trochu výrazněji, než byl on skutečně v tom reálu, protože se jedná už o nějaký umělecký obraz, o nějaký výklad, o nějaké sdělení.
1: Tak vy jste to řekl trošku sám, tam strašně záleží na tom jako režijním přístupu, jestli ta látka a ten režisér hlavně vyžaduje to, abyste tu postavu skopíroval, nebo abyste spolu vytvořil nějakou novou. Ale myslím si, že když to právě není třeba film o Michaelu Jacksonovi, kde toho Michaela vlastně hrál Jafar Jackson, jeho vnuk, tak tam i ta podobnost je velmi velká, jako prakticky oni jsou jak kopie, když si ten Jafar vezme brýle a učešou ho stejně jako Michaela, tak prakticky nemáte možnost rozeznat tam rozdíl, protože on ho má tak nakoukanýho, tak nacítěnýho, nasledovanýho, že jako to je jedna ku jedný skoro. Ale když bych měl přistoupit jinam k tvorbě nějaký jako třeba historický postavy, kterou já jsem stvárňoval, tak tam zatím nepřišla příležitost, abych skopíroval úplně nějakou postavu jedna ku jedný, což se nevyžadovalo ještě nikdy v mojí kariéře na mě, ale vždycky, když jsem stvárňoval nějakou postavu, tak jsem spíš jako vytvořil, použil jsem nějakou esenci, kterou jsem já nacítil z té předlohy, přidal jsem tu svoji a umíchal jsem takový koktejl novej, jakou novou esenci, která je potom vidět na plátně a v divadle. Mm-hmm.
0: Třeba. No a jakou esenci, když jste tady použil tohleto slovo, nakonec nacházíte v Tomáši Baťovi? Je tam něco jemného, nějaká vaše osobní strunka, kterou prostě...
1: Určitě.
0: Jaká to je? Co to je?
1: Je to, tak on... Myslím, že s Tomášem Baťou sdílíme až vesmírný ambice, který od sebe a nějakou ctižádostivost, kterou oba jako máme, a nějaký tah na branku, nějakou potřebu světu něco dokázat, i sobě něco dokázat. A tím, že byl Tomáš Baťa vlastně už sedmá nebo snad i osmá generace ševců, tak i on měl v sobě tady tu potřebu nějak trošku ten baťovský klan jako pozdvihnout a ukázat, že zrovna tahle generace bude a on zrovna bude ten vizionář a ten, který to opravdu dotáhne jako nejdál, což se mu opravdu podařilo. A takže tohle to možná s Tomášem sdílíme, ale my tam sledujeme jeho život od nějakých 16 let, takže my trošku musíme jako rozdělovat Tomáše Baťu jako 16-letýho hejska, který ho prostě nebaví nějaký zkostnatělý systém jeho otce a přístup jeho otce k tomu, jak se šijou boty, a sledujeme to, jak on je vlastně ambiciozní a chce od toho víc, od toho života i od toho pracovního života, od toho osobního, a postupně se z něj právě stává tady ten jako vizionář, až teda opravdu šéf toho baťovského impéria.
0: Jaký byl Tomáš Baťa v 16 letech? Vy to můžete srovnat právě s tím Romem?
1: Já si myslím, že to byl prostě taky jenom kluk, který ho zajímaly samozřejmě boty a zajímaly ho i ale ostatní věci. A zajímal ho okolní svět, zajímalo ho cestování, zajímalo ho právě i způsob, jak se trošku vymezit vůči tomu otci, což v té pubertě máme tak trošku všichni, mi přijde.
0: Jak jste se vymezil vy v pubertě vůči svému otci?
1: Já no? Jsem se nějak vůči mému otci moc nevymezoval. Já jsem se vymezoval vůči společnosti spíš, tak nějak jako vůči všem. Já jsem měl takovej jako v 16 letech, měl jsem takovou pubertu prostě, že jsem tak jako různě lítal po venku, prostě jsem jako vůbec nechtěl vlastně být, žít v nějakých pravidlech, furt jsem jako, tak to měli všichni, já jsem tak jako blbnul, no.
0: No, tak záleží, tak každý blbnul jinak, že? Někdo blbnul na fotbale, někdo na motorce, někdo prostě blbnul s drogama, tak co byl ten váš ventil?
1: Můj ventil, tak jako v těch 16, ano, tak my jsme prostě sedávali v parku a byli jsme schopni prostě stáhnout půlku melounový vodky, to jsme jako samozřejmě zvládli i v těch 16, 17, protože jsme prostě, tenkrát si myslel, že to jako je vlastně super a že to je cool a nějak samozřejmě člověk se hledal, měl jsem šílenou vizáž, prostě strašně dlouhý takový afrovlasy, moc jsem nevěděl, co ze sebou, jako já jsem to jako prožíval poměrně turbulentně, no. Tak já jsem se strašně hledal, já jsem vůbec nevěděl, jako, co se děje. Já jsem byl opravdu jako tak trošku malinko ztracený v tom světě, protože jsem chtěl být už dospělý a zároveň jsem tak nevypadal. A tady ten rozpor mě trošku trápil asi.
0: Naše editorka mi teď dopsala tady prostřednictvím e-mailu dotaz na vás. Martina Raš se ptá, Tomáš Baťa si splnil svůj sen, jak to máte se sny vy? Děkujeme za tenhle ten krásný dotaz.
1: To je hezký dotaz, děkuji za něj, ano. Já mám taky splněny svoje sny,
0: jo.
1: Vlastně většinu z nich a teď už jenom přicházejí.
0: No takhle pozor, já mám 27, ještě bych tam nějaký sny teda vám přál.
1: Neříkám, že všechny, ale spousta z nich, co se pracovního života týče.
0: Tak pojďme být konkrétní, co jste si splnil?
1: Tak já jsem si strašně přál zahrát hlavní roli v divadle, hlavní roli ve filmu a strašně jsem si přál, abych lidem kolem mě dokázal, že na to mám a že jsem pečlivý a ambiciozní a žárostivý umělec. A
0: což ovšem nemusí být nutně úplně pozitivní.
1: Nemusí.
0: Můžete jít přes mrtvoly, být hrozný hajzl vůči klubům.
1: Ale to já myslím, že právě, že se mi jako podařilo dokázat, že tak není. A chtěl jsem lidi kolem sebe inspirovat a motivovat je. Což myslím, že se mi taky podařilo.
0: Čím myslíte, že své kolegy štvete?
1: Nevím, někdy jsem takzvaně přehrocený, to říkají moji mladší kolegové teď z kampy, že jsem jako přepečlivej takovej a možná až šprt, řekl bych.
0: Co se, jakým způsobem se sebe bičujete, když takový šprt třeba na zkoušku přijde později?
1: Jak se biču? No, snažím se si to nevyčítat, protože to je k ničemu samozřejmě, ale snažím se to pak potom dohnat.
0: Jak často se to stává, že třeba přijdete na nějakou domluvenou schůzku pozdě?
1: Třeba dneska? Jako dneska?
0: Nenarážím přímo na váš pozdní příchod sem, ale jenom jak často se tohle to třeba stává?
1: Velmi málo.
0: Takže v podstatě
1: tady... Já chodím jako Baťa, o 5 minut dřív.
0: Aha. Teda někdy?
1: Ne, vždycky, skoro vždycky, ale opravdu dneska to je jako... Výjimka potvrzující prostě pravidlo.
0: Dobře, trochu jsem vás v tom vykoupal, ale to
1: zakoušel. Ale už po druhé, jste nějaký na mě ostrej.
0: Ale ne. Musíte si taky zvykat na tvrdší přístup. Chci se zeptat ovšem na další pravděpodobně splněný sen, a sice na

0: plný prostě pražský jako taneční školy a je o to enormní zájem, což mi dělá taky velkou radost, že to vlastně má i tady ten jako tady tu nadstavbu.
1: To je skvělý. No nicméně ono většinou to pokračuje pak dál, že vy jako taneční dvojice potom jste zvána na celé řady různých akcí, zahajování různých plesů a tak dále. Pořád tohle ještě se děje?
0: Ano, i po dvou letech furt to frčí. My jsme teď dojeli 30. ples. Vlastně. Mm-hmm. Což je, a to jsme jich třeba 30% jako museli odmítat kvůli právě divadelnímu představení třeba.
1: No to je škoda, to je mi líto, tady těch organizátorů plesů, na které nemůžete dorazit, to se ale nedá nic dělat. My se teď dostáváme k písni A Song For You. Komu ji posíláte?
0: Posílám ji mojí přítelkyni Dorotě Suché do práce.
1: Myslíte, že poslouchá?
0: Myslím si, že ne, protože pracuje.
1: Co dělá za práci?
0: Ona je projektová manažerka.
1: Takže teďka dělá pravděpodobně...
0: Teďka má nějaký call s nějakýma indama pravděpodobně.
1: Oh no, tak snad je to v angličtině.
0: Oh no, oh no.
1: Tak v tomto případě posíláme tuto píseň, tedy tam na adresu, jak jste rozhodla, určil. No a já připomínám, že vizitka@rozhlas.cz je mail, kam můžete posílat své dotazy.

0: No, my se vracíme do rozhovoru s Oskarem Hessem. Možná bychom mohli také zkusit vlastně zjistit váš zájem o pohybové divadlo a nový cirkus, protože jsme se o tom teďka tady trochu povídali, protože to je další druh vlastně té potřeby toho syntetického hereckého výkonu, ovšem v tomto případě mnohem více tedy směřovanému k akrobaci, možná ke kaskadérství, samozřejmě k velkým fyzickým dovednostem. Řekl jste, že jste velkým obdivovatelem cirkusu Laputika.
1: Ano.
0: Tak kde se vzal ve vás tenhle ten zájem?
1: Tak tenhle velký zájem vlastně trvá od té doby, co jsem potkal Rostu Nováka, respektive on nám pomáhal naskušovat Roma a Juli a dělal tam pohybovou spolupráci a souboje. A my jsme si s Rostou strašně padli do noty. A pak mě pozval na pár představení do Najatka a já jsem tím byl úplně uhranutý. Mně prostě nějak přijde, že vlastně ta poetika, kterou oni dělají a to, jak dokážou vlastně opravdu ten pohyb s akrobací, s hudbou a s nějakým hereckým výrazem, celá ta scenografie, nějak mě to strašně jako oslovuje a je to přesně ta esence umění, která mě jako nejvíc naplňuje a dává mi nejvíc smysl. Když člověk vlastně beze slova dokáže říct toho tolik. To mě vlastně na tom strašně jako baví. A taky mě baví to, jak Rosťa je stejně tak ambiciozní, jako byl právě třeba Tomáš Baťa, nebo jsem já, že má opravdu velký sny a snaží se sem do Čech přitahovat opravdu velký jména z celého světa a tomu českému divákovi vlastně trošku ukázat to, jak to dělají třeba v zahraničí a to, že sem vůbec dokáže ty lidi jako domluvit a přivíst je sem a naskoušet s nima nějakou inscenaci je pro mě nadlidský výkon.
0: Mm-hmm. Bavili jsme se tady o vašich snech, o těch splněných, tak pojďme přistoupit k těm, které míří do budoucna. Měl byste třeba pocit, že byste měl schopnost právě stát se součást představení Laputiky, nového cirkusu, nebo dokonce mířím k tomu, jestli je to třeba váš sen?
1: Já doufám, že se s Rosťou umělecky potkáme a že někdy v budoucnu snad budeme spolupracovat, protože mě by tahle spolupráce opravdu velmi bavila a velmi zajímala.
0: Hmm. No, vy jste říkal, že jste se v určitém období necítil úplně sebejistě ve zpěvu, tak jak byste to zvládal právě třeba v nějaké potřebě zdokonalit se v akrobatických dovednostech?
1: Tak já teďkon vždycky si dávám jako projekt tak jako na jeden rok, to znamená teďkon letošní rok je pěvecký, respektive muzikálový a tak, abych já odvedl v červnu a celý leto odváděl a po případě i další roky dobrý výkony, tak teď se věnuju opravdu tomu zpěvu jako několikrát týdně a do toho vlastně nejde úplně se zatím připravovat na další věci, protože ten muzikál mi vezme veškerý čas, ať už se to stepování, zpívání, učení textu týče, tak prostě já teď jsem maximálně oddaný jednomu projektu. Mm-hmm. Ale kdyby měla přijít nabídka od nového cirkusu, abych někde účinkoval tanečně nebo jinak třeba.
0: Spíš tak, více akrobaticky.
1: Více akrobaticky, tak bych se samozřejmě musel začít připravovat i na tuhle roli dost dopředu, abych si nejen, že neublížil, ale abych ten výkon taky za něco stál.
0: No, vy jste mluvil o tom, že právě třeba ve Velké Británii jsou možnosti, aby se herci tímto způsobem, tak jak jste to naznačil, intenzivně třeba rok připravovali na nějaký další projekt a podstatné na tom je také to, aby to samozřejmě finančně utáhli.
1: Je to tak?
0: Vy tenhle ten takzvaný luxus máte, že byste měl pocit, že si představíte, že skutečně se můžete rok připravovat třeba tady právě na budoucí spolupráci s novým cirkusem, to znamená zdokonalit se v akrobatických dovednostech a dělat to tak intenzivně, aby tam skutečně byl nějaký pokrok?
1: Já mám velkou výhodu v tom, zatím teda, že nemám rodinu, vlastně, že nemám hypotéku, dvě děti a další věci, o které bych se musel starat. Starám se zatím jenom sám o sebe a o nějakou svoji kariéru a svoje potřeby. Tím pádem já bych na to i čas měl, ale ještě abych to uvedl na pravou míru. Ono, když dostanou v Hollywoodu herci příležitost dostat roli třeba fightera v MMA, tak mají rok na to se připravovat a dostanu za to, já nevím, nějakou částku, takže tím pádem nemusí dělat nic jiného, můžu dělat jen tu jednu věc. To tady u nás...
2: To se obávám, že není úplně
1: běžné.
2: To
1: u nás není možný. Ani to takhle nefunguje. Prostě, přesně tak. Zkrátka.
0: To znamená, že v podstatě se ptám na to, jestli máte zázemí svoje vlastní, že byste byl schopný vlastně tohleto...
1: Takhle, já si v tuhle chvíli ano. Jako já
0: sám zvládnout.
1: Já to takhle, já se k tomu modelu jako snažím přiblížit. A právě proto, když zkouším teďkon muzikál Baťa, tak nedělám nic jiného, kromě těch večerních představení a rozhlasu a svých tréninků a tak dále. Ale nemám do toho jiný projekt, ani natáčení, což jsem předtím dělal, ale za mě to není dlouhodobě udržitelný. Takže se snažím, i do budoucna se budu snažit to dělat přesně takhle, abych vždycky, když dělám jednu věc, tak abych na ní měl opravdu velkou časovou rezervu a mohl se na ní 100% soustředit.
0: Říká Oskar Hess, který už v tuhle chvíli nám jenom řekne, proč vybral poslední píseň, se kterou se rozloučíme, což je Mňam Davida Stypky.
1: Tak jak už jsem říkal, David Stypka byl jeden z mých nejoblíbenějších českých tvůrců a autorů a zpěváků. A tahle ta píseň je i závěrečná píseň v dokumentu Dokin. Čaruj, dýchej, a teď nevím, třetí, Čaruj, dýchej, je to dokument o Davidu Stypkovi, který režíval Dan Svátek a já bych na něj chtěl pozvat, protože to je skvělý vhled do Davidova života. A ta písnička je závěrečná píseň do titulku a já, je to jedna z mých nejoblíbenějších od něj.
0: Zároveň závěrečná píseň i dnešní vizitky, setkání s Oskarem Hessem. Díky moc za to, že jsi dorazil a samozřejmě přeju do všech projektů hodně štěstí.
1: Moc děkuji, díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Tady můžeš cokoliv.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Hasiči opouští místo požáru lesa v Českém Švýcarsku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí ústeckých hasičů Petr Pelikus. Požární poplach je teď podle něj na nejnižším prvním stupni. Na místě zůstane kvůli dohledu 6 jednotek dobrovolných hasičů a také vyšetřovatelé. Podle nich oheň zřejmě založil člověk. Případ vyšetřují jako podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Lotyšsko vyšetřuje proniknutí dvou dronů do jeho vzdušného prostoru. Kvůli incidentu dnes budou ve městě, kam drony dopadly, zavřené školy. Lotyšské úřady taky vydaly varování pro všechny obyvatele podél ruských hranic a žádají je, aby zůstali doma. Podle armády bezpilotní letouny přiletěly z ruského území. Papež Lev XIV. Ve Vatikánu přijme amerického ministra zahraničí Marka Rubia. Podle Washingtonu má cesta posílit vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem. Americký prezident Donald Trump za poslední měsíc na papeže několikrát zaútočil. Obvinil ho z toho, že je příliš schovývavý ke zločinům a přeje si, aby Írán získal jaderné zbraně. To ale papež, který pochází ze Spojených států, nikdy neřekl a jen vyzýval k ukončení konfliktu na Blízkém východě, aby netrpěli obyčejní lidé. Po 10 letech se můžete opět podívat do Hartigovské zahrady na Pražském hradě. Barokní prostory jsou přístupné zdarma po dobu otevření zahrad Pražského hradu, tedy vždy od března do konce října. A počasí bude většinou oblačno, od západu čekáme místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na severu a na západě Čech naměříme kolem 15, na jihu Moravy až 23. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny vltavského vysílání. Hezký čtvrtek 7. května vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Ucho teď naladíme na jazzovou hudbu, která už tradičně zahajuje Polední Vltavu. Pokud si někdo myslel, že je český jazzový kontrabasový virtuos světového věhlasu a v neposlední řadě i skladatel Miroslav Vitouš už víceméně na odpočinku, bude asi překvapen. Jedna z nejprestižnějších gramofirem vůbec, německá ECM, mu totiž přednedávnem vydala poměrně pestré album s titulem Mountain Call. A tři ukázky z něj přinesl do studia Vltavy muzikant, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Kondrát. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nějaká doba od teď už předposledního Vitoušova alba u významné společnosti ECM přece jen už uplynula. V čem je tedy aktuální album Mountain Call odlišný projekt od desky předchozího titulu u proslulého mnichovského vydavatelství?
2: Určitě je hodně odlišný už proto, že šlo vlastně o dva tituly, ty předchozí. Ten poslední je z roku 2016, ten předtím z roku 2009, jestli se nemýlím. A to jsou dvě desky, které reflektují Vitoušovu slavnou éru z počátku 70. let, kdy byl spoluzakladatelem skupiny Bad Report společně s Joe Zawinulem a Wyanem Shorterem. On potom tu skupinu opustil vlastně nedobrovolně a dlouho se na své bývalé kolegy zlobil, ale přece jenom se k té hudbě, která byla hodně podnětná, po letech vrátil a svým způsobem ji rozvíjel. Tentokrát je o něco úplně jiného, to album Volání hor, nebo jak by se to mělo přeložit, nevím, jak to přesně Miroslav Vitouš myslel, Mountain Call, je deska, která vlastně ukazuje jeho ty dvě hlavní stránky, to je tu kontrabasovou virtuozitu, ale i tu velkou schopnost improvizace, ale i vlastně to kompoziční stále rozvíjené nadání. To album je, jak bylo řečeno, pestré, to skutečně ano, protože vlastně obsahuje několik částí, každá z nich je trošku jiná. A my si na začátku pustíme tu časově nejobsáhlejší, což jsou vlastně dueta s francouzským klarinetistou, který se pohybuje na rozhraní vážné hudby, ale právě je improvizovaného jazzu, Michelem Portálem, s nímž už Miroslav Vitouš spolupracoval několikrát dřív, právě mimochodem na jedné z těch Bad Reportovských desek. No a ten duet bych řekl, že je téměř až okouzlující, protože oba pánové si hudebně spolu skvěle rozumí.
1: A já jenom doplním, že skladba se jmenuje Unexpected Solutions.

0: Unexpected Solutions, skladba z úvodní komorní části desky Mountain Call. My si povídáme s Ondřejem Konrádem. Ondřej, kdo tedy jsou další hosté v dalších oddílech zmíněného alba? A najdeme třeba mezi nimi i nějaké nové jméno, někoho, kdo s Vitoušem ještě nespolupracoval?
1: Ano, ano. Mimo tedy Michela Portela, kterého jsme už slyšeli a který je vlastně na té desce z těch hostů nejexponovanější, v té prvé vlastně nepojmenované části, tak potom je část tří tracků, jak se říká, která se jmenuje Evolution, a to jsou nahrávky, které pořídil Miroslav Vitouš s bubeníkem Jackem Den Johnetem, se kterým za svoji kariéru mnohokrát spolupracoval. Jack Den Johnet bohužel loni na podzim zemřel, jeden z nejvýznamnějších hudebníků posledních 50 nebo ještě možná víc let. No pak přichází právě to nové jméno, na které jste se ptala, to je oddíl, který se jmenuje Rhapsody, a v něm se objevuje poprvé mimochodem na Vitoušových deskách ženský hlas. Ovšem shodou okolností vlastně jeho nástrojové kolegyně, protože Esperanza Spalding je výtečná kontrabasistka, ale na téhle desce pouze zpívá, jako ostatně na celé řadě jiných projektů, byť tedy na těch svých vlastních hraje právě na kontrabas nebo na baskytaru. No a konečně tím dalším momentem důležitým toho alba je zvuk Českého národního symfonického orchestru, který aranžoval a i v těch nahrávkách dirigoval sám Miroslav Vitouš. No ale teď si poslechneme právě tu Esperanzu, skladba se jmenuje In You.

0: In You, další skladba z alba Miroslava Vitouše, ze kterého posloucháme hudební ukázky. Na začátku našeho rozhovoru padlo slovo pestré. Tady v tomto případě jsme slyšeli v konverzaci kontrabasu s klarinetem také ženský hlas. Co dalšího ale na albu třeba ještě je?
1: No právě to, co jsme vlastně také slyšeli, mimo to, co jste vyjmenovala, to je ten velký orchestr Český národní symfonický. On má, Miroslav Vitouš, už delší dobu sklon k tomu právě psát takové ty větší partitury, pořád také hovoří o svém vřelém vztahu k hudbě Antonína Dvořáka. Vlastně, když se tady objevil, už definitivně se začal usazovat v Čechách, tak tehdy pracoval na takové velké hudební knihovně, ale vlastně elektronické, to znamená, že nahrával všechny hudební nástroje, co existují, a ukládal je do té library, do té záležitosti právě digitální, s níž se potom dá pracovat a vlastně vytvořit z toho celého zvuk symfonického orchestru. Je to poměrně náročná záležitost, také i to vůbec to celé provedení docela finančně náročné, takže těch modelů existovalo ve světě víc, ale zrovna ta Vitoušova library byla dost využívaná svého času. No, takže já myslím, že to jsou především tyhle ty momenty. Ten Michel Portal, ale mezi hosty jsou i na basklarinet Bob Mincer, slavný saxofonista. Z téhle té nahrávce, co teď před chvilinkou dozněla, hrál na soprán saxofon Gary Campbell. Je tam ten Jack DeJohnette. No a je tam především tedy a Esperanza Spalding. No a především Miroslav Vitouš a jeho mimořádná hudebnost. To všechno se bez toho hlasu tedy vlastně objevuje i v té závěrečné a titulní skladbě, krásné tedy volání hor Mountain Call.
0: Ondřej Konrád a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Já taky děkuju.

0: Mountain Call, titulní skladba z alba kontrabasisty Miroslava Vitouše dozněla ve vysílání Vltavy. Hezký den a dobrý poslech vám přeje Dagmar Kopečková.
1: Milostný čtyřúhelník, z něhož nelze uniknout bez ztráty cti nebo života.
2: Čajkovského Evžen Onegin v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
1: Pěvecké hvězdy Jurij Samojlov a Asmik Grigorian v hlavních partiích strhujícího dramatu podle Puškinova románu.
2: Záznam opery Evžen Onegin poslouchejte v sobotu 9.5. od 20 hodin na Vltavě.

0: Eva Olmerová a Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka vás provázejí čtvrtečním vysíláním Vltavy. Hezký den.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Za chvíli budeme pokračovat v poslechu četby z knihy britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristy Davida Attenborougha. V desetidílných osudech vám nabízíme výběr z knižního zpracování jeho cesty do Paraguaje z roku 1958. Čtvrtá epizoda bude na programu za pár minut.

0: Klavírista Fred Hirsch a kytarista Julian Lach ve čtvrtečním vysílání Vltavy. Je 11:30.
1: Osudy.
0: Britský přírodovědec David Attenborough oslaví zítra sté narozeniny. Při té příležitosti na Vltavě uvádíme četbu z jeho knihy Výpravy do divočiny a dnes pokračujeme čtvrtou částí. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková. Účinkuje Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal.

Loď Kassel doplula do Asuncionu brzy ráno a přirazila k molu u jatek. Kapitán zavolal na Gonzálese, aby vypnul motor a vylezl na břeh s největším úsměvem, jaký jsme na jeho tváři kdy viděli, aby ho jeho přátelé v docích mohli přivítat jako hrdinu. Gonzáles, na nějž čekalo jeho vlastní pozorné publikum, ho následoval. Vyprávění o naší výpravě doprovázel mohutnými gesty. Po útrapách a nejistotě posledních týdnů jsme měli s Charlesem oba radost, že znovu vidíme vody plné odpadků a špinavé přístaviště asuncionských doků. Zamířili jsme do ředitelovy kanceláře, abychom mu poděkovali za zapůjčení lodě. Měl jsem hlavu plnou vidin a slastí, které na nás čekaly ve městě. Ložnice, do které neprší, měkké matrace, dopisy z domova, lahodná jídla, která si nebudeme muset vařit sami a která nám naservírují na stole z leštěného mahagonu s nablýskaným stříbrným příborem. Zdálo se, že budeme moct v lenivém pohodlí strávit při nejmenším týden. Jelikož jsme nevěděli, kdy se z předchozí výpravy vrátíme, nemohli jsme dopředu zajišťovat tu další, takže nám přípravy pochopitelně nějaký čas zaberou. Ředitel nás srdečně uvítal. Vrátili jste se akorát včas. Vzpomínáte, jak jste říkali, že byste se rádi vypravili na jednu z našich estancií? Pozítří přilétá do Asuncionu firemní letadlo. Pokud byste chtěli, mohlo by vás na zpáteční cestě do Buenos Aires vysadit v Itacabo. Ačkoliv to znamenalo, že se připravíme o týden v pohodlí, nebylo vůbec o čem přemýšlet. Když jsme o Itacabo slyšeli poprvé, bylo nám oběma jasné, že tamnější návštěva by mohla být nejpřínosnější etapou celé této výpravy. Estancia se nacházela 320 kilometrů na jih v Corrientes, nejsevernější argentinské provincii. Řadu let ji spravoval McKee, skot, který věřil, že úspěšný chov dobytka nevyžaduje automaticky vyhubení všech divokých zvířat. Jakožto nadšený přírodovědec zakázal lov na velké části území, jež měl na starosti. A Estancia tak neprodukovala jen veliké množství hovězího masa, ale stala se také útočištěm pro zvířata. Stávající správce Dick Bartoň v této tradici pokračoval a v Itacabo se divokým tvorům z argentinských plání skutečně dařilo. Jejich počty byly téměř nejvyšší široko daleko. Vyhlížený týden lelkování se změnil ve dva dny nabité horečnou aktivitou. Poslali jsme exponované filmy do Londýna a zkontrolovali všechno vybavení. Ve velké zahradě britských přátel, u nichž jsme bydleli, jsme našim zvířatům postavili kotce a klece, které jim posloužily jako dočasné ubytování. Na návrh hostitelů jsme požádali jejich zahradníka, báječného paraguajského mladíka Apolonia, aby se po dobu naší nepřítomnosti o zvířata postaral. Apolonio zvířata upřímně miloval a nadšení s nímž převzal do péče malé guany, papoušky, čtyřku pásovců a dokonce i nevrlého tejua nás nenechalo na pochybách, že se všem dostanete nejlepší péče. Letadlo společnosti přiletělo podle plánu. Byl to však tak malinký stroj s jedním motorem, že jsme měli značné problémy do něj nacpat, byť jen to nejnutnější vybavení. Po několika minutách ve vzduchu jsme nechali Asuncion i Paraguay za sebou a letěli nad Argentinou. Byla to nová země, geograficky i politicky. Nic nenarušovalo geometrickou preciznost cest a plotů, jež tu a tam křižovaly travnaté pláně jako rudé a stříbrné čáry, narýsované na jinak prázdném zeleném plátně. Zdálo se téměř nemyslitelné, že by jakýkoliv divoký tvor mohl existovat na místě, které postrádalo byť jen náznak úkrytu a které bylo zcela zasvěcené systematickému chovu dobytka. Letěli jsme téměř 2 hodiny. Pak pilot překřičel řev motoru a ukázal před sebe na malý holý obdélník červených budov, obklopených úzkým pásem stromů. Bylo to Itacabo. Obzor se naklonil
Budovy se zvětšovaly a tečky pokrývající pláně se změnily v dobytek. Pilot srovnal křídla a přistál. Správce už nás očekával. Byl to vysoký muž se splácnutým plstěným kloboukem na hlavě a s tváří prozrazující smysl pro humor. Opíral se o hůl a jeho první slova byla stejně anglická jako jeho vzhled. Dobré odpoledne, mé jméno je Bartoň. Pojďte dál, chlapci, jsem si jist, že si rádi dáte skleničku piva. Zahrada, přes kterou nás vedl, však nebyla anglická ani trochu. Uprostřed sametového trávníku líně pohupovala obřími listy gigantická palma, v křovinách jasně zářila žakaranda, bougainvillea a ibišek. U záhonků stálo stělesnění romantické představy argentinského honáka, včetně pytlovitých kalhot, masivního koženého opasku s velikým nožem bez pouzdra, v klobouku s širokou krempou a mohutným černým knírem, a pečlivě otrhávalo mrtvé hlavičky jakési rostliny. Samotný dům měl jedno patro a stěny i střechu obložené vlnitým plechem. Sotva byste o něm řekli, že je hezký, ale ač postrádal eleganci, jednalo se dozajista o luxusní bydlení. S Charlesem jsme dostali vlastní apartmá pro hosty se soukromou koupelnou a když jsme se ubytovali, připojili jsme se k Dicku Bartoňovi v rozlehlé kulečníkové místnosti, abychom si dali slíbené pivo. Pověděli jsme mu, která zvířata bychom rádi viděli. Nanduji, kapibary, želvy, pásovce, vyskače, kulíky a síčky králičí. To bude snadné, zahlaholil. Těch máme spoustu. Můžete si vzít jeden z nákladňáků a toulat se tu, dokud na ně nenarazíte. A já řeknu svým mužům, aby se po nich také dívali.

Krajina kolem domu nebyla úplně rovná, jak se zdálo ze vzduchu. Vlnila se. Také stromy tam rostly. V okolí bylo vysázeno pár přesličníkových a eukalyptových hájků, aby poskytovali dobytku stín. 85 000 akrů, které k estancii patřily, rozdělovaly ploty na několik rozsáhlých výběhů, z nichž každý svou velikostí odpovídal malé anglické farmě. Jejich bujná tráva nabízela vynikající pastvu pro dobytek, avšak kromě několika stromů, jejichž koruny poskytovaly stín, se tu nenacházel žádný úkryt pro ptáky nebo místo pro zbudování hnízda. Přesto se tu dařilo několika druhům, které si osvojili techniku hnízdění obzvláště vhodnou pro tuto otevřenou, nehostinnou krajinu. Lesňáček, rudo-oranžový ptáček veliký asi jako anglický drost, se nijak nepokouší schovávat svá hnízda před jestřáby nebo je budovat mimo dosah slídícího dobytka. Místo toho svá mláďata chrání tím, že staví hnízda takřka neproniknutelná. Kupolovité stavby ze sluncem vysušeného bláta ve tvaru hliněné pece, v níž místní lidé pečou chleba. Hnízdo je přibližně 30 cm dlouhé a vstup má dost veliký na to, aby se do něj vešla lidská ruka. Vejce jsou však dobře chráněná, neboť hned za vchodem hnízdo přehrazuje vnitřní stěna obklopující komoru, ve které se líhnou mláďata, a do níž vede dírka veliká právě tak, aby se jí protáhl jen samotný pták. Jelikož si tedy lesňáček vymyslel tak efektivní pevnost, nemusí ji nijak skrývat a buduje si ji na těch nejnápadnějších místech. Pokud nejsou k dispozici žádné stromy, pak si hnízdo postaví na sloupku plotu nebo na telegrafním sloupu, případně kdekoliv jinde, kde bude nad úrovní země, na které by do něj mohl někdo kopnout, nebo by ho mohl rozšlápnout dobytek. Lesňáčci jsou odvážná stvoření a zdá se, že aktivně vyhledávají lidskou společnost, neboť si často budují hnízda poblíž domů. Honáci, peoni, mají na oplátku za tuto poklonu družné a nebojácné ptáčky velmi rádi. Na úbočích kopců a na březích potoků jsme tu a tam nacházeli plochy bodlákovité byliny nazývané karaguatá. Její vysoké, obsypané stonky vyrážejí z růžice brutálně pichlavých listů do bezmála 2-metrové výšky. Tyto houštiny obývala spousta malých krásných ptáků, kteří se jen zřídka odvážili ven do otevřené krajiny. Za potravou se mířily skupinky tyranů vidloocasích a nepředvídatelně se vrhali od stonku ke stonku. A nebo se usadili na obzvlášť vysoké rostlině, aby v záplavě slunečních paprsků zaspívali svou klokotavou píseň a přitom rozevírali a stahovali dlouhé, rozštěpené ocasy. Objevili jsme tu také malého tyranovce bílého, běloskvoucího až na černou špičku ocasu a letek a úžasného, podivuhodně zářivě rudého tyranovce rubínového s černým ocasem a křídly. Peoni ho španělsky nazývali hasič, bíčí krev, nebo možná nejpřiléhavěji brasita del fuego, řeřavý uhlík. Kdykoliv jsme ho zahlédli, museli jsme se zastavit, obdivovat jeho nádheru a želeli jsme, že natáčíme černobílý film. Nejelegantnějšími obyvateli kempu jsou Nandu pampoví. Nanduji jsme vídali často. Pomalu kráčeli po pastvinách s elegantní rozvahou modelek. Zákaz lovu na estancii způsobil, že byli poměrně nebojácní a dovolili nám přijet na pár metrů od nich. Když jsme jejich bezpečnou hranici překročili, varovali nás. Přestali se pást, zvedli hlavy a podezřívavě si nás měřili stejným způsobem, jako by to udělal jelen. Dlouhé krky jim nevyhnutelně propůjčovaly pohrdavý výraz, ale veliké oči nás sledovaly měkkým, něžným pohledem. Vzhledem k tomu, že nanduové jsou nelétaví, neplní jejich nadýchaná, vzdouvající se křídla žádnou funkci. Leda, že je udržují v teple, neboť jejich těla jen spoře pokrývá krátké, krémově zbarvené peří a když si čechrají křídla, ovíjejí je kolem naze vyhlížejících těl a připomínají tak prochladlé tanečnice s vějíři.
Každou skupinu tvořil jeden samec a několik samic různého věku a velikosti. Samec byl obvykle největší a od partnerek se dal rozeznat podle černého pruhu, který se mu táhl vzadu na krku až k lopatkám, kde vytvářel úzký chomout. Samice měly tento pruh také, ale hnědý a ne tak výrazný. Pokud jsme jejich varovný pohled ignorovali a přijeli příliš blízko, celá skupinka vyrazila pryč. Nesmírně rychle uháněli na dlouhých silných nohách, jež dopadali na zem stlumeným dusotem. Dick nám pověděl, že dokážou předběhnout všechny koně až na ty nejrychlejší a umí uhýbat a kličkovat tak obratně, že je extrémně těžké je chytit. Na podmáčeném místě v rákosí jsme objevili jedno jejich hnízdo.

a přírodovědec William Henry Hudson v odborné literatuře popsal v skutku gargantuovskou snůšku 120 kusů. Stojí za zmínku, že všechna vejce neklade do hnízda jedna samice. Přispívají všechny členky Nanduova harému. A když jsem se podíval zblízka do hnízda, které jsme našli, zjistil jsem, že se vejce mírně liší velikostí. Ta menší nakladly mladší samice. V hlavě se mi vyrojila spousta otázek. Věděl jsem, že místo hnízdění vybírá samec a že poté, co jsou vejce nakladena, na nich sedí on. Jak ale jeho družky zjistili, kde hnízdo postavil a jak se kladení vajec organizovalo, aby nechtěli všechny samice klást ve stejný okamžik nebo aby naopak nepřebývala vejce v hnízdě několik dní? Odpovědi na tyto otázky nám bohužel sledování tohoto konkrétního hnízda nemohlo poskytnout, protože vejce v něm byla studená. Bylo opuštěné.

Když jsme o 3 dny později vstoupili na políčko Karaguaty, rostoucí na břehu potoka, abychom se zblízka podívali na tyranovce Rubínového, vystřelil přímo před námi Nandu, dusal pryč, kličkoval a proplétal se mezi vysokými stonky. O pár metrů dál jsme našli jeho hnízdo. Ležela v něm jen 2 vejce. Pokud bychom ho nestratili z očí, mohli jsme se s trochou štěstí stát svědky toho, co se přesně děje, když přicházejí samice klást. Na základě předchozích zkušeností jsme se rozhodli využít jako úkryt auto. Nejlepší výhled poskytoval svah vzdálený nějakých 30 metrů, ze kterého jsme viděli na hnízdo trochu z výšky. Karaguata tu však rostla tak hustě, že hnízdo přestávalo být po několika metrech vidět. Opatrně jsme pár vyšších stonků posekali, aby vznikl průhled, kterým bychom mohli hnízdo pozorovat. Několik následujících dní jsme se tam každé ráno vrátili a zaparkovali auto na přesně stejném místě. Jakmile Nandu hnízdo opustil, zvětšili a zdokonalili jsme úzkou uličku vedoucí od auta k vejcím. Věděli jsme, že naše počínání ptáky neruší, protože každé ráno jsme zahlédli nové vejce, čerstvě nakladené a jasně žluté, kontrastující se zbytkem hromádky, jež vybledla do slonovinově bílé. Průhled byl konečně hotový a 5. den ráno jsme mohli začít hlídkovat. Tou dobou jsme měli pocit, že starého samce už docela dobře známe. Pojmenovali jsme ho Černokrk. Samec nic nedělal, sotva se pohnul. Slunce vystoupalo na oblohu a už teď se dělalo horko. Část krav, které se po našem příjezdu pásly na otevřené pláni, se stáhla do stínu eukalyptového hájku za našimi zády. Už jsme ptáka z auta sledovali 2 hodiny. Určitě ještě nezačal sedět na vejcích. Nemohli jich mít pod sebou víc než 6, určitě ne celou snůšku. Na vrcholku kopce po naší pravé ruce se objevila skupinka 6 nandů a lenivě se popásala. Byly to samé samice, jeho harem. Namířili si to pomalinku k nám, potom se obrátili a znovu zmizeli za obzorem. Černokrk se zvedl. Chvíli postával a potom se pozvolna vydal směrem, kterým odkráčeli jeho družky. Začalo dlouhé čekání. Černokrk odešel v 9 hodin a další 3 hodiny jsme nezahlédli ani jeho, ani nikoho z jeho harému. Ve 1:15 se objevil na úbočí kopce. Kráčel v doprovodu mladé samice. Společně zamířili k hnízdu. Rád bych si představoval, že Černokrk vede nebo doprovází partnerku přímo k hnízdu, ale neměl jsem jak zjistit, jestli tomu tak skutečně je. V harému měl nicméně více samic, než kolik se v hnízdě nacházelo vajec, takže bylo možné, že toto hnízdo nikdy předtím nenavštívila a Černokrk jí musel ukázat, kde se nachází. Ať už hnízdo předtím viděla nebo ne, když se k němu konečně dostala, nezdálo se, že by o něm měla příliš vysoké mínění. Několik minut si ho pečlivě prohlížela. Pak sklonila hlavu, zvedla pírko povalující se mezi vejci a pohrdavě ho hodila přes rameno. Černokrk stál vedle ní a pozoroval to. Provedla 1-2 úpravy hnízda, ale i když ho chvíli uklízela, zjevně nesplňovalo její požadavky, protože se vydala pryč, doleva, mezi stonky Karaguaty. Černokrk ji následoval. Ušli nějakých 100 metrů. Tu se samice z ničeho nic posadila a téměř zmizela ve vysoké trávě. Černokrk, který ji předtím vedl, se k ní a k nám v tu chvíli otočil a začal komíhat hlavou ze strany na stranu. Zdá se, že většina činností při namlouvacích rituálech vznikla proto, aby se při nich v plné kráse předvedlo zbarvení a okrasy, jež od sebe odlišují jednotlivá pohlaví. A Černokrk se svým tancem zcela zjevně pokoušel předvést partnerce lesklý černý pruh na krku a náprsence. A téměř okamžitě k ní vykročil. Jejich vlnící se krky se přibližovaly čím dál víc, až se najednou setkali a propletli se jako hadi.
Několik vteřin se v extázi vlnili společně. Pak se samice znovu svezla na zem. Černokrk se od ní odtrhl a v záplavě šedivého peří ji se svěšenou hlavou obskočil. Zůstali tak několik minut a my jsme viděli jen kopeček šedivého peří. Pak se oddělili. Černokrk se vydal do kopce a cestou tu a tam roztěkaně uždiboval plody karaguaty. Samice se zvedla a připojila se k němu, oba si čechrali křídla, aby je měli hezky srovnaná a na správném místě. Společně se vrátili do hnízda. Samice se znovu zastavila, aby si černokrka prohlédla, ale neposadila se a dvojice se společně vydala doprava za zbytkem harému. Hnízdo zůstalo znovu prázdné. Seděli jsme mlčky, rozhodnutí vytrvat, dokud nespatříme kladení vajec. Bylo zřejmé, že jsme se stali svědky první části procesu. Viděli jsme, jak samec jedné z družek předvedl hnízdo a pak s ní kopuloval. Pokud šlo o první páření s touto konkrétní samicí, pak bude trvat několik dní, než bude moct oplodněné vejce snést. Bylo však možné, že páření, které jsme viděli, představovalo další část rituálu a sloužilo ke stimulaci kladení. To jsme neměli jak zjistit. Hnízdo zůstalo opuštěné 3 hodiny. Ve 4 hodiny odpoledne se z houštiny na pravé straně vynořila samice, následovaná černokrkem. Zamířili přímo do hnízda. Nedokázali jsme poznat, jestli se jedná o stejnou samici, kterou jsme pozorovali před 2 hodinami, nebo je to jiná družka. Prohlédla si hnízdo, odstranila z něj kusy uschlých listů a potom se velice pomalu s nataženým krkem posadila. Nikdy mě nenapadlo uvažovat o tom, co dělá samec, když jeho družka klade vejce. Domnívám se, že většina samců u toho není přítomná a vůbec netuší, že se něco takového děje. Ne však černokrk. Přecházel tam a zpátky za hnízdem s usazenou samicí a vypadal stejně nervózně jako jakýkoliv otec před novorozeneckým oddělením v porodnici. Nezdálo se, že by z toho samice měla radost. Jednou nebo dvakrát si načehrala peří. Pak sklonila hlavu k zemi. Po několika minutách se zvedla, připojila se k němu a společně odešli. Když se nám vytratili z dohledu, vystoupil jsem tiše z auta a zamířil k hnízdu. Těsně za vnějším okrajem tam leželo ještě vlhké, jasně žluté a v pořadí 7. vejce. Samice měla tak veliké tělo, že vejce snesla daleko od ostatních. Nepochyboval jsem, že se černokrk s večerem vrátí, vejce přesune k ostatním a přes noc bude snůžku chránit. Nastartovali jsme a rozradostnění zamířili zpátky do domu. Alespoň na jednu z mých otázek jsme teď znali odpověď. Byl to samec Nandu, kdo ukazoval samicím, kde se nachází hnízdo a kdo organizoval kladení vajec. Jednu historku jsme však ověřit nedokázali. Sandy Wood nám vyprávěl, že když má samec snůžku kompletní a vejce se začnou klubat, vystrčí jedno z hnízda. Tomu se, jak pravil, říká El Diezmo, desátek. Vejce zůstane venku, dokud se hlavní snůžka nevyklube. Pak ho samec kopnutím rozbije, aby se žloutek vylil na zem. Během několika dní se místo začne hemžit larvami, jež poslouží mladým jako dokonalá potrava v okamžiku, kdy ji potřebují nejvíc. Přál bych si, abychom mohli v Itacabo zůstat tak dlouho, abych viděl černokrka, jak to dělá.

Ve vltavských osudech čteme z knihy britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristy Davida Attenborougha. V desetidílném cyklu vám nabízíme výběr z knižního zpracování jeho cesty do Paraguaje z roku 1958. Dnes jsme slyšeli čtvrtou epizodu. K jeho putování se vrátíme opět zítra v 11.30. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková. Účinkoval Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal. Ještě doplním, že odvysílané epizody najdete na našem webu. Stejně jako vltavský akcent, ve kterém se Saša Michailidis ptal svých hostů například na to, co znamená práce Davida Attenborougha pro další dokumentaristy. To vše a mnohem více na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Hasiči ukončili zásah v Národním parku České Švýcarsko. Park teď bude 2 týdny území intenzivně hlídat. Lotyšské úřady zjišťují totožnost dronů nad jejím územím. Jeden z nich dopadl asi 40 kilometrů za hranicemi s Ruskem. V Benátkách začalo bienále umění. Česko a Slovensko se představuje společným projektem Krtkovo ticho. A bude většinou oblačno, místy se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty většinou do 21 stupňů. Správa Národního parku České Švýcarsko převzala místo požáru u Rynartic na Děčínsku od hasičského záchranného sboru. S dalším dohledem nad oblastí bude parku pomáhat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Po 6 dnech boje s plameny tak mohou místo opustit 100 hasičů, 10 kusů techniky a speciální vybavení, jako jsou drony a kamerový systém.
2: Nařizujeme opatření, které po předání zásahu, likvidaci zásahu, provádět správa Národního parku.
3: Předal oficiálně požářiště ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček řediteli parku Petru Křížovi.
4: Máme dohodnuté jednotky dobrovolných hasičů, kteří nám s tím pomůžou, a také naše kolegy ze Šumavského národního parku.
3: Upřesnil Petr Kříž. Na oblast budou také ve zvýšené míře dohlížet drony s termokamerami. Příčina požáru zatím není jasná. Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
5: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
6: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
5: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
7: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
5: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Lotyšské úřady zjišťují totožnost 2 cizích dronů, které nad ránem překročily hranice z Ruska a zřítily se v Lotyšsku. Jeden ze strojů zasáhl sklad ropy 40 kilometrů hluboko ve vnitrozemí. Hasiči doutnající trosky uhasili a celý incident vyšetřují.
8: Několik obyvatel města Rezekne zaznamenalo letící drony na mobil. Stroje vzhledem připomínají malé letadlo s vrtulí vepředu, které má ocasní křídlo ve tvaru střížky. Podle lotyšského ministra obrany Andrise Spruce je možné, že drony byly ukrajinského původu. Pobaltské státy v minulosti už několikrát zaznamenaly zbloudilé ukrajinské drony, které zarušila ruská protivzdušná obrana. Ukrajina v oblasti u hranic s Pobaltím cílí na ruské ropné terminály ve Finském zálivu. Moskva exportem ropy a zemního plynu financuje válku proti Ukrajině. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Dnes je Světový den hesel. Má upozornit na to, proč je důležité, aby lidé zabezpečení svých internetových účtů nepodceňovali. Třeba operátor O2 ale včera informoval o tom, že stále nejrozšířenější jsou velmi jednoduchá hesla, která útočníci prolomí za několik vteřin. Podle experta na kybernetickou bezpečnost Michala Špačka je kromě silného hesla důležité taky to, aby lidé nepoužívali to samé pro víc účtů.
9: Nepoužívat ani schéma v tom, že si dám heslo nějaký složitý a pak tam doplním třeba Seznam, Facebook. Tím vlastně splním podmínku, že každý heslo je jiný, ale je tam nějaký systém v tom, který se dá odhalit. Dál je rozhodně dobrý doporučit vícekrokový ověření. Přeci jenom, kdyby mi to heslo nějakým způsobem uniklo, tak aby tam byl nějaký další ochranný mechanismus.
0: Mezi taková ověření patří třeba potvrzení přihlášení přímo v telefonu nebo přes SMS kód. Společným projektem Krtkovo ticho se na Benátském bienále představují Česká a Slovenská národní galerie. Prozvané začíná festival dnes. Oficiální zahájení pro veřejnost bude v sobotu.
10: Nikoli jen krteček Zdeňka Millera byl pro umělce inspirací, když navrhovali československý pavilon s úzkým vstupem zvaný Krtčí brloch.
11: Hlavním motivem toho projektu je tedy ta postava Krtka, respektive postava herce, který celý život toho Krtka stvárňoval a už je taky jako na konci vyčerpaný a podobně jako ten Krtek mlčí vlastně.
10: Říká komisař československé delegace Bienále Michal Novotný. Projekt byl vybraný mezi 17 přihlášenými mezinárodní porotou nezávislých odborníků a podle Novotného svým tématem navazuje na postavy typu Švejka nebo Hloupého Honzy i Havlovu filozofii moci bezmocných. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
12: Počasí.
5: Bude většinou oblačno, postupně od západu čekáme místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na severu a západě Čech bude kolem 15 stupňů, na jihu Moravy až 23. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 8, na Moravě a ve Slezsku okolo 12 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vltavské vysílání pokračuje i po 12. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Je čtvrtek 7. května a další hodinu Polední Vltavy zahájíme tvorbou Josefa Haydna. Příjemný poslech.

Orchestr Le Concert de la Loge nám zahrál třetí část symfonie číslo 85 B-dur Josefa Haydna. Čtvrteční polední Vltava je tady pro vás, co nabídneme v této hodině. Překladatel a nakladatelský redaktor Petr Eliáš nás tento týden provází vltavským knižním pólem a dnes bude pokračovat čtvrtou částí, nenechte si ji ujít. Pozvu vás také k poslechu Večera na téma, tentokrát s názvem Opava, architektura a lidé aneb příběhy ukryté ve stavbách. Více nám řekne autorka pořadu Romana Rusová krátce po půl jedné. Moravské divadlo Olomouc uvede zítra jako vrchol operní sezóny Mozartova Dona Giovanniho. Nová inscenace slibuje výpravnou podívanou, která na jednu stranu ctí slavné libreto Lorenza da Ponteho i Mozartovu hudbu, zároveň ale divákům nabídne zcela nový pohled na mýtus legendárního svůdníka. Proč ji dramaturgický tým inscenace považuje za operu oper? To uslyšíte za chvíli.

Johann Adolf Haase, na Vltavě dozněla část jeho koncertu pro šalimo, hoboj, fagot a basso continuo F-dur. Don Giovanni završí operní sezónu Moravského divadla v Olomouci. Proslulá opera Wolfganga Amadea Mozarta se na jeviště Olomouckého divadla vrací po 25 letech a bude znovu vyprávět příběh o nenapravitelném prostopášníkovi, který nakonec propadne peklu. Novou perspektivu vnese do tohoto notoricky známého kusu mladá naděje české operní režie Vladimír Jón. U generální zkoušky byla i kolegyně Blanka Mazalová.

0: Při prvním poslechu hudby Dona Giovanni už při rozeznění té dramatické nádherné předehry jsme si řekli, to je ten mý příběh. Je to sonda do patologické duše Dona Giovanniho.
1: Upřesnil režisér nejnovější olomoucké inscenace Vladimír Jón.
0: Co bylo pro nás taky zásadní, se podívat na zbylé postavy, které opera obsahuje, protože dejme tomu, že právě ten Don Juanovský kult může působit velmi charismaticky a sympaticky, tak nebyl pro nás tím nejnutnějším vodítkem pro to, co bychom chtěli sdělit, ale je to právě vyvážení zbylými postavami, které se nám jeví stejně tak důležitými a hlavními, jako je představit Dona Giovanniho. Potom je pro nás zásadní určitá španělská tematika, téma noci. No a právě ten pád Don Juanovského kultu a to, jak můžeme nakládat s dalšími velmi zajímavými, ne archetypy, ale hlubokými komplexními postavami pro dokreslení tohoto temného příběhu je jeden teda z našich zásadních klíčů.
1: Olomoucká inscenace Don Giovanni se odehrává během jediné noci, která rámuje příběh. Vysvětluje pojetí opery dramaturg Daniel Jäger.
2: Nejprve dochází k soumraku, pak vlastně prochází celá ta noc a na konci je svítání. A to proto, že Mozart se svým libretistou Lorencem da Pontem označili toto dílo jako drama giocoso, drama s komickými prvky nebo hravé drama. Takže jsou tam dvě roviny, jedna ta komická a jedna ta vážná. Ale není to postaveno tak, že by se ty roviny střídaly, ale oni se vzájemně prolínají. A nic není vlastně černobílé.
1: Giovanni je podle Daniela Jägera stělesněním bezbřehé a nic nerespektující svobody.
2: Všechny ty ostatní postavy, které jsou okolo něj, ty pravidla respektují a v těch pravidlech žijí. A Don Giovanni se snaží nějakým způsobem narušovat, ale ty postavy mu to svým způsobem nevždy dovolují. A my jsme si říkali, když jsme s Vladimírem stavili ten koncept, že bychom chtěli vlastně ten příběh představit trošičku jinak, než jsme úplně zvyklí. Všichni známe tradiční inscenace Dona Giovanniho, ty postavy jsou vedeny v takových těch jasných vzorcích, ale když bychom šli do detailu psychologie těch postav, tak zjistíme, že nejsou úplně černobílé, že mají v sobě opravdu hodně vrstev a v tom je ta opera vlastně geniální. Je to opera, opera, my jsme si pokládali otázku, proč. No právě proto, že skýtá různé možnosti výkladu.
1: Pro Radoslavu Miller je role Donny Elvíry splněným snem a pochvalovala si i konzultace nad italštinou s rodilým mluvčím.
3: Spolupráce se Sandrem na italštině zase přinesla nějaký přínos pro mě. Je to neskutečná zábava, on je velice energický a všichni solisti jsme měli možnost spolupracovat jazykově s Italem. Což si myslím, že je opravdu slyšet. Dostáváme i občas pochvaly, že máme krásně vypracovaný recitativy.
1: Daniel Kfelíř si zase užíval svobody, kterou mu dávala postava Dona Giovanniho.
4: To je strašně důležitý, aby člověk se cítil svobodně na jevišti a když má inscenační tým a skvělí lidi, kteří ho vedou přirozeným způsobem, člověk si v tom může nacházet přirozené věci, takže strašně moc poloh, strašně moc kontrastů. Doufám, že se nám to povedlo, se na to těším.
5: Tolik autorský tým a představitelé hlavních rolí nové inscenace opery Don Giovanni. Premiéra začíná zítra v 19 hodin. Moravské divadlo ji uvádí v italském originále s anglickými titulky.

0: text, malba, fotografie a videoinstalace. To jsou prostředky v rukou české výtvarnice Kamily Ženaté.
1: Jak se v umělecké tvorbě odráží naše vlastní psychika a podvědomí?
0: A jaké skladby nejlépe vykreslují současný portrét Kamily Ženaté, co by aktivní tvůrkyně?
1: Sedmé nebe s Monikou Načevou a Kamilou Ženatou poslouchejte v neděli 10. května od 19 hodin.
0: Na Vltavě.

Alan Hovenes. Jeho bagatelu číslo 4 nám zahrá The Shanghai Quartet. A u klasické hudby zůstaneme i v dnešním kulturním kvízu.

0: Polední Vltava.
1: Dnes nás totiž zajímá, jak se přezdívá slavné Beethovenově 9. symfonii. Beethovenova 9. symfonie je nejčastěji přezdívána symfonie s ódou na radost. Tato přezdívka pochází ze závěrečné 4. věty. Beethoven v ní totiž jako první skladatel v historii symfonií použil sborový zpěv, který zhudebňuje báseň Friedricha Schillera Andy Freude, čili Óda na radost. Symfonie číslo 9 d-moll opus 125 je poslední dokončenou symfonií Ludwiga van Beethovena. Premiéru měla 7. května roku 1824, dnes tedy slaví 202. výročí. Motiv z této symfonie se stal roku 1985 hymnou Evropské unie. Tolik dnešní kulturní kvíz a pojďme zpět k hudbě. Nenabídnu vám sice konkrétně tvorbu Beethovena, nicméně bez pochyby vás nesklamu také částí symfonie Karla Filipa Emanuela Bacha.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Je 12 hodin 33 minut a na Vltavě dozněla část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo édur Karla Filipa Emanuela Bacha. Opava, architektura a lidé aneb příběhy ukryté ve stavbách. To je název večera na téma, který pro nás chystají kolegové z ostravského studia. Na Vltavě ho uslyšíte příští středu 13. května. A já teď přeji pěkný den autorce pořadu, historičce architektury Romani Rosové. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás Ostravy.
0: Vy sice budete vysílat živě, ale máte připraveny také reportážní dotáčky. Tak si pojďme poslechnout malou ukázku.
2: Tady je jedna z koupelen v domě.
3: To vypadá nádherně, to mi vzalo dech. Není to zlatá vana, že ne?
2: Je to z mosazy. Je to takový extravagantní kousek trošku. Ano. Předtím tady byla kuchyňská linka, kredenc a tady bylo nádobí. To jsme zachovali, vyčistili, namořili. Celá ta severní polovina byla takhle věnovaná technickým záležitostem. Mm-hmm. Ten trend je u bytných kuchyní, kdy ta kuchařka vlastně vaří tady, na to měli samozřejmě určitě personál.
1: No,
2: že jo?
1: Takže proto, to bylo, to bylo tady na severu. A vlastně ta místnost byla dost tmavá.
3: Přesně.
1: Takže jsme to rozdělili na koupelnu a šatnu.
3: Ano.
2: Tím pádem tady vlastně je plnohodnotná taková prádelna.
1: Dřív to teda označovalo jako pucraum, jako, takže klasická.
2: Ano, i teď je to pucraum.
0: Romano, prosím, můžete ukázku okomentovat. Co jsme to slyšeli?
1: Reportáž byla z Kalitovy vily, kde natáčela dramaturgyně Eva Lenártová s památkářkou Petrou Kaňovou a majitelkou Michálou Zelenkovou. Kalitova vila byl dům, který si v roce 1927 postavil opavský architekt Hans Kalita pro sebe, ale bohužel si ho užil jenom 3 roky, než zemřel. O to víc si ho užívá současná majitelka, která se snaží nejenom uvést ho do původní podoby, ale také velmi citlivě tam vkládá i nové prvky, aby se jí v domě příjemně žilo.
0: Trochu jste nám teď objasnila podtitul pořadu Příběhy ukryté ve stavbách. Vy jste autorkou knihy Průvodce architekturou Opavy. Muselo být asi obtížné vybrat jen několik míst, kterým se budete věnovat. Jaký jste zvolila klíč?
1: Snažila jsem se, aby to nebyly takové ty, jak se říká, profláknuté stavby, ty šedévry, které Opavu proslavují a které posluchači znají, ale vybírala jsem stavby méně známé, dokonce tam máme i stavby, které už neexistují, jsou to budovy, kolem kterých lidé chodí a třeba si jich buď nevšimnou, nebo ani nevědí, co tam bylo. Snažila jsem se vždycky vybrat nějaký příběh a ukázat, že ta architektura tvoří město, že je jeho součástí, i když si to mnohdy třeba ani neuvědomujeme, a že ani ty historické domy nejsou nějaké prázdné schránky bez života, které jenom pětně chráníme, ale že se v nich dá i žít a že nějak fungují.
0: Jedna vrstva, ta základní, bude tedy jakási pomyslná procházka Opavou. S kým se na ní vydáme?
1: Já jsem chtěla, aby to byli lidé, kteří jsou s těmi domy nějakým způsobem spojeni. Aby to byli lidé, kteří v nich pracují, kteří se o ně starají, kteří v nich žijí, nebo to jsou předměty jejich badatelského zájmu. Takže tam budu mít například historika architektury Martina Strakoše, filmařku Moniku Horsákovou, architektku Alžbětu Variš-Majnušovou nebo archeologa Františka Koláře. Ale nebudeme si jenom povídat, budeme také poslouchat četbu Opavu na přelomu 40. a 50. let 20. století nám zpřítomní vzpomínky Ivana Binara z jeho knížky Bezstarostná léta bezradná. A budeme si také pouštět hudbu, tu zajistí opavská kapela Ladě, takže bude to plné Opavy.
0: A vysílat budete živě z ostravského studia?
1: Vysílat budeme živě, ale nikoli z ostravského studia. Budeme přímo v Opavě, budeme mít improvizované studio v sále burkmistrů Opavského obecního domu, ale budeme i venku, budeme v kostele svatých Janů, budeme před obecním domem, takže to bude hodně náročné, tak držte nám palce, ať to všechno zvládneme, hlavně ať to všechno stihneme a určitě nás poslouchejte.
0: Určitě budeme. O pořadu Opava, architektura a lidé aneb příběhy ukryté ve stavbách jsme mluvili s jeho autorkou, historičkou architektury Romanou Rosovou. Spolu se svými hosty nás na procházku městem přezdívaným Perla Slezska zve příští týden ve středu 13. května. Večer na téma vysílaný živě z obecního domu v Opavě začíná ve 20 hodin. Romano, děkujeme a hezký den.
1: Hezký den.

Nick Cave, australský zpěvák, hudební skladatel, textař, herec a spisovatel v jedné osobě vás provází polední Vltavou s datem 7. května. Při pohledu na hřbety knih v domácí knihovně se mi vybavuje odkud kterou mám, kde jsem kterou četl nebo kterou jsem od koho dostal. Za mnohými z knih ale vidím i ty, kdo na nich pracovali. Spoustu z nich osobně neznám, přesto si jejich práci dovedu představit a rád o ní přemýšlím. I tak uvažuje nad svými knihami Petr Eliáš, překladatel a nakladatelský redaktor, který nás i dnes zve do své knihovny.

Redaktorská práce v Albatrosu přináší kromě čtení nových původních i převzatých rukopisů také brouzdání tituly, které vyšly před lety a mohly by stát za nové vydání, anebo vycházejí průběžně a tu a tam vyžadují redakční péči. Často jde o texty desítky let staré a mnohé mě překvapí svou nadčasovostí. Pamatuju si úžas, jakým jsem četl Vančurova Kubulu a Kubu Kubikulu. V době, kdy jsem připravoval nové vydání, byl text 80 let starý, dnes je mu ještě o 15 let víc, ale baví mě pořád stejně. S podobnou nadšenou nostalgií jsem se v Albatrosu pouštěl do velkého edičního projektu díla Jaroslava Foglara. Doma jsem měl prakticky všechno, co se dalo sehnat, včetně plakátu z velké foglarovské výstavy s komiksovým příběhem Rychlé šípy na kolečkových bruslích. Tatínek mi ho nalepil nad postel, takže jsem se na něj večer co večer díval a už asi navždycky ho budu umět nazpaměť. Foglarovy romány bohužel patří k těm knihám, které trochu stárnou. Je to tím, jak úzce jsou propojeny s realitou a reáliemi doby, ve které vznikaly a do které jsou zasazeny, a jak zásadně se realita dětského života ve městě a taky za městem, kam se hrdinové často vydávají za dobrodružstvím, proměnila. Zajímavé je, že ke komiksům byl čas o něco přívětivější. Snad je to tím, že tu má víc prostoru humor a nadsázka. Když se dnes k Foglarovým románům vracím, čtu je pořád tak trochu jako ten desetiletý kluk, který

0: i přehlcené fantasy úniky najdou. Když je řeč o knihách, které nestárnou, nelze vynechat Astrid Lindgrenovou. Mimořádný vypravěčský talent se tu mísí s neotřelým smyslem pro humor a sympatickou otevřeností a komunikativností. Dětský čtenář není poučován ani vychováván, autorka s ním mluví velmi zpříma. Pipi dlouhá punčocha je hrdinka, jakých ani dnes není v literatuře pro děti a mládež dost, a Bratři lví srdce je jedna z nejlepších knih o smrti, které si může dítě přečíst. Já sám jsem mimořádné kvality Astrid Lindgrenové docenil po hříchu až jako dospělý, ale o to raději se teď do jejich knih začítám. Ještě si dovolím jeden úkrok k poezii. Poměrně krátce poté, co jsem nastoupil do Albatrosu, jsem si vyprosil, abych mohl pracovat na novém vydání knížky V sedmém nebi. Jde vlastně o knižní setkání výtvarníka Vladimíra Fuky a básníka Jiřího Koláře, přátel z okruhu kolem skupiny 42. Fuka si po celý rok 1957 vedl výtvarný deník a Jiří Kolář jej posléze doprovodil svými texty. Výsledek působí organicky a je nejen vtipný a hravý, ale taky venkoncem optimistický a velmi věrně zachycuje doufání v lepší časy, které s druhou polovinou 50. let přišlo. Kniha V sedmém nebi vyšla v roce 2013 teprve podruhé a dnes je už zase trochu pozapomenutá, ale v antikvariátech bude jistě k sehnání. K mému druhému, ještě podnětnějšímu a příjemnějšímu setkání s Jiřím Kolářem došlo nad výborem Co by si spřál, který sestavil Petr Šrámek a ilustrovali David Bem a Jiří Franta. Vyšel ke stému výročí Kolářova narození v edici Stoletý kalendář a poslouží dětským čtenářům jako užitečná rukověď k hledání odpovědi na otázku, co je poezie. Ještě s jedním znamenitým básníkem jsem se díky Albatrosu potkal a jak už je to v mém literárním životě zvykem, svou roli přitom sehrála náhoda. Mezi nabídkami z agentur mě zaujal výbor z pozůstalosti amerického básníka a písničkáře Shella Silversteina. Jeho ilustrované verše, které vynikají mimořádným jazykovým vtipem a které provázaností textové a výtvarné složky často připomínají spíš důmyslné kreslené vtipy, mi okamžitě učarovaly. Ještě než jsem stihl domluvit vydání, zmínil se mi tehdejší ředitel Ústavu translatologie Stanislav Rubáš, že mají s kolegy Lukášem Novákem a Zuzanou Šťastnou hotový překlad jedné Silversteinovy sbírky a už dlouho hledají nakladatele. A tak bylo zaděláno na jednu z nejlepších knih, jejich vzniku jsem měl to štěstí být účasten.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu překladatel a nakladatelský redaktor Petr Eliáš. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česká národní banka dnes rozhodne o výši základní úrokové sazby. I přes rychlý růst inflace v posledních dvou měsících analytici očekávají, že zůstane stejná, tedy na úrovni 3,5%. Podle expertů totiž zatím důsledky zvyšování inflace nejsou závažné natolik, aby centrální banka zpřísnila měnovou politiku. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. V jarním kole sbírky potravin darovali Češi rekordních 702 tun potravin a drogerie. Informovala o tom Česká federace potravinových bank. Do sbírky se letos zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen z 15 obchodních řetězců. Většinu zboží lidé darovali přímo v prodejnách. Další pomoc přinesly online obchody a finanční dary. Potravinovou pomoc dostávají hlavně samoživitelé s malými dětmi. Potravinové banky pomáhají ale i seniorům, lidem bez domova nebo se zdravotním postižením nebo těm, které zasáhla náhlá krizová situace. V Liberci třetím dnem pokračuje Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Kromě promítání můžou lidé navštívit doprovodný program. V 17 hodin je na programu komentovaná prohlídka výstavy Vlkochodci v Galerii Lázně. Celý program zájemci najdou na webu anifilm.cz. A počasí bude většinou oblačno, místy čekáme přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 23, na horách kolem 8. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2,5 minuty po 13. hodině. Hezký den vám ze studia Vltavy přeje Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že čtvrtek 7. května trávíte v naší společnosti a nabízíme k poslechu část koncertu Georga Friedricha Händla.

částí koncertu Georga Friedricha Händla jsme zahájili další hodinu čtvrteční polední Vltavy a teď nahlédneme do světa poezie. Básnickou prvotinu Darji Gordové Formaldehyd hodnotí na serveru iliteratura.cz Jan Krasický. Kniha přináší existenciálně laděnou poezii, která propojuje tělesnost, intimní výpověď a metafyzické přesahy. Jazykově vyzrálá sbírka pracuje s motivy osamění, paměti i identity a podle recenzenta ukazuje, jak se osobní zkušenost může proměnit v soudržný a výrazný básnický celek. I přes veškeré klady se však ve sbírce občas objevuje až přílišná touha říct mnoho básnickým prvotinám vlastní. Není to ale nic, co by šlo proti celku knihy, neboť Darji Gordové se daří držet koncentrovanost výrazu. Sbírkou Formaldehyd přichází podle recenzenta do české poezie talentovaný ženský hlas, který předkládá svět plný úzkosti a samoty s opatrnou touhou po porozumění. Je to kniha podmanivá svou překotností i kolébajícím smířením, které se však může v okamžiku rozplynout. Je to poezie, jež s přesvědčivou sílou vypovídá mnoho o syrové životní zkušenosti. Celou recenzi najdete na serveru iliteratura.cz.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu nám zahrál druhou část symfonie číslo 4 Miloslava Kabeláče. Svou galerii Pekelné sáně pojmenoval podle stejnojmenné červené plastiky od Karla Nepraše. Byla totiž první sochou, kterou koupil. Majitel kroměřížské galerie, podnikatel a analytik Josef Meixner se k umění dostal netradičně přes oddělení koberců v obchodním domě IKEA. O svůj příběh se v seriálu o malých galeriích podělil s redaktorkou Zuzanou Filipkovou.
1: Takhle mě to výtvarné umění míjelo pouze tím, že jsem navštěvoval ty výstavy. Pak jsem chtěl koupit koberec, byla to ku podivu IKEA. Byl tam koberec s názvem Gabech a já jsem zjistil, že ten koberec, který tam je, je takový spíš jako je náhražka toho Gabehu z Indie, že to patří ten pojem Gabech mezi kočovní koberce z Perzie, z Iránu, z jihu Perzie, nomádské kmeny. Začal jsem se zajímat o koberce. Je to teďka možná už 17 roků. Jezdil jsem do Hamburku, kde Meka prodaje koberců do celého světa. Pak jsem jezdil do Vídně na aukce a dělal jsem sbírku koberců a od těch koberců v roce 2015 před Vánoci jsem koupil jako první dílo.
2: Říká Josef Meixner, majitel galerie Pekelné sáně. První dílo si koupil netradičně. Na aukci v New Yorku šlo o obraz Záčší z citrony od Dmitrie Krapivného z roku 1930.
1: Mám rád ruskou avantgardu. A jeden z těch hlavních představitelů byl malíř Filonov a byl to jeho žák. Bylo to v aukci, ta aukce byla v New Yorku, já jsem v New Yorku nikdy nebyl, takže to bylo online, to dílo jsem neviděl. Viděl jsem, že je hodně rozbité to dílo, ale prostě vydražil jsem ho, přišlo, provedla se restaurace toho vidíla. Od té doby jsem začal sbírat. Koupil jsem pár fals, měl jsem pocit, že jsou nejchytřejší, poučil jsem se, naštěstí to nebylo finančně náročný. Ale začal jsem se věnovat umělcům České republiky a to současným.
2: Josef Meixner nejdříve o galerii neuvažoval, umění sbíral, ale pak si uvědomil, že by ho rád ukázal lidem. Nejdříve našel v Kroměříži asi 7 míst, kde svou sbírku prezentoval.
1: No a posledně mě napadlo, že vedle té sbírky budu mít paralelně galerii, kde bude pravidelný výstavní program, protože tu uměleckou scénu znám, spousta umělců je ve sbírce, že udělám dramaturgii programu, takže vlastně vznikla galerie. Takže jsou dva proudy, je sbírka a je galerie. Ta galerie má v současné době 5 výstavních sálů a 4x do roka obměňujeme ty výstavy, takže my tam máme mezi 20 až 25 výstavami za rok.
3: A ta prostor vlastně bývalé koněrny?
1: Ano, Kroměříž bylo vojenské město a někde kolem roku 1830 tam přišel pluk Karla Kolikátého, nevím, postavili tam kasárna, postavili tam konírnu, předtím ty vojáci používali koně.
2: Meixner jezdí nejen po výstavách, ale sleduje také ateliéry. Svou pozornost soustřeďuje hlavně na současnou českou scénu.
1: Nezbírám sklo a fotografii, to by bylo už prostě příliš mnoho. Sbírám zhruba od toho roku 1920 do současnosti. Ale především jsem zaměřený na současné umění, protože pro mě je strašně důležité to setkání s tím umělcem, povídat se o té věci, ta věc, která jde do sbírky, má vždycky nějaký příběh, z nějakého důvodu vznikla, jsou tam nějaké souvislosti. Ta současná česká scéna je velmi zajímavá, je to generační, tady generace, která už je prověřená, etablovaná, je tady nastupující generace, která má před sebou budoucnost, já řeknu pár jmen z té začínající generace, nebo už jsou to umělci, Jiří Márek, Dominik Adamec, Karolina Netolická, Sabina Knetlová.
3: Například, máte někoho, s kým se radíte, anebo je to opravdu na vašem výběru?
1: To sbírání je postaveno vlastně i ta galerie na tom, že já jsem laik, ale myslím si, že jsem poučený laik, neustále se na to připravuji, studuji, takže vlastně já si to chci vybírat sám, ale chci si to vybírat poučeně tím, že si o tom čtu, že koukám na to výtvarné umění, chci vidět desítky děl, chci je konfrontovat, intuitivně vybírám to, co si myslím, že má smysl. A že přežije vlastně ne jeden den měsíc, ale že to přežije desetiletí a že i za 10, za 100 let se to bude líbit.
2: Pekelné sáně začínají svůj 4. výstavní rok. Josef Meixner neměl na začátku velká očekávání, ale z tohoto prostoru se stala úspěšná galerie.
1: Kroměříž má 25 000 obyvatel. Já jsem se nesnažil nějakým způsobem propagovat tu sbírku, takže mě vlastně skoro nikdo nevěděl v Kroměříži, že sbírám. Najednou se otevřela galerie k mému nadšení a to obrovské zájem. Vemte si, že na vernisáž přijde 200 až 300 lidí. Během toho roku se tam otočí 4000 lidí. Je o to velikánský zájem, jednak z města, jednak z kraje a jednak z České republiky. Cílíme na návštěvníky Kroměříže, na Kroměřížáky a okolí, to znamená na Zlínský kraj. A potom cílíme na děti, protože ta edukace, to výtvarné umění je strašně důležitá. Tak k nám chodí hodně škol.
3: Takže děláte i nějaké programy pro veřejnost, komentované prohlídky nebo třeba právě pro školy, pro děti?
1: Ano, těch programů je víc. Vlastně jsou programy pro školy, kdy ta škola může přijít a vlastně ta kolegyně, která tam je, vlastně provede. A další věc, která je velmi zajímavá a pro mě je důležitá, že se na to musím připravit a vzdělávat, jsou pravidelné čtvrtky. Ve čtvrtek v 18 já si zvu osobnosti většinou z oblasti vizuálního umění. Je to dialog. Já se připravím a povídám si o jeho životě, o jeho cestě uměním a tak dále. A na tohle taky chodí hodně lidí.
0: Říká Josef Meixner o své galerii Pekelné sáně. Najdeme ji v Kroměříži, kam nás v seriálu o malých galeriích zavedla redaktorka Zuzana Filipková.

0: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
1: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
0: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
1: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Je 13 hodin 24 minut a na Vltavě dozněla třetí část sonáty pro housle a klavír G-moll France Schuberta.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Autorem povídek tohoto týdne je Kazimír Orloš, polský prozaik, který se ve své tvorbě soustředí na každodenní situace a nenápadné okamžiky, v nichž se odkrývají hlubší otázky lidského života. Patří k autorům, jejichž psaní bylo ovlivněno společenskou atmosférou Polska druhé poloviny 20. století, včetně zkušenosti s cenzurou a omezenou svobodou projevu. Dnešní povídka se jmenuje Andílek strážný a na programu bude za pár minut.

0: Americký saxofonista Jimmy Heath ve čtvrtečním vysílání Vltavě 1:30.
1: Povídka.
0: Kazimír Orloš je polský prozaik, jehož tvorbu vám tento týden nabízíme ve vysílání Vltavy. Dnešní povídka se jmenuje Andílek strážný. Přeložil ji Jiří Červenka, účinkuje Jiří Langmajer, kterého režijně vedl Ivan Chrs.

0: Ty seš teda, Bolku, pěknej frajer, řekl mi Kryšek alias Andílek, když jsme si podali ruce a posadili se na lavičku v Saský zahradě, kde jsme měli čekat na stovu s Ankou. Hovno, frajer, mámin chuj seš, bažant. Tohle mi řekl místo pozdravu. On už tak někdy kecá, jako by mi záviděl nebo co. Já prý jsem chudý a ty bohatý, on prý nemá nic a já všechno. To je celý on, Andílek, blondáček ulíznutýho kohouta, hubenej jak tyčka, malej. Takový děcko. Na sobě tričko s nápisem Michael Jackson. Naši tedy prachy mají, to je fakt. Já se s tím netajím a často je škubnu, jak jen je to možný. Když flaška, tak flaška, když prachy, tak prachy. Nedávno jsem matce vytáhl zlatý prstýnek ze šuplíku. A tátovi kravatu, tu s americkou vlajkou, a brejle proti slunci z Las Vegas. Ale klukům je to pořád málo. Asi by chtěli, abych celý barák vyraboval a naše o všechno obral. Nebo snad, abych vyfouk tátovi doláče z konta, ne? Co kecáš, vole? Já na to. Sám seš chuj, jestli to chceš vědět. Udělal jsi někdy něco pro mě? Udělal? A já vám vždycky přinesu, když můžu. Ty kecáš, vole. Kdyby byl každý napakovaný jako ty, tak by nečekal a nedal se prosit. Kámoši ve Viktorce by si užili. A takhle co? Sušíme hubu. Pochop, prosím tě, povídám. Pořád to nejde. Má tě hledá ten prstýnek už 2 měsíce a táta už taky něco větří. Jak mě čapnou, je konec. Konec, rozumíš? Jdi se vyspat, bažanté. Nedá se přesvědčit Andílek. Sedí jak vosa na bombónu, ty svoje špejlky v adidaskách natažený před sebou. Flusá přes cestičku, strefuje se do holubů, nebo co je to za ptáky, kteří se producírujou kolem. Slunce svítí, ale lidi skoro žádný, kdo ví, kde se flákají. Volvo máte v garáži, v obrazu plnej bejvák, Panasonic a co? Hovno. Sedíš na prachách a kecáš, že to nejde. Andílek přihmouřil oči a flusl na děcko v kočárku. Dvě baby šly zrovna kolem, drbají, čumějí jinam, ani si toho nevšímli. Sedíme a čekáme. Stova nikde. V kolik mají přijít? V 5. V 5? No co, vole, jsem snad blbej. No už je 15, povídám. 17:45. Bylo půl pryč a kdo ví, jestli ne 6, když se konečně objevili. Stova první. Přes dívku dostal nejspíš podle těch stováků, který jiným záviděl a sám je nikdy neměl. Andílku v kámoš. Přes něj, teda přes Kryška, jsme se seznámili. Dobrý kluk. Šine si to k nám, ramena udělaný, nohy jak klády, chlupatý lejtka odraný 3/4. Ručičky pěkně dozadu, jak křídílkama jima mává, a taky si odplivuje. Za ním Aneta. V pomerančovém svetříku, kabelku na řemínku, celá zmalovaná, vlasy jak pírka na růžovo, na tenkých nožkách bufy jak kopita. Z dálky je slyšet, jak se směje. To je, kluci, ale číslo. Spustí Kryšku v kámoš, jako by nic, a sedá si vedle nás. Anka voškubala nějakou babku, co se modlila na hrobě. Nekecej, vole, kde? Ptáme se oba naráz. Na Povanskách, vole, na hřbitově, kde jinde? Stova má doupě v parku u Studenejch, jak se tam říká, ve starý hrobce. V létě tam často přechrapuje a tahá si tam holky z centrálního, aby je přefikl. Počkej, počkej, počkej, já jim to sama řeknu, jak to bylo, křičí Anka vesele. Sedne si na lavičku mezi nás a s nevinnou tvářičkou a sladkým hlasem švitoří, jako by mluvila na tu babu. Prosím vás, paní, nemám peníze na léky. Bráška mi stuně na Adidas. Potřebovala bych 5, jinak nevím, co si počnu. A chechtá se, až se za břicho popadá. Na Adidas, ptám se. Na Adidas? No tak to řekla, potvrzuje Stova. Prý sám bohu na Adidas. A co baba? Dítě zlatý, nemám. Začala se vykrucovat. Asi něco čula, určitě jí varovali, že ji na hřbitově můžou oškubat. Vyvaruj se hříchu, dítě, spustil Stova tenkým hláskem. Jsem už stará, jsem jen ubohá důchodkyně. A já, křičí se smíchem Anka. Takhle do ní, koukej, vole, bokem jsem babu vypinkla z lavičky. A strká do mě loktem a snaží se mě vytlačit z lavičky. Nakonec se jí to povedlo. Já spadnu na zem a všichni se nade mnou smějou. Ježíš Maria, křičím. Pomoc, pomoc, chtějí mě zabít. No přesně tak začala ječet, povídá Anka. Tak babu rafnu za vlasy a drž hubu, ropucho, a neřvi. Vstávám ze země, oprašuju si kolena a sednu si vedle nich. A co dál? Co jste s babou udělali? Sejmuli jste ji?
1: Díty vole,
0: šklebí se Andílek.
1: Takovou mumii.
0: Hleda tak nakopnout do prdele. Jasně, kámo, říká Stova. Musel jsem Anku držet, jak se rozjela. Popadnem kabelu a pali pryč. A co v ní bylo? Co tam měla? Hned se zajímal Andílek.
1: Ale chuja starýho měla důchodkyně vychcaná. Jednu pětku v peněžence. Zbytek jsme hodili do koše.
0: Anka vytáhla z kabelky krabičku ve stek. Pohodlně se opřela vzadu o lavičku, nohu si přehodila přes nohu. Stova hned vyskočil a připaluje nám svým plyňákem. Tak, který by si chtěl štrejchnout, prosím, pane, prosím. Div se nepřetrhne, dobračisko jedno. Sedíme, kouříme vestky a prohlížíme si kabelu. Je tmavomodrá, z fajnový kůže, zavírá se na takovej zámek s dvěma kuličkama. Vevnitř to smrdí naftalínem. Pár přihrádek, kapsičky. Jedna se zapíná na zip. Otevřu ji a je tam stará legitka v šedých deskách. Hele, povídám, něco tady zůstalo. Na zem spadla fotka nějaký holky, takovej 5-6letý spratek. Pápa, zamávám jí ze srandy, jako se mává malým dětem. Prohlížíme si legitku a fotky. Valérie Kubacká. Slabikuje Andílek jméno. Datum narození 14.8.1920.
1: Tyjo, taková stará.
0: Kolik to měla let? 70, říká Stova. 70 a něco.
1: Co 70? 80, vole.
0: Opravuje ho Andílek. 80 a něco.
1: Co to tady kecáš?
0: Nauč se počítat a nepleť mi hlavou, kurňa. Anka vyškubne legitku Andílkovi z ruky.
1: Žádná kubacká, ale kubická. Neumíš číst? Ukáž,
0: říká Andílek a brejlí do legitimace. Kde je tady napsáno, že kubická?
1: Kubacká, jasně, že kubacká.
0: Neumíš snad číst? Směje se Anka. To tě ve škole nenaučili? Je to tady černý na bílým. Kubická, kubacká, ječí Andílek. Poslouchej, obrací se Aneta ke mně. Je už mu 13. Nebo ještě ne?
2: 13, jo? 13?
0: Křičí Andílek a vyskakuje z lavičky. Nekecej, kurňa, nebo ti jednou balím. To on se, Kryšek, vždycky takhle vsteká, když mu někdo řekne, že je mu 13. Jednou mi dokonce ukazoval rodný list. Krištof Anděl, narozen 31.8.1980. Ale vypadá jak děcko, i když je mu 15.
2: 13, jo? 17 mi je, prý sám bohu 17.
0: Tobě, chudáčku, směje se Anka, to tady Bolkovi, tomu je 15, ale tobě je tak na nejvejš 14. Pošťuchuju se a křičí. Andílek mává těma svýma hubenýma ručičkama, prý sám bohu já ti jednu vrazím. Stava se směje, brzdi, brzdi, hošánku. A tak sedíme. Kecáme a pokuřujeme. V parku už je plno lidí. Babi s kočárkama, důchodkyně s nákupníma taškama. Pár obejdů se motá kolem. Pomalu se smráká. Listí na stromech se zbarvilo do růžova. Z dálky je slyšet zvonění tramvají. Andílek zase flusá po holubech. Stova s Ankou se něčemu smějou, já mlčím.
1: Pojďme někam,
0: ozve se nakonec Andílek. To tady budeme čučet na lavičce celý den?
2: Pojďme do parku ke studenejím,
0: navrhuje Anka. Zase někoho škubnem. Teď večer. Dej s tím pokoj, abyš se vyspinkat do děcáku. Už tě tam hledaj.
2: Ty seš ale vůl,
0: křičí Anka. Najednou zvážnila, jako by se na něco vzpomněla a přestala se smát.
2: Co ty mi to tady povídáš o nějakým děcáku? V životě jsem žádným nebyla. Jak je Bůh nade mnou?
1: Ty jo,
0: směje se Kryšek. Teď je na koni zas on. Anka se vždycky naštve, když se před ní mluví o děcáku. Fakt je, že ji tam párkrát viděli, ale ona si postaví hlavu.
2: Nikdy jsem tam nebyla a dost.
0: No tak dobře, nehádejte se, uklidňuje je Stova.
2: Nepůjdeme na zahrádky, Ptám se. Do té boudy nad kanálem. Žvára máme, jabčák se koupí. Co?
1: Jdi s těma tvejma zahrádkama, ozval se opět Andílek. Ty máš zahrádku doma a můžeš se nažrat hrušek a švestek, kolik chceš, maminčin mazánku. Klid, okřikl nás Stova. Vrátíme se na hřbitov.
2: Musíme ale někde vyšašit flašku. A hned na mě. Kolik máš, Bolku?
1: Vzali jsme to kolem židovského divadla. Pěkně přímo po trávníku na Jana Pavla. Ve kšeftu u tržnice koupil Stova půl litrovku a dvě plechovky kolik tomu. Dali mu to do igelitky. U tržnice se poflakovali dva spiťaři. Jeden u vrat a druhý se motal kolem něho, něco drmolil. Z černé tašky mu čouhala dlouhá bílá veka. Podolek košile venku, kalhoty samý bláto, byli na mol.
0: Ty v tom lítaj, řekl Andílek.
2: Nesejmem je, Stovo.
0: Co blbneš, vole,
2: opáčel Stova. Tady. Za chvíli je zbalej Poldové. A rozběhl se, lidi nelidi, směrem k zastávce tramvaje. Devatenáctka zrovna přijížděla. My za ním a já jen tak koutkem oka zahlí ty dva, jak si to šněrujou po chodníku mezi lidma. Za chvilku jsme prázdnou tramvají dojeli na Konečnou. Pak jsme šli kolem kostela svatého Karla až na roh Tatarské a odtud pak podél cihlové zdi pořád dál. Byla vlahý večer. Právě se rozžínaly lucerny a stromy v parku potemněly. A my šli pěkně za sebou. Stova, Andílek, Anka a já. Půl litrovka v tašce a plechovky koli cinkaly do kroku. Za rohem ve zdi byla díra schovaná v křoví. Stova se rozhlíd kolem dokola, jestli někdo najde. A hop, už tam byl. Za ním Anka, pak Andílek, já nakonec. Za zdí byla tma jak v pytli. Kolem samý hroby, kdysi dávno jsme chodívali s matkou a otcem na všechny svaté na hřbitov, ale ve dne to bylo něco jiného. Davy lidí, hořící svíčky a kytky, plno kytek. Jak někde na trhu. A teď ani noha. Pusto. Jen kříže a pomníky. A ticho. Ostatní šli napřed, zůstal jsem trochu pozadu a jak tak tápu tou tmou, najednou mi přeběhl mráz po zádech, jako by mi pod kůží lezli mravenci. Dal jsem se do běhu. Z ulice je slyšet nějaký hlasy. Tramvaje zvoní, auta troubí a tady nic. Sem tam se ozve nějaký pták, temné stromy, listí pod nohama, mokrá tráva. V dálce plamínky svíček, jako by někdo pod zemí topil v kamnech a na otevřeném ohni, jak to dělávala naše babka, vařil pro umrlce večeři. Stova brzy našel hrobku, kde přespával, když byl na útěku. Po schůdkách jsme sešli dolů. Železná branka byla otevřená. Truhla nikde žádná. Na cihlové podlaze ležely fošny a ve sklenici byla dokonce i svíčka, kterou Stova zapálil. Kolem se válely staré deky, flašky a vajgly. Smrad jak na hajzlíku. Sedli jsme si. Andílek si zamnul ruce.
0: Tyjo, vole, dej sem flašku.
1: Ty ses nějak rozjel,
2: zasmála se Anka. Ozývalo se to tady nějak jinak, hlasitěji.
1: To je něco pro tebe, co?
2: Přitáhla si kolena k bradě. Nejspíš dostala z té zimy třesavku. Stova vytáhl flašku, nejdřív si lokl sám a pak jí dal kolovat. Po Ance hodil plechovku s kolou.
1: Postřeh, malá, chytej!
2: Plamínek svíčky se zachvěl a naše stíny na zdi také. Sedíme, kecáme a když jsme si lokli po druhé, mrazení v zádech přešlo. Mravenci zalezli. Cítil jsem, jak se mi po těle rozlévá teplo.
1: Tak co, malá? Ptá se Stova. Ukážeš chlapcům, co máš pod tím svetírkem? Co říkáš?
0: Teď,
2: diví se Anka.
1: V takový zimě?
0: A kdy? Ráno bude mráz?

0: Dlouho se nevraceli. Andílek byl jako na trní, kopl do prázdní flašky. Dělejte, kurňa, teď je řada na mě. V tom z kouta vyskočila černá kočka, proběhla kolem nás a protáhla se brankou ven. Plamínek svíčky se znovu zachvěl, jako by se zvedl vítr. Andílek nadskočil. Viděl jsi? Viděl jsi? Jasně, že viděl. Kočka. A co když to byla duše, Bolku? Něčí duše. Nevěříš, co? Nekecej, vole, co pak nemám oči? On se však jen tak divně usmál a znovu začal hartusit. To je doba, kurňa. Teď je řada na mě. Nic však z toho nebylo. Když konečně vyšli ze tmy, Stova se obkročmo posadil na prkno a povídá Andílkovi. Z tebe by byl, Hošánku, dobrý bodyguard. Nechceš dělat Ance tělesnou stráž? Andílek strážný. Andílek strážný. Rozesmála se Anka. A pak, když si hřebínkem česala ty svoje pírka, řekla jen, chceš snad chytit Ajdu? Na mě seš ještě moc mladý, Hošánku. Znova jsme si lokli, pak ještě jednou a bylo po flašce. A Stova hned na nás. Který z vás půjde pro novou? Co říkáš, Bolku? Začal jsem se vymlouvat. Já nepůjdu, neznám cestu. Tak běž ty, obrátil se Stova na Kryška. Ale Andílkovi se taky nechtělo. Takhle potmě, bohatí, netrefil bych tam. Nech je bejt, ty ti tak půjdou, směje se Anka. Takový děcka, strachy by se ještě rozplakali. Tak dobře, povídá Stova. Půjdem všichni. Znám na Povanskové jeden pajzel, kde nám prodají. A tak se taky stalo. Chvilku jsme ještě poseděli, než jsme vyrazili. Stova a Aneta vpředu, za nimi Andílek, já poslední. Před sebou jsem viděl jen pomerančový svetřík a Kryškovo žlutý tričko. Ohýnky na hrobech pohasly a všude kolem tma. Noc, ticho. Trochu jsme se rozkoukali teprve, když jsme přišli ke zdi. Mezi stromy prosvítaly lampy z ulice. Šli jsme chvilku tmou, chvilku přes taková světlá místa, jako by někdo rozsvěcoval a zasínal baterku. Blik, blik, blik. Najednou koukáme. U zdi stojí kočárek, takovej předpotopní sporták. A v něm balík starého papíru převázaný provázkem. Na cestičce odhozený pytel. S flaškama, protože to zazvonilo, když do něho Stova kopl. Hned jsme zabrzdili. Jako bych cítil špiritus, povídá Andílek. Anka se zasmála a Stova se šel podívat ke zdi. Kapr tam uvíz na Mělčině, řekl, když se vrátil. Znova jsme vyprskli smíchy. Santusák chrápal mezi hroby, stočený do klubíčka. Stova ho našel první a první do něho kopl. Dědek hned vyskočil na všechny čtyři. Vypadalo to hrozně srandovně a co si začal blekotat. Pak se chtěl skulit za hrob. Byl na mol, to je jasný. Rukama mával, jako by chtěl odhnat mouchu. Anka k němu přiskočila a nakopla ho, až jí ta její černá bufa spadla. Kurňa, ještě si kvůli němu ukopnu palec, křičí a skáče po jedné noze na cestičce. My se tomu chechtáme jako praštěný. Najednou koukám, něco mi spadlo k nohám. Tak tichounce to plesklo o zem. Sehnu se a zvednu to. Byla to čapka. Takovej fant nebo skalp, jak jsme tomu mezi sebou říkali. Nebyla špatná, taková akorát modrá, s dlouhým kšiltem, sama mi k nohám spadla. Z nebe ke mně přifrčela. I nápis byl docela fajn. Lí, bílými písmeny. Andílek byl v tu ránu u mě. Ukáž, ukáž, zkusím si. Já mu ji však nechtěl půjčit. Je moje, našel jsem si ji první. Kryšek mě tahá za rukáv. Nebuď škrob, jenom na chvilku. Ani jsem kvůli němu neviděl, jak Stova do toho somráka kope. Pakuj se, hajzle, vypadni. Somrák se válel u zdi. Něco blekotal, křičel a nadával. Stova s Ankou si nanosili na cestičku takový dlaždičky, nebo co to bylo. Celou hromádku jich měli. Potom Stova začal házet a bylo slyšet jenom rachot a řinčení skla. Když se trefil do těch flašek. Zasmrdilo to špiritusem. Somrák přestal křičet. Andílek stál a čuměl. Padej, vole, povídám. Co se furt sereš? Ale on jakoby neslyšel. Rve mi čapku z hlavy. Půjč mi, co ti to udělá? Nech toho,
1: Odstrkuju ho, je moje kurňa.
0: Pošťuchovali jsme se a tahali na cestičce a pak už jsme se rvali mezi hroby ve vysoké trávě. Ten vychcánek mi podrazil nohu a už jsme se váleli na zemi. Kousal hajzlík a škrábal jak malej spratek. Odstrkuju mu hlavu a pak ho chytnu pod krkem.
1: Pust, kurva!
0: Zasípal.
1: Pust ty, nech toho!
0: Nakonec nás musel Stova od sebe odtrhnout.
1: Co blbnete? Nechte toho, vyvádíte jak malí kluci.
0: Vyskočil jsem, popad čapku a vylezl na cestičku. Andílek se zvedal ze země a nadával.
1: Chuj jeden, ani vyzkoušet mi ji nenechal. A ty bys mi ji půjčil?
0: Vyrazím ze sebe, sotva dech popadám.
1: Takovýho!
0: A narazím si čapku řádně do očí. Stova se zasmál a Anka povídá, vy jste teda jako malí kluci. Jdeme dál. Ještě se stačím ohlédnout. U zdi stojí kočárek se starým papírem. Vedle leží pytel s flaškami. Rychle oddechuju, jako bych předtím dlouho běžel. Ani si nepamatuju, kudy jsme se dostali k díře.
1: Jsme tady,
0: řekl Stova.
1: Stát.
0: Zastavili jsme a on vystrčil hlavu na druhou stranu. Hned však na nás zamával.
1: Pst, Poldové, sakra!
0: Kde si blízko zaštěkal pes. Vzpomínám si, že jsme zaslechli i nějaký pištění. Nejspíš kočky nebo myši. Nebo že by duše.
1: Kam se cpeš, prcku?
0: Zašeptala Anka vedle.
1: No co, co, vadí ti to snad?
0: Ozval se Andílek. V tu chvíli jsem zvedl hlavu a spatřil hvězdy.
1: Vysoko,
0: výš než stromy, probleskovaly mezi listy.
1: Podívej,
0: Aneto, takovej hvězd, řekl jsem tiše. Ona však neodpověděla. Stova vyskočil první a Anku táhl za ruku s sebou. Teď byla řada na Andílkovi. Už jsem se chystal vyrazit za ním, když v tom jsem ucítil tupý úder do hlavy. Zatmělo se mi před očima. Padl jsem zády na zem. Andílek rychle zvedl čapku ze země a byl v tahu. Nikde nikdo.
1: Ticho.
0: Lezel jsem po kolenách podél zdi a dlouho hledal tu díru. V puse jsem měl sladko, mezi zuby skřípal písek. Šmátral jsem rukama kolem sebe, ale všude byla jen zeď. Mokrá hlína, tráva, listí, cihla vedle cihly. Zeď.

Kazimír Orloš je autorem povídek tohoto týdne a ta dnešní se jmenovala Andílek strážný. Povídku současného polského spisovatele přeložil Jiří Červenka. Účinkoval Jiří Langmajer, kterého režijně vedl Ivan Chrs. Ladíte Český rozhlas Vltava, do konce hodiny vám bude hrát kolumbijský hudebník Edmar Castañeda.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rumunský vzdušný prostor dnes krátce narušil ruský bezpilotní stroj. Stalo se to v době ruských útoků na Ukrajinu nedaleko od hranice s Rumunskem. Informovalo o tom ministerstvo obrany v Bukurešti. Kvůli ruským aktivitám zlétly v Rumunsku dva letouny F-16. Země podobné incidenty, kdy ruské drony útočící na Ukrajinu vlétnou do jejího vzdušného prostoru, zaznamenává opakovaně. Evropská unie zakáže od prosince takzvané svlékací nástroje umělé inteligence. Tyto aplikace umožňují vytvářet intimní fotografie nebo videa skutečných lidí. Může přitom jít o osoby, které k tomu nedali souhlas. Na podobě zákazu se dnes shodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. Dohodu musí unijní instituce ještě formálně potvrdit. Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se zítra otevře veřejnosti. Barokní budova slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům a lidé se dovnitř můžou podívat jen několikrát v roce. Otevřeno bude až do 18 hodin. Poslední komentovaná prohlídka začne v 5 odpoledne. Vstup je zdarma a není potřeba se nikde předem registrovat. Součástí prohlídky je i výstava Dary premiérům. V Česku se o prodlouženém víkendu oteplí. Pršet bude jen výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Na severu Čech se také můžou objevit přehánky. V sobotu se pak začne oteplovat. Na začátku příštího týdne se ale opět ochladí. A ještě dnešní počasí. Dnes odpoledne bude většinou oblačno. Místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 23, na horách kolem 8. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Nepotřebuješ pomoc?
3: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
2: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
3: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
2: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
3: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
2: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: My voice goes after what my eyes cannot reach. With the twirl of my tongue, I encompass worlds and volumes of worlds.
1: Kurt Elling zpívá na motivy básní Walta Whitmana a hudby Freda Hirsche. 7 minut po 14. hodině, 7. květnový den v předvečer státního svátku. Letos také uplyne 100 let od narození Arnošta Lustiga. Jakým způsobem si jej připomeneme, prozradíme za okamžik, stejně tak, jako budeme listovat novými knihami. Konec konců je čtvrtek, je tedy důvod listovat knižními novinkami. Ovšem jeden velký kulturní svátek nemůžeme, milí posluchači, minout už nyní, a to skutečnost, že v sobotu začíná oficiální 61. ročník Benátského bienále a o Češích a Slovácích tam bude, věřme, v skutku slyšet. My se živě spojíme s naší spolupracovnicí přímo do Benátek a přineseme vám už za pár okamžiků živě informace o aktuálním nadcházejícím programu. Nebo si řekneme, že filmové hry a rozhlasové hry jsou součástí kulturního dědictví stejně tak jako hry digitální. Právě ty bude uchovávat Národní filmový archiv. Teď něco z našeho hudebního archivu, konkrétně hudba Karla Dieterse von Dietersdorfa. Příjemný poslech přeje od mikrofonu David Hamr.

0: Karl Dieters von Dietersdorf je autorem symfonie, jejíž finále právě teď, 13 minut po 14. hodině, doznívá. Řízený, nebo pražský komorní orchestr, řízený Bohumilem Gregorem, provedl právě tento hudební kus, jenž jste, milí posluchači, slyšeli. No a my už za chvíli uslyšíme živě naši spolupracovnici z Benátek, a to protože benátské bienále, které sice začíná pro veřejnost v sobotu, už je v plném proudu. Přístup mají především novináři před vlastním zahájením a profesionálové z celého světa, aby představili své pavilony, a ten letošní 61. ročník je opět plný i politických témat a možná ještě víc než v minulosti odráží celkovou situaci ve světě. Na přehlídce neotevře své pavilony Rusko, Izrael a také Irán. Před několika dny zrušil svůj účast. Na místě, jak jsme zmínili, máme reportérku Zuzanu Filipkovou. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Zuzano, zaznamenala jste v Benátkách nějaké protesty proti zmíněným zemím, které jsou tedy aktuálně ve válečných konfliktech?
1: Ano, a to především proti Rusku. Včera dopoledne uspořádali protest aktivistické skupiny Pussy Riot a Femen přímo před ruským pavilonem. Já jsem tam tedy bohužel nebyla, protože jsem natáčela na druhé straně města, ale od kolegů z dalších médií mám potvrzené, že náš československý pavilon dokonce poskytl vystupujícím aktivistkám zázemí a přístřeší před deštěm. Náš pavilon je totiž přímo naproti tomu ruskému a demonstrovalo tady asi 5 desítek lidí, kteří měli na hlavách růžové kukly a zapalovali modré, žluté a růžové dýmovnice. Zaznívala hesla, jako tento pavilon stojí na ukrajinských masových hrobech a podobné další. Pussy Riot vystoupili v podobném duchu i dneska v centru Benátek. Protest ale byl také před pavilonem Izraele, ale ten zůstává vlastně po celou dobu benátského bienále zavřený. Ruský pavilon sice teďka otevřený je, ale 9. května, což je v sobotu, kdy se vlastně bienále otevírá veřejnosti, tak zůstane zavřené a vlastně se dá dovnitř dívat pouze okny. A svou účast na bienále teda letos zrušili Irán, což jste zmiňovali.
0: Konec konců připomeňme, že před necelým týdnem 1. května podala rezignaci mezinárodní porota, která uděluje ceny zlatých a stříbrných lvů. Hned první den 9. května. Letos o vítězných nominacích, o vítězích rozhodnou návštěvníci. Jak to tedy vlastně bude probíhat?
1: Ano, to samozřejmě také souvisí s letošní poměrně vyhrocenou situací spojenou s válečnými konflikty ve světě. Slavnostní ceremoniál se tedy ze začátku bienále přesouvá až na konec, tedy na podzim. A o cenách rozhodnou skutečně návštěvníci, kteří udělí zlaté lvy za nejlepší národní expozici a za nejlepšímu účastníkovi hlavní expozice In Minor Keys, což je vlastně takový kurátorský výběr švýcarsko-kamerunské kurátorky Koyoku, která loni zemřela v květnu na rakovinu, takže bohužel se bienále už tedy nedočkala, takže to vlastně je i taková podsta této slavné osobnosti.
0: Benátské bienále nabízí oficiální program v zahradách Giardini a benátském arzenálu, což je tedy velký historický komplex loděnic a dílen. Jak se nejlépe zorientovat ve velkém počtu výstav a akcí, které tato, řekněme, olympiáda umění nabízí?
1: No, předem je důležité říct, že Benátky po celou dobu bienále se vlastně promění v takovou opravdu jednu velkou galerii. Já s tím mám trochu problém, jsem tady třetí den a stále scháním informace o tom, jak se tady nejlépe pohybovat. Ona je tady samozřejmě ta oficiální část národních pavilonů, a to je právě v zahradách Giardini a kousek vedle v areálu Arzenále, kde je také náš československý pavilon. Tedy úplně vlastně v té top oblasti Giardini, v blízkosti pavilonů severských zemí Francie nebo Japonska. Tady je asi 30 historických národních pavilonů a v arzenálu je dalších zhruba 20 takových národních pavilonů. A ten areál je tedy celkově větší a vlastně nabízí i další mezinárodní výstavy a další instalace. Ale bienále vlastně také přesahuje do toho samotného města, kde si některé země třeba i pronajímají historické prostory a udělají si z nich na tu dobu bienále vlastně své národní pavilony. A pak jsou tu doslova desítky výstav, které buď mají podporu bienále, anebo jde o čistě paralelní program. Jednoduše řečeno, potřebujete opravdu mnoho dní, abyste viděli aspoň pár procent z toho programu, který tady Benátky teďka nabízejí.
0: Takže nám doslova hrozí přehlcení uměním. Ovšem vraťme se k tomu československému pavilonu, který nás zajímá. Vy jste jej navštívila. Letos se tam prezentuje tedy společný výstavní projekt Česka a Slovenska nazvaný The Silence of the Mole, neboli tedy Krtkovo mlčení. Jak na vás zapůsobila tato výstava a měla jste možnost třeba mluvit na místě i s tvůrci expozice?
1: Ano, na projektu se podíleli vlastně tři umělci, Čech Jakub Janca a slovenská dvojice Alex Šelméci a Tomáš Kocka-Jusko. Náš pavilon je oproti těm okolním prostorově o dost menší, takže to je vlastně takový komorní prostor. Naše výstava stojí na projekci filmu Jakuba Janci a je vlastně postavená na performerovi panu M, který celý život stvárňoval fiktivní postavu Krtka. Film je doplněný o sochařské objekty právě od zmíněných autorů ze Slovenska. Je to zajímavá expozice, nicméně je nutné v ní strávit poměrně dost času. Ten samotný film má zhruba 15 minut. Je dobré ho vidět od začátku do konce, aby člověk pochopil trochu ten kontext. Vlastně to Krtkovo ticho, celý ten koncept je vlastně o tom, nebo dotýká se témat, jako jsou ztráta imaginace, ztráta identity, jistá vyprázdněnost. Vlastně tvůrci se snažili i udělat tu výstavu tak, aby trošičku poukázali na tu dnešní dobu, na ten dnešní nejednoduchý svět. Dovnitř procházíte vlastně takovými černými chodbami, zatemněnými, a to vlastně odkazuje na, kromě toho, že jsou to takové jakoby krčí chodbičky, tak také vlastně se to týká nějaké otázky pocitu našich dvou malých států uprostřed toho velkého bienále a těch vlastně velkých národních pavilonů a velkých zemí.
0: Už jenom krátce závěrem, vy jste mluvila i o té neoficiální lince naší českou stopu, lze tady studovat i mimo oficiální program bienále. Jací čeští výtvarníci tam tedy mimochodem, ne mimochodem, ale rovněž otevřeli své výstavy?
1: Všichni čeští zástupci ostatní tu vystavují vlastně mimo ten oficiální program bienále. Já jsem zatím stihla vidět a mluvit s umělci Davidem Černým, který vystavuje na opačné straně města v Cana Regio. Výstava se jmenuje Artokalypsa a jde o různé provokativní sochařské a objektové instalace, které se dotýkají současné politické světové situace. Dále tu velkou výstavu mají Barbora Šlapetová a Lukáš Richtein. Ta už je otevřená vlastně od dubna a bude tady až do července. A ta je na ostrově San Giorgio Maggiore. Jde o velkolepou společnou výstavu v prostorách bývalého bazénu Giandini. Jsou to rozsáhlé instalace, sochy, animace, malby, filmy, fotografie. Je to opravdu velkolepá a krásná výstava. Oni jsou vlastně velmi nadšení. Dneska jsem s nima, zrovna před asi 2 hodinami, jsem s nima dělala rozhovor. A říkali, že jim vlastně tuto možnost a tento prostor sneslo samo nebe, protože opravdu o to hodně stáli a byli osloveni vlastně tady italskými kurátory, aby tady tu výstavu udělali. A dnes jsem potkala se ještě se známým českým sklářem Martinem Janeckým, který své sochy prezentuje v Paláci Franchetti, což je v centru města na hlavním benátském kanálu, a má tu také svou malou výstavu Richard Štipl, která je vlastně v rámci takové větší kolekce rovněž v historii paláci Pisány Moretti, což je na benátském Grand kanálu. Takže tady toho opravdu hodně.
0: Reportérka Zuzana Filipková se přihlásila do odpolední Vltavy italských Benátek a já jim připomenu, že už pozítří začíná pro veřejnost benátské bienále a potrvá až do 23. listopadu. Díky.
1: Díky taky, naslyšenou.

0: Vynikající jazzový pianista Oscar Peterson stojí za hudbou, která právě 24 minut po 14. hodině doznívá. A my v ranku jazzu ještě chvíli zůstaneme. Konec konců, jak je pro nás na Vltavě dobrým zvykem. Minulý čtvrtek, tedy přesně před týdnem, se taky uskutečnily oslavy Mezinárodního dne jazzu. Vyšlo to akorát na Čarodejnice, my jsme ovšem ladili s mladými jazz. A taky jsme přinesli několik nových kulturních podnětů. To je i důvod, proč jsme ve studiu společně s kolegou z hudební redakce Václavem Vraným. Ten se právě za uplynulým ročníkem oslav ohlíží. Dobré odpoledne, Vašku.
1: Dobrý den.
0: Václave, co nového se tedy z tvého pohledu odehrálo na výstavišti Praha v rámci tradičních oslav Mezinárodního dne jazzu?
1: Já bych vlastně začal tím starým. Pražské oslavy Mezinárodního dne jazzu jsou docela specifická událost, protože jsou zaměřené na velké pódium, velké publikum, mají tím pádem specifickou dramaturgii, která má přilákat hodně lidí, možná tisíce lidí, mladých, což je odlišná situace, než je ta v běžnějším klubovém prostředí. Ale ta akce se podařila, mě vždycky překvapí, že taková velká akce se může podařit. Lidé přišli, dlouhé pětihodinové vysílání se taky povedlo a potud vlastně všechno zůstává při starém. Ty novinky jsou z mého pohledu dvě. Jedna je taková subjektivní, protože sleduji mezinárodní oslavy Mezinárodního dne jazzu od prvopočátku i s mladými ladí jazz. A tak vidím, že ten tým se průběžně omlazuje, ale já zůstávám. Tak jsem si všiml, že stárnu a vidím, že mladí lidé už poslouchají jiné umělce, sledují jiné scény, mají jiný vkus a letošní ročník pro mě byl vlastně takový objevitelský a s tím estetickým dojmem se osobně pořád ještě zžívám a srovnávám. Tak to je taková drobná a osobní poznámka a novinka a ta druhá už je objektivnější. Mluví o ní i samotní organizátoři veřejně, například o ní mluvili v rozhovoru s Davidem Bradou v jazzovém podvečeru a jedná se o relativně novou situaci postcovidovou, která se děje na mezinárodním hudebním trhu. To znamená v prostředí nebo ve způsobu, jakým způsobem se dostávají zahraniční umělci k nám. A prý se nově začaly velmi rozšiřovat, roztahovat nůžky mezi těmi úplně nejslavnějšími a těmi nejméně známými, nebo jiným způsobem řečeno, nově se do České republiky nejsnáze dostanou ti nejdražší a nejslavnější popoví umělci, kteří plní stadiony a pak naopak ti úplně neznámí nebo ti, co hrají zadarmo nebo skoro zadarmo. A důležitá věc je ta, že to nejzajímavější, ta střední umělecká vrstva, kde se děje ten umělecký kvas, to nejdůležitější, tak ta začíná být vytlačována z tohoto trhu a muzikanti se k nám nedostávají, protože se stávají příliš drazí kvůli inflaci a tak dále.
0: To je zajímavá poznámka, jakoby jazzová scéna kopírovala trendy ve společnosti, klesání střední třídy a bohatnutí nejbohatších. Každopádně to tedy není nějak optimistický výhled. Jak vlastně tuto situaci vnímáš z perspektivy profesní, tedy jako hudební redaktor?
1: No, jak říká David Doruška, hudba žije svým vlastním životem a v podstatě nevíme, kam se posune dál. Ale asi se všichni samozřejmě zhodneme, že svět se asi opravdu mění. No ale docela se mi líbí představa, že na této situaci by mohli vytěžit tuzemští umělci na vlastních domácích hudebních scénách, případně ti žijící v geografické blízkosti. A to by mohlo dávat smysl, ale v podstatě nevím. Každopádně je jisté, že máme v České republice spoustu skvělých českých hudebníků, kterým by, kdyby věnovali promotéři větší pozornost, tak jejich umělecká síla a dopad by se mohla znásobit.
0: To je ohlédnutí za letošními oslavami Mezinárodního dne jazzu na pražském výstavišti, jak učinil náš kolega z hudební redakce Václav Vraný. Václave, ty pochopitelně taky pro tuto chvíli vybíráš hudební ukázku a já myslím, že s tou ukázkou podporuješ tu svoji tezi podpory domácí nebo středoevropské umělecké scény. Zpívá Marta Kloučková, na kytaru hraje David Doruška. představ ten jejich projekt a vlastně i důvod, proč si právě tuto nahrávku vybral.
1: No já myslím, že Marta Kloučková s Davidem Drůžkou sice už jsou léta etablovanými umělci na české scéně, ale dokážu si představit, že ještě mají potenciál dokonale rozkvést. Já jsem přinesl jejich nové album How Little We Dream, které se bude křtít tuto neděli v pražském klubu Jazz Dog, a k této příležitosti jsme natočili interview, které si můžete poslechnout dnes v jazzovém podvečeru v 18 hodin, nebo už teď na našem vltavském webu. Zajímavostí je, že my v našich jazzových podvečerech obyčejně vysíláme spíše vážně až filozofujícím způsobem, ale tentokrát v tom interview se nám podařilo jisté odlehčení, tak dnes doporučuji poslechnout si v 18 hodin náš pořad, protože bude odlehčenější výjimečně, a jako pozvánku jsem si pro vás připravil písničku z jejich alba, která se jmenuje 50 Ways to Leave Your Lover od Paula Simona v podání, v přepracování Marty Kloučkové a Davida Dorušky.

0: Get yourself free. Get yourself free.
1: Milostný čtyřúhelník, z něhož nelze uniknout bez ztráty cti nebo života.
2: Čajkovského Evžen Onegin v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
1: Pěvecké hvězdy Jurij Samojlov a Asmik Grigorian v hlavních partiích strhujícího dramatu podle Puškinova románu.
2: Záznam opery Evžen Onegin poslouchejte v sobotu 9. 5. od 20 hodin na Vltavě.

0: Ten artefakt, ta hra, je definován kvůli zákonu z roku 2000, autorskému zákonu, pouze jako software. Je to pouze program. Stejně jako nějaký textový procesor nebo prohlížeč, to znamená, že...
1: Celý ten kulturní dosah, který za tou hrou stojí a umělecký, tím pádem není žádným způsobem legislativně pokrytý.
0: Je úplně sploštění, tam vlastně neexistuje nic, co by jako dávalo, ukazovalo, že ta hra je něco víc než jenom program.
1: A komplikuje vám to práci?
0: Komplikuje to velmi práci, protože samozřejmě už jenom registrovat, jaké hry vycházejí, chtít nějakým způsobem mít tu hru aspoň hratelnou v nějaké formě, abychom ji mohli katalogizovat, a úplně ještě jiná otázka, jako získat ji jako program, abychom ji mohli právě uložit, emulovat, uložit vlastně, umožnit její hratelnost do budoucna. Takže je to několik fází. Co se týče hry, je to samozřejmě problematické i z právního hlediska, jako status hry jako obecně, nejenom jako kulturní památky, protože jako získat ji například z těch online platform, kde ona dneska se jako majoritně prodává, tak jako získat ji tam a nějaký jako archivovat je problém, ale nám by stačilo třeba, kdybychom ji tam měli nějakým, nebo bychom získali nějakým způsobem hratelnou, abychom ji mohli katalogizovat, a potom už bychom přešli vlastně na to jednání, jako jsme tady s Amanitou vešli v jednání, kdy jsme vlastně vytvořili na míru, řekněme, archivační smlouvu, kde oni si určili, ano, chceme vám dát to a to, ta hra bude přístupná pouze ve studovně NFA, já nevím, až za 5 let nebo až za 10 let, protože ta hra třeba pořád vydělává a tak dále. To znamená, že tohle všechno potom musíme jako individuálně vyjednávat, a tam by vlastně velká část toho odpadla ve chvíli, kdyby zákon to považoval jako kulturní památku, ale zároveň by to pomohlo vlastně i vývojářům, protože už by nebyli bráni jako výrobci zábavy nebo hraček, ale bylo by to něco, co jako reálně je kulturní památka v současné době už.
1: Mimochodem, Jan Chlup, tedy jako zástupce herních vývojářů, je to pro vás důležité, aby takové legislativní zakotvení bylo? Setkáváte se s tím i v rámci třeba Amanity, že to je problém?
2: Pro ten herní průmysl to jako není až tak palčivý, ale já v těchto otázkách jsem, jako nejsem asi úplně ten nejpovolanější, abych na to odpovídal, ale...
1: Ale na druhou stranu, už jste to na začátku zmínil, že vlastně jste byl potěšený tím, že ta hra bude k dispozici i pro další generace.
2: Takhle jo, jako z našeho pohledu jo, ale představuju si z hlediska, protože my se fakt pohybujeme v tom prostředí, ale dokážu si představit, že z hlediska nějaké firmy, která má nějaký nadnárodní vlastníky a kdo ví co ještě, že to může být právně komplikovanější a že vlastně to pro ně třeba nemá takový vnitřní, ne, to pro ně má takový význam.
1: Jaká je další ta roadmapa? To znamená, které další hry máte vyhlídnuté, že přijdou? Já si jenom říkám třeba, jestli půjdeme do 90, jestli to bude třeba Tajemství oslího ostrova.
0: My máme nějaký orientační seznam, který pokrývá vlastně celou tu chronologii od počátku 80. let, a z logických důvodů jsme se rozhodli nezveřejňovat ten seznam, ale...
1: Abyste nevyvolali paniku, předpokládám.
0: No, aby... Je už zkušenost i z jiných institucí, třeba z Muzea moderního umění v New Yorku, když přijali první 14 her v roce 2012, tuším, tak jako opravdu se strhla velký jako diskuze, proč zrovna těhle 14 her a ne jiný 14 her. Ale my teďka opravdu se snažíme jako... hlavně technologicky si vybrat tak, abychom postihli všechny ty hardwareové platformy, abychom byli schopní potom to dělat dál, ale samozřejmě už víme teď, že spousta těch typů her nezvládneme, byly různé hry pro SMS zprávy, byly různé javové hry na mobil, různé zvlášť MADI, online hry, prostě spousta různých žánrů, které jsou technologicky velmi problematické, VR hry, no, napadne mi spousta dalších věcí. A to doufáme, že když v roce 2027 skončí náš projekt, tak český stát, Česká republika a samozřejmě kulturní instituce, Národní filmový archiv udělají vše pro to, aby archivace her pokračovala dál, a samozřejmě ty technologické nástroje jsou ještě specifické tím, že se musí neustále udržovat vlastně při životě, nepořád se musí updateovat, to znamená, že to je jako běh na dlouhou trať a ta trať jako nemá nikde konce, takže...
1: Takže nám neřeknete tu další hru, která přijde po Kriegs.
0: Po Kriegs přijde hra od Charles Games, Svoboda 1945 Liberation.
1: Výborně.
0: Protože je tam přesah edukativní a ten nám přišel zajímavý.
3: Říká vedoucí projektu Pixel Archiv v Národním filmovém archivu Jan Kremer a také jste slyšeli spoluautora hry Creeks ze studia Amanita Design, tedy Jana Chlupa. A já jen zmíním, že příspěvek se vracel k tématu otevřeném ve vltavském akcentu před pár dny, totiž že digitální hry se v Česku oficiálně stávají součástí kulturního dědictví a právě s nimi počítá nově i projekt Pixel Archiv Národního filmového archivu. No a dnes od 16:30 v akcentu přineseme sestřih z jednotlivých vydání pořadu v tomto týdnu.

Třetí část smyčcového kvartetu F-moll Alexandra Porfievicha Borodina právě dozněla v podání Michala Kaňky a Kocianova kvartetu. Jinak umělecká tvorba jako taková je bezesporu i důvod k listování knihami. Uměleckou tvorbu znepokojující, riskující a každopádně svéráznou reprezentuje i dnešní trojice nových knih.

0: Čeka. Klíčovým tématem zde byl surrealismus, z něhož si autor odnesl spoustu impulzů, osobních přátelství, ale také výhrad. Později už se na aktivitách surrealistické skupiny nepodílel, jak sám říkal, z celé té hantýrky, z kolektivizace tvorby a vážně se tvářících her jsem měl prostě hrůzu. Surrealismus sice zůstal v centru jeho zájmu po celý život, ale stejně tak jej zajímal třeba i existencialismus, psychoanalýza nebo jazz.
1: A o jakých autorech a tématech se v textech Stanislava Dvorského nakonec dočteme?
0: Autor píše především o básnicích a výtvarnicích, kteří patřili do okruhu jeho přátel. To byl zejména Petr Král, Prokop Voskovec nebo třeba Miloš Sýkora. Blízko měl i k Věře Linhartové, která se v 60. letech krátce dostala též do magnetického pole surrealismu. Ze starších osobností mu byli blízcí Karel Taige, Zbyněk Havlíček nebo malířka Toajen, s níž se roku 1968 osobně setkal v Paříži. A bytostně ho zajímala i psychoanalýza, kterou sám podstoupil. Dvorského knihu, čítající na 800 stran, vydalo pod názvem Mezi spodními proudy nakladatelství Malvern.
2: O surrealismu je řeč i v další publikaci, kterou jste přinesl, byť je to druhý díl historie české patafyziky.
0: Ano, ony jsou to spojité nádoby. Patafyzika měla blízko k surrealismu, stejně jako k banalismu, bindecismu, tlapismu nebo ke křižovnické škole čistého humoru bez vtipu, což jsou svérázné tuzemské odnože uměleckých aktivit, které spojuje smysl pro absurdní humor. O všech těchto patafyzických blížencích je v knize řeč. Velmi kreativní byly například akce českých banalistů, třeba když se roku 1975 zúčastnili slavnostního otevření obchodního domu Kotva, který prohlásili za muzeum banality. O surrealismu zde mluví výtvarník Ivo Medek Kopaninský, jenž nedávno tragicky zahynul. Surrealismus je mi relativně blízký, na rozdíl od surrealistů, kteří jsou mi stále více vzdáleni, říká tento ironik a dodává, na patafyzicích je milé, že nikomu nic nevnocují, kdežto surrealisté chtějí stále osvobozovat člověka. Když se ptám, jste si jistí, že chce být osvobozený a proč zrovna od vás, tak to berou jako osobní urážku. Knihu uspořádal Eduard Vacek, vydalo nakladatelství Fednes.
1: Tak máme za sebou dvě knížky. Nakonec jste si nechal román z nové edice Okraje, kterou provozuje nakladatelství Beta. Na co je tahle edice zaměřená?
0: Nakladatelství Beta je známé především tím, že vydává díla Stephena Kinga. V poslední době ale spustilo edici, v níž vycházejí umělecky náročné, někdy až experimentální prózy méně známých autorů, přeložené z tak říkajíc menších jazyků. To je i případ románu Kemp z pera nizozemské autorky Martě Wortel. Jde o znepokojující text, který se nebojí nedořečenosti. Dějištěm je kemp uprostřed lesa, do něhož se sjíždějí nejrůznější protagonisté i se svými příběhy. Od vojáka vyhozeného z armády, přes politika, co se snaží uniknout novinářům, až po milence, skrývající se před prozrazením. Hosté v kempu jsou odsouzeni sdílet společný prostor, přestože je téměř nic nespojuje. Jiný spisovatel by z nakupených příběhů udělal 7 románů. Autorka vrství osudy na sebe a nechává na čtenáři, aby zaplnil bílá místa v ději svojí představivostí. Knihu přeložila Blanka Konečná.
2: Mezi spodními proudy, historie české patafyziky a kemp, to jsou názvy knižních novinek a také tipy, které naší pozornosti doporučil publicista Jan Nejedlý.

0: Kdo zná, neničí.
1: Centrum stavitelského dědictví v Plasích ukazuje historický vývoj stavebních prvků, materiálů a konstrukcí.
0: Pořad Miroslava Buriánka ve víkendové příloze v sobotu 9. května.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Všichni tři nově obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost proti trestnímu stíhání. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Informoval o tom náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Podle zdrojů Českého rozhlasu je mezi nově obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby jim hrozí až 12 let vězení. Základní úroková sazba dál zůstane na úrovni 3,5%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba se už rok nezměnila. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení, zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Součástí sobotní premiéry baletního komponovaného představení Inside v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla bude dílo choreografa Jiřího Kiliána. V dalších částech doplní program choreografie Petra Zuzky a šéfa baletního souboru Tylova divadla Jiřího Pokorného. Premiéra bude pozítří v plzeňském Novém divadle. Projekt Inside je podle Pokorného nejen ideálním večerem pro pravidelné návštěvníky baletu i pro diváky, kteří chtějí zažít moderní taneční večer. Propojuje různé choreografie i přístupy generací tvůrců. Počasí. Většinou oblačno, na severozápadě a severu Čech místy přehánky, jinde jen výjimečně. Ojediněle čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a západě Čech kolem 15. Na jihu Moravy až 23 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 8. Více zpráv na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A mezi 15. a 16. hodinou v Odpolední Vltavě mimo jiné hudba Armstrongová, také tóny Hespera, Wolfganga, Amadea Mozarta nebo teď folklorní motivy v Trojce Zuzanyho Molovej.

Slovenská folková písničkářka a její trojka, jak se jmenuje uskupení, které právě dospívalo píseň Viem ja jeden hájíček, právě dospívala 7 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě. Před námi hodina, která bude mimo jiné dedikována divadlu, protože se dvakrát podíváme na rozličná divadelní prkna. Jednak na činoherní scénu Městského divadla v Brně, kde její pastorkyně Gabriely Prajzové bude stát za recenzi našeho spolupracovníka. No a určitě bude ještě příležitost otevřít návštěvu světoznámého baletu Žizel od Adolfa Charlese Adama už za okamžik. No a protože v předvečer státního svátku připomínáme také konec druhé světové války, budeme se věnovat i literárním rezonancím, mimo jiné v kontextu z tého výročí narození Arnošta Lustiga. Příjemné odpoledne.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK, řízený Maximem Šostakovičem, tedy synem Dmitrije Šostakoviče, provedl část jeho symfonie číslo 5 D-moll, která dozněla 13 minut po 15. hodině. Balet, světoznámý balet Giselle od Adolfa Charlese Adama se po více než 40 letech vrací na brněnské jeviště. V novém nastudování choreografa Rodolfa Castellana klade inscenace důraz především na přirozené emoce a nadčasovost. Zítra večer má premiéru v Mahenově divadle.
1: Giselle je hodně zajímavá postava. Miluje tanec, ale nemůže tančit moc často, protože má problémy se srdcem. Myslím, že díky tomu je nadšená do života a plná radosti, ale občas má tendence předstírat, že ta nemoc neexistuje.
2: Tak popisuje hlavní postavu její představitelka Enie. Na konci prvního dějství ale Giselle umírá, protože jí její vyvolený zlomí srdce.
1: V druhém jednání mám úplně jiný kostým. Už se nesměju a tu lásku uvidíte spíš v tanci, než v mém výrazu. Ten kontrast bude pro diváky zajímavý, protože první část je samá láska, květiny, radost, motýly a ve druhé je to jen truchlení, zrada, ale pak i odpuštění.
2: Z barevné vesnice se děj přesouvá na hřbitov, kde nad hroby tančí víly, tedy dívky, které zemřely nešťastné lásky. Režisér Rodolfo Castellano změně nálady přizpůsobil i choreografii.
3: První část Giselle je radostná. Vesničané v ní tančí a užívají si krásnou hudbu. Ale druhá část je o smrti. Zatímco v prvním dějství sledujeme celý příběh, to druhé je čistě bílý klasický balet.
2: Přestože je dílo Adolfa Charlese Adama staré přes 180 let, dodnes ho uvádějí soubory po celém světě. Například do Brna se vrací po více než 40 letech.
3: Giselle je výjimečná, protože je hluboce lidská a nadčasová. Soubory po celém světě ji mají stále v repertoáru a diváci se na ní do divadel vracejí, protože vypráví o lidských pocitech.
2: Nejdůležitější je podle režiséra zobrazit emoce přirozeně.
3: Naše verze je hodně lidská. Dávám tanečníkům svobodu vyjádřit to, co sami cítí. Pokud chceme na jeviště dostat skutečné city, musí být i pantomima přirozená.
2: Kvůli dramatické i technické náročnosti označují inscenaci někteří tanečníci za Hamleta baletu.
1: Je to ikonický balet. Jako malá baletka jsem o té roli snila, takže mi to velké natěšení pomáhá zvládat tu tvrdou práci.
2: O tom, že příběh z období romantismu dokáže oslovit i dnešní publikum, se diváci přesvědčí v brněnském Mahenově divadle. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: dnes po druhé v odpolední Vltavě Oscar Peterson, ovšem už jen jako doprovod Louise Armstronga, který dospíval své Let's Fall in Love. Na 8. května, tedy na zítřek, připadá jedna z hlavních událostí domácí i světové historie, tedy připomínka ukončení druhé světové války. Druhá světová válka přinesla řadu drastických momentů a taky literárních podnětů, které byly hlavním tématem knih Arnošta Lustiga, tedy spisovatele, od jehož narození letos uplyne 100 let. Předložil čtenářům subjektivní existenciální obraz holokaustu i s ohledem na svou vlastní životní zkušenost. Jakým způsobem s tím pracuje nová expozice Památníku národního písemnictví? Lustig, svědek rozvratu lidskosti. Na to se Šárka Jančíková ptala v Muzeu literatury v Praze autora výstavy Bohumila Melichara.
1: Arnoš Lustig hodně čerpal ze svého prožitku nacistický genocidy, holokaustu, do kterého se dostal jako velice mladý člověk, teenager, kdy prošel Terezínem, potom Osvětimí a dalšími koncentračními tábory, zažil tu otrockou práci. Ten jeho život hodně ovlivňuje tahle ta zkušenost, včetně toho profesního života, včetně té jeho tvorby. Proto my jsme věnovali poměrně velký prostor tomu, jak se jeho život ubíral. On sám o sobě říkal, že má dva životy a že ten jeden jeho život skončil v 19 letech, kdy skončila druhá světová válka. On povedlo utéct z transportu smrti těsně před koncem války, někdy na jaře 45, a přes Sudety se v zázrakem dostal až do Prahy. A v těch 19 letech najednou stál mladý člověk s velkým traumatem a poválečný svět mu potom umožnil udělat poměrně rychlou velkou kariéru. On se stal novinářem pro Mladou frontu, psal pro Zemědělské noviny a další a vyjel do Izraele referovat o izraelsko-arabském konfliktu v roce 1948, kdy tenhle jeho zážitek ho přivedl k celoživotnímu sionismu a vlastně až od 50. let začal být autorem té beletrie, z kterého známe a kvůli kterému vlastně si ho připomínáme i teď ve výročí jeho narozenin.
2: To, co se stalo za války, nemá v jinách období. Byla to největší masová vražda.
1: To, že on psal o holokaustu tím způsobem, jakým psal, bylo dost novátorské na 50. léta, protože stalinismus moc nepřál zážitkům obětí holokaustu. Ten židovský holokaust byl někde ve stínu za heroickými obrazy komunistických odbojářů a sovětských rodoarmějců. Až ten poststalinismus a pražské jaro potom otevřelo možnosti pro takzvanou druhou vlnu válečné literatury, kdy přichází jak Arnoš Lustig, tak další, kteří přichází s existenciální rovinou toho dramatu druhé světové války. No a nakonec Lustig končí v exilu, protože byl velkým příznivcem pražského jara, reformní komunistou a od roku 1971 se skrz Jugoslávie Izrael dostává do USA, kde žil až do sametové revoluce.
2: Těch 6 milionů mrtvých se vymýká pochopení, protože v té velikosti, v té ohromné sumě vražd se ztrácí jednotlivci. Ztrácí se v tom tvůj otec, tvoje matka, tvůj bratr.
1: Tenhle rozhovor je z jednoho televizního pořadu z roku 67, kdy Lustig právě už měl tu svoji roli veřejného intelektuála, opory toho pražského jara, kdy vysvětluje svoji tvorbu a holokaust v kontextu těch 60. let.
3: Jak vznikl celý koncept té výstavy, z čeho jste vycházeli, co jste se rozhodli, že vystavíte jako ten vizuální potenciál?
1: Ten jeho život je velmi zajímavý, tak ten tady chceme představit a zároveň chceme představit to, jakým způsobem Lustig stal hlavním mluvčím paměti české společnosti na holokaust, protože ty jeho romány a novely byly velmi čtenářsky úspěšné už na konci 50. let, 60. letech, ale i pak v 90. letech, kdy se stal takovým veřejným intelektuálem. Ta výstava je hodně postavená na autentických předmětech, kdy tady můžete vidět třeba scénáře těch jeho nejslavnějších filmů, které sám psal na základě svých novel a románů. Vidíte Ditu Saxovou, modlitbu pro Kateřinu Horovicovou. A zároveň hodně pracujeme s textem a s fotografií a s dobovými materiály jako z prameny, jinak vzpomínky Lustiga, protože on v 90. letech se hodně staral o ten svůj obraz a napsal několik vzpomínkových knih a dál pracujeme hodně s dobovým tiskem, kdy tady můžete vidět i některé fotokopie dobových článků, které buď Lustig psal, nebo jsou to interview, která s Lustigem vyšla v průběhu 60. let. Ty vzpomínkové knihy vždycky psal nikdo s ním, ale Arnoš Lustig do toho velmi zasahl, můžete vidět tady rukopisy, kolik je tam korektur přímo Lustiga, kdy se opravdu staral o to, aby ten jeho život měl určitou image. Já mluvím o nějaký image jednak toho starozákonního starce, který prošel složitým životem a nahlédl to, o čem život je, a zároveň trochu playboyství a frajerství, které se jako udržoval dlouhodobě, a že on byl znám tím, že příznivcem lascivního humoru a ten život bere s nadhledem a vždycky své přednášky začínal nějakým vtipem. A tenhle ten způsob ho potom třeba dovedl k tomu, že se stal redaktorem v časopisu Playboy v 90. letech, což nikdo nečekal. Byl zván do televize, rozhlasu, mnoha interview. Ty tady taky divák může vidět od vážných pořadů diskuzních o kultuře až po opravdu lifestyleové pořady, až po bulvár.
4: A Platon říká, že sex se nemůže popisovat do detailu. To už učí Platon svý žáky, že v sexu je důležitý to, co lidi cítí.
1: A zároveň Lustig je důležitý i proto, že patří do té klenotnice české literatury a jedna místnost se věnuje vyloženě otisku v učebnicích a názoru dnešních maturantů na jeho dílo. Tady můžete vidět tři maturanty z Prijednopražského gymnázia, kteří se vyjadřují o modlitbě pro Kateřinu Hrovicou, které mají číst jako povinnou četbu.
5: V tom třeba mě osobně vyhovoval ten v úvozovkách chladný styl. Já jako stejně cítím sympatie k těm postavám, stejně cítím jako tu bezvýchodnost.
6: Já jsem skoro od začátku byla jistá, jak to s nima dopadne, protože byly tam dost často ty jako návnady takový, to jak tam říkali konečná otázka a že dovršíme konečně.
7: Ten autor dokáže budovat napětí a já jsem se třeba konkrétně bál v té knižce, že tu Kateřinu Horovicovou je
8: skončí to tak jako hodně dramaticky, tak tarantínovsky bych je řekl.
1: Od roku 60 pracoval v Barandovských ateliérech jako scénárista, sám ty svoje příběhy přetvářel do filmových scénářů a dostávali do kin a do televize, což je velmi zajímavý posun od literárního díla do jiného média, to je vlastně v té další místnosti.
3: Když tady vstoupíme do té místnosti na konci chodby, tak kromě filmu a dalších informací, tak je tady pracovní stůl Arnošta Lustiga, to je přímo jeho stůl nebo rekonstrukce?
1: Všechny ty předměty, které tady můžete vidět, včetně toho psacího stroje, rádia, budíku, telefonu, to jsou všechno dotýkané předměty, které Arnošt Lustig opravdu používal. Na tom stroji psal, dokonce jsme s rodinou diskutovali i to, jak budou ty artefakty vystavené, aby to opravdu odpovídalo tomu, jak on byl zvyklý pracovat. Lustig psal na stroji a to až do konce života, i přesto, že přišli počítače a nová vydání přepracovaná, tak on opravdu přepracovával a někdy se dost výrazně liší od toho původního textu, takže on neustále jako ty díla previdoval, přepisoval, snažil se je vylepšovat, takže on jako tím psacím strojem opravdu seděl dlouho a takhle vypadala jeho pracovna.
0: Pozval nás Bohumil Melichar, autor výstavy Lustig, svědek rozvratu lidskosti, která je v Pražském muzeu literatury k vidění až do 19. července.

0: Serenáda pro smyčcový orchestr E-moll Edwarda Elgara v podání londýnských filharmoniků řízených Adrianem Boultem, alespoň tedy první část dozněla. A ještě předtím Mozartova sonáta pro klavír na čtyři ruce v podání Christine Schornschem a Andrease Steyera. To byla hudební nabídka odpolední Vltavy. My 5 minut po 3:30 míříme opět na brněnská divadelní prkna.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2:30.
0: Na činoherní scénu Městského divadla Brno se vrátilo jedno z nejvýznamnějších dramat české realistické tradice. Její pastorkyně Gabriely Prajzové v režii Petra Gazdíka. Mrazivý příběh o mateřské lásce, společenském tlaku a neúprosném morálním dilematu, který je v tomto novém minimalistickém pojetí zbaven folklorních nánosů. S divadelním publicistou Lubošem Marečkem teď probereme, jakých dosahuje inscenace kvalit. Dobrý den.
2: Hezký den z Brna.
0: Režisér Petr Gazdík zvolil pro pastorkyni velmi specifické scénické řešení. Jak tato koncepce ovlivňuje vyznění celého dramatu?
2: Ano, byste sám hovořil o tom, že se jedná o minimalistické pojetí a Gazdíkova režie se opírá o výraznou minimalistickou scénu, jejímž autorem je Emil Konočný. Dá se to představit jako, tomu jevišti dominuje takové stupňovité amfiteátrové schodiště a právě toto vertikální uspořádání slouží jako, nebo já jsem ho četl jako metaforu pro rozložení moci, ale jakýsi společenský dohled. Mě ten prostor ještě navíc připomínal, vlastně jsou to takové stupně nad sebou amfiteátr, jak jsem říkal, takový jakýsi venkovský všelidový soud nebo jakousi veřejnou klepárnu, drbárnu, kde je jednotlivec neustále vystavený právě tomu kritickému kontrolnímu pohledu komunity. A myslím, že právě tady v tomto tkví síla koncepce, protože vesnice zde nesoudí slovem, ale právě jakýmsi tím svým neustálým dohledem, tou svou přítomností. Ale abych jenom nechválil, tak právě tady si myslím, že je zakopaný jakýsi, nebo taková ta kaňka na kráse, pija na kráse, protože sice pohyb po tady těch stupních sice evokuje dřinu a tíhu venkovského života, ale pro účinkující a zejména pro dámy v kostýmech občas jsem viděl, že představuje to jejich zdolávání takovou viditelnou a místy až rušivou námahu, která může místy odvádět právě pozornost diváků od toho vnitřního prožívání postav.
0: Ústřední postavou je tedy kostelnička v podání Aleny Antalové. Ano. Jak jí se podařilo uchopit tuto ikonickou a rozporuplnou roli?
2: Tak musím říct, že protože herečku opravdu sleduju už mnoho dekád, jsem se těšil a role kostelnička je taková v tom ženském repertoáru příslušný jejím letem taková emblematická. Představu opravdu podává jakýsi takový trhující psychologicky mnohovrstevnatý výkon. Já jsem mluvil o té strážkyni morálky, ale ona nebuduje jenom tu hrdinku jako přísnou strážkyni morálky, ale akcentuje tam taky, že je to žena, která je zocelená těžkým osudem a právě jakýmsi sociálním propadem, který překonala vlastně jenom vlastní lopotnou prací. Antalová skutečně si myslím, že vytváří takový komplexní portrét právě ženy, která nese ten odvěký venkovský řád, ale i jeho tíhu a moc se mně líbilo, kdy vlastně do toho svého charakteru tak, jak ho buduje, jak jsem mu teď popsal, tak vtiskuje takovou tvrdost a neústupnost. Musím říct také, že její herectví je prosté úplně vnějších efektů a je pravdivé a hluboce lidské a skutečně vyzvedla takový uvěřitelný lidský a tragický rozměr tady této slavné divadelní postavy.
0: Když se řekne její pastorkyně, pochopitelně si nelze nevybavit Janáčka. Jaká hudba tedy doprovází nové činoherní zpracování kusů, které je dodnes, nebo to dílo tedy mimořádně vyhledávaným operním titulem v transkripci Leoše Janáčka?
2: V inscenaci je použitá autorská scénická hudba, kterou vytvářel režisér Petr Gazdík a Tony Marko a nahráli ji členové smyčcové sekce zdejšího divadelního orchestru. Nejedná se tedy o přepis motivu Janáčkovy slavné opery a muziky, ale o původní tvorbu, která ale vychází z různých folklorních motivů. Možná je zajímavé, že dále ještě Tony Marko v alternaci s Matějem Hamplem obstarávají živý hudební doprovod na klávesi v zákulisí během představení. To vlastně spočívá lze si to představit jako tak, že opravdu bezprostředně reagují na aktuální dění a doplňují ho různými zvuky. Ta hudební složka teda není pouze dekorativní, ale jak asi je jasné, slouží jako zásadní nástroj pro podporu atmosféry a právě budování toho emocionálního prožitku. Možná bych ještě na tomto místě ve dvou větách zmínil, že pořád se točíme kolem jakéhosi minimalistického pojetí a ta inscenace skutečně není utopená v žádných folklorních ani režijních ani hereckých ornamentech a totéž taky akcentují kostýmy Andreje Adély Kučerové, které reflektují sice život na českém venkově přelomu 19. a 20. století, ale jsou opravdu prosté jakéhokoliv popisného folklorismu a místo dekorativnosti právě sází taky na funkčnost a jednoduchou střídmou symboliku.
0: Připomeňme už jenom závěrem, že vedle zkušené Antalové stojí na jevišti v roli Janůfy Markéta Bílková. A řekněme si tedy, čím je její interpretace zajímavá, nebo jak si s náročnými party poradili představitelé hlavních mužských rolí, tedy Laca a Števa.
2: Já jsem se hrozně bál, ne kvůli nezkušenosti, ale bál, protože jsem před chvilkou říkal, jak velice sušný a mohutnou figuru vystavila Alena Antalová, jestli právě nebude stínit Janůvku, vlastně svoji pastorkyni, svoji dceru, ale Markéta Bílková vdechla Janůvě opravdu neuvěřitelnou autenticitu a takový pozoruhodný kontrast mezi dívčí křehkostí a nečekanou vnitřní odolností a vedle své nepoměrně známější a zkušenější kolegyně v roli kostelničky se pranic nestratí. Právě buduje roli s velkým citem a zdařile sekunduje výkonu Antalové. Možná, jak jste říkal, ještě je na závěr rychle doplním, že to jsme odbili ten žen nebo zhodnotili ten ženský svět, ale inscenace také těží z vyváženosti obou těch mužských protipólů. Ondřej Studen jako Laca skvěle vysílil vývoj své postavy od počáteční tvrdosti a jakési neústupnosti až do takových projevů jako vnitřní čistoty a dobráckého srdce a věrné oddanosti a jeho Laca je skutečně takovým tím pevným středobodem v té inscenaci, který přijímá odpovědnost a která ho vlastně i přesahuje. Naproti tomu Marco Salvadori v roli Štefy opravdu vsadil a přesvědčivě vykreslil ten typ toho lehkomyslného, lehovážného flout. Oba výkony jsou kompaktní a na závěr řeknu, že skutečně zapadají přesně do té gazdíkové, do toho gazdíkova režijního minimalistického celku.
0: Inscenaci její pastorkyně Městského divadla Brno zhodnotil divadelní publicista Leoš Mareček. Díky.
2: Naschledanou. I don't matter about the games you play now.

0: hlasy a formy. Vy jste slyšeli jeho skladbu I Don't Matter. A teď aktuálně téma vrstvení různých textových stop na sebe. To je konec konců i předmět úvahy novinářky Aleny Šajnostové, nesoucí název Palím cesty.
1: Vyplatí se umít si sem tam auto. Nejen, že pak svět přes čelní sklo vypadá zářivěji, ale možná se vám stane to, co mě, učiníte objev. Škodovka z bazaru, se kterou už několik let jezdím, je totiž vlastně palimpsest. Jenže až doteď nebylo pod patinou poznat, že měla dřív na dvířkách polep. Logo, slogan, telefonní číslo. Jak se teď blízká, najednou jsou vidět zřetelné stopy. Trochu je mi líto, že dvířka odhalila něco tak přízemního, jako je reklama. O co bych byla radši, kdyby tajila báseň nebo alespoň recept na koláč. Možná bych mohla zkusit přepsat ta zastřená čísla sama. 10 deka tuku, vejce, 1 tvaroh. Ať se za pár let potěší zase další majitel, pokud se tedy škodovička do té doby nerozpadne. Právě takhle postupovali starodávní písaři. Pergamen byl drahý, skoro jako dnes to auto, a tak psali, škrábali a přepisovali znovu a znovu, jak tuší každý, komu se kdy podařilo odmaturovat. Už badatelé tzv. Kostnické školy si v 60. letech minulého století všimli, že praxe palimpsestu jako opakovaného mazání a přepisování původního textu odpovídá tomu, jak se během dějin jedna přes druhou přepisují kulturní vrstvy. Ve středověkých klášterech mnohdy zmizela z pergamenů díla antických klasiků jako Titus Livius nebo Plautus a jejich dějiny Říma nebo komedii o hrnci překřičely biblické texty. A právě tak na antické vzdělanosti a kultuře vyrostla vzdělanost a kultura křesťanská. Bingo! Ale aby nevznikl dojem, že se tu křesťanským textům nadržuje, dodejme, že se přepisovaly i starší církevní zápisy. Tak třeba vídeňský badatel Grigory Kessel takhle před 3 roky objevil ve Vatikánské knihovně starosyrské znění části Matoušova evangelia, převrstvené pozdější řeckou a nakonec gruzínskou verzí. Ta byla z 10. století. Vědec nad takovými objevy jásá. V matce odrůstajících potomků se ale rozezní nostalgická struna. Vzpomene si na všechny ty palimpsesty v písance pro první i druhou třídu, kdy jsme donekonečna psali, gumovali a zmizíkovali a psali nanovo, dokud příslušné dítě nevykroužilo aspoň takové B, aby ho pustili do dalšího ročníku. Co na tom, že teď na prahu samostatné existence už zase píše jako čuňátko. Vzpomene si na xkrát přemalovanou stěnu v kuchyni, kam některé z nich opakovaně vyjádřilo svého ducha voskovkami, na přetřená futra vchodových dveří, kam jsme zaznamenávali, jak rok po roce rostou, na školní notýsek, kam pod záznam přinesu 20 kč na školní výlet, vyrytý propiskou těsně nad řádek, vepsala pančitelka netlač při psaní s takovou razancí, až se to propsalo i na další stránku. A pak zmíněná matka zatlačí slzu, oklepe se a půjde si zase po své práci. Auto už mám umyté, co takhle dát se do díla? Napadá mě třeba napsat detektivku. Vražedný plán by byl odhalen podle písma vyrytého příliš průbojnou propisovačkou do spodních stránek bloku, do kterého si pachatel sumíroval, na co se chystá. Stránku se zápisem sice odtrhl, ale ty pod ní ho prozradili. Nejspíš už to tu bylo, tak jako evangelium podle Syřanů, Titus Livius nebo reklamní slogan na naší škodovičce. Převrstvila bych to ale po svém. To dřívější by jenom sem tam prosvítalo. A koho by to nebavilo, může vzít gumu a napsat si přesto zase svoji verzi.
0: Tak uvažuje o fenomenu palimpsestů, jak konec konců nazvala svou úvahu Alena Šajnostová. Na Vltavě necelých 9 minut před 16. hodinou a zprávami zní ještě hudba Antonia Vivaldiho.

0: Radiohead. Jedna z nejzásadnějších kapel posledního čtvrtstoletí v čele s frontmanem Tomem Yorkem a jeho nezaměnitelným falzetovým vokálem.
1: Koncertní záznam britské altrockové legendy ze švýcarského St. Gallen z roku 2016.
0: Koncert bez hranic s Radiohead poslouchejte už 10. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na zítřejší státní svátek musí zavřít prodejny nad 200 metrů čtverečních. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Podle svazu obchodu a cestovního ruchu možná zavřou i menší prodejny. Před nákupem by si tak zákazníci měli otvírací dobu v konkrétním obchodě ověřit. Otevřené můžou zůstat čerpací stanice, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka slavnostně jmenoval nové plukovníky. Do nejvyšší důstojnické hodnosti povýšilo 20 vojáků, z toho 4 ženy. Armáda jmenuje plukovníky tradičně den před výročím konce druhé světové války. Hodnost plukovníka je poslední před hodnostmi generálskými. Řehka dnes také udělil armádní odznaky za zásluhy nebo plakety za záchranu lidského života. 9 z 27 přihlášených umělců a uměleckých kolektivů vybrala odborná komise pro dvouletou spolupráci v pražském kampusu Hybernská. Jde o první takzvaně rezidenční pobyty umělců v novém programu HIP 4 Art Studios pro nástupující uměleckou generaci. Rezidenti na 2 roky získají ateliér Centru Prahy, kurátorskou podporu a přístup do výstavního programu kampusu. V den otevřených ateliérů budou moci zájemci nahlédnout do jejich tvorby. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, zpočátku v severní polovině republiky místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Postupně už jen ojediněle přehánky, na jihu čekejte až polojasno, nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě Čech místy až 3 stupně Celsia, ojediněle přízemní mrazíky. Na horách naměříme kolem 5. Zítra čekejte oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách, na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší zítřejší teploty 15 až 19 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 12. Na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů Celsia, na horách kolem 8, na Šumavě pak kolem 12 stupňů Celsia. Více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Karl Maria von Weber, Antonín Dvořák a nebo jordánská písničkářka Farahsi Raje právě zpívající budou stát za hudbou, která bude znít mezi 16. a 17. hodinou na Vltavě. Dobré odpoledne.

0: Hlas jordánské zpěvačky Farah Siráš právě dozněl 6 minut po 16. hodině v odpolední Vltavě.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: Odpolední Vltava ještě chvíli trvá, ovšem po jejím skončení na našich vlnách uslyšíte sestřih z pořadu Akcent tohoto týdne. A o čem bude řeč? O projektu Česká knihovna, který ministerstvo chtělo původně ukončit. Bude však zatím pokračovat. Nebo o tom, že ukrajinská umělecká scéna rozvíjí své ambice a potřeby v Česku. A také připomeneme důležité jubileum, které přesahuje oblast environmentální vědy a popularizace přírody. Britskému přírodovědci a režiséru Davidu Attenboroughovi bude zítra 100 let a my to připomínáme i ve vltavských osudech. Jak se dokumentují přírodní krásy? I o tom si se svými hosty povídal Saša Michailidis. Připomenout si to můžete dnes v 16.30.

0: třetí část Koncertina pro lesní roh, orchestr e-mol Karla Marie von Webera právě dozněla v podání Hermana Baumana a Gewandhaus orchestru Leipzig, řízeného Kurtem Masurem. Konec konců v Lipsku je taky nádherný koncertní sál, brutalistní, v němž právě onen ansámbl sídlí. My vyrážíme do pražských zahrad, vyrážíme do barokní městské krajiny, protože návštěvníkům se znovu otevřela jedna z krásných pražských zahrad, konkrétně tedy Hartigovská zahrada na Pražském hradě. Je součástí jižních zahrad a posledních 10 let byla zavřena. Barokní prostor můžete letos navštívit až do konce října.
1: Mezi úplně první návštěvníky Hartigovské zahrady v první den jejího znovu otevření patří paní Dagmar Brandalíková. Trošku prší, ale i tak jste se rozhodla sem přijít, tak co tomu říkáte?
2: No je to krásné. A člověk jsem neměl přístup v minulosti, takže to oceňuji.
1: S koordinátorkou rozvoje Pražského hradu Kateřinou Špičákovou jdeme Hartigovskou zahradou. Co jste museli upravit, aby se ta zahrada dostala do současné podoby?
3: Současná podoba je velmi jednoduchá. Vlastně vycházíme z toho prostorového řešení, jaké tu je už od 60. let. To znamená velká mlatová plocha, v tom vlastně betonové skruže, v nich téměř 500 let starý tis, růže, které popínají takové speciální kovové konstrukce. A vlastně, co jsme doplňovali my, tak jsou to stolky a židle, protože ten komorní prostor nahrává tomu vlastně ten ho využívat k nějakému klidnému posezení, klidně u stolu.
1: Je tady opravdu klid. Vůbec není slyšet ruch města, to asi i díky těm vysokým stěnám, které jsou kolem nás. Zahrada je nově otevřená pro veřejnost, ale vy ještě budete dělat další úpravy. Co tady bude nového nebo co opravíte?
3: Jednak se bude opravovat obvodová zeď té zahrady, ta omítaná část. Pak před těmi tady po pravé straně vidíme vlastně vysoké pohledové stěny z ražného, to znamená přiznaného zdiva. Tak před nimi v historii byly popínavé rostliny, které tady vytvářely tu masu té vegetace, která zútulňovala ten prostor, tak zeleň se sem bude vracet.
1: Říká Kateřina Špičáková. Podle první dámy Evy Pavlové je otevření Hartigovské zahrady pokračování postupného zpřístupňování hradu.
4: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená, proto aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa.
1: Zahrada byla pro veřejnost uzavřená posledních 10 let. Ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek se domnívá, že důvodem bylo rozhodnutí bývalého vedení správy areálu.
5: Já jsem tu v tu dobu nebyl, ale z informací, které jsem měl možnost pozbírat, si myslím, že to byl takový symbol té doby, kdy se hrad spíše opevňoval a uzavíral před veřejností.
1: Jak se sem návštěvníci dostanou?
5: Dostanou se sem skrze jižní zahradu, buď skrz býčí schodiště ze třetího nádvoří a nebo skrz vstup směrem z Opiše.
1: Lidé budou moct do Hartigovské zahrady chodit zdarma v době otevření zahrad, tedy vždy od března do konce října. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: víno.
1: Někdejší frontman kapely Houpací koně, nyní na solové cestě Jiří Imlauf a píseň Když si připalujou z alba Teď. Tady teď 19 minut po 16. hodině na Vltavě. Za 10 minut vás, milí posluchači, čeká sumář celotýdenního Akcentu, ale my už můžeme vyhlížet i vltavský večerní program, který dnes bude patřit Radiodokumentu, kladoucího si mimo jiné otázky, jak ovlivnila svá sláva život jednoho z největších českých cestovatelů 20. století, Miroslava Zikmunda. Právě o tom je rozsáhlý Radiodokument Svět Miroslava Z. Uvedeme ho na Vltavě dnes večer. Polovina legendární cestovatelské dvojice Miroslav Zikmund v portrétním dokumentu odhaluje, jak ho ovlivnil islám, co si myslí o samotě i o své první, poměrně pozdní zahraniční cestě. Tady je krátká ukázka.
2: Teď dáme pozor na schody. Na kroky dopředu podle dobrých rad Jirky Hanzelky.
3: Marek Janáč, Svět Miroslava Z.
2: To slovo inšálak já jsem neznal pochopitelně. Když jsem viděl, že to je ve spojitosti s Aláhem, když jsme byli v té severní Africe, překročili jsme hranice mezi Tunisem a dnešní Libí, což tedy byla Tripolsko a Cyrenaika, nebo chcete-li řecky Kyrenaika, tak jsme potkali takového, no tehdy jsem nezdal, že to byl stařec, ale určitě byl mladší, než jsem dneska já. Tak jsme zastavili a dali jsme se s ním do povídání a on se zeptal, kam jedeme, tak jsme říkali, do Káhiry. A říkala, kdy tam budete? A asi tak, takovou suverenu řekla, za týden budeme v Káhiře. A on řekl jediné slovo, inšallah, dopustili Allah, nebo to naše české, dali Pán Bůže. No a my jsme dva dny na to se rozsekali.
1: Rozhlasový dokument Svět Miroslava Z. natočil a připravil v roce 2007 Marek Janáč. Reprízu nabízíme dnes od 20 hodin. Zítra, milí posluchači, státní svátek, speciální vltavský program, ale v pondělí je od rána již Naděžda Hávová a František Šedivý s ranní mozaikou, mimo jiné ohlédnutí za ještě probíhajícím Anifilmem v Liberci, nebo také reportáž Zuzany Filipkové o malých galeriích, případně pozvánka na divadelní Floru Olomouc. To všechno ovšem až po prodlouženém víkendu. Teď 16 hodin 22 minut, za okamžik tedy vltavský akcent, od mikrofonu příjemný poslech dál přeje David Hamr, za techniku Viktor Láně a také editor Jan Zítka.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, Když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Akcent.
1: Dnes výjimečně ve čtvrtek před svátkem vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Projekt Česká knihovna zatím jede dál. Ukrajinská umělecká scéna v tuzemsku. A britskému přírodovědci a režisérovi Davidu Attenboroughovi bude zítra 100 let. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Původně zrušený projekt Česká knihovna pokračuje. Ministerstvo kultury nakonec na něj vyčlenilo pro letošek 3 miliony korun. Díky této podpoře mohou veřejné knihovny už 27 let nakupovat zejména nekomerční domácí tituly. A právě o tomto zavedeném programu jsme mluvili s ředitelem Městské knihovny v Turnově Jaroslavem Křížem a ředitelem Moravské zemské knihovny Tomášem Kubíčkem.
2: Ta základní myšlenka toho projektu, když byl zahájen, tuším v roce 99, bylo, že by bylo dobré podpořit na trhu literaturu, která právě je spíše nekomerčního charakteru, protože to je pro nakladatele vždycky velké riziko, jestli se má rozhodnout, že vydá třeba náročnou, ať už výtvarně nebo intelektuálně knihu, zvláště ve chvíli, kdy 90. leta byla poměrně velmi jednoduchá ve smyslu toho komerčního útoku. Tento projekt to měl zajistit, že vlastně na trhu bude i literatura, která si klade na svého čtenáře vyšší nároky, ať už intelektuální nebo výtvarné, a současně měla umožnit knihovnám, že tento typ literatury budou mít. Jaroslav vlastně mluvil o tom, že knihovníci a ta knihovna v Turnově není úplně typickou situací pro tento projekt, protože my máme v republice asi 6 000 těch malých knihoven, z nichž ty knihovny do 3 000 obyvatel představují asi 70% všech. A vlastně z tohoto projektu primárně čerpají ty knihovny, které mají hluboko do kapsy, které mají problémy s rozpočtem, kde se počítá každá koruna. A tam, a to bylo velmi přesně popsáno, tam, když se máte rozhodnout, jestli koupíte pro své čtenáře knihu, která bude mít obrovskou půjčovatelnost, čímž si zajistíte vlastně, že ta knihovna bude navštěvována, že lidi se tam budou chodit pro ty knížky. A vedle toho knihu třeba z nakladatelství, které se specializuje na intelektuálně nebo výtvarně náročné projekty, pro které ale také velmi těžce hledá ty čtenáře, se kterou se ale pak dá nádherně pracovat v té knihovně, tak samozřejmě, že ten knihovník bude hodně na rozpacích. Ale tady ten projekt mu umožní, že tam bude ten třeba nějaký vzorek té populace v té knihovně mít k dispozici tituly, které jsou naprosto běžné ve velkých městech nebo v těch krajských knihovnách.
1: Jaroslave, Jaroslave, jaká je situace třeba s poezí? Ve chvíli, kdy vyjde nějaká kniha poezie v nákladu 100, 200, 300 kusů, tak a dostane se do toho seznamu Česká knihovna, tak to znamená, že ve své podstatě by si teoreticky všechny knihovny měly kompletně rozebrat veškerý náklad. Ale děje se to?
3: Tak teď byste se spíš měl zeptat do Brna. S tou poezí je to bohužel v poslední době takové složitější. Čte se velmi málo, nebo respektive u nás v knihovnách se velmi málo půjčuje.
1: Takže snažíte se,
3: ale do toho projektu se často dostává.
1: Takže ano, tak.
3: A jsme za to rádi.
1: Takže výborně. Tomáši, přehozen míček na vaši stranu kurtu. Jak je to tak, s poezí?
2: Tohle je třeba rozhodnutí, které vždycky musí udělat ten knihovník, protože on se zavazuje, že když tu knihu vezme do fondu, takže s nějakým způsobem bude pracovat. To není, já nevím, Helena Zmatlíková nebo Ferda Mravenec, kterého se tam vystavíte, a ta babička si proto přijde a donese to vnoučkovi, protože to zná. Tohle je kniha, která třeba Petra Nikla, která je nádherná, fantastická, ale někdo si to bude muset odpracovat, že s tou knihou ty děti budou schopni si zažít tu zkušenost. A tohle je zodpovědnost, kterou na sebe bere ten knihovník, a tím výběrem tu zodpovědnost potvrzuje.
1: Jakým způsobem, Jaroslavi, vy pracujete právě s projektem Česká knihovna? To znamená, co vy jako knihovna pro to musíte udělat? Jaký typ práce, a teď to řeknu velmi vulgárně, za těch 7 000 vlastně vy musíte vynaložit?
3: Tak vám přijde seznam, tam vybíráte z těch knížek, jak už zaznělo, je to primárně kolem 100 titulů. Kolegyně si to v klidu projdou, my to rozdělíme, že máme nějaké sekce, oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a třeba pobočka nějaká větší, takže se takhle třeba si řekneme, těch 7 000 rozdělíme 3 000, 3 000 a 1 000 a teď začnou hledat kolegyně, co by teda do toho se vešlo. A teď si třeba rozdělí na tom dětském něco, co by se mohlo víc půjčovat a něco, co třeba míň a s čím by třeba mohli pracovat. A většinou u nás kolegyně opravdu už mi říkají, no když vezmu tuhle knížku, tak to vím, že těchhlech 5-7 rodin si to určitě půjčí, protože ty chtějí takové jmenovitě. Ty netradiční. Ano, ano, ale to samozřejmě je třeba na bázi toho, že někdo tam chodí opravdu každý druhý týden, tak ho znáte, víte víc o tom, co by četl nebo co by chtěl s dětmi jako rozvíjet v rámci čtení. Takže to se pak lépe vybírá. Samozřejmě je to úplně jinak, když jste velká krajská knihovna, kde se vám točí jak čtenáři, tak i ty knihovníci, ty pracovníci. A pak zase úplně jiná věc je ta malá obecní knihovnička, kde se každý zná a tam přesně vědí, co by potřebovali.
0: Vy jste, Tomáši, zmiňoval, že ten celý projekt do určité míry si zasloužil nějaký restart, nebo ne restart, ale možná spíše nějakou úpravu. Co byly jeho slabiny a jak jste to teďko vychytali?
2: Když ti, kteří nás poslouchají, budou o tom chvíli přemýšlet, tak na řadu věcí už přišly. To, co říkal Jaroslav, že je v případě nákupu těch velkých knihoven běžné, že kupují ve velkých objemech, tak to způsobilo, že my jsme se rozhodli, že vlastně z toho projektu vyřadíme knihovny krajské nebo knihovny v krajských městech. Čímž zbyde více vlastně na ty knihovny, které jsou mnohem potřebnější, což je jedna z těch důležitých obměn a myslím si, že to je velmi ve prospěch věci. Protože, jak bylo řečeno, vlastně ty krajské knihovny zase nemusí tolik počítat, nebo ty velké knihovny v těch velkých městech a mají jiné zdroje rozpočtu, kterými se dokážou vyrovnat. Na rozdíl od těch knihoven, které mají třeba 3000 obyvatel nebo 5000 obyvatel, kde skutečně ten rozpočet na nákup literatury je 10 000 korun. Oni používají třeba ještě výměnné fondy, které kolují mezi těmi jednotlivými obcemi, ale pořád je to málo a tam každá stovka, která se najde, tak opravdu je velmi dobře investovaná. Čili to je jedna z těch změn. Ta druhá změna vyšla i z toho, že ten čas na realizaci toho projektu se velmi dramaticky zkrátil. Takže my jsme přešli k tomu zkrácení, takže od tohoto okamžiku ten projekt funguje tak, že ta distribuce neprochází přes Moravskou zemskou knihovnu. Tam to bylo poměrně logisticky náročné to vymyslet. A naštěstí máme skvělý lidi, kteří umí vyvíjet skvělé aplikace, ale máme i skvělé ekonomy a právníky, kteří to dokázali ošetřit. Takže díky tomu vlastně ti nakladatelé budou nyní posílat ty knihy přímo na ty jednotlivé knihovny, čím se zbavíme velké části toho zdržení, které spočívá v té distribuci, ale vlastně i nákladů na tu distribuci.
1: To byli Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, která projekt Česká knihovna realizuje, a také Jaroslav Kříž, ředitel Městské knihovny Antonína Marka Turnov, která se projektu účastní.
4: Akcent.
1: Také ukrajinské umělkyně a umělci našli po začátku invaze v roce 2022 útočiště v Česku. Vystavují v tuzemských galeriích, vystupují v divadlech, na koncertech, spolupodílí se na filmové produkci, píší tady knihy nebo se vzdělávají na uměleckých školách, účastní se kulturních rezidencí. Jak se ukrajinské umělecké scéně v Česku daří naplňovat své kulturní nebo umělecké ambice a potřeby? Své zkušenosti shrnuli studentka FAMU Jaroslava Veličko, Anastasia Vasiljeva z prvního ukrajinského imigrantského divadla v Praze, divadla T-Art, a také hudebnice Katia Gapočka.
5: Když potkáváš něco nového, vždycky máš ten strach, protože jako je cizinec, jo, a na druhou stranu můžeš nějak vytvořit jinou jakoby osobnost, protože tady nikdo neví, kdo seš. Víte, já jsem brala to tak jako tvorec, no jako člověk, který umělec, a proto chtěla vytvořit ve své hlavě, že nejenom tady ze strachu, ale jako můžu něco udělat jinak. Lidi nezná mě v minulosti a můžou úplně jinak chápat, jak se vypadám a tak.
0: To znamená, že jste stvořila úplně novou osobnost, no, která ne, jiná, ne. než jasně, ta, co bylo na Ukrajině?
5: Jasně, že ne, ale víte, kolik řečí umíš, tolik si grát člověkem, něco v tom je.
0: Jaroslavo, jak vy jste to vnímala? Ve chvíli, kdy jste zaplula do toho filmového prostředí na FAMU, tak zažila jste vlastně nějaké úskalí, ať už tedy v tom profesním životě pracovním, anebo v tom studentském?
6: No, v studentském spíš ne. Jsem byla překvapená, jak jsou otevření tady lidi. Ale jako...
0: To rádi slyšíme. To neslyšíme úplně často. Takže dobře.
6: Já určitě, že pochybuji v té mladé generaci. Jakoby já nevím, jak to jsou starší, ale FAMU otevřena přesně pro zahraniční studenty. Takže tam jsem necítila nějaký takový rozpor. A zapojit do nějakých projektů, teď jakoby připravuje dva hudebních videa a bakalářský film. Takže mi se zdá, že to, co jsem říkala předtím, jako jsem studovala jinou filmovou školu a dokončila režii v Kyjevě a ještě kulturní studie, takže mám to možnost porovnat, že s tím, jak ti lidi tady mají moc projektu, takže jakoby je těžce sehnat jejich na nějaký projekt. Ale jakože možná to jediné, co mi přijde rozdílného v tom nějakém životě.
0: Anastasio, musela jste, řekněme, řešit nějaké problematické aspekty toho zapojení právě ukrajinských umělkyň a umělců, tedy těch, které jste vy měla možnost potkat. To znamená pomoci jim třeba v nějakých těžkostech. A nebo vlastně i to umělecké prostředí dokázalo tak jako přirozeným způsobem přijmout. Ale především je to stejné, jako to bylo v roce 2022 i teď? Protože přece jsou to 4 roky.
4: Já jsem velice překvapená, jak to umělecké prostředí je slušné a příjemné a jak moc fakt jako pomáhá se integrovat. To bylo velmi příjemné a já nemám pocit, že se to nějak drasticky mění za ty 4 roky. Že pořád ty lidi jsou strašně otevřené a rádi přijímají cizí kulturu. A jedině, co zase mám pocit, my musíme dělat, je správně se integrovat. Takže...
0: Co to znamená z vašeho pohledu?
4: Nenechat se zavřít nějaký ve své bublině. Mm-hmm. Takže my se snažíme dělat dvoujazyční představení, my se snažíme integrovat český jazyk, i když pro některé je to ještě pořád problematičnější, než pro jiné zase. A samotnýma titulkama tím jako v divadle nepomůžeš, takže snažíme se nějak přirozeně integrovat i ten druhý jazyk, i vlastně i nějaké kulturní rozdíly, spíš znázornit, než je nevnímat a nebát se toho. Takže je to vlastně velmi zajímavé, když se takhle stojí toho úhlu pohledu, budeš se dívat na každou svoji tvorbu, že tam můžeš fakt otevřít tu bublinu a najednou to začíná být víc, čím dál zajímavější.
0: Tohle je možná důležitá otázka. Jaké je vaše publikum, Kaťo? Třeba, co vy jako muzikantka, zpěvačka, máte, řekněme, zaměření sama spíše na to ukrajinské publikum, anebo právě na to, které se vlastně směšuje z jakékoliv národnosti, která tady je?
5: Řeknu takhle. V Praze, jestli v procentu myslí, to 70% to je právě Ukrajinci, 30% to je Češi. Právě já píšu hudbu v ukrajinštině, pokračuji, protože český já ještě necítím, takže můžu jako v tom psát. Mám duet, možná znáte Pavel Helán, jsme udělali jednu písničku spolu, ale ještě nemám takovou sílu nebo pevnost v tom, že můžu skládat hudbu v češtině, jo. A právě vydala jsem mini album, který se jmenuje Kyjev Praha a to je o emigraci a jsem udělala jeho takhle, že do toho používala sound design a kinematografický nějaký triky, které by podporovaly to vnímání, že možná nechápeš ten jazyk, jo, tu řeč, ale rozumíš přes ty zvuky, co je to cesta, která končí, tam jsou 4 písničky a poslední písnička se jmenuje Pták a to je jako ten symbol jako moje imigrace, to jsem jako zažila, moje transformace, co jsem prošla, jo, a jak to vnímám ten svět a právě spoustu migrantů taky chodí na moje koncerty, nejenom z Česka, z nějaký jiný zemí taky. No.
0: Anastasio, jak je to vůbec s vaším divadlem The Art? Je to publikum skutečně spíše z ukrajinské komunity, anebo se vám daří přilákat úplně všechny?
4: Jsou to spíše diváky z ukrajinské komunity pořád, protože začali jsme, jak jsem říkala, integrovat ten český jazyk a víc se snažit o ten mezikulturní dialog poslední 2 roky. Pořád se snažíme vybudovat ještě tu českou zvětšit ty procenta české návštěvnosti na našich představeních, protože to jsou většinou divadelní nadšenci, kteří jako rádi chodí do X10 a přijdou do komedie. Prostě lidi, kteří rádi chodí do divadla, jen tak nepřijdou na to představení. Takže vlastně hezky vidíme, že i když přijdou do X10, kdy přijdou i na naše představení, jsou to lidi, kteří podporují Ukrajinu a kteří jsou stejnomyslící lidi, jako prostě, kteří tam potřebujeme. Takže to je hezká bariéra, kterou tam vybudujeme tím, že prostě když přijdou na naše představení.
0: Jaroslava, jak vy to máte s nabídkami pracovními? Je to, nebo takhle, Není to tak, že by prostě za vámi chodili třeba právě ukrajinské umělkyně, umělci, zpěvačky, že by řekli, potřebuju videoklip, ty mi budeš rozumět.
6: No, v něčem to je, ale jakože to je půl na půl, takže ty dva hudební videa, které teď mám natáčet, přesně pro ukrajinský zpěvek, ale jako zpívají taky internacionálně, nějaký v angličtině například. Ale například ten seriál, který jsem střihala, taky byl taky...
0: Ještě jste vlastně neřekla, jak se jmenuje ten seriál.
6: Jo, Generace Nika možná znáte. Mm-hmm. Takže jakoby, ale to bylo pro český publikum. Takže jakoby to vždy nějak na nějaké hranice. Ale zároveň za mnou nedávno přišel taky jakoby Američan a říkal, že bych střihala ho film. A taky spolupracuje se Slovákami a s Čechami hodně na té škole. Takže asi můj obor hodně dovoluje na rozdíl od hudby a možná i občas divadla, že to je vizuální. Jakože já nepotřebuju fakt ten jazyk tak vnitřně umět, abych rozumět, protože mám vizuální jazyk. Ale jo, ale jakože jsou ti rozdílně trošku no, zvyky, jakoby, protože ten film v Ukrajině, on trošku jiný od českého filmu. Má nějaký prostě, jak to říct, že my hodně točíme o té kuchni, o tom bytě. Teď jakoby, když seš ukrajinský film, že od tebe očekává asi, že budeš točit o válce. Tady je...

0: Akcent.
1: David Attenborough oslaví zítra, 8. května, sté narozeniny. Významného britského přírodovědce, režiséra, scénáristu a dokumentaristu připomínáme teď ve vltavské rubrice Osudy. Jak se natáčí a jak se fotí příroda? Zeptali jsme se fotografa lidí a přírody Václava Šilhy, jeho snímky uveřejnil třeba BBC Wildlife Magazine anebo National Geographic, a hlavního kameramana dokumentů Planeta Praha nebo Planeta Česko Jiřího Petra.
2: Čas je skoro rozhodující hodnotou. Já teď vzpomenu jako pěkný příběh. Jsem byl v Polsku, potřebujeme do filmu, který teď děláme, novej pro kina, potřebujeme jeřáby hnízdící, takový ten krásný veliký šedý pták, který hnízdí v rákosinách. A u nás je jich málo a nechtěli jsme úplně jako pronikat do chráněných oblastí, takže v Polsku jich strašně moc, takže tam máme kolegu, nějakého Piotra. Piotr má pod kontrolou asi 20 hnízd jeřábů, tam jich hodně, no, a vozí vás do toho krytu, to je ten stan, z kterého točíme, za tmy vás vyzvedává, to znamená, že se sedíte v tom stanu zkroucených 16 až 18 hodin, no a mně se konkrétně třeba skoro vůbec nic nepodařilo, protože ty jeřáby už byly vyvedeny a skovaly ty mláďata do rákosí. No, takže čas je někdy opravdu už se to nedá skoro vydržet.
1: A předpokládám, že úplně to samé zažívá Václav, a nakolik velkou roli v tom případě hraje náhoda?
3: Obrovskou, protože ještě ke všemu v podstatě vy si můžete vymyslet fotografii, jakou chcete, že jo. A mně se víceméně nikdy nepovedlo, aby to vyšlo tak, jako v mý hlavě, jak jsem si představoval, že o ten čas je úplně to samý. Protože si vemte, že 3 dny čekáte u brodu v Masai Mare v Keni s tím, že přijdou pakoně, že jo. Pak se to stádo konečně objeví, pak je u řeky, čekáte, máte krásný světlo, všechno, že prostě budou přecházet, budou výborné fotky. Pak se plácne ryba ve vodě a stádo se otočí a uteče naspátek do Tanzánie. To je jako opravdu strašný.
2: Do Tanzánie.
1: A vy nasedáte do auta a jedete do Tanzánie k dalšímu brodu.
3: Ne, já jsem nešťastný, jak šafář jdu vršek a jdu na večeři.
1: Tohle je asi ten základní moment toho, co vlastně my jako laici, jako diváci, divačky zažíváme u té televize, že máme ten pocit, že teda ano, takhle to tam chodí, ale jak moc vlastně ta realita, kterou vy zažíváte, je podpořená tou dynamikou střihu, tím vlastně záběrováním, tím tou postprodukcí, kterou uděláte tak, aby prostě to světlo opravdu vypadalo tak, jak by mělo vypadat, aby nás to všechny dojalo.
2: No tak právě to filmování přírody je vlastně komplexní záležitost, je to týmová práce, že jo? Ten fotograf musí vlastně udělat do té jedné fotky, musí dostat úplně všecko, pokud možno, co nejvíc, nebo co nejvíc, když to my to musíme vyskládat jako příběh. Takže my děláme vlastně jednotlivé jako fotky nebo záběry, ale potřebujeme různý úhly, různé velikosti a potřebujeme vytvářet ten příběh, což je vlastně na tom to nejtěžší. A to právě pan Attenborough jako krásně umí, protože ty původní filmy, nebo takový, co se dělali přírodovědné filmy o chráněných oblastech, tak byly takový, tady roste to, tady roste tamto a tady žije tohle.
1: Jako staré učebnice.
2: Jako encyklopedie. A přitom ale je potřeba právě udělat příběh, vyprávět ten příběh, a to je to, co ty lidi zaujme. A to vyprávění toho příběhu je strašně těžký, protože je určitá situace, která se odehrává a vy dost často jste tam sám na to v tom krytu nebo někde v tom natáčení. Takže ideálně, když nás třeba víc, to je právě princip těch hochů z BBC, že prostě jich je na jednom místě fakt víc a že to mají pokrytý, nad nima ještě lítá helikoptéra nebo dron, takže pak se jim ten příběh dobře skládá.
1: No ale ani jim se to teda úplně nedaří. Jsem četl nějakou historku o tom, jak se snažili natočit sněžné leopardy v Pákistánu a myslím, že tam strávili 2 zimy dohromady 18 měsíců.
2: No to je těžký opravdu.
1: Pro pár minut záběru.
2: No. Ano. Ale podařily se věci, no, což je neuvěřitelné.
1: Václave, bavíme se tady přesně o krytech, bavíme se tady o tom čase, ale co vlastně všechno vy jako fotograf, právě protože jste sám, na rozdíl od toho filmového štábu, sebou vlastně musíte nosit a rozložit?
3: No, když už jsme u toho sněžného leopardu, tak já jsem taky dostal výborný nápad, že si ho půjdu nafotit, že jo, takže bylo to úžasný, protože jsem strávil x týdnů v Himalaji, viděl jsem ho, ale byl asi centimetr veliký na té fotografii, protože byl strašně daleko. Nicméně moje štěstí bylo neskonalý, protože vidět takovýhle zvíře je prostě úžasný. Takže samozřejmě to vybavení je vždycky o vybavení technickým, to znamená těžký fotoaparáty, protože potřebujete mít dlouhý skla a tohleto. Takže to samo o sobě, když si to zkombinuje třeba tady s nadmořskou výškou, tak člověk umírá, ale je to v podstatě vždycky to nejnutnější, hlavně když pluju do Antarktidy, tak vím, že tam se zvířata nebojí, tam jsou na 2 metry, až je to protivný, jak prostě si na mě jdou podívat, když chci něco z dálky, tak tam potřebuju toho míň. Když jdu do Afriky, beru si další objektivy a podobně, a to se samozřejmě jako pronese.
1: Jak moc ovlivnila technologie právě natáčení filmů dokumentárních? Protože předpokládám, že to je dost velký rozdíl natáčet někdy v 60. 70. letech na filmový pás, kterého je nedostatek, anebo mít 20 fotopastí na digitál a pak si jenom vybírat z toho, co se tam objeví.
2: No tak z těch fotopastí to není úplně ono, ale když vzpomínáte ten film, tak já vlastně začal... Protože jsem chtěl dělat ty filmy co možná nejkvalitnější a pokud se mi podařilo sehnat nějaký peníze, třeba příkladně můj první film o Třeboňsku byl natočený na film. A lidi podvědomě, když nikdo nevěděl, na co je to natočený, tak lidi podvědomě, myslím, že ten film vnímali jako takový to krásný médium a ten film se jako líbil i kvůli tomu, ale bylo to strašně obtížný, protože ten materiál byl hrozně drahý. A proběh, tak kolik to bylo za vteřinu, metr byl, no prostě řádově 20 třeba korun za vteřinu proběhlo tou kamerou. Plus postprodukce toho filmu, muselo to jít do laboratoří. Ani když jste nevěděli, jak to dopadne. To bylo hrozný. A teď ta digitální technologie je naopak úžasná, naopak točíme to až strašně moc a máme problém to pak probírat, ale je fakt, že můžete tu kameru nechat běžet, ten digitální záznam a pak s něj vybrat třeba to nejlepší.
1: No a to nejlepší, Václave, je nějaká fotka, kterou vy si říkáte, jo, tady vlastně se mi všechno sešlo dohromady, zafungovala moje příprava, moje technika, moje intuice a náhoda tak, že to je dokonalý.
3: A já už jsem to někde říkal, já doufám, že jsem takovouhle fotku ještě neudělal. Protože pak, když ji udělám, tak nemá smysl, abych fotil dál, jo, takže já pořád čekám, že to nejlepší teprve přijde. Možná je to bláhový, ale já to mám takhle.
1: No a když ještě vlastně zůstaneme právě u té technologie, která se skutečně tou miniaturizací a tím, že vlastně všichni teď jsme fotografové, tak se to změnilo tak, že opravdu všichni se snaží nějakým způsobem něco fotit, včetně hmyzu, který zrovna máme na zahradě. Skutečně ta technologie změnila i náš pohled na to, jak vypadají přírodopisné filmy nebo jak vnímáme přírodopisné fotky. Je to skutečně pořád o té technologii, anebo je to o tom oku, o té intuici, o tom talentu toho, kdo je na té druhé straně toho objektivu, Jiří?
2: Tak určitě to bude o znalostech, schopnostech a asi i o talentu, protože ta technika sama o sobě teda vám úplně nepomůže. Pomůže teda hodně, strašně moc pomůže, ale zatím stejně musí být někdo, kdo o tom přemýšlí, jak to má vypadat a hlavně, jak se bude skládat a z čeho ten příběh.
1: To byli hlavní kameraman dokumentů Planeta Česko a Planeta Praha Jiří Petr a fotograf lidí a přírody Václav Šilha. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Po víkendu bude v Česku slunečno, pršet má jen výjimečně, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj bude pátek ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů Celsia. Během soboty se ale začne oteplovat a v neděli by mělo být místy přes 25 stupňů Celsia. Izrael podle zprávy organizace Lékaři bez hranic cíleně omezuje přísun pomoci potravin do pásma Gazy a kriticky tak zhoršuje podvýživu Palestinců. Vychází to z dat 4 zdravotnických zařízení, která organizace od letošního roku spravovala. Krize dopadá hlavně na novorozence, těhotné a kojící ženy. Lékaři v uplynulých letech zaznamenali rostoucí počet úmrtí novorozenců nebo předčasných porodů. Podvyživené děti navíc často kvůli nucenému vysidlování nemohou dokončit léčbu. Podle Lékařů bez hranic před začátkem války v pásmu Gazy podvýživa prakticky neexistovala. Organizace proto vyzvala Izrael i jeho spojence, aby umožnili neomezený přísun pomoci a zásob do oblasti. Herec Vladimír Polívka je hlavním autorem hry Unikát, v níž sám účinkuje. Herec a spoluautor hry Hynek Čermák se ujal režie a v inscenaci mluví hlasem režiséra. Námětem je život současného sebestředného herce středního věku. Satirický Polívkův sólový, asi hodinový výstup, tvoří tragikomický příběh o slávě, ješitnosti, ale i o odvaze přiznat si selhání. Pražské divadlo Metro dnes uvedlo veřejnou generálku hry. Premiéra se uskuteční dnes večer. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat, nejvyšší zítřejší teploty 15 až 19, na severu Čech kolem 12 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme kolem 21, na horách kolem 8, na Šumavě pak kolem 12 stupňů Celsia. Teď už repríza pořadu Art Café, premiéru jsme uvedli 23. dubna tohoto roku.

0: Café.
1: Jaro je v plném rozpoku, z čehož mají jistě radost romantici i alergici. My dnes ale budeme krapet předčasní. Užijeme si totiž léto. Konkrétně léto s Monikou. Tento projekt hudebnice Moniky Omerzu Midriakové právě vydává své druhé album Cítit to všetko naraz a v premiéře vám ho představí vltavské Art Café. U jehož poslechu vás vítá Tomáš Klement. A já už se těším na libozvučnou slovenčinu v podání Moniky Omerzu Midriakové a také její neméně libozvučnou hudbu. Ahoj, vítej v Art Café.
2: Ahoj a pozdravujem posluchačů.
1: Já myslím, že většina posluchačů tvoji existenci zaznamenala ať už v letu s Monikou nebo ve tvém starším projektu Monikino Kino, kde byl tvým partnerem Petr Marek. Případně jsme se s tvým jménem mohli setkat v titulcích hned několika filmů, pod kterými je podepsán tvůj dnes už manžel Olmo Omerzu a ke kterým si složila hudbu. Tak mě napadá, co všechno ses musela naučit, aby tvoje hudba ve filmech plnohodnotně obstála a opačně, jak filmová hudba obohatila tvou písňovou tvorbu?
2: No, mne sa to tak stretáva prirodzene s tým mojím svetom, pretože vlastne ja som prišla do Prahy študovať na pražskej FAMU, na katedru strihovej skladby, takže vlastne pôvodne som vyštudovaná strihačka. A strih je vlastne strašne moc o tom budovaní príbehu, o tom, jak vlastne vytvoriť to vyprávění, jak ho formovať. A myslím si, že to sa mi vlastne dostáva aj do tej tvorby pre film, vlastne ako filmovej hudby a tiež vlastne do tých mojich pesničiek a tak to žije v takom ako zvláštnej harmonii, kde si vždycky z jedného vypožičiavam do druhého a navzájom.
1: A myslíš, že teda to, že ses vlastne naučila tvořit hudbu pro film, což má svoje jistě specifika, obohatilo i práve tvoji písničkovou tvorbu?
2: Určite áno, tak ja som sa vlastne premýšľam tak ako konkrétne, určite trebárs vlastne také tie aj nejaké klišé z tej filmovej hudby, že sa vlastne o mnoho viacej pracuje s sláčikmi, ako so smyčcami, tak vlastne prirodzene sa mi potom začali dostávať, pretože som si ich osvojila v tej filmovej hudbe, tak sa mi začali dostávať vlastne do tých pesničiek, začala som s tým pracovať a už sa toho nebáť vlastne, pretože v tej hudbe je to vlastne vec, ktorá viacej patrí k tomu popu alebo vlastne k tomu popovejšiemu aranžma.
1: A ve filmu sú často táhlé plochy, ty sú ti konec konců vlastní, takže tam žádná velká změna. Ještě mě napadá k tomu střihu, stále se mu věnuješ?
2: Ano, já vlastně jsem si to vybrala prostě v 18 rokoch, tak jako trochu pragmaticky, že jsem vlastně chcela robiť, strašně mě fascinoval film, ale chcela jsem vlastně vědět nějaké remeslo, že jsem si úplně ještě se necítila být jistá jako v té úplně autorské tvorbě jít na režiu. A vlastně jsem za to dnes hrozně ráda, protože vlastně v tom muzikantském životě právě mám tu možnost, že to kombinujem a že vlastně mi to trošku dotuje a dává mi to tu slobodu, aby jsem vlastně mohla si potom tvořit v těch pesničkách fakt len to, co chcem.
1: A propojí se někdy střih a hudba?
2: Premýšlám. Ja si myslím, že mne to v tých formatívnych rokoch, proste okolo tých 20, keď som mala na vysokej, ja si myslím, že každému to tak nejak formuje to myslenie, jak sa potom díva na svet. A ja si myslím, že týmto ma to formuje aj v tých pesničkách, že vlastne keď píšem trebárs texty, alebo skladám a premýšľam nad tou štruktúrou, tak vlastne sa nad tým snažím premýšľať príbehovo. Aj keď vlastne to nie sú úplne doslova príbehy, ako je to skôr abstraktnejšie, ale vlastne vždycky tak nejak vo vnútri premýšľam, a čo sa stane potom a či mi to nejakej tej vnútornej logike sedí.
1: A možná mne ešte napadá jedna výhoda, když potom seš ve studiu a dochází potom k mixu těch písní, tak ty vlastně seš úplně doma v tom studiu. Ten střih vlastně krásně ovládáš, byť teda vlastně jiný střih, ne ten jakoby hudby, ale toho obrazu, ale ono to vlastně víceméně všechno je tak podobné.
2: Jsou tam, jako zase je to velmi, velmi, by som povedala, zase nie som určitě zvukár mix, jako mixer, to je velmi samostatná kategória, ktorej si hrozně vážím, ale vlastně určitě ten můj pohled je trošku zase jiný a možno, že to může obohatit toho zvukára.
1: Ještě se vrátím k té hudbě, protože ty si první soundtrack vytvořila k filmu Všechno bude. složila si ho společně se Šimonem Holím, také vám to přineslo nominaci na Českého lva. Byl to právě Šimon, kdo tě zasvětil do zákonitostí světa filmové hudby? A jak jsi vlastně reagovala na, předpokládám, Olmovu nabídku udělat hudbu k tomuto filmu?
2: Ono to bolo také prírodzené, že sme vlastne, že som ešte predtým robila ako také prvé pokusy vlastne u nejakých dokumentárnych filmov. S Martinom Duškom sme spolu robili jeden film. Tak nejak som si to postupne sa k tomu dostávala a so Šimonom sme práve, to bol taký prvý akoby veľký projekt proste hraný. A premýšľam, jak to bolo, to už je dávno.
1: No.
2: Už to nemám úplne v hlave, ale vlastne my sme sa tak navzájom dobre doplňali, že sme hľadali proste ten jazyk toho filmu a vždycky, keď ho ten jeden našiel, vlastne tak to vlastne nasmerovalo aj toho druhého a ja možno, že proste ako keby ako žena, tak proste, alebo ani to možno, že není o tom gendri, ale vlastne, že z nejakej svojej pozície k čomu niečomu lpiem, vlastne, že mám v sebe nejakú možno prirodzenú melancholiu, alebo dokážem vystihnúť nejaké ako citové veci, tak vlastne sa mi to jednoduchšie skladá než nejaké akčné sekvencie. Tak vlastne sme boli na to dvaja a tak nejak si navzájom vlastne našli ten svet. Ale Šimon bol pre ten projekt strašne dôležitý a hrozne to bolo fajn to robiť spolu.
1: Potom byl Atlas ptáků a teďka do třetice Nevděčné bytosti, které jsou konec konců ještě v kinech. Film, který se zabývá tématem rozbitých rodinných vztahů, mezigeneračních komunikačních propastí a rozporu v perspektivách dospělých a dospívajících postav. Byla to pro tebe dosud nejtěžší práce i vzhledem k neúplně až tak veselému vyznění filmu?
2: Bola to pre mňa, akoby áno, bolo to veľmi intenzívne, ale musím povedať, že to bola pre mňa asi najkrajšia spolupráca takto ako filmová, pretože vlastne myslím, že ten film má strašne moc rôznych poloh. To bola taká radosť hľadať vlastne to, čo treba v tom filme akoby hudbou podporiť, pretože vlastne bolo ako keby niekoľko variant, ako sa to dalo urobiť, alebo nakoniec bola tá jedna správna, ale vlastne, že to bol taký ako zaujímavý, strašne pekná spolupráca a tiež si myslím, že ako keby mne príde, že v tej filmovej hudbe, že ten skladateľ je trošku taký herec. Mm-hmm. Ako keby, že vlastne ja sa tiež musím vcítiť do tých postav a vlastne to s nimi prežívať veľmi intenzívne.
1: No tá hudba má obrovskou moc. Vy no. Vlastne dokážete hudbou úplne zmieniť vyznení situácie nebo scény.
2: Určite proste vie to akoby presne ukázať na niečo alebo vlastne pomôcť ako keby tomu vnímaniu a pre mňa to bolo vlastne také ako super intenzívne v tom, že vlastne človek si zo seba trochu tiež vyťahoval nejaké svoje, ako keby dostával sa do tej intenzity, vyťahoval si možno aj nejaké svoje rodinné veci, ale to akože nemyslím, ja som mala strašne krásne vzťahy s rodinou, to vôbec, ale vlastne akože musel sa človek na to naladiť, takže som veľmi premýšľala nad tými hercami, ako to vlastne robia oni, že to v sebe akoby hľadajú a snažia sa naladiť na tú emóciu.
1: Také ste s filmem byli na prestižním festivalu v San Sebastianu, jak ste si to užili? Překvapilo tě třeba něco na takhle prestižní filmové přehlídce?
2: Bolo to tam akoby super, proste boli sme medzi filmami. Asi možno, že tá bezprostrednosť, že tým, ako sme boli v hlavnej súťaži, tak proste tam boli také tie obrovské hviezdy, deň po nás vlastne mala v tej istej kategórii, ako v tej hlavnej súťaži premiéru Angelina Jolie, proste také tie ako fakt obrovské mená Colin Firth. A zrazu to bolo také ako absurdné, že stojíme na tom koberci a že ďalší deň tam stoja tieto mená, ktoré sú vlastne v niečom také nedosažiteľné, takže to bola taká absurdná perspektíva, ale ako krásna.
1: A možná se třeba protne i do nějaké písně, do nějakého zážitku. A každopádně tohle filmové okénko vlastně uzavřeme tím, že ty si říkala, že vlastně si studovala střih, seš velká filmová faninka. Konec konců letos s Monikou je vlastně film legendární Ingmara Bergmana, tvůj oblíbený.
2: Tak. No je to taky jako velmi intenzivní film. Nevím, či je úplně můj oblíbený. Ta postava vlastně dost to tragicky dopadne, ale jako mám strašně rada Ingmara Bergmana. Uhum. A vlastne bol taký prvý, tá jeho tvorba bola taká iniciačná pre mňa vlastne do toho sveta filmu, že keď som mala 17, tak som vlastne ako videla nejakú jeho retrospektívu a vlastne zrazu som si vrala, wow, existuje úplne iný typ filmov a začala som chodiť vlastne do filmového klubu a tak.
1: Takže letos s Monikou práve teďka ti vychází nové album Cítit to všetko naraz a my si z nej práve teďka zahrajeme skladbu Zastav, nebo Zastav.

0: Posloucháte Art Café s Monikou Omerzu Midriakovou, se bavím o novém albu projektu Letos Monikou. My jsme slyšeli skladbu Zastav. Ty jsi řekla v tom minulém vstupu slovo iniciační a já mám pocit, že tahle píseň byla iniciační právě pro tohle album.
1: Ako si to uhadou, přesně tak, to je.
0: Trošku jsem se připravoval.
1: Ano, přesně tak. Já jsem napísala dost veľa věcí aj předtím, před touto pesničkou, ale vlastně táto byla taká prvá na ten album, vlastně, která určila ten nějaký jazyk, aj keď vlastně jako keby mi zostala velmi dlho na stole, že som nebyla, ako hrozně dlho mi trvalo nájsť jej takú tú finálnu podobu vlastně v rámci tej produkcie a tej štruktúry, protože nemá takú klasickú štruktúru jako sloha, refrén, a vlastně v tom to bylo také specifické, ale myslím, že určila vlastně jeden z těch tónů toho albumu.
0: Ty jsi na sociálních sítích řekla, tato pesnička mi pomohla dostať sa z chmur zas na světlo. Omlouvám se za svou slovenštinu. Takže skládání hudby je pro tebe částečně i terapie?
1: Určitě, ale jako myslím si, že mě se strašně premenil ten vzťah vlastně k té tvorbě za posledné roky. Keď to tak poviem akoby osobne, tak vlastne, jak prišla pandémia, tak som mala takú ako krízu tvúrči, ako v tom zmysle ako tých toho, prečo to robím a čo sú vlastne tie dôvody a tak. Jak človek mal šancu sa zastaviť a vlastne tak nejak všetko sa to trošku v tých základoch, ako hlavne zo začiatku tej pandémie vlastne ako triaslo. V tomto to pre mňa bolo strašne dobre si ako keby uvedomiť, že je to pre mňa nejaký, že som taký lievik, že to není ako, že ja si tým niečo riešim, ale vlastne skôr možno, že aj cez to, čo ja prežívam, alebo čo cítim okolo seba, tak vlastne je to popisovanie tých vecí. Ale že je to ako osobné, ale vlastne už to není tak moc denníček autobiografické, alebo tak.
0: Ale je to taková drobná reminiscence na tú éru covidu, by sa dalo říci?
1: Ako pre mňa je toto také náročné, že vlastne asi by som nehovorila len covidu, ale vlastne to vychádzalo z nejakej ako osobnej straty, ale potom vlastne to bolo skôr takým popisom tých posledných rokov toho, čo žijeme, že vlastne ako tak nejak oni sa tie veci nabalujú, že to není len covid, ale vlastne jak začala vojna na Ukrajine a vlastne to tiež tak ako zatriaslo tou našou perspektívou totálne.
0: My jsme slyšeli jednak kytarový motiv a také živé bicí. Kdo je nahrál?
1: Nahrál ich Jakub Schindler, toho můžete poznat z kapely Bert & Friends. To je strašně pekná spolupráce pre mňa nová vlastně pre tento album. A já jsem si ty bicie připravovala tak nějak sama vlastně v počítači a potom vlastně jsme to spolu tak nějak dotvárali a on tomu, myslím, dal jako hrozně citlivo k tomu přistupoval.
0: A chtěla si živé bicí, ta automatika prostě nebyla ve hře.
1: Akoby bola a někde se aj kombinuje vlastně, ale přišlo mi, že to tomu dodává ještě nějakou vlastně další vrstvu a vlastně přišlo mi to strašně fajn, že já nad tím dlouho sedím sama, ale potom ještě vlastně do toho přijdu další lidé, kteří přispějí.
0: A ta kytara?
1: Gitara je právě Lukáš Klaverza, který se mnou hrává i koncerty a který je vlastně tiež součástí projektu Good Times Only albo kapely Good Times Only. Mm-hmm.
0: No ale jinak je ta deska vlastně kompletně tvoje práce. Tak jsem si i říkal, jestli ti třeba nechyběla oponentura, nějaké další oči, které by se na tu desku podívaly. Jseš sama sobě třeba největším kritikem, největší kritičkou?
1: Určitě, ale už se snažím být na sebe také jako jemnější a brát to jako součást, jakože nezlevovat z nějakých svojich štandardů, alebo toho, co by som, alebo ne štandardů, ale toho, na čo jako se snažím dosáhnout, ale nemať ten vnútorný hlas taky jako tvrdý na sebe strašně.
0: No ale ta deska vznikala 8 let, takže pořád seš na sebe dost tvrdá, evidentně, jo. Než něco pustíš ven.
1: Jo, ale tak to byl taky jako extrém. Doufám, že další deska se mi podarí rychlejší.
0: Za 7. Ta minulá eponymní deska vznikala doma v obýváku, teď už ty ambice byly větší.
1: Já vlastně tu mám hrozně rada, že to můžem robit vlastně v takýchto
0: domácích
1: alebo DIY podmínkách, protože vlastně tomu verím, myslím si, že to treba prijať. Ale aspoň z tej pozície, z ktorej ja prichádzam, tak je to pre mňa strašne veľký bonus. Nevnímam to ako nejaký mínus, ale vlastne si myslím, že tá technológia sa tak strašne posunula, že vlastne celej našej generácii a tým ďalším dáva priestor vlastne môcť vytvoriť niečo, čo znie vlastne dobre aj v týchto podmienkach. Mm. Čože obrovská sloboda, aby som pred 30 rokmi vlastne taký album nemohla stvoriť, pretože by som na to nemala prostriedky.
0: Navíc já tě vnímám jako poměrně introvertní osobnost a přeci jenom v tom domácím podnebí, v těch domácích podmínkách je to pro tebe asi snaží se uvolnit a ponořit do toho svého hudebního světa.
1: Presne, určite. A vlastne ako môcť v sebe otvoriť niečo, čo proste v tom kolektíve alebo vlastne pred ľuďmi, pred ktorými sa treba na poprvé necítiš hneď, vlastne nevieš sa hneď otvoriť, tak áno, presne tak.
0: Ty si, ešte se vrátim k tomu debitu, ty si tehdy řekla, snažím se, aby to nepůsobilo, že se snažím, ale snažím se. Máš často o sobě pochybnosti, jestli je tvoje hudba dostatečne kvalitní, nápady nosné, texty chytré, zpěv dobrý?
1: Ako, snažím sa to proste postupne všetko vylepšovať a je to nejaký proces. No to je tiež nejaký môj posun, že som si povedala, OK, ten život je proste krátky a vlastne ten perfekcionizmus a tá snaha na tú dokonalosť vlastne potom nakoniec môže viesť k tomu, že človek urobí jeden album za celý život, ako, ktorý už medzi tým vlastne bude niekde úplne inde celý svet. Takže, takže vlastne v tej nedokonalosti sa teraz cítim akoby lepšie a vlastne mi myslím, že je dôležitejšia tá intuícia vlastne ísť za niečím a počúvať a vlastne prestať analyzovať. A akoby potom to vlastne spätne analyzujem, tie veci, keď už som v tej produkčnej fáze, ale keď to tvorím, tak sa snažím vlastne úplne to vypnúť.
0: A kdyby si teďka spätne zanalizovala, kam sa posunula od té první nahrávky, v čem třeba Monika Midriaková je dnes lepší, zručnější skladatelka, aranžérka, než když si vlastne skládala to svoje eponymní debutové album? Možná, jak jsme se o tom bavili, je ta kompoziční práce na těch filmech, to ti asi mohlo pomoct určitě?
1: Určitě, určitě. Já myslím, že každý projekt prostě, na něm jsem se strašně moc naučila. Premýšlám, to asi nechám na iných ľuďoch, jo. Ja to takto neviem, ako, alebo asi by som to vedela zhodnotiť, ale vlastne mi to príde také lepšie, asi keď to niekto iný zhodnotí.
0: A dobře, textový posun, že dnes nazíráš svet očima ženy, ne dívky.
1: Tak to určite súvisí akože s vekom, to je jedna strana toho, ale myslím si, že tým, že som mala teraz viac času na tie veci, alebo že som si ten čas dala, tak vlastne dosť veľa tých pesničiek má nejaké odkazy vnútorné, na trebárs básne, ktoré mám rada, alebo vlastne, že trebárs aj textovo, že sú tam proste odkazy, ja neviem, napríklad pesnička Tiger je vlastne odkaz na báseň od Williama Blakea, Tiger, Tiger. Sú tam odkazy treba aj z pesničke Odovzdaj sa mi na takú prednášku Kurta Voneguta, kde hovorí, že ak toto nie je krásne, tak potom už neviem čo. A vlastne sú tam takéto ako odkazy, ktoré sa mi tam darilo dostávať a za ktoré som hrozne rada, že sú také ako skryté, že treba v pesničke Zastav je napríklad odkaz na text Kamila Peteraja a Mira Šbírka Čo bolí, to prebolí.
0: Jasne.
1: Tak vlastne ja to používam ako Čo bolí, to prebolí, vraveli. Že to proste, akoby, že to patrí do nejakého sveta, z ktorého všetci vychádzame, tak nejak som sa snažila tieto veci tam dostávať.
0: A je nejaký odkaz v písni Asi sa máš, ktorá nás teď čeká?
1: Asi ma máš, premýšľam. To si ma teraz zaskočil.
0: Možná úkol pro posluchače, aby pozorně poslouchali a zkusí rozklíčovat, co Monika vpašovala do téhle písně.

0: Projekt letos s Monikou, album Cítit to všetko naraz a píseň Asi ma máš, ke které vznikl videoklip, kde herce učíš ten charakteristický kytarový riff. A já o tobě vím, že ty vlastně neumíš úplně na kytaru, takže je to takový drobný fór.
1: Ano, ano, je to přesně ten fór, jakože já hrám učitelku gitary prostě, keď nevím zahrať jediný akord. A právě vlastně to je aj trošku fór toho klipu, že vlastně v jeden moment to tým študentom dochádza, že vlastně to, čo im ukazujem, vlastne není úplne proveditelné, alebo že je to trošku vlastně blbosť.
0: No a neuvažovala si, že by ses trochu naučila na kytaru, protože vím, že ty občas hraješ i sama. Viděl jsem tě takhle na jednom festivalu, kde si vystupovala jenom s klávesami a přetočenými základy a ta kytara by se tam občas hodila, když ten kytarista nemůže.
1: Určitě. My teraz budeme hrávat vlastně vo dvojici s Lukášem, který je právě gitarista, takže vlastně tuto funkci
0: prostě
1: perfektně.
0: Kytara ne.
1: Ne. Já jsem ráda za ten klavír a že myslím, že skôr tam mám ještě jako velkou kapacitu, kam se můžem posunout s tím klavírem.
0: Takže tady je jasné, že to nové album budete hrát s Lukášem Klaverzou ve dvou. Už jste měli nějaké zkoušky, už máte vymyšleno, jak to aktuální album přetavit do koncertní podoby?
1: Úprimne začíname tento týždeň intenzívne skúšky, pretože máme vlastne prvé koncerty v máji, v květnu. No. Touto cestou vás rada pozvem.
0: Poďme hodiť termíny, klidne.
1: Určite. Hráme vlastne tri krsty tohto albumu v Brne 13.5., v Bratislave 14.5. a v Prahe 16.5. v Arše.
0: V jakých prostorách se ti nejlépe hraje? Protože přeci jenom tvoje písničky vyžadují trochu pozornost. Není to taková ta hudba na první dobrou, že si skočím, zajásám si. Tak v jakých prostorách se ti hraje jako nejlíp?
1: Já si třeba strašně pamätám na prvý koncert letos s Monikou vlastně z toho debutového albumu. A to jsem hrála na festivale v Jihlave, na festivale dokumentárních filmů v takom jako stane. A bolo to strašne krásny koncert, pretože vlastne sa ukázalo, že tí ľudia to celé so mnou spievajú. Tá atmosféra, síce to bolo vlastne vonku v zime, ale vlastne bola tam nejaká strašne veľká cítiť nejaké spojenie, spolupatričnosť. Asi to neviem tak povedať, že tento jeden klub je pre mňa, ale vlastne určite v tej klubovej sezóne proste je to moc fajn.
0: To musel byť úplne úžasný pocit pro vlastne hudebnici, ktorá stále na Prahu kariéry vlastně, byť jste měli s Petrem Markem ten jeden projekt, ale teďka vlastně nový projekt, nová hudba a posluchači znají tvoji hudbu, zpívají to s tebou, to muselo být úžasný napojení.
1: Jo, jo, obrovské jako vlastně. Dojatě, no, no, no, jakože skôr také to, vlastně já jsem si uvedomila hodně cez tu hudbu, přesně jak hovoríš, že jsem taky jako introvert, tak vlastně skrz tu hudbu potom s těmi posluchačmi cítím nějaké napojení, že vlastně, že a ok, tak nie som v tom sama, že takto vidím ten svět, že vlastně, že takže si těch posluchačů hrozně vážím v tomto a je tam přesně také to, že wow, ok, tak jsme nějak propojení.
0: A chodí potom po koncertech za tebou posluchači, návštěvníci a diskutují třeba s tebou o textech a hledají právě třeba ty skryté významy?
1: Jo, jo, myslím, že presne dúfam, že to tak bude aj teraz. Ja som teraz mala takú koncertnú pauzu, takže úplne neviem teraz proste, ale áno, presne tak to bývalo.
0: No teď ses tedy převážne venovala vlastne skládání do filmu, tak mne vlastne napadá, jak se ti v téhleté obrovské práci na filmech dařilo si urvat čas práve na skládání tvé autorské hudby pro letos s Monikou?
1: Ja myslím, že je to práve dosť náročné, že s tým asi bojuje aj vlastne skladateľov, ktorí skladajú filmovú hudbu, že vlastne raz, keď ten kolotoč začne, tak je to intenzívne a mne sa to práve ešte spájalo aj s tou ako ešte kariérou strihačskou, práve preto aj môže trvalo dlho vlastne, kým vznikol tento ďalší album, pretože som si potrebovala nájsť nejaký vnútorný rytmus tej práce vlastne. Pretože myslím, že totálne to závisí na tom, že človek sa k tomu musí vrácať a robiť to kontinuálne, že to nejde robiť nejak nárazovo.
0: Poďme si zahrát teďka dvě skladby. Nejprve Tiger, což, jak si říkala, je inspirováno Williamem Blakem, jestli si to pamatuju správně, a potom Lament. Nad čím v této písni lamentuješ?
1: Lament.
0: Nebo jak je to myšleno? Co se v téhle skladbě skrývá?
1: To je pre mňa vlastne o tom pocite, ako jak sa všetci, tak nejak trochu aj spoločensky, jak všetci ako keby hľadáme nejaké miesto, kam sa ukryť pred tým ako obrovským prísunom informácií a aj emócií vlastne s tým súvisiacich, proste keď scrollujeme v tých telefónoch a tak. Že sa všetci snažíme vyriešiť ten rébus, či proste byť na tých sociálnych sieťach, nebyť, jak to ako stíhať, jak vlastne stíhať všetky veci. A ten refrén je podľa mňa o tom si ako uvedomiť a o tom uvoľnení, že OK, tak proste ja neviem, ty nevieš a to nevadí.
0: Kam se ukrývá Monika Midriaková, když se potřebuje ukrýt před světem, před sociálními sítěmi?
1: Já to vymažem z telefonu.
0: To děláme všichni.
1: A okamžitě se mi začne trošku lehšie dýchat, ale zároveň jako je to také presne dvojsečné, protože zároveň je to vlastně to spojenie s tými ľuďmi, takže na druhou stranu aj v něčem to vnímám až jako také privilegium, že vlastně můžeme to dnes takto mať jako aj muzikanti, aj všetci navôkol, protože vlastně keď jsme boli, já nevím, v těch 90. rokoch, tak vlastně ta brána byla velmi strážená, ako se dostať k ľuďom, ako poslucháčom.
0: Takže letos s Monikou Lament a vzápětí Tiger.

0: Monika Omerzu-Midryaková zůstává hostem Art Café. Dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement. Bavíme se především o druhém albu projektu Letos s Monikou, ze kterého jsme právě teďka slyšeli píseň Tiger, kde hostovala Amélie Siba. To je jeden z mála hostů na albu. Jaká byla její cesta na tvou desku?
1: Právě cez ty sociální sítě, já jsem ji napísala, ona odpísala, ale jako já jsem právě přemýšlela, koho oslovit, protože ten refrén mi prostě vycházel v té češtině a vlastně se mi páčilo aj jako to prepojenie, že je to ten československý svět, v ktorom já žijem, vlastně jako Slovenka v Čechách tiež. A Améliu prostě strašně moc obdivujem, mám rada jej hlas a tak jsem doufala, že by do toho šla a ona na to kývla.
0: Amélie zpívala česky, co ty a čeština?
1: Mně se to tak nějak pletě, takže už jsem taká československá v tom jako doslovnom slova zmysle. Teraz se snažím hovoriť česky, hovoriť slovensky, ale vlastně normálně to všetko pletím dohromady.
0: No jo, to je prostě úděl vás Slováku, kteří žijete dlouho v Čechách. My jsme už dnes mohli jasně poznat, že tvoje písně často stojí na kontrastu. Jemná hudba jde často do protikladu s poměrně temným textem. Práce s kontrastem tě hodně baví.
1: Ano, mě baví vlastně, keď je tam jako keby viacej tónov, keď vlastně ty věci nejsou jako všetko, ano, přesně, všetko jedným smerom, takže vlastně se vždycky snažím to tak nějak zvláštně vybalancovat prostě o tom, jako keby aj ten názov, cítit to všetko naraz, že vlastně pesničky, které jsou o ztrátě, tak zároveň v nich potřebuje mať nádej, protože vlastně keby tam nebola, tak mám pocit, že to vůbec nesmí ani nikdo počuť, protože to je tak temné. Alebo vlastně, keď zase je to trebárs, že prvýkrát som skúsala napísať fakt niečo ako o partnerských vzťahoch alebo vlastne s nejakým motivom lásky, ako tej partnerskej, tak vlastne som to potrebovala napísať z pozície nejakej takej, ktorá není ako klasická proste o máme sa radi, nemáme sa radi, začínajúcej lásky, ale vlastne ísť trebárs do momentu, keď vlastne tá láska trvá dlhšie, keď sme vo vzťahu dlhšie a že existuje aj akoby potom v šťastnom konci ešte ako ďalšia situácia, kedy vlastne tí ľudia neustále potrebujú cítiť, aby mohli milovať, tak potrebujú mať v sebe nejakú zraniteľnosť voči tomu partnerovi neustále otvára. Takže vlastne pre mňa tie polohy vždycky tam potrebujú byť prítomné naraz.
0: Mm-hmm. To je jedna vec. Našli bychom ešte nejaké další společné znaky nebo znak, ktoré pojí tých 8 skladeb na tvém novém albu? Je tam ešte nejaká společná další linka?
1: Premýšľam. Určitě, jakože vlastně myslím, že je to prostě o tom, že OK, je tam jedna tato linka, že já to tak potrebujem vlastně, aby pre mňa ty pesničky mali nějakou kvalitu v tom kontraste, ale potom vlastně mi príde, že ich prepája, že vlastně hovoria nějak o tom svete, čo teraz žijeme, že vlastně jsme tak jako obklopení a že je tam ten angličtině overload tých informácií a tých emocií, že vlastně si to nestíháme prežiť. A tak si to ako nesieme v sebe vlastne. Mm. To myslím, že je ako keby vo všetkých tých skladbách ešte nejak prítomné.
0: A mne to občas prišlo, niektoré ty texty, že to je tvůj dialog s tvým vnitřním hlasem.
1: Mm. No vlastne to je aj prvá pesnička, ktorú začína album. Miesta na mape sa volá. Tá je vyslovene ako keby tento dialog, kde vlastne som si skúsila dať takú ako urobiť takú hru vlastne, že naozaj skúsim nejak zhmotniť ten vnútorný hlas a skúsim vytvoriť v tej pesničke ten dialog.
0: Nás teďka čeká další skladba, druhý single Odovzdaj se mi, ktorá byla tuším také docela dlouho ve stádiu rozpracovanosti. Co jí chybilo, aby byla úplne dotažená?
1: Tam som strašne bojovala s tými smyčcami.
0: Áno, áno, s tými filmovými smyčci. Áno, áno.
1: Áno, ale ako, myslím, že sa to nejak snaď podarilo.
0: Tak si říkám, jaké to je nosiť niekoľko let v hlavě nápad na písničku, mít ji třeba niekde v počítači rozpracovanou a pak přijde ten moment, kdy to sepne a ta písnička je hotová a navíc přesně v té podobě, jakou si vysnila.
1: No, je to veľmi pekný moment. Akože vlastne mňa baví aj ten ako extrémne intimný moment, že ja si tie veci púšťam teraz, keď idem z práce a vlastne sa tak ako naladím a počúvam to s nejakými novými ušami a vlastne ma baví, že ha, že to je len moja pesnička v tejto fáze, že to ako nikto iný nepočuje. Už ani neviem, čo som to chcela povedať.
0: Proste Letos s Monikou album Cíti to všetko naraz a Odovzdaj se mi.

0: Bojím se, či som ti dosť, veď preci můžeš odjíst kamkoliv chceš, zpívá Monika Omerzu Midriaková právě v odeznělé písni Odovzdaj se mi, čili tady proniklo to téma partnerství, lásky, určitých pochybností do tvého textu.
1: Určitě. Mně přišlo, že no ano, že vlastně jak vidíme, že ľudia se rozvádzají, že vlastně je dneska obrovský jako možnost těch jako v těch partnerských vzťahoch, že prostě kedykoliv může odísť ten druhý člověk za někým lepším, jakože je to nějaká taková jako pochybnost, co člověk může mít, že vlastně okrem toho papíra, co máte, tak vlastně jako aj ten je jednoduché jako keby zrušit, ne, že to vidíme okolo nás, tak vlastně si hovorila, že to zkusím napísat takýmto směrem, protože si myslím, že to vlastně veľa ľudí rieši.
0: To album vychází zítra, my ho tedy dnes nabízíme v Art Café v premiéře a vychází nejenom digitálně, ale chválím i jako gramodeska a CDčko. A tak mě napadá, kdo je vlastně autorem toho grafického konceptu alba a co tě inspirovalo k obalu, kde je, jestli jsem to spočítal správně, ale určitě ne, 36 tvých portrétů.
1: Ano.
0: Jo, super, tak jsem to spočítal dobře.
1: Je to tak, vlastně za tým vizuálom stojí taký jako kreativní kolektiv Jumping Jacks, tu z Prahy, Honza Červenka, Jan Červenka a grafický designer Šimon Marek. Ten nápad, oni mi pomáhali vlastně jako keby vytvoriť tu vizuálnu stránku tej veci, nejak zhmotniť ten nápad toho albumu. A nakoniec vyšli z takého videa, čo som si proste doma natočila v kúpeľni, a kde som sa proste fénovala. A snažila som sa vysvetliť ten koncept toho albumu. A dala som to vlastne na sociálne siete a oni sa toho chytili a urobili z toho ako keby také screenshoty, vlastne ako by si nafotili ako keby obrazovky. A to bolo skvelé v tom, že na kopec tých fotkách nevyzerám dobre, proste som v nejakých divných polohách, mám jedno oko zavreté, druhé otvorené. Je to vlastne také ako nedokonalé.
0: To by ne každý priznal.
1: Presne, je to také ako nedokonalé, ale vlastne mne to prišlo, že presne, že to je tá vizuálna strana toho názvu, cítiť to všetko naraz, že vlastne, že človek v jeden moment vyzerá skvelé, potom hneď vlastne to vyzerá ako veľká dráma, potom vyzerá unavenie, potom vyzerá zlé, potom zase vyzerá dobré. A že ako jak tam není ten fen vidno, tak vlastne to vôbec nevieš, čo sa tam deje, proste, že tam na mne niečo iba fučí. Takže vlastne v tom mi to prišlo strašne svieže a nejak dobré vytvorené.
0: No a ještě tam někde hrála roli Barbara Streisand.
1: Ano, protože právě keď jsme počítali, jako keby nevěděli jsme se rozhodnout, kolko těch políček vytvořit, či jít vlastně do toho, že jsou to také ty úplně maličké fotky, alebo vlastně jsou větší, řešili jsme takéto ty technické věci a prostě jsme každý byli doma a telefonovali si, tak vlastně jediné LPčko, co jsem měla v rukách, byla Barbara Streisand. Ale já ji mám fakt ráda a vlastně byla to vlastně oblíbená zpěvačka mojej mamy, takže tam bylo tak jako pekné napojení nějak jako.
0: Každopádně Barbara Streisand mi poslouží jako takový hezký oslý můstek, abych se ještě na závěr vrátil trošku k tomu filmu, protože Olmo Omerzu, tvůj muž, nám ve studiu Mozaiky před pár dny prozradil, že jeho další film bude hodně stát na hudbě. Víc jako neřek, ale tak mě napadá tvé hudbě.
1: Já nevím, jak moc o tom můžem hovorit, ale jako...
0: Tak jenom tak lehce.
1: Bude tam veľa hudby... Nějaká z toho bude moja.
0: Ano.
1: A viac asi nepoviem. Ale jako těším se na to a klopem na drevo a na hlavu a všade. Mm-hmm. Možně.
0: Ty jsi zatím pracovala, jak jsme zmínili, na třech snímcích svého muže. Ozývají se i jiní režiséři, aby si vytvořila hudbu pro jejich filmy?
1: Ozývajú sa aj rôzne ďalšie projekty, podcasty a tak. A prostě zároveň presne si chcem nechať aj ten priestor na tie svoje pesničky, takže je to tak ako vybalancovať to všetko naraz.
0: Také si složila hudbu k jednomu divadelnímu predstavení. Mm-hmm. Nevyletieť z Brna je ze mne skyslá srna brněnské Husy na provázku režisérky Kamily Polívkové, veľmi svérázné a osobité dámy. Jaká to byla pro tebe zkušenost a nerýsuje sa třeba další scénická práce?
1: Ja si strašne vážim tej spolupráce. Kamila je fakt výborný človek a výborná režisérka, ale ešte proste krajší človek, že byť vlastne v jej prítomnosti je fakt radosť. To bolo hrozne pekná spolupráca, vlastne sme proste presne takto jazdili o 4. ráno do Brna a z Prahy a bolo to proste super a uvidíme, treba niečo z toho ešte vznikne.
0: Letošní léto každopádně tedy bude ve znamení leta s Monikou. Právě vychází druhé album Cítit to všetko naraz, které jsme s Monikou Omerzu Midriakovou podrobně představili v dnešním Art Café. Já připomínám křty 13. května v brněnském kabinetu Mus, 14. května v bratislavském klubu Za zrkadlom a 16. května v pražské Arše Plus. Připomínám také film Nevděčné bytosti, ke kterému Monika dělala hudbu a který je stále k vidění v kinech. Tak já moc děkuju za návštěvu, ať se ti daří.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pozdravujem všetkých.
0: Příjemný poslech u dalších pořadů Vltavy vám přeje Tomáš Klement a tady je ještě na závěr Leto s Monikou a Haha.

0: O novém albu Cítiť to všetko naraz projektu Léto s Monikou, za kterým stojí písničkářka a producentka Monika Omerzu Mindriaková. A také o tvorbě filmové hudby dnes mluvil v repríze Art Café ze 23. dubna tohoto roku Tomáš Klement, a to tedy se slovenskou hudebnicí Monikou Omerzu Mindriakovou. To bylo poslední Art Café pro tento týden. V zítřejším čase odpoledním, pozdně odpoledním, věnujeme sváteční podvečer Dne vítězství dvěma skladbám, které vznikly právě k uctění vítězství nad fašismem v letech výročí konce druhé světové války. Miloš Vacek vytvořil svou symfonickou skladbu Svědomí světa v roce 1980 a jeho slovenský kolega a vrstevník Ilja Zelienka napsal svůj kantátu Osvětim v roce 1960. Přestože oba dva autory spojuje lecos, především jejich pozoruhodná a bohatá tvorba pro film, jejich dvě díla jsou každé z jiného světa. Vacek staví své Svědomí světa na tonálních souzvucích, detailní práci se zvukovou barvou a třeba i na dobových citacích. Zelienka se od tonálního světa výrazně odpoutává, užívá ostrých oktávových skoků či například těsné intervalové souzvuky. A výraznou složkou jeho kantáty jsou pak dva party pro recitátory. Obě skladby i jejich autory vám představíme zítra na Den vítězství a bude to od 17. hodiny a 25. minuty. Nový projekt Marty Kloučkové a Davida Dorušky, nové CD How Little We Dream, vám představí teď Václav Vraný. V 19 hodin vám svůj výběr pro Sedmé nebe představí Pavel Klusák. No a mezi tím literární zastavení, již po 10. román americké spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Tak to je nástin následujícího programu na stanici Český rozhlas Vltava. Je 18 hodin a dobrý podvečer při poslechu naší stanice vám přeje Daniela Čermáková.
1: Jazzový podvečer.
2: Zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůška vydali album How Little We Dream a dnes nám ho přišli do studia představit. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný a vítejte v jazzovém podvečeru.
3: Děkujeme za pozvání.
4: Děkujeme. Hezký podvečer.
2: Bývá první skladba, kterou máte na albu, taky otvírákem vašich koncertů?
3: Občas je, docela dlouho tomu tak bylo. Teď to trochu střídáme.
2: Následující zásadní otázka zní, co si pustíme na úvod.
3: Co myslíš, Davide?
4: Můžeme si pustit Dreamland, proč ne?
2: Tak si pojďme pustit Dreamland.

0: Máme ve studiu Martu Kloučkovou s Davidem Dorůžkou, kteří nám přinesli svoje album How Little We Dream a z něho si dnes pouštíme hudbu. Ale pojďme víc do minulosti. Jak k tomu došlo, že jste založili duo?
1: Tak my jsme s Davidem už hráli poměrně dlouhou dobu v kvintetu, ale potom vlastně v pandemii jsme si řekli, že by bylo super udělat i takhle menší formát, takže jsme začali zkoušet a pak jsme v roce 2021 natočili live sessions, pár věcí v Sonu a vlastně od té doby jsme koncertovali, až jsme si řekli, že by bylo super natočit celou desku.
0: Dokážu si představit, že ve dvou je snazší rozšiřovat repertoár než ve větší partě. Vzlášť teda, co se týče převzatých písní. Rozšiřujete svůj repertoár víc než v jiných kapelách nebo objem skladeb písní udržujete v obvyklém počtu?
2: Těžko říct, já to vůbec nedovedu srovnat. Já si ani nemyslím, že to je snazší rozšiřovat repertoár. Tak samozřejmě, jako člověk nemusí vypisovat nějaký aranže nebo party, jako třeba pro big band, takže v tomhle ohledu ano, ale na druhou stranu třeba tady v tom duu s Martou, ale i v řadě jiných sestav, kde hraju, tak já mám pocit, že člověk vlastně může hrát cokoliv a může cokoliv naučit velmi rychle, to není ten problém. Nebo ani ta hlavní otázka, spíš jde o to vždycky buď to napsat nějakou vlastní hudbu autorskou, která má nějaký obsah a nějaký smysl, a nebo jako v tomhle případě vybrat nějakou převzatou hudbu, která bude dávat smysl tak, jak my ji budeme hrát. A to je otázka, která nemusí být úplně jednoduchá, čili ta kvalita, ne ta kvantita. A po téhle stránce tahle deska pro mě je velmi zajímavá a vlastně pořád zjišťuju čím dál víc, čím je to zajímavý ten repertoár, který jsme vybrali společně a natočili.
0: Když se zeptám na tu kvalitu, máte více do pojetí skladeb, u kterých třeba řešíte, jestli zvolit to nebo jiné aranžma? Nebo máte vůbec takové skladby, ve kterých se můžete rozhodnout zahrát a zaspívat to jinak?
2: Tak jelikož jsme jazzoví hudebníci a vycházíme z jazzové tradice, tak pokaždý, když hrajeme, tak je to jiný něčím, protože takhle to funguje v jazzové hudbě a já osobně to tak dělám nejradši, protože jakmile člověk něco začne opakovat víckrát, tak se z toho stane rutina a už to pak není tak živý a tak upřímný, podle mýho názoru. Ale samozřejmě, že ty verze nejsou nějak úplně radikálně odlišný, nebo většina těch písniček koncert od koncertu. Ale ani to vlastně není tak podstatný pro mě. Pro mě je spíš podstatný to, proč si člověk nějakou skladbu vybere a co v ní dokáže najít. A co pro něj samotného znamená. A tohle je teď pro mě ta nejzajímavější otázka momentálně.
0: Na How Little We Dream propojujete pomocí jazzu různé další styly. Pohybujete se někde mezi popem, rockem, etnem až swingem, jazzem. Museli jste se třeba brzdit v tom, abyste nešli do moc velké různorodosti? Nebo už máte vyvinutý cit pro nějakou soudržnost vyznění, která funguje na autopilota?
1: No, autopilota to bych asi úplně jako nezmiňovala v tomhle tom kontextu, ale tak to vznikalo prostě nějak organicky, přirozeně podle toho, co máme rádi, co rádi hrajeme a zpíváme. Ale nevím, jestli jsme se nějak omezovali, že bychom vyškrtli vyloženě, že bychom si řekli, to už je moc eklektický.
0: Tak to mi zní jako autopilot.
1: Jo. A já teda nevím jak David, ale já to slovo autopilot v muzice nemám ráda.
0: Já jsem právě myslel toho autopilota právě jako nějakou absolutní spontánnost, kdy se nemusíš snažit a funguje to, stane se to samo. To je moje synonymum pro spontánnost, spíš než nějaká představa konceptu. Naopak, právě ta spontánnost, kdy všechno vzniká bez úsilí.
1: Tak to možná můžeme vyměnit za slovo intuice toho autopilota.
0: Dobře.
1: To si myslím, že by tak jako tady v tom našem kontextu fungovalo.
0: Tak vážení posluchači, veškerá slova prosím smažte a nahraďte intuici. Pojďme si pustit nějakou skladbu. Už jsme si dlouho nic nepustili. Co by se teď k intuici nejvíc hodilo? Která skladba z vašeho alba je ta nejintuitivnější?
1: Jo, tak to je těžký říct.
0: Tak něco jiného.
1: Tak nějakou... Pojďme si pustit How Little We Know.

0: Ještě když se vrátím k té stylové různorodosti, já vím, že Davide, ty umíš třeba i hodně nářezovou kytaru. Zkoušeli jste i nějaké metalovější polohy?
1: No, pomalu se k tomu dostáváme. Já myslím, že tam bude čím dál víc metalu na těch našich koncertech, ale aspoň je tam jeden takový náznak, to není moc metal, protože písnička z roku třeba 1969, to ještě tehdy metal ještě neexistoval, ale je tam jedna skladba, kde je poměrně hodně zkreslená kytara.
0: White Rabbit.
1: White Rabbit, přesně tak.
0: Tak si pojďme pustit rovnou White Rabbit bez dalších řečí, nebo ještě bys k tomu Marto ráda něco řekla. Tu skladbu vybral vlastně kdo, ty Marto, nebo je to tvůj výběr, Davide?
2: Já myslím, že to vybral ty, Davide.
1: Ano.
2: Ale už je jedna z těch takových starších, co jsme už natočili na live session. Ta je vlastně s náma jako od začátku. To je taková stálice.
0: Tak si pojďme, přátelé, poslechnout to White Rabbit.

0: Já se pořád nemůžu zbavit té představy o vaší různorodosti repertoáru. Jak probíhají vaše koncerty? Býváte na pódiu zásadně různorodí? Nebo už se vám stalo, že jste sklouzli do jednoho stylu a v něm jste setrvávali díl než obvykle?
1: Tak to záleží, jak dlouhé hraje David solo. Když je dlouhé, tak se trváváme v jednom stylu déle, ale jinak jako z podstaty toho repertoáru prostě je to různorodé, ale má to jeden společný jmenovatel a to jsme my dva a kytara a zpěv.
0: A spontánnost.
1: A intuice.
0: Já se na to ptám totiž, protože na albu máte taky jednu nebo více jazzo-swingových skladeb, písní. A já si vzpomínám, že když jsme se bavili po vašem některém z koncertů, tak jsem si říkal, mně by se strašně líbilo, kdybyste zpívali jenom, nebo hráli a zpívali jenom standardy. Nestalo se vám někdy, že byste chtěli hrát jenom standardy?
1: Asi v rámci tohohle dua úplně jako ne, že bychom si řekli tak a teďka na tenhle koncert vyhodíme všechno, co hrajeme a prostě jedeme tady velký americký zpěvník. Jako nevylučujeme to, ne? Já myslím, že stát se může cokoliv. I tohle.
0: David, ty jsi nikdy nezatoužil zahrát si celý koncert s Martou jenom ze standardního velkého amerického zpěvníku?
2: Tak mohlo by to být hezký, určitě, proč ne, ale bylo by to něco úplně jiného, takže zatím jsem o tom nepřemýšlel. Třeba se to jednoho dne stane, ale zas ta otázka bude proč a jak, takže uvidíme.
0: Takže to není na pořadu dne. Když jste vybírali hudbu na desku How Little We Dream, jaký byl váš záměr konečně vydat desku, protože už spolu v duu hrajete dlouho, jste perfektně sehraní a album se prostě nabízí, nebo jste si to něčím komplikovali a dovnitř jste pašovali další úrovně významu, než jenom to prostě vydat desku?
1: Třeba nějakou tajnou zprávu našim fanouškům, nebo
0: Da Vinciho kód?
1: Ne, tak samozřejmě v prvním plánu to nebylo, ale já už vlastně od desky Loving Season mám vlastně touhu v lidech vzbuzovat emoce a pocity, předat tou muzikou a tím, co jsme natočili, zkušenost toho zastavit se, nechat se vytrhnout z té reality. Tohle, kdyby se stalo při poslechu alba How Little We Dream, tak budem rádi.
0: No tak to je zajímavý message. Davide, ty máš nějaký soukromý vlastní message uvnitř, který je zakódován?
2: No já většinou vždycky, když začnu hrát solo, tak o tom tak začnu přemýšlet, že když by si pak člověk to solo pustil pospátku a pak z toho vybral jenom každou pátou notu, pak byste ty noty zapsali do not, tak tam vždycky je takový tajný vzkaz, který já nemůžu prozradit. A komu se to povede tohle rozluštit, tak mi může napsat e-mail a já mu pak řeknu, jestli to má správně nebo ne.
0: Kromě té odpovědi bude následovat i nějaká hodnotná cena?
1: Mohli bychom věnovat vinyl.
2: Ano.
1: How Little We Dream. Je to samozřejmě nejen muzika, ale i ten obal. Myslím si, že se hezky povedl, takže si to člověk, který třeba doma nemá gramofon, může vystavit a i tak mu to udělá radost a myslím si, že to v něm vzbudí pocity.
0: Ale je to jenom pro ty odpovědi, které budou správné, jestli dobře rozumím.
2: Ano, přesně tak. A je to časově omezeno, takže doporučuji začít s tím luštěním co nejdříve.
0: Kdy mají posluchači deadline?
1: Deadline je 10. května na křtu naší desky v Jazz Doku. Pro ty nejrychlejší.
0: Předpokládám, všichni ti, kteří si poslechnou dnešní pořad, tak zapláčou. Přeci jenom teď bychom si mohli pustit nějakou písničku. Mohla by být nějaká smutná například?
1: Máme smutnější, ta se jmenuje If You Could Love Me. V překladu, kdybys mě miloval. Tak to je taková smutnější. Pak máme od Boba Dylana If You See Her, Say Hello. Ta by se tak dala považovat za smutnější.
0: V tom případě, kterou z těch smutnějších pustíme pro všechny, kteří nevyhrají vaši hodnotnou cenu?
2: Záleží, kolik máme času.
1: Asi bychom pustili If You See Her, Say Hello.

0: průběhu této skladby jsme se bavili, že jsme zapomněli ještě na pár dalších zakodovaných informací, které by se hodilo zmínit. Marto, prosím, které informace to jsou?
1: No, já bych chtěla jenom říct, že deska vyšla u vydavatelství Bivak Records a že její vznik podpořili fanoušci v crowdfundingové kampani, za což jim moc děkujeme. A pak bych taky chtěla zmínit jméno Adama Pakosty, který stojí za mixem a masteringem alba. A točili jsme to album v Sonu s Milanem Cimfem a musím říct, že jsem moc ráda za to, jaký tým se na tomhle natáčení podílel a vůbec na celém vzniku té desky.
0: Moje tradiční předposlední otázka. Vy jste profesionální tvůrčí hudebníci. Odborníci na slovo vzatí. Jak nebo kam se podle vás vyvíjí současná hudební scéna? Jak to vnímáte vy? Vnímáte to nějak? Řešíte, přemýšlíte nad vývojem, nad tím, co se v hudbě děje?
2: Já bych strašně rád na tuhle otázku odpověděl nějaký velký moudro, ale asi se mi to teď nepovede, bohužel.
0: Jinak tě ta moudra v jiných okamžicích napadají k vývoji hudební scény?
2: Moc často ne, ale není to vyloučený, že někdy se to stane. Já myslím, že ty nejlepší odpovědi už zazněly od různých muzikantů a jiných lidí v nejrůznějších anketách, v časopisech a tak podobně, takže já vlastně ani jako muzikant to nechci hodnotit příliš, protože já o těchto věcech nepřemýšlím. Mně to trošku jedno, protože stejně hudba žije svým vlastním životem. A obzvlášť v dnešním světě je tolik hudby tak snadno dostupný. To je jako kdybychom se ptali, kam se vyvíjí lidstvo, kterým směrem. O tom můžeme mluvit spoustu dní a stejně se nedostaneme k žádný odpovědi výstižný. Takže pro mě jsou daleko důležitější otázky, které řeším neustále, než to, jakým směrem se vyvíjí hudba.
0: Otázky týkající se hudby?
2: No určitě, tak především to, když dneska večer budu hrát koncert, tak jak nejlíp to můžu zahrát, aby ta hudba měla nějaký význam a nějaký obsah a co pro mě osobně je v té hudbě důležitý, protože když pokud se mi podaří objevit tam něco, co je pro mě skutečně důležitý a velice osobní, tak pak je šance, že se to stane důležitý i pro někoho jiného a většinou ty věci, které jsou nejvíce osobní, tak zároveň pak jsou nejvíc univerzální. Takže tohle, to jsou pro mě důležité věci, pro mě jako muzikanta.
0: Důležité otázky, jak si pak na ně odpovíš? Jenom pocitově, nebo je to nějaká konkrétní strategie a koncept?
2: Většinou, v podstatě tak, jak už jsem říkal, jediná strategie a jediný koncept je, aby se ty věci děly přirozeně, aby se děly sami, pokud možno, tak, jak se mají stát. Aby se z toho procesu, co možná nejvíc odstranilo moje ego a aby ta hudba nějak plynula sama. Bez toho, že já do ní budu vnášet nějaké moje kalkuly nebo nějaké moje představy, aby byla co nejčistší. Tak jak to krásně řekl legendární bubeník Billy Higgins, ten řekl něco ve smyslu, že hudba k nám přichází odjinuť a hudebník je jenom taková nádoba, skrz kterou ta hudba přichází a úkolem hudebníka je jenom snažit se, aby on jako ta nádoba, skrz kterou přichází ta hudba, aby byl co nejčistší, aby ta hudba mohla proudit co nejpřirozeněji. Tak to je pro mě vlastně to, co je nejdůležitější.
0: Marto, ty někdy přemýšlíš nad tím, jak a kam se hudba posouvá, vyvíjí, jak k ní přistupovat?
1: Já spíš nad tím přemýšlím, když vytvářím pořad Sedmé nebe a zjišťuju, kolik skvělé hudby v rámci toho žánru, který pouštím, stále vzniká, tak vlastně mě to nepřestává překvapovat, že pořád vznikají nové desky, které jsou skvělé. A samozřejmě, že na druhé straně se dá říct, že ne třeba každá produkce je tak kvalitní. Je to prostě taková i v rámci dramaturga nejednoznačná odpověď, ale co se týče hudebníka, tak se přiznám, že nad tím zase tak jako neuvažuju. No. Nemám na to čas momentálně.
0: Musíš tvořit.
1: No, na to teď taky nemám úplně čas.
0: Poslední otázka. Jaké jsou vaše aktuální koncertní plány s duem?
1: Jo, tak 10. května pokřtíme desku v Jazz Doku. To je neděle, je to od 8 hodin a rádi bychom všechny pozvali. A pak máme koncert 10. června na Jazz Open v Ostravě a co zatím máme v plánu, tak je 20. října Jazz Fest Brno. 6. listopadu Jazz pod Kozákovem a další koncerty pravděpodobně doufáme, že přibudou, takže to můžete sledovat na webových stránkách mých /duo.
0: A to je z dnešního pořadu, vážení přátelé, před poslední hudební ukázkou všechno. Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný a také velký dík patří Martě Kloučkové a Davidu Doruškovi za návštěvu u nás ve studiu. Díky moc, ať se vám daří, Marto a Davide.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme moc krát. I'm about to tell you something that you might have heard before, and if you never heard it, listen closely, it is worth it, I'll be quick and hurry. Time's actually something that I respect, so take it easy and don't worry. Like I said, it happened once upon a time in the 20th century. In 1945,

0: Marta Kloučková a David Doruška budou teď 10. května, tedy v neděli, křtít své nové CD v pražském Jazzdoku, tak nevíte-li, co s nedělním podvečerem a večerem, pak máme pro vás možná tip. How Little We Dream, to je nadpis, to je titul jejich nového alba, o kterém mluvili v dnešním jazzovém podvečeru s Václavem Vraným. Ještě dvouhodinový koncert jazzový nabízí čtvrteční večer mezi 21. a 23. hodinou a společným jmenovatelem celkem tří koncertních záznamů jsou Hammondovy varhany, tak ty se rozezní dnes po 21. hodině. Teď je 18 hodin a 30 minut a vltavský podvečer pokračuje literárním zastavením.
1: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba na pokračování.
0: My jsme ve dvou třetinách naší podvečerní četby z románu americké spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka a Beata Kaňoková s Josefem v režii Josefa Kaťmarčíka nám bude číst 10. část této kultovní knihy.

Šerif Hack Tate seděl na svědeckém křesle a vypovídal. Bylo to večer 21. listopadu. Zrovna jsem se chystal odejít z kanceláře domů a v tom se přihnal Bob Juvel. Celý byl rozčílený a ať přijedu honem k němu, že mu nějaký negr znásilnil dceru. A co jste zjistil? Zeptal se obvodní žalobce pan Gilmer. Našel jsem ji ležet na zemi uprostřed přední světnice. Byla pořádně potlučená. Ale zvedl se mi na nohy, opláchla si obličej ve vědru v rohu a řekla, že už je jí dobře. Ptal jsem se, kdo jí to udělal. A ona řekla, že prý Tom Robinson. Zeptal jsem se, jestli on ji takhle zmlátil. A ona řekla, že ano. Zeptal jsem se, jestli ji zneužil a ona řekla ano, že ji zneužil. Tak jsem zajel k Robinsonovům a přivezl jsem ho k Juvelům. Prohlásila, že to je on, tak jsem ho sebral. To je všechno, co se seběhlo. Máte nějakou otázku, etiku? Zeptal se soudce Taylor. Ano, řekl můj otec. Zavolal někdo lékaře? Nezavolal, řekl šerif Tate. Proč ne? Nebylo toho zapotřebí, pane Finči. Byla důkladně zřízená. Rozhodně se něco semlelo, to bylo hned vidět. Byla potlučená všude na hlavě, na pažích jí už naskakovaly modřiny a na oku se jí dělala podlitina. Na kterém oku? Bylo to na pravém oku, pane Finči. Ale pohmožděnin měla víc. Měla modřiny na rukou a ukazovala mi krk. Měla na hrdle zřetelné stopy po prstech. Kolem celého krku i vzadu na šíji? Řekl bych, že kolem dokola, pane Finči. Etikus se posadil a kývl na obvodního žalobce, který zavrtil hlavou na soudce, a ten pak kývl na pana Tatea, který toporně vstal a sestoupil ze stanoviště svědků. Zatím to byla úplná nuda. Všichni diváci se chovali stejně nenuceně jako soudce Taylor. Až na Jema. Jem skřivil ústa do významného úsměšku, šťastně těkal pohledem a říkal něco o usvědčujícím důkazu, což mě utvrdilo v přesvědčení, že chce dělat chytrého.

0: Robert E. Lee Juvl. V odpověď na dunivý hlas zřízence vstal mužík připomínající liliputího kohoutka a nesl se k svědeckému stanovišti. Zátylek mu zrudl, když zaznělo jeho jméno. Otočil se, aby složil přísahu a spatřili jsme, že má tvář stejně brunátnou jako zátylek. Každé město velikosti Maycombu mělo své Juvelovy. Maycombští Juvelové bydleli za městským smetištěm v něčem, co kdysi bývalo černošskou chatrčí. Kolik tam mají dětí, to žádný najisto nevěděl. Někdo říkal, že 6, jiný zase 9. Když šel někdo kolem, vykukovalo vždycky z oken několik umouněnců. Pan Robert Juvel? Otázal se pan Gilmer. Jako živej, pane kapitán, řekl svědek. Pan Gilmer trochu stuhl v zádech a mně ho přišlo líto. Jste otcem Mayeli Juvelové? Zněla další otázka. No, jestli nejsem, stejně už s tím nic nepořídím. Její máma je pod drnem, zněla odpověď. Soudce Taylor se pohnul. Obrátil se pomalu v otáčecí židli a pohlédl přívětivě na svědka. Jste otcem Mayeli Juvelové? Zeptal se tak, že smích pod námi stichl, jako když utne. Ano, prosím, odpověděl pan Juvel z krotle. Soudce Taylor vybídl pana Gilmera, aby pokračoval. Pane Juvle, pověděl byste nám prosím svými vlastními slovy, co se událo na večer dne 21. listopadu?
1: Vracel jsem se z lesa s náručí chrastí a zrovna když jsem došel k plotu, slyším vevnitř v domě vřískat Mayelu jako píchnutý prase. A tak praštím s dřívím a utíkám jako divej a vidím...
0: Pan Juvel zbrunátnil. Vstal a ukázal prstem na Toma Robinsona.
1: Vidím oknem támhle toho negra černýho, jak mi šoustá Mayelu.
0: Zasedání řízená soudcem Taylorem probíhala tak pokojně, že měl málo kdy příležitost použít kladívka. Avšak tentokrát bušil do stolu plných 5 minut. Za námi od černochů se ozvalo hněvivé, přidušené zaúpění. Když soudce opět ovládl soudní síň, zaklonil se v křesle a řekl. Pane Juvle, uchováte svou výpověď v mezích slušného lidského jazyka, pokud je to možné. Pokračujte, pane Gilmre. Jak to v místnosti vypadalo?
1: Bylo tam všechno zpřeházený, jako porvačce.
0: Co jste učinil, když jste spatřil obžalovaného?
1: Oběhl jsem dům, abych tam vrazil, ale on utek předníma dveřma zrovna přede mnou. Dobře jsem viděl, který to je. Měl jsem plnou hlavu Mayeli, než abych utíkal za ním. Vběhl jsem do domu a ona tam ležela na zemi a ječela.
0: Co jste učinil pak?
1: Utíkal jsem co nejrychlejc pro šerifa. Pane soudce, 15 let už žádám okres, aby se tamto hnízdo vyčistilo. Je nebezpečný mít je na blízku. A ještě mi znehodnocujou majetek.
0: Děkuji vám, pane Juvle, řekl pan Gilmer spěšně. Svědek kvapně sestoupil ze svého místa a vrazil rovnou do etika, který povstal, aby ho podrobil výslechu. Soudce Taylor dovolil obecenstvu, aby se zasmálo. Okamžik, prosím, řekl etikus bodře. Mohl bych vám položit pár otázek? Pan Juvel vycouval do svědeckého křesla, usadil se v něm a nadutě a podezíravě hleděl na etika. Pane Juvle, začal etikus. Toho večera se lidi velice naběhali. Zopakujme si to. Vy říkáte, že jste běžel k oknu, vběhl jste do domu, běžel jste k Mayele, běžel jste pro šerifa Tatea. Doběhl jste během všeho toho běhání pro lékaře?
1: Nebylo třeba. Co se stalo, to jsem viděl.
0: Co pak vám Mayelin stav nedělal starost? Nenapadlo vás, že by k ní měl ihned přijít lékař? Svědek prohlásil, že toho vůbec nenapadlo. V životě k nikomu z rodiny doktora nevolal. A kdyby ho zavolal, stálo by ho to $5. Pane Juvle, slyšel jste šerifovu výpověď, vidíte?
1: Ano.
0: Stotožňujete se s jeho vylíčením Mayeliných zranění? Pan Tate vypověděl, že měla na pravém oku modřinu, že byla potlučená...
1: A to jo,
0: řekl svědek.
1: Stojím za vším, co říkal šerif Tate.
0: Ano? Zeptal se etikus mírně.
2: Chci se jenom ujistit.
1: Ano, měla na oku modřinu a byla celá pomlácená.
0: Maličký pan Juvel zřejmě zapomněl na předchozí ponížení, kterého se mu dostalo od soudu. Bylo stále zjevnější, že považuje etika za slabého soupeře. Pane Juvle,
2: Umíte číst a psát?
0: Pan Gilmer je přerušil. Námitka. Nechápu, co má svědková gramotnost společného s předmětem sporu. Otázka je nerozhodná a nepodstatná.
2: Soudce Taylor chtěl promluvit, ale etikus ho předběhl.
0: Pane předsedo, připustíte-li tuto otázku a ještě jednu další, hned to uvidíte.
2: Dobrá, tak uvidíme, řekl soudce Taylor. Ale jen, abychom to viděli, etiku.
0: Námitka se nepřipouští.
2: Na panu Gilmrovi bylo znát, že je stejně zvědav jako my všichni, v jakém vztahu je úroveň Juvelova vzdělání k projednávanému případu.
0: Budu otázku opakovat, řekl etikus.
2: Umíte číst a psát?
1: Samo sebou, že umím.
2: Ukázal byste nám, jak se podepisujete?
1: Samo sebou, že ukázal. Jak si myslíte, že podepisuju potvrzení na podporu?
2: Začínala jsem být nervózní. Etikus snad věděl, co dělá, ale mně to tak nepřipadalo. Etikus sáhl do náprsní kapsy, vytáhl obálku a plnicí pero.
0: Napsal byste nám své jméno?
2: Požádal ho. Zřetelně prosím, aby vás přitom porota mohla sledovat. Pan Juvel se podepsal na zadní stranu obálky. Uspokojeně vzhlédl a spatřil, že soudce Taylor na něho zírá a že pan Gilmer za svým stolkem napůl povstal. Celá porota se na něho dívala. Jeden muž se nakláněl dopředu s rukama přes zábradlí.
1: Co je na mě divnýho?
2: Zeptal se. Vy jste levák, pane Juvle, řekl soudce Taylor.
0: Pan Juvel se obrátil rozlobeně na soudce a prohlásil, že nechápe, co má s věcí společného to, že je levák, že prý je bohabojný člověk a etikus Finch z něho dělá blbce. Už prý tady řekl, co se stalo a bude to znova a znova opakovat, což také učinil.
2: Nic, co se ho poté etikus zeptal, neotřáslo jeho výpovědí. Podíval se prý do okna, potom vyhnal toho negra, pak utíkal pro šerifa. Etikus ho konečně propustil. Jem bušil tiše do zábradlí galerie a jednou zašeptal. A už ho máme. Mně to nepřipadalo. Etikus se podle mého snažil dokázat, že Mailu mohl stlouci pan Juvel. Tolik jsem vyrozuměla. Měla-li modřinu na pravém oku a byla potlučená převážně na pravé straně obličeje, nasvědčovalo by to, že jí zbyl nějaký levák. Ale levák může být právě tak i Tom Robinson. Podívala jsem se dolů na Toma. Byl k nám obrácen zády, ale viděla jsem jeho široká ramena a býčí šíji. Snadno to mohlo udělat.

0: Mejela Violeta Juvlová. Na stanoviště pro svědky vystoupila mladá dívka. Kde jste byla toho večera? Začal pan Gilmer trpělivě.
1: Na verandě.
0: Co jste dělala na verandě?
1: Nic,
0: soudce Taylor řekl. Povězte nám prostě, co se stalo. To přece budete umět, ne? Mejela se na něho zahleděla a propukla v pláč. Zakryla si ústa rukama a vzlikala. Soudce Taylor ji nechal chvíli vyplakat a pak řekl. Tak to stačí. Nikoho se tady nemusíte bát, pokud budete mluvit pravdu. Já vím, že je to všechno pro vás nezvyklé, ale nemáte se zač stydět a čeho se bát. Z čeho máte strach?
1: Z něho,
0: vzlikla Mejela a ukázala na Etika.
1: Nechci, aby mě skoupal, jako skoupal tátu, jak z něho chtěl udělat leváka.
0: Soudce Taylor se podrbal v bílých vlasech. Bylo jasné, že se ještě nikdy nestřetl s problémem tohoto druhu. Jak pak jste stará? Zeptal se.
1: 19,5,
0: odpověděla Mejla. Soudce Taylor si odkašlal a pokusil se nasadit konejšivý tón. Pan Finch nemá v úmyslu pouštět na vás hrůzu. Jste velké děvče, tak jen hezky zvedněte hlavu a povězte nám, co se vám přihodilo. To přece budete umět, ne?
1: No tak, já jsem byla na verandě a on šel kolem a on tam byl na dvoře ten starý šifonér, víte, co ho táta přitáh, aby se roštípal na topení. Táta mi řekl, ať ho roštípu, než se vrátí z lesa, ale já jsem se zrovna na to necítila. A tak on šel kolem.
0: Kdo je to on? Mejla ukázala na Toma Robinsona.
1: Tamhle ten, Robinson.
0: Co se dálo pak?
1: Já povídám. Pojď sem, Negře, a roštípej mi tu Almaru, dostaneš za to pěťák. Pro něho to žádná práce nebyla, to ne. A tak on přišel na dvůr a já zašla do domu doníst mu ten pěťák. A otočila jsem se a než jsem se nadála, on po mně skočil. Rozběh se za mnou takhle ze zadu. Chytně za krk, nadával a říkal sprostý slova. Já se bránila a řvala, ale on mě držel za krk. Mlátil mě jako divej. Pak se mnou praštil na zem a škrtil mě a zneužil mě.
0: Co se dělo dál?
1: Moc dobře se nepamatuju. Ale první, na co si vzpomínám, bylo, že se tam objevil táta a stál nade mnou a řval, prej, kdo to udělal, kdo ti to udělal. A pak jsem nějak vomdlela. A dál se už jen pamatuju, že mě pan Tate zvedal ze země a vedl mě ke škopku s vodou.
0: Říkáte, že jste se mu bránila ze všech sil?
1: Samo sebou, že bránila.
0: Trváte na tom, že vás zcela zneužil? Mejlina tvář se stáhla a už jsem se bála, že se znovu rozpláče. Místo toho řekla.
1: Co chtěl, to si vzal.
0: To je prozatím všechno, řekl soudce mile. Ale zůstaňte zde. Pan Finch vám asi bude chtít položit několik otázek. Etikus s úsměvem vstal. Slečno Mejlo, řekla jste, že je vám 19. Kolik máte sourozenců?
1: 7.
0: Vy jste nejstarší?
1: Ano.
0: Kdy zemřela vaše matka?
1: Nevím, už dávno.
0: Chodila jste někdy do školy?
1: Číst a psát, jako tamhle táta.
0: Mejla mluvila jako jistý pan Jingle z jedné knihy, kterou jsem právě četla. Jak dlouho jste chodila do školy?
1: 2 roky, 3 roky, nevím.
0: Pomalu, ale jistě se mi rozbřeskovalo, kam Etikovi otázky míří. Z otázek, jež pan Gilmer nepokládal za dost nerozhodné a nepodstatné, aby proti ním znášel námitky, budoval Etikus nenápadně před očima poroty obraz domácího života u Juvelů. Porota se dověděla následující. Podpora zdaleka nestačila k výživě rodiny a bylo zde silné podezření, že jej otec stejně propíjí. Málo kdy přišlo tak studené počasí, aby bylo třeba bot, ale když se přece ochladilo, dali se udělat prima boty z průhů starých pneumatik. Vodu donášeli v kbelících od pramene, který vytékal na jedné straně smetiště. V okolí studánky nezahazovali odpadky. A pokud šlo o udržování osobní čistoty, musel se postarat každý sám o sebe. Mladší děti byly věčně nachlazené a poseté boláky. Chodívala k ním občas nějaká paní a vyptávala se, proč nezůstala Mejla ve škole. Odpověď si zapisovala. Když umějí 2 z rodiny číst a psát, není třeba, aby se ostatní učili. Tatínek je potřebuje doma. Máte ráda svého otce, slečno Mejlo? Zněla jeho další otázka.
1: Sneseme se, až na to, když...
0: Až na to, když co? Mayela se podívala na svého otce, který seděl na židli zhoupnuté dozadu a opřené o zábradlí. Posadil se zpříma a čekal, co odpoví.
1: Když nic, řekla Mayela. Povídala jsem, že se sneseme.
0: Pan Juvl se opět zaklonil. Až na to, když pije? Zeptal se etikus tak vlídně, že Mayela přikývla. Zbije vás někdy, když je ve špatné náladě?
1: Můj táta mi jak těživo neskřivil ani vlásek, prohlásila pevně. Nikdy na mě nešách.
0: Etikus si posunul brýle, které mu sjížděly z nosu. Tak jsme si hezky popovídali, slečno Mayelo, a teď abychom už přistoupili k našemu případu. Říkáte, že jste požádala Toma Robinsona, aby vám šel rozštípat šifonér. Znala jste dobře Toma Robinsona?
1: Věděla jsem, kdo to je. Chodil kolem nás každý den.
0: Bylo to poprvé, co jste ho pozvala dovnitř za plot? Mayela sebou při té otázce trochu trhla.

0: jste, že když jste se otočila, stál Tom Robinson v pokoji za vámi, je to tak?
1: Ano.
0: Říkáte, chytil mě a škrtil mě a zneužil mě. Vzpomínáte si, že by vás byl do obličeje? Svědkyně zaváhala. Jste si zřejmě docela jista, že vás škrtil. Po celou tu dobu jste se mu bránila. Kopala jste a řvala jste. Vzpomínáte si, že by vás byl do obličeje?
2: Mayela mlčela. Zdálo se, že si chce něco ujasnit.
0: Je to snadná otázka, slečno Mayelo. Zeptám se tedy znovu. Vzpomínáte si, že by vás byl do obličeje?
2: Z Etikova hlasu se vytratila pohoda. Mluvil suchým, odměřeným advokátským tónem.
1: Ne, nepamatuju si, jestli mě udeřil. Vlastně jo, udeřil mě.
2: Byla vaše poslední věta vaší odpovědí?
1: Cože? Ano, udeřil. Já asi ani nevzpomínám. Já si ani nevzpomínám, semlelo se to všecko tak rychle.
0: Soudce Taylor se na mailu přísně podíval. Jen žádný brek, děvče, začal. Ale Etikus jej přerušil. Ať se vypláče, jestli chce, pane předsedo. Máme spoustu času. Mayela zlobně odfrkla a podívala se na Etika.
1: Odpovím vám na všechny otázky. Klidně si mě tady můžete posadit a posmívat se mi. Odpovím vám na každou otázku.
0: Výtečně, řekl Etikus. Už jich bude jen pár. Slečno Mayelo, abych vás neunavoval. Vypověděla jste, že žalovaný vás udeřil, chytil vás za krk, škrtil vás a zneužil vás. Chci se ujistit, že žalujete toho pravého. Ukázala byste, který muž vás znásilnil?
1: To se rozumí. Tamhle ten, to je on.
0: Etikus se obrátil k žalovanému. Staňte, Tome, ať si vás může slečna Mayela důkladně prohlédnout.
1: Je to onen muž, slečno Mayelo?
0: Mohutná ramena Toma Robinsona se vlnila pod tenkou košilí. Zvedl se a zůstal stát s pravou rukou na lenuchu židle. Vypadal divně, jako když nedrží rovnováhu, ale nebylo to tím, jak stál. Jeho levá paže byla o plných 30 cm kratší než pravá a visela mu mrtvě u boku. I na tu dálku z ochozu jsem viděla, že jí nevládne. Etikus se otázal.
1: Je to to muž, který vás znásilnil?
3: To se rozumí, že je.
0: Nože, slečno Mayelo, řekněte nám ještě jednou, prosím, co se stalo.
1: Už jsem vám to povídala.
0: Vypověděla jste, že jste se otočila a on stál za vámi.
1: Pak vás začal škrtit?
3: Ano.
1: Pak vám uvolnil hrdlo a udeřil vás?
3: Vždyť jsem to říkala.
1: Udělal vám na levém oku modřinu pravou pěstí?
3: Já jsem uhnula a ona mu ruka sjela, tak to bylo. Já uhnula a jemu sjela ruka.
0: Mayele se konečně rozbřesklo. Jste silné děvče. Co pak jste celou tu dobu dělala, to jste jen tak stála?
3: Povídala jsem, že jsem řvala a kopala a bránila se.
0: Proč jste neutekla?
3: Chtěla jsem, ale on mě povalil a skočil na mě.
0: Celou tu dobu jste křičela?
3: To se rozumí.
0: Proč vás neslyšeli ostatní děti? Kde byli? Mlčení. Proč na váš křik nepřiběhli? Mlčení. A nebo jste začala křičet, až když jste viděla v okně otce? Až do té doby vás nenapadlo křičet, že? Mlčení. Když jste začala křičet, nekřičela jste to na svého otce místo na Toma Robinsona? Nebylo to tak? Mlčení. Kdo vás to zbyl? Tom Robinson nebo váš otec? Mlčení. Co viděl váš otec oknem? Zločin znásilnění? Nebo nejlepší obranu před znásilněním? Proč neřeknete pravdu, dítě? Co pak vás nezbyl Bob Jewell? Když se Etikus odvrátil od Mayely, vypadal, jako by jej rozbolel žaludek. Ale v Mayelině výrazu se mísila hrůza se vstekem. Etikus se unaveně posadil a čistil si brýle kapesníkem. Mayela najednou nabyla řeči.
1: Chtěla bych něco říct, oznámila.
0: Etikus zvedl hlavu. Chcete nám povědět, jak to bylo? Ale Mayela neslyšela soucitný tón v jeho vybídnutí.
1: Tamhle ten negr mě zneužil. A jestli vy fajnoví, veleslušný pánové, mu to chcete nechat projít, tak jste všichni podělaný babi jeden jako druhej.
3: Ty svý noblmore si můžete strčit za klobouk, pane Finch.
2: Pak se rozplakala a neodpověděla už na žádnou otázku.

0: Když pan Gilmer ohlásil soudci Taylorovi, že žaloba je uzavřena, soudce Taylor řekl: Je na čase, abychom si všichni oddychli. Přerušíme jednání na 10 minut. Etikus a pan Gilmer se sešli před předsedovým stolkem. Něco si šeptali. Pak vyšli ze soudní síně dveřmi za stanovištěm svědků, což byl pro nás všechny signál k tomu, abychom se protáhli. Pan Braxton Underwood, který tiše seděl na židli vyhrazené zástupci tisku a jako houba vstřebával svým mozkem výpovědi, zabloudil očima na galerii pro barevné a střetl se s mým pohledem. Odfrkl a sjel pohledem jinam.
1: Jeme, řekla jsem. Pan Underwood nás zahlíd.
0: To nic. On to etikovi nepoví, dá to jenom na společenskou stránku hlasatele. Přestávka zpravidla znamenala, že se všechno vyhrnulo ven, ale dnes se lidé nehýbali. Šerif Hack Tate asi vyhradil okresní záchod soudním činitelům. Po chvíli se etikus a pan Gilmer vrátili a soudce Taylor pohlédl na hodinky. Blíží se 4. Zkusíme to skončit ještě dnes odpoledne?
2: Myslím, že můžeme, řekl etikus.
0: Kolik máte svědků? 1. Tak ho předvolejte.

0: Harpa Líjová ve své tvorbě zkoumá složité společenské otázky s pronikavou empatií a precizním jazykem. Její styl spočívá v zachycení nevinnosti tváří v tvář nespravedlnosti a v působivém zobrazení morálního vývoje. Prostřednictvím silných postav a nezapomenutelných příběhů nabízí hluboký pohled na lidskou povahu a společenské předsudky. Její dílo rezonuje se čtenáři napříč generacemi a zůstává relevantní pro svou nadčasovou moudrost a humanistické poselství. Pulitzerovou cenou ověnčená kniha má u nás v Českém rozhlase premiéru, tedy v podobě celkem 15-dílné četby na pokračování z románu Harpy Líjové Jako zabít ptáčka z překladu Marcely Maškové a Igora Hájka a připravila tento pořad, tuto četbu Iveta Novotná a v režii Josefa Kačmarčíka účinkuje Beata Kaňoková. A četbu jsme připravili, jak připomínáme ke stému výročí narození autorky, jinak pochopitelně od vysílané části na našem webu. Na neblahé soudobé události reagoval ve své knize O věcech obecných Karel Čapek. Věta Nemůžeš svět spasit, protože chceš světu pomáhat, kterou zde Čapek vyslovil, jako by stála v pozadí hry Bílá nemoc z roku 1937, tedy na pozadí jednoho z nejpůsobivějších českých protiválečných dramat. Příběh nenápadného doktora bojujícího nejen proti smrtící bílé nemoci, ale hlavně proti nastupující agresivní diktatuře se stal známý i díky filmovému zpracování s Hugo Haasem v hlavní roli. My vám pochopitelně nabízíme verzi rozhlasovou.
1: Chtěl jsem vám blahopřát, doktore Galene, k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci. Dostávám zprávy od svých úřadů. Ty výsledky jsou ověřeny, doktore. To je podivuhodné.
2: No, děkuju. Děkuju ctivě, pane. Totiž vaše excelence.
1: Tady jsem připravil jakýsi projekt. Chci totiž udělat z nemocnice u Svatého Ducha státní ústav pro potírání Čengovy nemoci. Nastoupíte tam jako primář, doktore Galene.
2: Ale já... No, to by nešlo, pane. Já mám totiž takovou klientelu, vaše excelence. To bych, prosím, opravdu nemohl.
1: Považujte to za rozkaz, milý doktore Galene.
0: Režisér Miloslav Jareš natočil rozhlasovou adaptaci Bílé nemoci už v roce 1938 s Františkem Smolíkem v roli doktora Galéna a s Františkem Kreutzmannem jako maršálem. Záznam inscenace se však nedochoval. Podruhé se Jareš klátce vrátil, bylo to v roce 1958, s adaptací, která v obsazení částečně opakovala rok starou inscenaci z Národního divadla. Ústřední dvojici v ní tak stvárnili František Smolík a Zdeněk Štěpánek, které jste slyšeli v ukázce naší rozhlasové hry inscenace Bílé nemoci Karla Čapka, která bude na programu zítra o svátečním odpoledni v 15 hodin. Teď je téměř 19 a za chvíli vám nabídneme Sedmé nebe a také ve 20 hodin můžete s námi cestovat. Jednu polovinu legendární dvojice Zikmund a Hanzelka vám představíme v portrétním dokumentu Svět Miroslava Z.
3: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
4: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
3: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
4: Příběh samého začátku jeho kariéry.
3: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
4: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Sedmé nebe.
1: Při poslechu čtvrtečního sedmého nebe vás vítá Pavel Klusák. Před několika měsíci uplynulo 40 let od smrti autora a zpěváka podivuhodných písniček Járy Ješka. Jaroslav žil v Karlových Varech a zpíval se svou kapelou ČP8 pouhých 5 let. Potom v 28 zemřel na vrozenou plicní nemoc. No a nyní ke zmíněnému 40. výročí úmrtí vydal label Indies Scope vinylové dvojalbum nazvané Čerstvý vzduch s koncertními snímky z té doby. Není to jenom návrat k jedné z nejoriginálnějších kapel tehdejší folkové scény. Zdá se mi vysloveně zajímavé poslouchat ČP8 dnes. V současné éře nezávislé hudby, sdílených emocí, osobního přístupu a zaujímaných postojů se můžou písně Járy Ješka zdát velmi relevantní.

jsem doufající slou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, tolik rukou, kolik uší, tolik pohody. Zas kousek blíž, zas kousek blíž, zas kousek blíž.

sám. Nejsem tu na dvakrát, a tak úslužné myšlenky, teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

bojím se, bojím, že umře. Zas kousek blíž.

to uslyší. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

Abychom to stručně zrekapitulovali. Během existence kapely ČP8 vyšly skupině dva singly, tedy pouhé 4 písně a 2 další na kompilacích. 16 let po Ježkově smrti v roce 2001 vydali Indies rozsáhlý dvojkompakt, který objevil skupinu těm, kdo tehdy nebyli na jejich koncertech. Až tehdy se v nějaké formě nahrávky zjevila většina repertoáru ČP8. Najednou se ukázalo, že ve spektru jakoby oficiálně povoleného folku proklouzla na portu a do klubů karlovarská parta s autorem protest songů a jejich úpěnlivým interpretem. Jára Ježek byl ovšem i textař zamlžených až surreálních obrazů, no a autor písní o lásce. Zněl občas stejně názorově a ostře jako Zakázaní muzikanti. Bylo pro něj nejspíš samozřejmé dávat najevo, jak nesnesitelná pro něj je pasivita společnosti a vládnoucí úzká skupina, která si něco vynucuje, zvláště na mladých. Publikum bylo za jeho písně, jako následující Proč ti můžu pomoct a Motýlek, očividně vděčné. Zdá se mi, že dnešní otevřenější diskuze o zranitelnosti mladé generace a odmítání starých návyků, diskuze stažená do sloganů typu Nemusíš to vydržet, může najít svou předzvěst právě v písních Járy Ježka z 80. let.

jste trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu, co a jak a kde s tím dělá.

A hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrak. Jen děti se nesmály. Jen děti se nesmály.

rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla. A ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

0: vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají. Děti se usmívají, děti se usmívají.
1: Posloucháme nahrávky kapely ČP8 z 80. let, které nedávno vyšly na dvojvinylové edici Čerstvý vzduch. Když byla publikovaná první dvojkompaktní verze v roce 2001, posluchač u ní našel přiloženou malou knížku, dokumentární koláž z dobových i pozdějších textů jako portrét Járy Ješka, rozsáhlé a propracované dílo Petry Severinové.

Pieru si opakoval pojmy, které odsuzovaly, ale zároveň oživovaly představu a projevy smyslnosti. Náruče, které neznamenají lásku, ale bolest. Neplatí na ně zapomenutí. Jejich jméno je ponížení. Díval se na kůstku, kterou mohl mít, kdo chtěl. V tu chvíli si rabín Leo Gideon Shapiro v Pětikostelí představil, že není rabín, ale kůstka. Nelistuje ve svatých knihách, ale slouží v polním bordelu blízko ruské fronty. Já, ty moje nejdražší, šeptal. Jsem ty včera. A vím. Myslel na myšlenky, které musela mít kůstka v nevěstinci, jako by byl v její kůži. Tohle je moje pleť, moje ruce, nohy, klín. Maso, kterým mám ještě obaleny kosti. Teplo, které hřejí německé vojáky. Nevidí, co je ve mně. Neslyší mou duši, hudbu mé duše. Jsem pro ně prázdná skořápka, nádoba, láhev, kterou vypijí a zahodí. Láhev vyprázdněná tím, čím je plná. Mnou. Tichá, jako jsou němí. Jsem to já, kdo je v láhvi. A rabín v duchu pokračoval. Naučila jsem se pohrdat a v mém opovržení je nenávist. Bezmoc. To, co jde až do morku kostí. Musela si myslet, jsem chycená jako mezi dnem a nocí, uvězněná v šeru a pološeru, v nezřetelnosti, v soumraku, kterým nic nezačíná ani nekončí. Odsuzuju se k tichu, myslel si rabín. Patřím ke světu hluchých a němých. Nemohu vyrýt svůj dech na dřevěný rám nad kojí, kde je jen lůžko a nočník a umyvadlo. A ručník. Je to pravda, kterou vyslovili oni, naši úhlavní nepřátelé, řekl konečně zase rabín polohlasem, aby se zvukem svého hlasu přivedl naspět k této chvíli a do téhle místnosti. Možná, řekla kůstka, je to pravda, kterou mě a tebe poznamenali, ale kterou jsme my dva museli poznamenat, taky je. Snad na tom už tolik ani nezáleží, řekla. Rabín zase přivřel oči a viděl špinavou podlahu ve štěrbinách, bláto a prach. Mohl bych z bláta vytvořit golema jako můj kolega rabín v městě, kde ses narodila, oslovoval v duchu kůstku. Zaslechl ozvěnu kroků uměle vytvořeného člověka. Ve skutečnosti slyšeli oba rabín i kůstka zvenku vrány. Tloukli křídly blízko oken rabínova útulku. Teď taky kůstčina útulku. Neměla krákání ráda. Kůstka ho nechala spát v křesle, kde usnul, a hodila přes něj deku. Ráno myslel rabín Leo Gideon Shapiro na smyslnou lásku, kterou by přál kůstce, aby se jí narodilo dítě, děti a nezůstala opuštěna. Myslel na napětí mezi hříchem a nevinností a na svou bezradnost.

0: zicharů.
1: Kůstka psala Adlerovi, jak utekla v poslední minutě z pochodu smrti a v Katovicích, které našla i bez mapy, vyžebrala v kavárně v Dolek a čaj s rumem. Číšník se už po ránu opil a prošel ven sklem u vchodu. Nikdy se nezdržuj u železniční zastávky, psala. Ty bombardujou první. Schovala se před leteckým útokem pod obrovským soustruhem na plochém vagóně. Stanička dostala plný zásah. Nejhorší mu kůstka utekla. Už měla rozpůlenou duši, půlku, kterou trápila ozvěna toho, co se stalo, a druhou, která se bála, co je teď, co přijde. Ve chvíli, kdy smetla tlaková vlna, si přeříkávala pravidla, která jí vštípila velká Leopolda Kuliková. Že všechno, pokud žije, vypadá ve chvílích katastrofy hůř, než to bude vypadat za okamžik. Naučila se ocenit, že ještě existuje. Údy pohromadě, naštěstí se jí moc nestalo. Adlera bavilo si s ní dopisovat, potřebovala si vyčistit duši a nebo si v sobě udělat místo pro něco jiného. Mluvila o srdci a o duši jako o místnosti, dveřích a zámku na klíč. Psala o Rabínovi a o Velké Leopoldě. Jen v poznámce za dopisem uvedla, jak ztratila maminku docela nedávno. Jak zemřel mladší bratr Ramonek, když mu bylo 13 a 2 dny, 14 dní po oslavě bar mitzva, poslední zářijový týden 1943. Jak se učil příslušné pasáže z Tóry, zaspívat jednu z požadovaných písní. Za 14 dní na to šel Ramonek do komína. Tatínek spolkl ciankály, které společně s Veronalem byl nejoblíbenější židovský jed od roku 1941. Tatínek byl vždycky čistý, pěkně upravený, i když jeli vlakem do Terezína 12 hodin, protože na 60 kilometrech stavěli nesčíslněkrát. Nechal si i do transportu kravatu, zapnutou košili u krku, něco si tím dokazoval. Neudělal to do kalhot hned, až když hodiny nesměly na stranu. Styděl se za to. Adler oceňoval kůstčino dětské písmo poměrně úhledné, i když to hodně přeškrtala. Lidé a místa se pro rabína opakovali. Někdy se podobal rabínek svými otevřenými ústy sumci. Připomínal těžkou, pomalou rybu, která vydrží dlouho ležet v bahně na dně, nejen tím, jak mlčel. Nechal svá slova umírat na rtech. Hladil svitek Tóry jako člověka. Jednou odpoledne vztahoval rabín Leo Gideon Shapiro ruce ke kůstce, dlaněmi nahoru. V jedné ruce držím svoje srdce, v druhé svou důstojnost. Podívej se, říkal svýma hlubokýma očima, když jeho ústa stichla. Jsou tvoje, tady jsou. Chci se s tebou rozdělit. Bála se, že mu přeskočilo. Kapaly mu slzy z očí. Rabín se bál, aby svět nenabídl kůstce jen to, co už měla za sebou. Nechci, abyste si o mě dělal větší starosti, než si dělám sama, řekla. Hledám rovnováhu. Tak bezstarostná taky nejsem. Rabín měl strach, že válka trvala příliš dlouho. 6 roků. Je ďábel 6×2 nebo 3. Rabínovi se točila jeho obrovská hlava. Dostával závrať. Z krve se stával inkoust. Ze zločinu všednost. Zákon vítězů nahradil zákony poražených. Válka nejprve zavrhuje, pak odhazuje a nakonec zabíjí ctnosti jednu po druhé, až zabije všechny. Pak zavrhuje, odhazuje a zabíjí lidi. Za války je cena člověka pouze v tom, kolik jiných lidí může a dokáže zabít. Mluvil k sobě o Bohu jinak než s Kůstkou. Rabín mluvil stále obraznějším jazykem. Němci mi ukradli dceru. Pověz, byli tě? Někdy, řekla. Dobře, šeptal rabín. Ještě ne, nejde to. Snad později. Potřebuješ sílu a trpělivost. Musíme být ještě pokornější, jestli mi rozumíš, za to, že žijeme. Rozuměla mu v něčem. Rabín Leo Gideon Shapiro nebyl asi první rabín, kterému přeskočilo, jak psala Kůstka Adlerovi, ačkoliv nikde nebyl, nebo právě proto. Poslední dny vyprávěl rabín Shapiro Kůstce celé kapitoly z biblické dějepravy, už jenom se zavřenýma očima šeptem, jako slepec, který vidí jen zevnitř. Poukázal Kůstce na židovské pojetí času, v němž od začátku do konce a od konce k začátku proniká všechno jako řeka s proudem i bez proudu, který dosahuje odpředu dozadu a odzadu dopředu a stojí a nese sebou, co kdy kde sebrala řeka mezi oběma břehy a co proniká každého, kdo se narodil, jako každý proniká časem, řekou života. Všechno, co se ještě stane nebo nestane, se stane a nestane všem. Na všem se podílí všichni, jako se na všem podíleli a budou podílet. Čas, kolébka, hrob, svatební lože, země i vesmír, prach a hvězdy je, měl by být, pro všechny stejnou měrou neúprosný i bezstarostný. Lze vyhojit rány, které dostalo tělo národa. Tělo jednotlivce, její dívčí tělo, duše národa, duše jednotlivce. Není to jako zbořit chrám, rozdupat svatyni, zneuctít knihy? Je to jako ohřívat ohněm sníh, usmála se Kůstka. Získala, jak napsala Adlerovi u rabína, navzdory všemu trochu sebevědomí.
0: Příběhem 15-leté židovské dívky, která se stane vojenskou prostitutkou, aby přežila holokaust, je román Arnošta Lustiga Kůstka, dívka z Prahy, který v roce 2000 vyšel pod názvem Krásné zelené oči. Ale v roce 1993 tuto četbu připravila Lenka Kolářová z autorova rukopisu právě pod nadpisem Kůstka, dívka z Prahy. A v režii Lídy Engelové slyšíme Josefa Vinkláře, který čtvrtou část bude číst zase zítra po 23. hodině. Osudy.

Na dobrodružné výpravě v exotice strávíme poslední půl hodinku dnešního dne 7. května 2026. Neb čteme znova z knižního zpracování cesty britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristy Davida Attenborougha Výpravy do divočiny. A zítra oslaví David Attenborough onisté narozeniny, takže všechno nejlepší, ale vše nejlepší, ať se vydaří zítřek, také vám, ať už máte narozeniny jakékoliv, anebo ne. Od mikrofonu vám vše dobré přeje Daniela Čermáková. Loučí se a přeje také klidnou noc.

Loď Kassel doplula do Asuncionu brzy ráno a přirazila k molu u jatek. Kapitán zavolal na Gonzálese, aby vypnul motor a vylezl na břeh s největším úsměvem, jaký jsme na jeho tváři kdy viděli, aby ho jeho přátelé v docích mohli přivítat jako hrdinu. Gonzáles, na nějž čekalo jeho vlastní pozorné publikum, ho následoval. Vyprávění o naší výpravě doprovázel mohutnými gesty. Po útrapách a nejistotě posledních týdnů jsme měli s Charlesem oba radost, že znovu vidíme vody plné odpadků a špinavé přístaviště asuncionských doků. Zamířili jsme do ředitelovy kanceláře, abychom mu poděkovali za zapůjčení lodě. Měl jsem hlavu plnou vidin a slastí, které na nás čekaly ve městě. Ložnice, do které neprší, měkké matrace, dopisy z domova, lahodná jídla, která si nebudeme muset vařit sami a která nám naservírují na stole z leštěného mahagonu s nablýskaným stříbrným příborem. Zdálo se, že budeme moct v lenivém pohodlí strávit přinejmenším týden. Jelikož jsme nevěděli, kdy se z předchozí výpravy vrátíme, nemohli jsme dopředu zajišťovat tu další, takže nám přípravy pochopitelně nějaký čas zaberou. Ředitel nás srdečně uvítal. Vrátili jste se akorát včas. Vzpomínáte, jak jste říkali, že byste se rádi vypravili na jednu z našich estancií? Pozítří přilétá do Asuncionu firemní letadlo. Pokud byste chtěli, mohlo by vás na zpáteční cestě do Buenos Aires vysadit v Itacabo. Ačkoliv to znamenalo, že se připravíme o týden v pohodlí, nebylo vůbec o čem přemýšlet. Když jsme o Itacabo slyšeli poprvé, bylo nám oběma jasné, že tamnější návštěva by mohla být nejpřínosnější etapou celé této výpravy. Estancia se nacházela 320 kilometrů na jih v Corrientes, nejsevernější argentinské provincii. Řadu let ji spravoval McKee, skot, který věřil, že úspěšný chov dobytka nevyžaduje automaticky vyhubení všech divokých zvířat. Jakožto nadšený přírodovědec zakázal lov na velké části území, jež měl na starosti. A Estancia tak neprodukovala jen veliké množství hovězího masa, ale stala se také útočištěm pro zvířata. Stávající správce Dick Bartoň v této tradici pokračoval a v Itacabo se divokým tvorům z argentinských plání skutečně dařilo. Jejich počty byly téměř nejvyšší široko daleko. Vyhlížený týden lelkování se změnil ve dva dny nabité horečnou aktivitou. Poslali jsme exponované filmy do Londýna a zkontrolovali všechno vybavení. Ve velké zahradě britských přátel, u nichž jsme bydleli, jsme našim zvířatům postavili kotce a klece, které jim posloužily jako dočasné ubytování. Na návrh hostitelů jsme požádali jejich zahradníka, báječného paraguajského mladíka Apolonia, aby se po dobu naší nepřítomnosti o zvířata postaral. Apolonio zvířata upřímně miloval a nadšení s nímž převzal do péče malé guany, papoušky, čtyřku pásovců a dokonce i nevrlého tejua nás nenechalo na pochybách, že se všem dostanete nejlepší péče. Letadlo společnosti přiletělo podle plánu. Byl to však tak malinký stroj s jedním motorem, že jsme měli značné problémy do něj nacpat, byť jen to nejnutnější vybavení. Po několika minutách ve vzduchu jsme nechali Asuncion i Paraguay za sebou a letěli nad Argentinou. Byla to nová země, geograficky i politicky. Nic nenarušovalo geometrickou preciznost cest a plotů, jež tu a tam křižovaly travnaté pláně jako rudé a stříbrné čáry, narýsované na jinak prázdném zeleném plátně. Zdálo se téměř nemyslitelné, že by jakýkoliv divoký tvor mohl existovat na místě, které postrádalo byť jen náznak úkrytu a které bylo zcela zasvěcené systematickému chovu dobytka. Letěli jsme téměř 2 hodiny. Pak pilot překřičel řev motoru a ukázal před sebe na malý holý obdélník červených budov, obklopených úzkým pásem stromů. Bylo to Itacabo. Obzor se naklonil,
Budovy se zvětšovaly a tečky pokrývající pláně se změnily v dobytek. Pilot srovnal křídla a přistál. Správce už nás očekával. Byl to vysoký muž se splácnutým plstěným kloboukem na hlavě a s tváří prozrazující smysl pro humor. Opíral se o hůl a jeho první slova byla stejně anglická jako jeho vzhled. Dobré odpoledne, mé jméno je Bartoň. Pojďte dál, chlapci, jsem si jist, že si rádi dáte skleničku piva. Zahrada, přes kterou nás vedl, však nebyla anglická ani trochu. Uprostřed sametového trávníku líně pohupovala obřími listy gigantická palma, v křovinách jasně zářila žakaranda, bugenvília a ibišek. U záhonků stálo stělesnění romantické představy argentinského honáka, včetně pytlovitých kalhot, masivního koženého opasku s velikým nožem bez pouzdra, v klobouku s širokou krempou a mohutným černým knírem, a pečlivě otrhávalo mrtvé hlavičky jakési rostliny. Samotný dům měl jedno patro a stěny i střechu obložené vlnitým plechem. Sotva byste o něm řekli, že je hezký, ale ač postrádal eleganci, jednalo se dozajista o luxusní bydlení. S Charlesem jsme dostali vlastní apartmá pro hosty se soukromou koupelnou a když jsme se ubytovali, připojili jsme se k Dicku Bartoňovi v rozlehlé kulečníkové místnosti, abychom si dali slíbené pivo. Pověděli jsme mu, která zvířata bychom rádi viděli. Nanduji, kapibary, želvy, pásovce, vyskače, kulíky a síčky králičí. To bude snadné, zahlaholil. Těch máme spoustu. Můžete si vzít jeden z nákladňáků a toulat se tu, dokud na ně nenarazíte. A já řeknu svým mužům, aby se po nich také dívali.

Krajina kolem domu nebyla úplně rovná, jak se zdálo ze vzduchu. Vlnila se. Také stromy tam rostly. V okolí bylo vysázeno pár přesličníkových a eukalyptových hájků, aby poskytovali dobytku stín. 85 000 akrů, které k estancii patřily, rozdělovali ploty na několik rozsáhlých výběhů, z nichž každý svou velikostí odpovídal malé anglické farmě. Jejich bujná tráva nabízela vynikající pastvu pro dobytek, avšak kromě několika stromů, jejichž koruny poskytovaly stín, se tu nenacházel žádný úkryt pro ptáky nebo místo pro zbudování hnízda. Přesto se tu dařilo několika druhům, které si osvojili techniku hnízdění obzvláště vhodnou pro tuto otevřenou, nehostinnou krajinu. Lesňáček, rudo-oranžový ptáček veliký asi jako anglický drost, se nijak nepokouší schovávat svá hnízda před jestřáby nebo je budovat mimo dosah slídícího dobytka. Místo toho svá mláďata chrání tím, že staví hnízda takřka neproniknutelná. Kupolovité stavby ze sluncem vysušeného bláta ve tvaru hliněné pece, v níž místní lidé pečou chleba. Hnízdo je přibližně 30 cm dlouhé a vstup má dost veliký na to, aby se do něj vešla lidská ruka. Vejce jsou však dobře chráněná, neboť hned za vchodem hnízdo přehrazuje vnitřní stěna obklopující komoru, ve které se líhnou mláďata, a do níž vede dírka veliká právě tak, aby se jí protáhl jen samotný pták. Jelikož si tedy lesňáček vymyslel tak efektivní pevnost, nemusí ji nijak skrývat a buduje si ji na těch nejnápadnějších místech. Pokud nejsou k dispozici žádné stromy, pak si hnízdo postaví na sloupku plotu nebo na telegrafním sloupu, případně kdekoliv jinde, kde bude nad úrovní země, na které by do něj mohl někdo kopnout, nebo by ho mohl rozšlápnout dobytek. Lesňáčci jsou odvážná stvoření a zdá se, že aktivně vyhledávají lidskou společnost, neboť si často budují hnízda poblíž domů. Honáci, peoni, mají na oplátku za tuto poklonu družné a nebojácné ptáčky velmi rádi. Na úbočích kopců a na březích potoků jsme tu a tam nacházeli plochy bodlákovité byliny nazývané karaguatá. Její vysoké, obsypané stonky vyrážejí z růžice brutálně pichlavých listů do bezmála 2metrové výšky. Tyto houštiny obývala spousta malých krásných ptáků, kteří se jen zřídka odvážili ven do otevřené krajiny. Za potravou se mířily skupinky tyranů vidloocasích a nepředvídatelně se vrhali od stonku ke stonku. A nebo se usadili na obzvlášť vysoké rostlině, aby v záplavě slunečních paprsků zaspívali svou klokotavou píseň a přitom rozevírali a stahovali dlouhé, rozštěpené ocasy. Objevili jsme tu také malého tyranovce bílého, běloskvoucího až na černou špičku ocasu a letek a úžasného, podivuhodně zářivě rudého tyranovce rubínového s černým ocasem a křídly. Peoni ho španělsky nazývali hasič, býčí krev, nebo možná nejpřiléhavěji Brasita del Fuego, řeřavý uhlík. Kdykoliv jsme ho zahlédli, museli jsme se zastavit, obdivovat jeho nádheru a želeli jsme, že natáčíme černobílý film. Nejelegantnějšími obyvateli kempu jsou Nandu Pampoví. Nanduji jsme vídali často. Pomalu kráčeli po pastvinách s elegantní rozvahou modelek. Zákaz lovu na estancii způsobil, že byli poměrně nebojácní a dovolili nám přijet na pár metrů od nich. Když jsme jejich bezpečnou hranici překročili, varovali nás. Přestali se pást, zvedli hlavy a podezřívavě si nás měřili stejným způsobem, jako by to udělal jelen. Dlouhé krky jim nevyhnutelně propůjčovaly pohrdavý výraz, ale veliké oči nás sledovaly měkkým, něžným pohledem. Vzhledem k tomu, že nanduové jsou nelétaví, neplní jejich nadýchaná, vzdouvající se křídla žádnou funkci. Leda, že je udržují v teple, neboť jejich těla jen spoře pokrývá krátké, krémově zbarvené peří a když si čechrají křídla, ovíjejí je kolem naze vyhlížejících těl a připomínají tak prochladlé tanečnice s vějíři.
Každou skupinu tvořil jeden samec a několik samic různého věku a velikosti. Samec byl obvykle největší a od partnerek se dal rozeznat podle černého pruhu, který se mu táhl vzadu na krku až k lopatkám, kde vytvářel úzký chomout. Samice měly tento pruh také, ale hnědý a ne tak výrazný. Pokud jsme jejich varovný pohled ignorovali a přijeli příliš blízko, celá skupinka vyrazila pryč. Nesmírně rychle uháněli na dlouhých silných nohách, jež dopadali na zem stlumeným dusotem. Dick nám pověděl, že dokážou předběhnout všechny koně až na ty nejrychlejší a umí uhýbat a kličkovat tak obratně, že je extrémně těžké je chytit. Na podmáčeném místě v rákosí jsme objevili jedno jejich hnízdo. Nacházelo se v mělké prohlubni, bylo téměř metr široké, lemované suchým listím a obsahovalo překvapivé množství obrovských 15 cm dlouhých bílých vajec o bezmála 3/4 litrovém objemu. Prohlížel jsem si je a v duchu počítal. Vzhledem k objemu žloutku a albuminu jsem v tom jediném hnízdě našel ekvivalent takřka 500 slepičích vajec. Nejednalo se ovšem o nějak zvlášť veliké hnízdo. Peon minulou sezónu objevil jedno, ve kterém napočítal 53 vajec. A přírodovědec William Henry Hudson v odborné literatuře popsal vskutku gargantuovskou snůšku 120 kusů. Stojí za zmínku, že všechna vejce neklade do hnízda jedna samice. Přispívají všechny členky Nanduova harému. A když jsem se podíval zblízka do hnízda, které jsme našli, zjistil jsem, že se vejce mírně liší velikostí. Ta menší nakladly mladší samice. V hlavě se mi vyrojila spousta otázek. Věděl jsem, že místo hnízdění vybírá samec a že poté, co jsou vejce nakladena, na nich sedí on. Jak ale jeho družky zjistili, kde hnízdo postavil, a jak se kladení vajec organizovalo, aby nechtěli všechny samice klást ve stejný okamžik, nebo aby naopak nepřebývala vejce v hnízdě několik dní? Odpovědi na tyto otázky nám bohužel sledování tohoto konkrétního hnízda nemohlo poskytnout, protože vejce v něm byla studená. Bylo opuštěné.

Když jsme o 3 dny později vstoupili na políčko Karaguaty, rostoucí na břehu potoka, abychom se zblízka podívali na tyranovce Rubínového, vystřelil přímo před námi Nandu, dusal pryč, kličkoval a proplétal se mezi vysokými stonky. O pár metrů dál jsme našli jeho hnízdo. Ležela v něm jen 2 vejce. Pokud bychom ho nestratili z očí, mohli jsme se s trochou štěstí stát svědky toho, co se přesně děje, když přicházejí samice klást. Na základě předchozích zkušeností jsme se rozhodli využít jako úkryt auto. Nejlepší výhled poskytoval svah vzdálený nějakých 30 metrů, ze kterého jsme viděli na hnízdo trochu z výšky. Karaguata tu však rostla tak hustě, že hnízdo přestávalo být po několika metrech vidět. Opatrně jsme pár vyšších stonků posekali, aby vznikl průhled, kterým bychom mohli hnízdo pozorovat. Několik následujících dní jsme se tam každé ráno vrátili a zaparkovali auto na přesně stejném místě. Jakmile Nandu hnízdo opustil, zvětšili a zdokonalili jsme úzkou uličku vedoucí od auta k vejcím. Věděli jsme, že naše počínání ptáky neruší, protože každé ráno jsme zahlédli nové vejce, čerstvě nakladené a jasně žluté, kontrastující se zbytkem hromádky, jež vybledla do slonovinově bílé. Průhled byl konečně hotový a 5. den ráno jsme mohli začít hlídkovat. Tou dobou jsme měli pocit, že starého samce už docela dobře známe. Pojmenovali jsme ho Černokrk. Samec nic nedělal. Sotva se pohnul. Slunce vystoupalo na oblohu a už teď se dělalo horko. Část krav, které se po našem příjezdu pásly na otevřené pláni, se stáhla do stínu eukalyptového hájku za našimi zády. Už jsme ptáka z auta sledovali 2 hodiny. Určitě ještě nezačal sedět na vejcích. Nemohli jich mít pod sebou víc než 6, určitě ne celou snůšku. Na vrcholku kopce po naší pravé ruce se objevila skupinka 6 nandů a lenivě se popásala. Byly to samé samice, jeho harem. Namířili si to pomalinku k nám, potom se obrátili a znovu zmizeli za obzorem. Černokrk se zvedl. Chvíli postával a potom se pozvolna vydal směrem, kterým odkráčeli jeho družky. Začalo dlouhé čekání. Černokrk odešel v 9 hodin a další 3 hodiny jsme nezahlédli ani jeho, ani nikoho z jeho harému. Ve 1:15 se objevil na úbočí kopce. Kráčel v doprovodu mladé samice. Společně zamířili k hnízdu. Rád bych si představoval, že Černokrk vede nebo doprovází partnerku přímo k hnízdu, ale neměl jsem jak zjistit, jestli tomu tak skutečně je. V harému měl nicméně více samic, než kolik se v hnízdě nacházelo vajec, takže bylo možné, že toto hnízdo nikdy předtím nenavštívila a Černokrk jí musel ukázat, kde se nachází. Ať už hnízdo předtím viděla nebo ne, když se k němu konečně dostala, nezdálo se, že by o něm měla příliš vysoké mínění. Několik minut si ho pečlivě prohlížela. Pak sklonila hlavu, zvedla pírko povalující se mezi vejci a pohrdavě ho hodila přes rameno. Černokrk stál vedle ní a pozoroval to. Provedla 1-2 úpravy hnízda, ale i když ho chvíli uklízela, zjevně nesplňovalo její požadavky, protože se vydala pryč, doleva, mezi stonky Karaguaty. Černokrk ji následoval. Ušli nějakých 100 metrů. Tu se samice z ničeho nic posadila a téměř zmizela ve vysoké trávě. Černokrk, který ji předtím vedl, se k ní a k nám v tu chvíli otočil a začal komíhat hlavou ze strany na stranu. Zdá se, že většina činností při namlouvacích rituálech vznikla proto, aby se při nich v plné kráse předvedlo zbarvení a okrasy, jež od sebe odlišují jednotlivá pohlaví. A Černokrk se svým tancem zcela zjevně pokoušel předvést partnerce lesklý černý pruh na krku a náprsence. A téměř okamžitě k ní vykročil. Jejich vlnící se krky se přibližovaly čím dál víc, až se najednou setkali a propletli se jako hadi.
Několik vteřin se v extázi vlnili společně. Pak se samice znovu svezla na zem. Černokrk se od ní odtrhl a v záplavě šedivého peří ji se svěšenou hlavou obskočil. Zůstali tak několik minut a my jsme viděli jen kopeček šedivého peří. Pak se oddělili. Černokrk se vydal do kopce a cestou tu a tam roztěkaně uždiboval plody karaguaty. Samice se zvedla a připojila se k němu, oba si čechrali křídla, aby je měli hezky srovnaná a na správném místě. Společně se vrátili do hnízda. Samice se znovu zastavila, aby si černokrka prohlédla, ale neposadila se a dvojice se společně vydala doprava za zbytkem harému. Hnízdo zůstalo znovu prázdné. Seděli jsme mlčky, rozhodnutí vytrvat, dokud nespatříme kladení vajec. Bylo zřejmé, že jsme se stali svědky první části procesu. Viděli jsme, jak samec jedné z družek předvedl hnízdo a pak s ní kopuloval. Pokud šlo o první páření s touto konkrétní samicí, pak bude trvat několik dní, než bude moct oplodněné vejce snést. Bylo však možné, že páření, které jsme viděli, představovalo další část rituálu a sloužilo ke stimulaci kladení. To jsme neměli jak zjistit. Hnízdo zůstalo opuštěné 3 hodiny. Ve 4 hodiny odpoledne se z houštiny na pravé straně vynořila samice, následovaná černokrkem. Zamířili přímo do hnízda. Nedokázali jsme poznat, jestli se jedná o stejnou samici, kterou jsme pozorovali před pár hodinami, nebo je to jiná družka. Prohlédla si hnízdo, odstranila z něj kusy uschlých listů a potom se velice pomalu s nataženým krkem posadila. Nikdy mě nenapadlo uvažovat o tom, co dělá samec, když jeho družka klade vejce. Domnívám se, že většina samců u toho není přítomná a vůbec netuší, že se něco takového děje. Ne však černokrk. Přecházel tam a zpátky za hnízdem s usazenou samicí a vypadal stejně nervózně jako jakýkoliv otec před novorozeneckým oddělením v porodnici. Nezdálo se, že by z toho samice měla radost. Jednou nebo dvakrát si načehrala peří. Pak sklonila hlavu k zemi. Po několika minutách se zvedla, připojila se k němu a společně odešli. Když se nám vytratili z dohledu, vystoupil jsem tiše z auta a zamířil k hnízdu. Těsně za vnějším okrajem tam leželo ještě vlhké, jasně žluté a v pořadí 7. vejce. Samice měla tak veliké tělo, že vejce snesla daleko od ostatních. Nepochyboval jsem, že se černokrk s večerem vrátí, vejce přesune k ostatním a přes noc bude snůžku chránit. Nastartovali jsme a rozradostnění zamířili zpátky do domu. Alespoň na jednu z mých otázek jsme teď znali odpověď. Byl to samec Nandu, kdo ukazoval samicím, kde se nachází hnízdo a kdo organizoval kladení vajec. Jednu historku jsme však ověřit nedokázali. Sandy Wood nám vyprávěl, že když má samec snůžku kompletní a vejce se začnou klubat, vystrčí jedno z hnízda. Tomu se, jak pravil, říká El Diezmo, desátek. Vejce zůstane venku, dokud se hlavní snůžka nevyklube. Pak ho samec kopnutím rozbije, aby se žloutek vylil na zem. Během několika dní se místo začne hemžit larvami, jež poslouží mladým jako dokonalá potrava v okamžiku, kdy ji potřebují nejvíc. Přál bych si, abychom mohli v Itakábo zůstat tak dlouho, abych viděl černokrka, jak to dělá.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, nerušený poslech digitální stanice D-dur vám přeje a hudbu vybírá Robert Škarda. V následujícím čase uslyšíme hudbu 18. až 20. století, a to od Georga Friedricha Händla, Antonína Dvořáka, Francise Poulenca a Wilhelma Friedemanna Bacha. Začneme koncertem D-dur pro flétnu, smyčce a basso continuo, posledně jmenovaného skladatele, nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha, narozeného v roce 1710 ve Výmaru. Odkaz Wilhelma Friedemanna Bacha zahrnuje zejména duchovní kantáty a instrumentální hudbu. Flétně věnoval několik sonát a duet a také jeden solový koncert. Třívětý flétnový koncert D-dur vznikl pravděpodobně v roce 1775 v Berlíně, kde Wilhelm Friedemann Bach působil na sklonku svého života. Na flétnu hraje Christian Gurtner za doprovodu orchestru Vídeňské akademie pod vedením Martina Haselbecka.

Flétnista Christian Gurtner a orchestr Vídeňské akademie pod vedením Martina Haselbecka dohráli koncert D-dur pro flétnu, smyčce a basso continuo Wilhelma Friedemanna Bacha.

Balet Laně Francise Poulenca byl poprvé proveden ruským baletem Sergeje Djagileva v roce 1924 v Monte Carlu. Stal se nejznámějším dílem tohoto francouzského komponisty a člena skladatelské skupiny Pařížská šestka. Hudba baletu je jasná, průzračná a posluchačsky přístupná. Stylově řazena k neoklasicismu, jednomu z dobových kompozičních proudů. Orchestrální svitu z baletu Laně, kterou si poslechneme, vytvořil Poulenc později v roce 1948 a obsahuje 5 částí: rondo, adagietto, rek mazurku, andantino a finále. Hraje orchestr Pařížské konzervatoře, řídí Georges Prêtre.

V roce 1712 vydal hamburský radní a básník Bartold Heinrich Brokes libreto Paschiového oratoria Příběh Ježíše, který trpěl a zemřel za hříchy světa. Na text vzniklo hned několik hudebních zpracování, z nichž nejznámější již jsou díla Telemana a Händla. My se obrátíme k dílu Georga Friedricha Händla. Jehož Brokesovy pašie byly poprvé provedeny v Hamburku v roce 1719. Rozsáhlé kontemplativní dílo pro vokální solisty, sbor a instrumentální ansámbl si poslechneme ze studiové nahrávky souboru Arcangelo z roku 2020. Pod vedením Jonathana Cohena se připojili baritonista Konstantin Krimel jako Ježíš, sopranistka Sandrine Pio jako dcera Sionská a tenorista Stuart Jackson jako evangelista.